0: Tak zároveň pro ty dělníky, zároveň pro památkáře, ale zároveň i pro vládu, aby věděla, co se bude dělat, jak se bude dělat, kdy se bude dělat. Nedílná součást rozvoje toho města, tak aby z toho vzniklo živé soft city.
1: Celkové náklady na připravované akce na záchranu památek dosahují přibližně 2 miliard 200 milionů korun. Většinu peněz dají Ministerstva kultury a pro místní rozvoj prostřednictvím speciálních dotačních programů. Sport. Tenista Jakub Menžík postoupil poprvé v kariéře do osmifinále Roland Garros. Alexe de Minora porazil 3-1 na sety. První sadu prohrál 0-6, ale vývoj zápasu otočil. Menžík si vítězství moc váží, protože soupeře z Austrálie porazil až na 6. pokus.
2: Mnohokrát ten Alex dělá mi spoustu problémů na kurtu, takže jsem strašně moc rád, že je vlastně někdo, proti komu se mi hraje ne úplně nejlépe, že jsem byl schopen ho porazit, obzvláště ještě na Grand Slamu, kdy se hraje na 3 vítězné sety.
1: Menžík je posledním Čechem, který na Roland Garros stále hraje singla. Ve třetím kole Antukového Grand Slamu totiž skončili Karolína Muchová a Marie Bousková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 na Benešovsku a nehoda u Mladé Boleslavy. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu stojí osobní auto. 33. kilometr naproti čerpací stanice MOL. Auto je vpravo na krajnici, označené, bliká u něj, vypadá to na sanitku. Na silnici 16 u Mladé Boleslavy na cestě do Mělníku se srazila dvě osobní auta. Nehoda je mezi Krnskem a Jízerním v Telnem. Na cestu vytekl olej, opatrně je to v zatáčkách. U Prahy pořád pozornějí pomalu na průjezdu přes Modletice. Na kruhovém objezdu u dálnice D1 je na vozovce rozlitý olej. A připomínáme noční uzavírku na dálnici D5 z Prahy do Plzně u sjezdu na Loděnici. Mezi kilometry 9 až 10 opravy vozovky zavřely pravý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se objeví déšť a teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
5: Přeji stále příjemnou sobotní noc, máme po druhé hodině, takže už za pár okamžiků budeme soutěžit.
6: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček. I've been building a house.

0: Radiožurnál pro vás má další skvělou audioknihu Petrýši Džibnyjové.
1: Lotý zalapala po dechu. Uviděla stříbřitou jizvu ve tvaru kříže.
0: Mimořádně složitý případ pro inspektorku Lotý Parkerovou.
1: Rampouch strachu jí klouzal po páteři.
0: Audiokniha v podání Lukáše Hlavici, která vám nedá spát.
1: Tohle bylo šílenství.
0: Radiokartu Hrob na kopci dostanete tento týden v nočním radiožurnálu.
2: Ano, a ta chvíle je přesně 10 minut po 2. hodině opět tady, takže telefonní čísla sem k nám do studia 221 552 155 nebo 255 na konci 221 552 155 nebo 255. Tak zkusíme prvního volajícího dneska. Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček. Halo, halo, kdo pak se dovolal?
3: Karel, dobrý den.
2: Karel, já vás zdravím, Karle. Tak dneska mám v kalendáři zase vlastně navážu na včerejšek, dá se říci, protože včera jsme si v noční soutěži připomínali výročí úmrtí legendárního Vladimíra Menšíka. No a dneska, 30. května, si připomínáme jeho kamaráda a neméně známého zpěváka, ale také občasného herce Valdemara Matušku. Ten zemřel přesně před 17 lety. A teď to přijde. Oba se sešli ve filmu Všichni dobří rodáci, kde byli oba úžasní, Vladimír Menšík možná o trochu ještě víc. A já se vás zeptám, Karle, jestli pak si pamatujete, kdo ten film Všichni dobří rodáci režíroval. Mám tři možnosti, jestli chcete.
3: Ano, jestli můžu poprosit.
2: Takže buď to mohl být Jiří Mencel, nebo Karel Kachyňa, a nebo Vojtěch Jasný. Všichni dobří rodáci, film z roku 1968, za minulého režimu 20 let zakázaný, trezorový film.
3: Zkusí Menzla?
2: Menzl to bohužel nebyl.
3: Kachyňa.
2: No, to nemůžu říct teďka, samozřejmě, to necháme na někom další.
3: Já jsem se rozhodoval mezi týma dvouma, tak někdy příště.
2: Někdy příště, mějte se, Karle, naslyšenou.
3: No,
2: tak zkusí to někdo další, tak Menzel to nebyl, Jiří Menzel. Já teda se přiznám, že jsem dneska vám to asi trochu stížil, protože ten film je takový, že by to mohli všichni tři pánové natočit, jo? Ale Jiří Menzel to nebyl tedy. Noční radiožurnál, Petr Zajíček, halo, kdo se dovolal?
4: Dobrý večer, Jirka u telefonu.
2: Jirko, zdravím. Tak kdo natočil všechny dobré rodáky, kde se setkali pánové Vladimír Menšík a Valdemar Matuška? Jiří Menzel to nebyl. Karel Kachyňa nebo Vojtěch Jasný, podle vás?
4: Já bych zkusil toho Vojtěcha Jasného.
2: Máte pravdu, opravdu. Karel nám před chvilkou prozradil, že přemýšlel nad ještě Karlem Kachyňou, ale to by taky nebyla správná volba. Vy jste zvolil správně C-čko. Je to Vojtěch Jasný, který tento opravdu geniální film, který absolutně jasně, dá se říct, popsal ty praktiky ze 40. a 50. let, potom hlavně minulého století. Právě proto ten film po roce 69 šel do trezoru a nemohl být 20 let promítán, tak to popsal skvělý pan režisér Vojtěch Jasný. Takže já vám blahopřeji, Jirko. Je to vaše soutěž, cena tohoto týdne, a vydržte mi ještě na telefonu, ano?
4: Ano.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: podíváš.
1: Odchod mladých lidí z dětského domova bývá někdy hodně náročný. Čerstvou zkušenost má 18-letá Anna, kterou sledujeme v časozběrném seriálu Radiožurnálu o dětech z dětských domovů. Anna teď čeká dítě a bydlí v azylovém domě.
2: Anna se dostala do dětského domova v 10 letech. Patří k těm dětem, které odebrali úřady. Rodina neměla kde stabilně bydlet a často co jíst. Problémy byly i s docházkou do školy.
3: Jsi pro mě přijela sociálka a

0: To mňa do auta a jeli sme. Bylo to těžký si zvyknout. Já jsem věděla, co to znamená, že kam jdu, ale jako ještě jsem nebyla asi na to tak vyspělá, abych si řekla, že prostě je to něco, po čem už se jako domů nevrátím. Já jsem to pořád vlastně brala tak, že je to jenom chvíli.
1: To vyprávěla Anna loni. Přes dětský domov se dostala i na konkurs do filmu Amerikánka, který je o ústavní péči. Zahrála si tam malou roli.
0: Celá Amerikánka vlastně pro mě byl velký zlom. Jsem hrála holku z pasťáku. Jako role nějaká úplně veliká to není. Bavilo mě to, strašně mě to bavilo. To natáčení sice bylo taky náročný. Točit všechno 20krát není úplně nejlehčí. Ale bylo to skvělý, užili jsme si to.
1: S představením, které s filmem souviselo, vystupovala také v divadle. Podívala se s ním do Estonska nebo Spojených států.
0: Dobré ráno, takže jsme na letišti, už jsme odbavení a za chvíli poletíme. Dobrý den, už jsme v Mnichově. Ještě jsem neviděla asi takhle velký letiště. Tady počkáme na let do New Yorku. Dobrý den. To je to skvělé. Teď jedeme do centra, jdem to tady projít, jdem to prozkoumat. Ubytování máme veliký. Americe se nám moc líbí. Viděli jsme snad úplně všechno, já z toho mám strašně moc velkou radost. Brooklyn Bridge jsme viděli, památku dvojčat, to bylo taky nádherný. Teď jsme dohráli a bylo to skvělý, bylo strašně moc lidí, lidi na to mají strašně dobrý názor, bylo to úžasný, já jsem si to užila.
1: Popisovala Anna v době, kdy jí bylo 17 a ještě chodila na střední zdravotnickou školu na obor sociální péče. Pak přešla na maskérku v lásenkářku a nakonec na cukrářku. Dnes už Anna není studentka a je plnoletá, nespadá tak pod dětský domov.
0: Den jsem podepsala nějaké papíry, dali mi nějakou jakože finanční pomoc, se který jsem si pak vzala byt.
1: V pronájmu ale Anička bez příjmů dlouho nevydržela. V tuhle chvíli bydlí v azylovém domě.
0: Jako je to tam hezký, mám byt sama pro sebe, mám tam 4 postele, mám tam kuchyň a jsem tam sama v tom bytě. Musím být do 7 doma, ale když zavolám, tak můžu být i díl. Když chci někde spát, tak taky stačí zavolat. A jako našem se tam dá domluvit, no. Jsou tam jako rodiny s dětma, třeba matka a 3 děti.
1: V azylovém bydlení teď Anna platí 170 korun na den. Doufá, že bude s přítelem brzy žít v běžném pronájmu. Je v 7. měsíci těhotenství.
0: Bude to chlapeček. Dělá tam salta, kope mi furt. Těším se na to, až prostě tomu dítěti budu moc dát. Prostě to, co já jsem neměla, že prostě bych chtěla, aby fakt měl normální zázemí a prostě normální rodiče. Já se těším jako na to, až uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já třeba.
1: Přeje si 18letá Anna ze seriálu Bydliště dětský domov. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl třetí. Zprávy a Martin Matějka.
1: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že americká námořní blokáda u iránských břehů skončí. Na svou síť True Social bez dalších podrobností napsal, že lodě zachycené v Hormuzském průlivu kvůli blokádě můžou zahájit proces návratu domů. Zároveň dodal, že zasedne se svými poradci v takzvané situační místnosti, kde má definitivně rozhodnout o aktuálním návrhu dohody s Íránem. Podle dřívějších informací webu Axios údajně dosáhly obě strany velkého pokroku ohledně dohody o prodloužení příměří a chybí pouze Trumpův podpis. S hledáním bydlení nebo práce má propuštěným vězňům pomáhat nová platforma. Cílem chystaného webu pro výstup je, aby odsouzení zůstávali na svobodě i po odpykání trestu. Do vězení se totiž vrací 7 z 10 propuštěných lidí. Uvádí to asociace organizací v oblasti vězeňství, která společně s vězeňskou službou zaštiťuje vývoj platformy. Web poradí třeba i s pomocí týkající se oddlužení nebo závislostí. Evropská komise se odblokuje Maďarsku dohromady více než 16 miliard eur a v přepočtu bezmála 400 miliard korun. Oznámila to předsedkyně komise Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy v oblasti soudnictví, boje proti korupci a ochrany akademických svobod, které nová vláda provádí od svého nástupu do funkce. A v Jičíně začala dražba městských pozemků pro stavbu rodinných a bytových domů v historickém vojenském areálu. Na 10 hektarů u Valštejnské Lipové aleje by mělo vzniknout přibližně 200 bytů a za prodej parcel by město mohlo získat stovky milionů korun. Mělo by se mu tak vrátit 274 milionů korun, které investovalo do infrastruktury v téhle oblasti. Elektronická dražba potrvá do 9. června. Sport. Cyklista Jan Hirt usiloval o triumf v královské 19. etapě Gira d'Italia. Nejlepší z trojice Čechů v závodu se dostal do úniku, nakonec ale skončil 11. V cíli zaostal o necelou minutu a půl za vítězným Američanem Kusem. Růžový trikot pro celkového lídra udržel v Dolomitech Dan Vingegaard.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D35 se Usvitav a omezení na dálnici D1 na Benešovsku. Na dálnici D35 dejte pozor v úseku ze Svitav do Vysokého Mýta. Na 194. kilometru je hlášená zvěř na vozovce. Na dálnicích několik odstavených aut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu stojí osobní auto. 33. kilometr naproti čerpací stanice MOL vpravo na krajnici. Je tam policie, sanitka z místa odjela a silničáři teď na místo přivezli šipku. Na D55 se z Hulína do Otrokovic a Zlína. Další odstavené auto. Pozorně projíždějte na 20. kilometru. A na silnici 16 u Mladé Boleslavy cestě do Mělníků se před hodinou srazila dvě osobní auta. Následky nehody čekejte mezi Krnskem a Jízerním v Telném. Na cestu při nehodě vytekl olej. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší sobotní teploty 24 až 28 stupňů, na horách pak naměří kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Restauracím v Česku dlouhodobě chybí kvalifikovaní kuchaři i číšníci a v dalších letech se to nezmění. Zájem o tyto učební obory se totiž nezvyšuje, spíš naopak. Více to rozebereme už za chvíli.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Tak to byl ze svého nejnovějšího alba Romantic Bruno Mars. Více než 12 000 studentů se zkouší dostat na střední školy ve druhých kolech. Volná místa po tom prvním jsou třeba v maturitních oborech kuchař nebo čišník. Gastronomie podle ředitelů škol uchazeče moc neláká. Potvrzují to i restauratéři, kteří mají kuchařů stále nedostatek.
1: Já jsem v kuchyni v suterénu střední odborné školy v Prostějově. Katka, studentka druhého ročníku maturitního oboru gastronomie, drží v rukou paličku na maso. Za 2 roky by mohla být kuchařkou.
2: Asi úplně ne. Já chci jenom tu maturitu a potom uvidím, co bude dál.
1: Vaření Katku nezaujalo a není sama. Podle Aleny Malíkové, učitelky odborného výcviku, v oboru zůstává přibližně 20% žáků.
3: Oni nechcou prostě dělat jednosměrný provoz 12 hodin potom denně po vyučení, takže prostě si hledají potom jinou práci.
1: Vedení školy teď řeší druhé kolo přijímaček. Přihlášky mohli uchazeči podávat do pondělí. Pokračuje ředitelka Mária Zámostná.
4: Jedná se hlavně o obory gastronomie, to znamená kuchař, číšník.
1: Podobně jsou na tom podle ředitele Martina Kováře i v Přerovské střední škole gastronomie a služeb.
5: Máme naplánováno otevřít 1,5 třídy a těch zájemců nebylo tolik, vyhlašovali jsme 10 volných míst. Je to opakovaně, je to pravda.
1: Uplatnění by přitom našli.
5: Zatímco poptávka ze strany zaměstnavatelů je velká, tak ze strany rodičů a žáků by ten zájem mohl být větší.
1: To potvrzuje i Václav Stárek, šéf Asociace hotelů a restaurací.
6: Problém s nedostatkem zaměstnanců přetrvává už velmi dlouho, ale řekl bych, že poslední léta je skutečně kritický. Kuchaři a číšníci, to je téma, které řeší prakticky každý provozovatel restaurace.
1: Je to podle něj dáno i generačními rozdíly. Mladší generace totiž více řeší vyvážený životní styl a do služeb, které často znamenají třeba práci o víkendech, se tak nehrnou. Z Prostějova Barbora Taševská, Radiožurnál.

Sezóna fotbalové Sigmy Olomouc už se skončila, ale ještě jeden velký zápas Andrův stadion přece jenom hostil, tedy alespoň pro jeho aktéry. Hráče okresního přeboru z Hněvotína a Leštiny si tam zahráli finále okresního superpoháru. Více v naší další reportáži už za chvíli.

0: Oproti loňské sezóně fotbalisté Sigmy Olomouc nezískali žádnou trofej. Na Andrově stadionu se ale na konci května přece jenom jeden pohár předával. Ve finále superpoháru týmu z okresních přeborů Olomouckého kraje se tam střetly celky z 8. ligy Hněvotín a Leština. A zápas měl i dobročinné účely.
1: Ačkoliv fanklub týmu TJ Sokol Leština z okresu Šumperk měl na Andrově stadionu ve finále okresního superpoháru hlasitější podporu, neodvrátilo to porážku s Hněvotínem 0-4.
2: Jsme bojovali do poslední chvíle, ale je potřeba uznat kredit soupeři. Zaslouženě jsme gola nedali a tohle člověk zažije jako našeho formátu amatérského jako jednou za život, takže to je super, já jsem nadšený a děkujeme jako za tu organizaci. Fakt se to povedlo.
1: Říkal smutně, ale s uznáním kapitán Leštiny Michal Kejík, který se na hřiště dostal až v samém závěru. Na hřiště Androva stadionu, kde se ještě nedávno hrály zápasy konferenční ligy a kde nově položené koberce trávníku zakořenili, zezelenali a vytvořili nebývale kvalitní pažit, o kterém se jinak hráčům okresního přeboru může jen zdát.
3: Šílený, nevím, abych to popsal. Pažit nádherný, lidi přišli, krásný počasí, paráda jako.
4: Úplně pecka, u nás v Hněvotíně není špatná tráva, tady ta travička, už jenom se potom proběhnout, je úplně úžasný a nezapomenutelný zážitek.
1: Rozplývali se záložník Hněvotína Alex Cohol a kapitán Matěj Holub. Nehrálo se ale jen o pohár, medaile a vavříny. Výtěžek z celého utkání ze vstupného, podpory partnerů, dobrovolných příspěvků na transparentní účet nebo následné dražby fotbalových předmětů si rovným dílem rozdělí dvě rodiny, každá z jedné finálové obce. Členové rodiny Zíkových z Hněvotína bojují s onkologickým onemocněním, autismem nebo problémy po cévní mozkové příhodě. Desetiletý Jirka z Leštiny zase trpí svalovou dystrofií.
2: Jedná se o Jiříčka, jeho maminka pochází z Leštiny a bojuje s tou dušenovou chorobou, kdy odchází vlastně to svalstvo a jako pro nás čest vlastně ho do něčeho takového zapojit. Já doufám, že se vybere nějaká suma, která mu aspoň nějaký ten měsíc té léčby pomůže, protože je to docela fakt nákladný.
4: Jsme moc rádi. Za prvý doufáme, že se vybere co nejvíc peněz. I my hráči budeme určitě přispívat. Já rodinu z Hněvotína přímo znám, denně je vídám a vím, že jim to bude hodně ku prospěchu a hodně jim to pomůže, takže jsme hodně rádi.
1: Shodují se Michal Kejík z týmu Leštiny a Matěj Holub z týmu Hněvotína. V první fázi bez dražby se utržilo 210 tisíc korun. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Stačí promluvit pár vět a vědci z ČVUT díky tomu poznají, jestli se lidem s roztroušenou sklerózou jejich nemoc nezhoršuje. V magazínu Experiment zjistíme, jak tahle aplikace funguje a jestli ji jednou můžou skutečně v praxi používat lékaři. A uslyšíme také o novém nástroji brněnských vývojářů, který umí odhalit dezinformace v internetových diskuzích.
2: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
2: v sobotu
0: od 9 hodin.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 3 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Rumunsko po náletu ruského dronu a zranění dvou svých občanů vyhošťuje ruského diplomata. Ve Spojených státech pokračují jednání o dohodě mezi Spojenými státy a Íránem. Obhájci titulu Paris Saint-Germain se ve finále fotbalové ligy mistrů utkají s londýnským Arsenálem a začátek víkendu bude oblačný až zatažený. Postupně se přidají přeháníky a teploty dnes až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Rumunsko v reakci na pád ruského dronu na východě země vyhostí ruského konzula z města Konstanca. Zároveň uzavře celý úřad, informoval o tom rumunský prezident Nikuš Ordan. Moskva obvinění odmítá a slibuje reakci na uzavření konzulátu.
3: Rumunský prezident Nikuš Ordan řekl, že ve městě Galaci spadl ruský dron Geran 2.
4: Veškerá zodpovědnost jde za Ruskem, za zemí, která vede agresivní válku proti Ukrajině už déle než 4 roky.
3: Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová na to podle agentury RIA reagovala s tím, že zprávy o ruských dronech, kde se v Evropské unii, jsou nepodložená tvrzení. Bezpilotní letoun spadl ve městě Galaci brzy ráno a způsobil požár 10-patrového panelového domu. Zraněni byli 2 lidé, žena a dítě. Podle rumunského ministerstva obrany se dron dostal do vzdušného prostoru země při větším ruském útoku na Ukrajině. Odsoudila to Evropská unie, Severoatlantická aliance nebo Slovensko. Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump svolal kvůli budoucí dohodě s Íránem mimořádné jednání v Bílém domě. V Washingtonu o dokumentu jednal i šéf americké diplomacie Marco Rubio s hlavním zprostředkovatelem mírových rozhovorů, pákistánským ministrem zahraničí Isaacem Darem. Viceprezident J.D. Vance tvrdí, že dohoda s Íránem je na dosah.
5: Americko-íránské memorandum o příměří je podle viceprezidenta Vance prakticky dojednáno. Dokument by prodloužil klid zbraní o 60 dní a okamžitě otevřel Hormuzský průliv. Írán by měl 30 dní na odminování průlivu. Americká námořní blokáda íránských přístavů by se postupně rušila. Trump zatím nepodepsal. Chce podle poradců několik dní na rozmyšlenou. Íránská tisková agentura napojená na revoluční gardy přitom popřela, že by memorandum bylo dojednáno. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se už po druhé pokusil získat přístup k údajům o tom, s kým si lidé volali a kde se pohybovali. Sběr takových dat přitom loni označil nejvyšší soud za protiprávní. Úřad proto po kritice požadavek zrušil serveru iRozhlas, to potvrdil mluvčí úřadu Martin Švanda.
6: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže od uvedeného ustanovení v rámci mezirezortního připomínkového řízení ustoupil a z návrhu novely jej tedy vypustil.
1: Antimonopolní úřad chtěl tuto pravomoc prosadit v novele o své působnosti. Návrh kritizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu i Úřad pro ochranu osobních údajů. Přístup k datům o volání a pohybu teď má policie, zpravodajské služby a Česká národní banka. Vždy k tomu ale potřebují soudní souhlas. Antimonopolní úřad se přístup pokusil získat už v roce 2021.
2: Sport.
1: Jakub Menčík se poprvé v kariéře probojoval do osmifinále tenisového Grand Slamu Roland Garros. Postoupil poté, co obrátil souboj s Australanem Deminorem a vyhrál ve 4 setech. Ve 2 hře je tak posledním českým zástupcem, a protože Karolína Muchová a Maria Bousková vypadly. Fotbalisté Paris Saint-Germain se pokusí o obhajobu titulu v Lize mistrů. Ve večerním finále se utkají s londýnským Arsenálem, který naopak nejprestižnější evropskou klubovou soutěž ještě nevyhrál. Arsenálu by podle jeho trenéra Mikela Artety mohla pomoct euforie ze zisku titulu v domácí Premier League, jak říkal v podcastu londýnského klubu.
7: Musíme využít veškerou energii, tu radost a to vybudované sebevědomí po zisku mistrovského titulu, to, co teď cítíme. Maximálně se připravíme a půjdeme vyhrát.
1: Finále Ligy mistrů mezi Arsenálem a Paris Saint-Germain začne v 18 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda v Nymburce a nové omezení na Pražském okruhu. Dálnice teď plynulé průjezdné. Na D1 z Brna do Prahy se za sjezdem na Sázavu objíždí odstavené osobní auto. Na 33. kilometru naproti čerpací stanice MOL blokuje krajnici. U auta je silničářské značení šipka a kužely. V Nymburce u nemocnice havarovalo osobní auto. Nehoda je na křížení Boleslavské třídy s ulicí Velké Valy. Podle policie je místo nehody s opatrností průjezdné. Na Pražském okruhu východní části směr D1. V noci opravují vozovku. Za sjezdem na dálnici do Hradce Králové kilometru 60,5 je na necelém kilometru zavřený pravý pruh a krajnice. A práce omezují i nájezd z Hradec dálnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V sobotu ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i ve zbytku Česka a teploty až 28 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
9: 7 z 10 bývalých vězňů se v Česku vrátí za mříže. Téměř 70% recidiva je jednou z nejvyšších v Evropě. S návratem do společnosti po výkonu trestu má lidem pomoci připravovaná platforma s přehledem dostupného bydlení, zaměstnání nebo třeba služeb k odlužení. Více k tomu řekneme už za chvíli.
10: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Vězňům v Česku má ještě letos s návratem do společnosti pomáhat nový webový portál. Na rozcestníku zvaném Pro výstup přehledně dohledají organizace, které jim pomůžou třeba s hledáním zaměstnání, bydlení nebo tím, jak napravit vztahy s rodinou. Návrat z vězení totiž nebývá jednoduchý. O tom svědčí třeba studie pro centrum Rubicon, podle které se do 7 let od propuštění polovina lidí do vězení zase vrátí.
1: Kdybych si nespracovala tu závislost už ve vězení, tak si myslím, že jsem se vrátila zpátky do těch starých kolejí.
2: Popisuje Jana svou největší překážku při návratu z vězení. Odsouzená byla na 1,5 roku za majetkovou trestnou činnost. Právě závislost je jedním z problémů, se kterými lidé ve vězení potřebují pomoc nejčastěji, potvrzuje plukovník Jonáš Lučný z vězeňské služby.
3: Každý to má jinak, mají problémy se závislostí, mají problémy s dluhy, s financema, nemají dostatečné pracovní návyky, aby byli uplatnitelní na trhu práce, často mají roztříštěné rodiny a vůbec ty sociální vazby, takže nemají ani kde bydlet.
2: Pokud vězeň nenalezne dostatečnou podporu, téměř jistě se podle Lučného do vězení vrátí. Nabízejí ji především neziskové organizace. Vězeňská služba spolupracuje s asi 70. Jejich služby se ale nedostanou ke všem, říká výkonná ředitelka Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
4: Zároveň určitě platí to, že ta kapacita těch služeb je regionálně velmi nerovnoměrná a je nedostačující. Nicméně my víme, že jedním z těch problémů je i právě ta nedostatečná informovanost.
2: Pro lepší orientaci má vězňům sloužit webový portál Pro výstup CZ. Internetová stránka s nabídkou asistence třeba s bydlením, řešením dluhů, závislostmi i dalšími problémy. V portálu bude možné dohledat služby třeba podle volné kapacity nebo města a okresu, pokračuje Tinglová.
4: Rádi bychom, aby byla dostupná třeba i rodinným příslušníkům, samozřejmě i obětem, všem odborníkům, kteří s klienty pracují.
2: Některým se přesto návrat na svobodu povede. Jana už při pobytu ve vězení nastoupila do ochranné léčby v Opavě, poté na doléčení do Brna. Dnes se Jana do věznic vrací, aby pomohla překonat závislost dalším.
1: Já konkrétně vedu cvičení, miluji jako běh a cvičení a pohyb, takže se mnou je vždycky v úterky cvičení s Jančou.
2: Ročně věznice v Česku opustí 10 000 lidí. Platforma Pro výstup s přehledem dostupných služeb pro ně bude fungovat od letošního podzimu. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: de glace. He looks through his window. Renesance, Ledová chýše a hříšní lidé města pražského se nově objeví také v programu městských divadel pražských. V premiéře vystoupí na jevišti divadla ABC už dnes kriminalisté z pražské čtyřky. Vyšetřovalo pod vedením vrchního policejního rady se skutečným jménem Josef Vaňásek závažné kriminální případy v prvorepublikové Praze. Proslavili hlavně černobílý televizní seriál Hříšní lidé města pražského.
1: I když výstřel z pistole a kabaretní výstup na úvod představení může odkazovat ke slavnému televiznímu seriálu, režisér Marián Amsler upozorňuje na to, že vycházeli hlavně z knižní předlohy Jiřího Marka.
2: A vlastně jsme se snažili úplně obejít ten seriál a zbořit všechny jakoby představy, očekávání.
1: Inscenace je složená ze 4 povídek Jiřího Marka. Ty spolu s dramaturgyní Lenkou Veverkovou propojili a zasadili do jedné noci.
2: Tak celé nám to rámcuje příběh věštce Hanusena, který byl v té době velmi známý.

0: Tam máme příběh z dovolené, příběh lichého střevíce a případ ztracené aktovky.
1: Nedá mi to, ale musím se zeptat na tu roli Rady 20. Je dobromyslný, tolerantní i ve vašem pojetí?
0: Myslím, že tyhle rysy v té postavě zůstaly, ale my jsme se snažili na to podívat opravdu současnýma očima a vytvořit z něj šéfa, takého, jakého by si každý přál, mít nad sebou někoho, kdo je opravdu vzdělaný, kdo myslí na své podřízené, dává jim úkoly, motivuje je, využívá všechny své znalosti z různých oborů kriminalistiky a velmi nás inspirovala vlastně ta skutečná postava Rady Vaňáska.
2: Děj se odehrává v předválečném období. K moci se kterou nacisté, Evropu svírá hospodářská krize a mordparta Rady 20. spolu s inspektory Brůžkem, Mrázkem a Boušem sbírá stopy v jedové chýši, honí pachatele v ulicích a také si najde společný čas na trochu lekcí boxu. Radu 20. představuje Tomáš Pavelka, který v elegantní černobílé vestě a na žehlených kalhotách připomíná spíš světáka bondovského střihu než bodrého pána v letech.
3: Pamatuju si z toho dětství, že mě bavilo ten způsob herectví, že i když to bylo na kameru, tak to herectví bylo takový vlastně výrazný, takový divadelní a sebevědomý, šťavnatý.
2: Na jevišti stojí černá posuvná konstrukce, muzikant hraje na saxofon, herečky v ostře červených, žlutých i zelených sporých úborech představují kabaretní tanečnice a zpěvačky. Pak následuje ostrý až filmový střih a z pestrobarevné scény se stává kancelář Rady 20. Černošedá dekorace odkazuje k noárovým filmům.
3: Ta inspirace tím noár světem nebo něčím takovým je zřejmá a mě to moc baví.
2: Povídkové knihy z konce 60. let minulého století od Jiřího Marka proslavilo televizní zpracování režiséra Jiřího Sekvence. Česká televize jej do svého programu nasazuje pravidelně skoro každý rok. Michaela Vetyšková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Je půl čtvrté. Zprávy a Martin Matějka.
3: Americký prezident Donald Trump se sešel s poradci k projednání mírové dohody s Íránem. Jednání, které mělo přinést finální rozhodnutí, ale zatím nekomentoval. Jeden z představitelů Bílého domu řekl agentuře AFP, že schůzka trvala asi 2 hodiny. O výsledku se nezmínil. Dodal, že prezident Trump uzavře jen takovou dohodu, která je pro Ameriku výhodná a která odpovídá jeho červeným liniím. Rumunské úřady zruší ruský konzulát ve městě Konstanca a vyhodí tamního konzula. Informoval o tom rumunský prezident Nikuš Ordan. Jde o reakci na pád dronu, který ve městě Galaci poškodil obytnou budovu a zranil 2 lidi. Podle rumunského prezidenta stroj přiletěl z Ruska. Ruský prezident Vladimír Putin to ale nespochybnil. Tvrdí, že mohlo jít o ukrajinský stroj. Rusko za incident odsoudili zástupci NATO, Evropské unie, Ukrajiny a některé evropské země, včetně Česka, Německa a Maďarska. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus přiletěl do Konga a chce tam podpořit lékaře, kteří tam bojují proti epidemii eboli. Místní zdravotnický personál čelí nedostatku vybavení i potravin. Podle Tedrose lze epidemii zastavit, označil ji ale za velmi složitou. Epidemie propukla v polovině května na východě Konga. A státní agentura CzechInvest podpořila v prvním kole programu 90 startupů začínajících českých firm. Rozdělila mezi 160 milionů korun. Program má firmy připravit na úspěšný vstup na zahraniční trhy. CzechInvest toho financuje z národního plánu obnovy. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun.
0: Sport.
3: Fotbaloví reprezentanti Tomáš Holeš a Mojmír Chytil budou pokračovat v pražské Slavii. Obránce Holeš prodloužil s mistrovským klubem smlouvu do roku 2028. Nový kontrakt útočníka Chytila je ještě o rok delší. Slavia o tom informovala na svém webu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D8 u sjezdu na Doksany, další v Nymburce. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem u sjezdu na Doksany, čerstvá nehoda. Kilometr 34,5, osobní auto v místě srazilo zvěř. Čekejte omezený průjezd i překážky. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu odklízí odstavené osobní auto. Na 33. kilometru naproti čerpací stanice MOL je zavřená krajnice. Na místě odtahovka u auta silničářské značení. Kolem projedete plynule. A v Nymburce stále pozorněji u nemocnice na křížení Boleslavské třídy s ulicí Velké Valy havarovalo osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V sobotu ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno i ve zbytku Česka a nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: V bývalých uhelných lomech v Ústeckém kraji by mohla v budoucnu růst tráva, která je příbuzná cukrové třtině. Její odolnost a využití teď zkoumají vědci a podrobnější budeme už za pár minut.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Nový typ odolné rostliny testují teď vědci na území Lomoučes a na Mostecku, kde skončila těžba uhlí. Ozdobnice obrovská má pomoci s obnovou narušené půdy a v budoucnu by se mohla stát zdrojem biomasy, ze které se dají vyrábět třeba peletky na topení.
1: Teď tady připravujeme 4 brázdy, pak přijede speciální vrták a tím uděláme vlastně díry a do každé díry zasadíme ostrinku miskantu.
2: Řekla mi Lenka Žižková z Ústecké univerzity Fakulty životního prostředí. Spolu se zahraničními studenty připravují na testovacím poli půdu pro zasazení ozdobnice. Proč vědci testují právě ozdobnici obrovskou, mi řekl Josef Trégl z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
3: Tráva příbuzná třeba cukrové třtině nebo kukuřici, roste až 4 metry a produkuje nějaký 50 tun suché biomasy za rok.
2: Místo po těžbě uhlí si vědci vybrali kvůli nižší kvalitě zdejší půdy.
3: Je to posttěžební lokalita, chudá půda, navíc pod Krušnýma horama máme jaksi sucho, srážkový stín.
2: Ozdobnice obrovská je invazivní druh, který například na jihu Čech dělá starosti ochráncům přírody i zahrádkářům. To ale u druhu vysazovaného na území Uhelného lomu podle Josefa Trégla nehrozí.
3: Tahle rostlina je hybrid, takže netvoří semena. Bez těch semen jako nehrozí, že tady zafouká vítr a bude tady miskantus po celém Ústeckém kraji.
2: Vysazeno bude 2000 sazenic na ploše 1 km². Rostlina by mohla mít podle vědců široké využití.
3: Trošku dřevnatější sláma, aby se dalo říct. Jo. Takže kromě toho, že se s tím dá topit, dají se z toho dělat paletky, tak jsme taky z toho zkoušeli dělat třeba papír, taky nějaký vlákna, nějakou izolaci.
2: Pokud se ozdobnici obrovské bude v lomu ČSA dařit, mohou ji následně využít při rekultivacích i v okolních lomech, říká Vít Kopecký za těžařskou skupinu Seven.
4: Například na lomu Vršany, kde ještě třeba bychom to právě využít mohli, ale například to můžou využít kolegové v severočeských dolech, na dolech Bílina a nástup Tušimice.
2: Už v červenci by mohlo být zřejmé, jestli se ozdobnici ve srážkovém stínu Krušných hor daří. Z Mostecka Jan Beneš, Radiožurnál.

0: Tak to byl v nočním radiožurnálu John Bon Jovi a Queen of New Orleans. Česká hokejová reprezentace se do semifinále světového šampionátu bohužel neprobojovala. S Finskem prohrál národní tým 1-4 a skončil na 5. místě. Jedno pozitivum ale mistrovství světa přineslo, a to účast šestice mladých hráčů.
1: Smutný konec, nikdo jsme si nepřáli končit takhle brzo, ale já jsem si to moc užil, bylo to skvělý, jsem moc rád, že jsem se na ten turnaj podíval, že jsem si ho mohl zahrát, ale bohužel to nebyl takový konec, jaký jsme si všichni přáli.
2: Říkal zklamaně Tomáš Cibulka, který byl i přes své mládí jedním z nejvytěžovanějších hráčů českého týmu na turnaji. A rozhodně se nestratili ani další zástupci ročníků 2003, 4 a 6.
3: Já jsem nadšený, Galva zhrál skvělý zápas. Jarda Chmelář celý turnaj velice solidní, myslím si, obrovský příslip. Matyáš Milovský taky obrovský příslip. Alšík výborný, Cibulka ještě, že jo? Takže já si myslím, že ty mladí to jakoby zvládli jako skvěle.
2: Pochválil trenér Radim Rulík pětici mladých hokejistů, kteří si na šampionátu odbyli premiéru mezi dospělými. Právě Galva, Schmela, Smelovský, Alšer a Cibulka byli nejpříjemnějším překvapením českého týmu. Všichni dokázali na turnaji bodovat. Herně patřili mnohdy mezi nejlepší a i podle kapitána Romana Červenky byl jejich výkon výborný.
1: Všichni kluci mladí si myslím, že se s tím popasovali dobře, budou sbírat zkušenosti, tak věřím, že budou jenom růst a že to do budoucna bude dobrý.
4: Určitě je to motivace pro dalších let, když určitě bude ta možnost jedna další mistrovství, tak určitě nebudu váhat. Je to strašná čest mít tenhle dres na sobě, hrát ty zápasy za tu Českou republiku, za tou kulisou těch fanoušků, kteří byli fakt skvělí a celý turnaj. Myslím si, že nás všechny mrzí, že jsme to pro ně nedali.
2: Navázal na kapitána Romana Červenku Jaroslav Chmelař, který má z pětice mladíků zatím i nejvíce odehraných zápasů v NHL. Tam se už probojoval i Marek Alšer. Nakouknout by tam mohli v příští sezóně i Melovský s Cibulkou. Galva se čeká za pár týdnů draft. Na šampionátu všichni ukázali, že mají potenciál se v zámoří prosadit a v blízké budoucnosti být i oporami národního týmu. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Stačí promluvit pár vět a vědci z ČVUT díky tomu poznají, jestli se lidem s roztroušenou sklerózou jejich nemoc nezhoršuje. V magazínu Experiment zjistíme, jak tahle aplikace funguje a jestli ji jednou můžou skutečně v praxi používat lékaři. A uslyšíme také o novém nástroji brněnských vývojářů, který umí odhalit dezinformace v internetových diskuzích.
2: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
2: v sobotu
0: od 9 hodin.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Radiožurnál máme 4 hodiny. Zprávy připravil Martin Matějka.
5: Čeští politici odsoudili ruský útok, který zasáhl obytný dům v Rumunsku. Evropská komise Maďarsko v reakci na reformy právního státu uvolní většinu zadržovaných unijních fondů. Tenista Menšík je poprvé v osmifinále Roland Garros, Muchová s Bouskovou končí. A začátek víkendu bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přeháníky a teploty dnes až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
5: Rumunsko v reakci na pád ruského dronu na východě země vyhostí ruského konzula z města Konstanca. Zároveň uzavře celý úřad, informoval o tom rumunský prezident Nikuš Ordan. Moskva obvinění odmítá a slibuje reakci na uzavření konzulátu. Incident ve východním Rumunsku odsoudili i čeští politici. Například prezident Petr Pavel ho označil za nepřijatelný. Podpořil taky apel rumunského prezidenta Nikuša Ordana na silnou mezinárodní odpověď Rusku.
6: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na síti X kromě zásahu rumunského obytného domu skritizoval i pokračující ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu. Situaci v Rumunsku odsoudilo České ministerstvo obrany, ale taky ministerstvo zahraničí, říká mluvčí diplomacie Adam Čergé.
7: Ohrožení civilistů, včetně nezletilého, je nepřijatelné. Stojíme pevně při našich aliančních partnerech.
6: Někteří opoziční politici apelují na vládu, aby víc dbala na bezpečnost a obranu, a podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba by měla reagovat i Evropská unie.
8: Vytvořit účinnou protidronovou obranu na té východní hranici, která skutečně bude financována ze společných evropských peněz.
6: Předseda ODS Martin Kupka vyzval i k další vojenské podpoře Ukrajiny. David Šalek, Radiožurnál.
5: Evropská komise odblokuje Maďarsku dohromady více než 16 miliard eur v přepočtu bezmála 400 miliard korun. Oznámila to předsedkyně komise Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Petrem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy v oblasti soudnictví, boje proti korupci a ochrany akademických svobod, které nová vláda provádí od svého nástupu do funkce.
9: Nová vláda podle von der Leyenové začala rychle plnit nutné reformy a jasně ukázala, že otáčí list. Většina uvolněných prostředků je z fondu obnovy po pandemii. Maďarsku přitom hrozilo, že o ně nenávratně přijde. Komise také Budapešti odblokovala většinu kohezních fondů. Petr Maďar prohlásil, že to pomůže nastartovat ekonomiku země. Dohodu označil za historický průlom. Maďarští studenti se také od začátku nového akademického roku budou moct opět účastnit programu studijních pobytů Erasmus. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
5: Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů a po jarní přestávce tak znovu vyveze turisty lanovka ze svatého Petra ve Špindlerově mlýně na Pláně a provoz obnovuje i lanovka na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou. A v letním režimu už jezdí lanovka ze Špindlerova mlýna na Medvědín a z Pece pod Sněžkou na Sněžku, z Janských lázní na Černou horu a také z Velké Úpy na Portážky.
2: Sport.
5: Tenista Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje poprvé v kariéře v osmifinále. Alexe de Minora z Austrálie porazil 3-1 na sety. V tom prvním přitom dostal kanár. Následně odešel z kurtu a zbylé sety bez větších problémů získal. Menšík po utkání řekl, že začátek utkání nezachytil kvůli pětisetové bitvě, kterou absolvoval o dva dny dřív, a popsal, jak mu pomohl odchod z kurtu po první sadě.
10: Na tom záchodě, když jsem šel, tak jsem si nic neříkal, udělal jsem si akorát svoje nějaké mentální techniky a šel jsem na ten kurt a jak jsem vlastně nastupoval, tak jsem úplně cítil, že už nejsem jako jenom sám v sobě, ale že jsem vlastně jako všude přítomen. To mi pomohlo vlastně dostat se do rytmu, do tempa a postupem času aj najít na něho tu medicínu.
5: Ve třetím kole vypadly Karolína Muchová i Marie Bousková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na D8 u sjezdu nad Oxany a u Příbrami. Na dálnici D8 u sjezdu z Prahy do Ústí nad Labem u sjezdu nad Oxany srazilo osobní auto Zvěř. Kilometr 34,5, čekejte omezení, zdržení ne, provoz je slabý, kolona se v místě netvoří. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu odklizeno. Odstavené auto na 33. kilometru je pryč. Na silnici 66 s Příbrami do Milína. Nehoda bez podrobností. Pozor, dejte za Brodem u Šachty. A připomínáme noční omezení na dálnici D5 z Prahy do Plzně u sjezdu na Loděnici mezi kilometry 9 až 10 je kvůli opravám vozovky zavřený pravý pruh. Ta uzavírka má skončit v 5 ráno, tedy za necelou hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: V sobotu ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i ve zbytku Česka. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě území na měří kolem 22 a na horách 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Petr Zajíček.
12: Zůstat v Česku už nestačí. Desítky malých českých technologických firem expandují po Evropě, ale i do Ameriky a Asie. A stát se jim v tom snaží pomáhat. Jak se Čechům v zahraničí daří, o tom budeme mluvit už za malou chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: České inovativní firmy se snaží rozšiřovat své působiště a uspět i v zahraničí. 90 z nich v tom financemi z evropských fondů pomohla státní agentura CzechInvest. Startupy se tak mohou zaměřit na expanzi nejenom po zemích Evropské unie. Připravují se na vstup na trhy v Severní Americe, v bohatých Spojených arabských emirátech, Singapuru nebo také lidnaté Indii. A některé už jsou velmi blízko.
1: Nápad, se kterým přišla česká firma Cardi AI Technologies, působí na první pohled docela jednoduše. Vzala hrudní pás, který běžně používají k měření srdečního tepu třeba běžci, a propojila ho s vlastní analytickou aplikací. Výsledek? Dlouhodobý monitoring

0: podívat a dojedu na štamprl, na vdoleček.
1: Přestože jsou legrůti zhruba o 8 let starší než jejich král Marek Dacík, vztahy mají podle Honzy i Martina perfektní.
0: S králem jsme kámoši.
2: On je sice mladší, ale je super. On se nebojí za náma dojít, zapojovat se do naší konverzace. Jsme prostě rádi, že máme krále, jakého máme.
1: Jak jim to společně půjde při samotné jízdě králu, to ve Vlčnově můžete vidět v neděli. Michal Sladký, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.

0: Radioservis představuje
1: Jakub Fránek, Tropické noci.
2: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
1: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
2: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnály půl páté. Zprávy a Martin Matějka.
4: Od začátku roku zatím zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů, proti loňskému roku je to dvojnásobek. Ukazují to policejní statistiky do 28. května. Jednou z častých příčin tragických nehod je moc velká rychlost nebo přejetí do protisměru. S tím by mohlo pomoct nové elipsovité značení. BESIP ho testuje v zatáčkách na Červenohorském sedle a plánuje i rozšíření na další silnice. O zájezdy na Blízký východ skoro není zájem. Prodeje v Evropě se kvůli krizi v regionu propadly až o 95%. Ukazuje to průzkum Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Naopak roste poptávka po dovolených v jižní Evropě. Zájem stoupl zhruba o pětinu. Do průzkumu se na začátku května zapojili členové asociace zastupující přibližně 70 000 cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdů z celé Evropy. Polsko získalo první zálohu z unijní obranné půjčky SAFE 6,5 miliardy eur, tedy v přepočtu asi 160 miliard korun. Má jít na rozvoj obranného průmyslu a obranných kapacit. Varšava celkem požádala skoro o bilion korun z programu, je získá po částech. A rakouské úřady vyzývají motoristy, ať se dnes raději vyhnou Tyrolsku. Brennerský průsmyk přes Alpy do Itálie bude po většinu dne v obou směrech zavřený. Důvodem jsou protesty obyvatel na rakouské straně hranice.
2: Sport.
4: Hokejové mistrovství světa nabídne semifinálové souboje. Odpoledne bude Švýcarsko hrát s Norskem, večer se Kanada utká s Finskem. Tři české páry postoupily do osmifinále beachvolejbalového turnaje elitní série Pro Tour v Ostravě. Mezi muži čeká vzájemný zápas v playoff dvojce Trousil Schweiner a Perušič Sedlák. Mezi ženami se mezi nejlepší šestnáctku probojovali Nušrejfová s Meixnerovou. Osmifinále pro české páry začne v Ostravě v 10 hodin.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D11 u Hradce Králové, další na Pražském okruhu. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Nové Město a Lázně Bohdaneč stojí osobní auto. 75. kilometr v odstavném pruhu bylo jen na blikačích a teď to vypadá, že silničáři na místo přivezli značení. Dálnice jsou po ránu bez kolon na Pražském okruhu. Východní části směr D1. Od včerejšího večera opravují vozovku. Za sjezdem na dálnici do Hradce Králové na kilometru 60,5 je zavřený pravý pruh a Krajnice. Je to zhruba půlkilometrový úsek. Práce omezují i nájezd na okruh z Hradecké dálnice směr jízdy D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Teď nad ránem je polojasno až jasno, od severozápadu přibývá oblačnost, ochladilo se na 15 až 11 stupňů. Ráno pak dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky a postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i ve zbytku Česka. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách naměří kolem 18. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Petr Zajíček.
3: Když chybí silné ruce, umí pomoct vězni. Střední elektrotechnická škola v Pardubicích si na ruční stěhování těžkých pracovních ponků, lavic a kopírek objednala odsouzené z pardubické věznice. Více v reportáži už za pár minut.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Rekonstrukce nepočká a stěhování také ne. Právě to je důvod, proč se v opravovaném areálu střední elektrotechnické školy v Pardubicích pohybují v těchto dnech vězni jako stěhováci. Škola potřebovala nárazově přesunout těžké pracovní stoly, nářadí a lavice, a tak se obrátila na vězeňskou službu v Pardubicích. Ta průmyslovce vyhověla a navíc zadarmo.
1: Já teď stojím tady u schodů a skupinka vězňů právě stěhuje do druhého patra školní lavice.
2: Jdeme tam.
3: Tak za prvý pro mě je to zpříjemnění, že nejsem furt jako ve vězení, že prostě nejsem zavřený, že se podívám jakoby i ven. Má to smysl, že nedělám to pro sebe, ale pro ostatní.
1: Popisuje 31letý odsouzený pan Jakub. Co všechno stěhujete?
3: Kopírky, lavice, židle, ponky, stěhovali se stojanový vrtačky.
1: Takže s ponkem po schodech?
3: S ponkem po schodech na kurtech, nesně. To samý stojanový vrtačky, všechno prostě se táhlo ručně.
1: A tady se stěhuje kopírka.
4: Za mě maximální spokojenost, protože to přečilo mé očekávání. Jo. Nevěděl jsem, co od toho můžu čekat.
1: Mluví ředitel elektrotechnické průmyslovky v Pardubicích Petr Mikuláš.
4: Ta práce se udělala možná ještě rychleji, než jsem čekal, a opravdu to nebylo jednoduché. Jo. Byly to těžké věci z jednoho patra do dalšího patra.
1: Stěhovací firmu škola nemusela najímat a za práci vězňů nic neplatí. Věznice pečlivě vybrala několik desítek odsouzených, říká její ředitel Jaroslav Rosíval.
5: Odsouzený je posouzen odbornou komisí, tak jak z pohledu bezpečnosti, tak i z pohledu programu zacházení a jeho samotného průběhu výkonu trestu i vzhledem k jeho trestné činnosti. Takže bych chtěl každopádně zdůraznit, že nejsou tady odsouzení za násilnou trestnou činnost.
1: Zřizovatel školy Pardubický kraj má s věznicí dohodu. Vězeňskou pracovní sílu využívá i při jiných příležitostech, třeba v domovech sociálních služeb a nebo v nemocnicích, při péči o zámecké valy v Pardubicích, nebo teď nově i při vymalování prostor záchranky ve Vysokém Mýtě. Ondřej Wolf, Radiožurnál.

0: Většina reprezentací už oznámila konečné 26-člené nominace na fotbalové mistrovství světa. Český tým ale ještě jedno vyřazování čeká. Někteří hráči tak zažijí zklamání. Jasno bude v neděli před odletem do Spojených států amerických.
1: To je taková nepříjemná věc, která ta trenéřina obnáší, ale vzhledem k té náročnosti toho turnaje jsme museli přilídnout ke spoustě věcí.
2: Asistent reprezentačního trenéra Jan Suchopárek a realizační tým v čele s hlavním koučem Miroslavem Koupkem pozval na závěrečnou přípravu o 3 fotbalisty víc, než jaké bude složení konečné nominace.
1: S těma hráčema jsme měli možnost se setkávat průběžně a hlavně trenér byl s nima dost těsným kontaktu, takže měli jsme asi jasno o nějakých 3/4 hráčů, který vlastně nakonec v nominaci byli.
2: Popisuje Jan Suchopárek.
1: Tak ty hráči, kteří byli trošinku jako na hraně, tak trenér už s nima mluvil, že prostě tomuhle může dojít, nikdo není rád, že je vyškodnutý nominace na mistrovství světa na poslední chvíli.
2: Fotbalisté teď dostanou ještě šanci ukázat se v neděli v Praze na Letné proti Kosovu.
3: Je to zápas, který pojímáme jako testovací. To bude utkání, který se hodně využije pro hráče, kteří ještě budou bojovat o závěrečnou nominaci a ty tam dostanou prostor.
2: Miroslav Koubek měl od úspěšné březnové baráže dost času na přemýšlení, i když u většiny reprezentantů měl jasno. Jedním z fotbalistů, který může zažít překvapivou cestu do zámoří, je mladičký Hugo Sochůrek ze Sparty, který, pokud na něj trenér ukáže, oslaví 18. narozeniny 7. června v Dallasu.
4: Nepředstavoval jsem si to, ale kdyby se to podařilo, tak bych byl samozřejmě hrozně rád.
2: Říká Sochůrek před závěrečnou nedělní selekcí. Národní tým pak hned odletí do zámoří, tam odehraje ještě jeden přípravný zápas. Šampionát začne pro fotbalové reprezentanty 12. června nad ránem českého času v Guadalacháře proti Jižní Koreji. Ve skupině je pak čekají ještě týmy Jihoafrické republiky a Mexika. Na této stanici uslyšíte přímé přenosy i další zajímavosti ze světového šampionátu v USA, Mexiku a Kanadě. Mirko Vasič, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Stačí promluvit pár vět a vědci z ČVUT díky tomu poznají, jestli se lidem s roztroušenou sklerózou jejich nemoc nezhoršuje. V magazínu Experiment zjistíme, jak tahle aplikace funguje a jestli ji jednou můžou skutečně v praxi používat lékaři. A uslyšíme také o novém nástroji brněnských vývojářů, který umí odhalit dezinformace v internetových diskuzích.
2: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
2: v sobotu
0: od 9 hodin.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru předtím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
0: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi. Vinohradská 12.
0: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: Vinohradská 12.
0: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
2: Podrobně a v souvislostech.
0: Vinohradská 12.
2: Předpremiéra v 3:30 ráno na Radiožurnálu.
0: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: Dobré ráno, je 5 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Vojtěch Tomášek.
5: Donald Trump jednal o dohodě s Íránem, schůzku ale zatím nekomentoval. Počty nakažených ebolou v Kongu dál stoupají, lidí s podezřením je přes 1000. Fotbalisty Táborská čeká odveta baráže o šance ligu proti ostravskému Baníku, dohání tříbrankové manko. Začátek víkendu bude oblačný až zatažený, postupně se přidají přehánky. Teploty dnes až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Americký prezident Donald Trump se sešel s poradci k pojednání mírové dohody s Íránem. Jednání, které mělo přinést finální rozhodnutí, ale zatím nekomentoval. Jeden z představitelů Bílého domu řekl agentuře AFP, že schůzka trvala asi 2 hodiny. O výsledku se nezmínil. Dodal, že prezident Trump uzavře jen takovou dohodu, která je pro Ameriku výhodná a která odpovídá jeho červeným liniím. Viceprezident J.D. Vance před jednáním uvedl, že dohoda je na dosah. Iránská tisková agentura ale popřela, že by bylo memorandum hotové. Počet lidí s podezřením na nákazu ebolou v Kongu překonal hranici 1000. Ministerstvo zdravotnictví jich eviduje 1028. Počet potvrzených případů nákazy je nově 225, tedy o 100 víc než předchozí den. Situace je podle generálního ředitele Světové zdravotnické organizace Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse velmi složitá, lze jí ale vyřešit. Epidemie eboly propukla v polovině května na východě Konga. Brusel uvolní Maďarsku z unijních fondů přes 16 miliard eur, tedy v přepočtu téměř 400 miliard korun. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Petrem Maďarem. Unijní exekutiva tak reaguje na reformy právního státu, které nová vláda od nástupu provádí, řekla von der Leyenová.
6: Jsou to silné signály, že Maďarsko obrací list. Během pouhých několika týdnů jste prosadili dlouho očekávané reformy, změny ve prospěch Maďarska i ve prospěch Evropské unie. Za předpokladu, že budou tyto reformy přijaty a investice realizovány, s potěšením dnes oznamuji, že můžeme Maďarsku uvolnit 10 miliard eur.
5: 10 miliard eur Maďarsko dostane z fondu obnovy po pandemii. Hrozilo, že o něj jinak nenávratně přijde. Dalších víc než 6 miliard komu se Budapešti uvolní z kohezních fondů. Téměř 9 kilometrů nových trailových tras si od dneška můžou vyzkoušet cyklisté na vrchu Libín u Prachatic. Svést se můžou po 3 nenáročných stezkách. Do léta příštího roku přibude dalších 35 kilometrů. Prachatické traily otevře v 11 hodin několik profesionálních jezdců, dodává ředitel městských sportovišť Martin Kutlák.
7: Hostem toho dne je legendární mountainbikeový jezdec Michal Marošin. Spolu s návštěvníkama si ty tratě sjede. Děti si tady můžou zaskákat na skákacím hradu, sjet si opičí dráhu na kolech.
2: Sport.
5: Jakub Mečík se poprvé v kariéře probojoval do osmifinále tenisového Grand Slamu Roland Garros. Postoupil potom, co obrátil souboj s Australanem De Minorem a vyhrál ve 4 setech. V singlu je tak po vypadnutí Karolíny Muchové a Marie Bouskové posledním českým zástupcem. Fotbalisté druholigového Táborska budou od 13 hodin hostit Baník Ostrava v odvetě baráže o šance ligu. Prvoligoví Slezané vyhráli úvodní zápas 3-0 a na jihu Čech můžou stvrdit setrvání mezi elitou. Baník v posledních dnech sbírá vítězství a to podle záložníka Ondřeje Kivčulašiho obrátilo i atmosféru v klubu.
8: Tak otočila se 100%, začali jsme vyhrávat, máme 3 výhry v řadě, což jsme vlastně celou sezónu neměli, takže v tomhle tom je to pozitivní a ta nálada jde znát. Když jsme prohrávali, tak nebylo na tréninku moc úsměvu, bylo to hodně negativní a já to úplně nemám rád. Já jsem takovej, který si z toho tak tolik tu hlavu nedělá, prostě hraje ten fotbal, protože mě to baví a protože se chci ukázat.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na Pražském okruhu a neprůjezdná silnice na Žďársku. Dálnice, hlavní tahy, teď bez nahlášených nehod. Na Pražském okruhu východní části směr D1 ruší noční uzavírku. Za sjezdem na dálnici do Hradce Králové na kilometru 60,5 byl zavřený pravý pruh a taky krajnice. Dejte v místě pozor, pohybují se tam lidé a technika. Na Žďársku je nově neprůjezdná silnice 385 z Nového Města na Moravě do Zvole. Uzavírka je v obci Křídla. Potrvá do půlky června. Objízdná trasa vede přes Bystřici nad Perlinštejnem, Zvole a Bobrovou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Ráno dopoledne čekáme oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se občas objeví déšť nebo přehánky. Postupně bude i oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i ve zbytku Česka. Nejvyšší teploty dnes 24 až 28 stupňů, na severovýchodě území naměří kolem 22, na horách většinou kolem 18. A foukat má ráno a večer jen slabý, během dne pak mírný severozápadní až severní vítr. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, teď už je s vámi Vojtěch Bydrman.
4: A hned se ještě aktuálně mrkneme na hokejovou NHL, protože už pár minut víme, kdo si letos zahraje o Stanley Cup. Proti Las Vegas, které jednoznačně ve 4 zápasech přejelo Colorado a vyhrálo západní konferenci, se postaví hráči Caroliny Hurricanes. Ti na východě v 5 zápasech vyřadili Montreal, když dnešní poslední utkání ovládli jednoznačně 6-1. Český golman Jakub Dobeš inkasoval v dresu Canadiens 5x. Stanley Cup mezi Carolinou a Las Vegas začne v úterý v rally. A na radiožurnálu samozřejmě budeme u toho.
2: Víkendový radiožurnál
0: a Vojtěch Bydrman.
10: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím

0: Až 93% škol v Česku reguluje pomocí školního řádu používání mobilů. Vyplývá to z nedávného dotazníkového šetření ministerstva školství mezi školami. Některé zakazují mobily úplně, jiné pouze ve výuce. Pardubický magistrát teď usiluje o sjednocení pravidel a od září chce zavést plošný zákaz telefonů na všech jeho základních školách. Jedna z nich teď proto testuje zamykatelná pouzdra na mobily.
1: Takhle vlastně je v tom ten mobil a potom vlastně takhle to klapnu a je to zavřený. Mám to v tašce a vlastně to během dne vůbec nevytahuju.
2: Žákyně Emma mi ukazuje obal, do kterého teď ona a další deváťáci každý den uzamykají mobil na dobu, co musí být ve škole. Je to černé neoprénové pouzdro.
1: U vchodu máme takové jako čipy, magnety, kde si to vždycky otevřem a vlastně takhle to otevřít nemůžem.
2: Pro děti ze dvou testovacích tříd 9. ročníku jde o úplnou novinku. Doteď měli povolený mobil o přestávkách. Nyní ho zkušebně používat nesmí ani tehdy.
1: Myslím si, že nám to docela prospívá.
2: A první zkušenost popisuje i žák Matouš.
3: Pro mě to byl celkem jako šok, že nám to takhle udělali. Nevím, celkem mi to jako chybí ten telefon, ale chápu, proč to škola takhle zařídila.
4: Matouši, co děláš o přestávce teď, když nemáš k dispozici mobil?
3: Zajdu za kamarádama a povídám se s nima.
2: Testování obalů na mobily potrvá ve škole 2 týdny. Pokud se osvědčí, škola je včlení do školního řádu a od září budou povinné pro všechny žáky 2. stupně, říká ředitel základní školy Spořilov Martin Fiala.
5: Abychom dokázali opravdu ty telefony nějakým způsobem regulovat, jo? Protože samozřejmě jedna věc je mít ve školním řádu napsáno, že telefony jsou zakázány jak v hodinách, tak o přestávkách. Druhá věc je vynalézavost žáků a jejich snaha se k tomu telefonu dostat a používat ho i během toho dopoledne.
2: Od září by se měly všechny pardubické základní školy řídit stejnými pravidly pro regulaci mobilů. Jestli je děti budou mít v batohu nebo ve skřínce nebo v uzamykacím pouzdru, si už jednotlivé školy stanoví sami. Ondřej Wolf, Radiožurnál.

0: Začíná poslední květnový víkend, dnes máme sobotu 30. No a jak bude zásadní otázka pro každého, kdo dnes plánuje nějaký výlet nebo aspoň procházku? Teď vám odpoví Marcela Hálová, vítám tě.
1: Dobré ráno, ano, odpovím.
2: Počasí.
1: V tuto chvíli nad Českem už přibývá oblačnosti od severu, je oblačno až zataženo. V Čechách v severozápadní polovině se dokonce vyskytují lokální přehánky. Na Moravě a ve Slezsku je to spíše na severu Moravy a také na severu Slezska. Teploty se nejčastěji drží mezi 9 a 16 stupni. Nejchladněji je právě na východě a nejtepleji v západních a severozápadních Čechách. Tam místy zůstala teplota i na 18 stupních. Odpoledne bude ještě teplo od 24 do 28 stupňů. Jen severovýchod zůstane chladnější, tam naměříte kolem 22 stupňů Celsia. V 1000 metrech nad mořem ukážou teploměry kolem 18, na Šumavě až kolem 22 stupňů. A nebe dnes nabídne dostatek oblačnosti, ze které lokálně zaprší, objevovat se mohou i bouřky. V nich bude přechodně zesilovat jinak slabý vítr a také v nich může spadnout až 15 mm srážek. K večeru pak bude jak mraku, tak i deště ubývat. Krásnou sobotu přeji.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Včelaření má u nás velkou tradici. V evropském kontextu jsme jednou z nejvíc zavčelených zemí. A není to jen okrajový koníček několika málo lidí, ale masová záliba původně propojená s životem na venkově, která však v poslední době proniká stále víc i do měst. A nejde jen o produkci medu. Skrz pozorování včel se můžeme naučit spoustu užitečných věcí pro život.
1: Od pradávna včely nebyly vnímány pouze jako užitečný hmyz, ale jako bytosti obestřené posvátným tajemstvím. V mýtech starého Egypta byly považované za slzy boha Ré, v jiných kulturách zase za posly bohů či duchů zemřelých. Tato fascinace přetrvává dodnes a pro mnohé, kteří se včelaření věnují, se stává cestou k hlubšímu pochopení řádu světa i vlastní spirituality. Propojení duchovního života s chovem včel má hluboké kořeny, zejména v klášterní tradici. A známé benediktinské heslo modli se a pracuj zdůrazňuje harmonii mezi intelektuálním úsilím a potřebou fyzické práce rukama. To potvrzuje i farářka církve Československé husitské Sandra Silná, sama aktivní včelařka.
2: Oni to prostě brali tak, že tohle je takový klíč, řekněme, k nějakému spokojenému, šťastnému životu. Což jsou věci, které my dneska že řešíme. Well-being a cesty, jak najít nějaký balans, jak být šťastný, spokojení. No a už tehdy se ukazuje, že vlastně v prostředí klášterů ty znalosti byly.
1: Zajímavým aspektem je také etický rozměr včelaření, který se v poslední době posouvá od čistě ekonomického vytěžování k takzvanému opilaření. Cílem není primárně zisk z prodeje medu, ale pomoc ekosystému a podpora biodiverzity. Tento přístup koresponduje i s výzvami k odpovědné péči o stvoření, které ve svých encyklikách zdůrazňoval i papež František.
2: Vy tam vlastně ty včely chcete mít, protože chcete přírodě pomoct. Že? Chcete pomoct, aby prostě byly opilované květy, aby byly opilované stromy, abyste měl potom nějakou úrodu ovoce. A zároveň člověk se v takové chvíli prostě může učit, jak ta včela je uspůsobená na to všechno dokonale v tom úlu zvládnout. Jo?
1: Určitě se dá říct, že včelaření v sobě nese potenciál pro hlubokou duchovní obrodu. Nenabízí jen produkty jako med či propolis, ale především vhled do nesobecké služby a propojenosti všeho živého. Terezie Bečková, Radiožurnál.

0: Na Radiožurnálu vás před půl šestou vezmeme ještě na Jesenicko. Až do odvolání jsou zavřené oblíbené jeskyně na Pomezí, nedaleko Vápené. Je to kvůli opravě elektroinstalace. Dělníci taky v podzemním labirintu připraví zázemí pro budoucí instalaci interaktivních a výukových prvků.
1: V současné chvíli tady můžeme teďka vidět na chodníku vyznačená místa, kudy vede původně elektroinstalace, ta právě bude muset být těžena ven.
2: Ukazuje mi správce jeskyní Martin Kubalák. Rekonstrukce navazuje na opravy po povodních.
1: Jsme po těch povodních dokázali ty jeskyně pouze uvést do takového stavu provizorního,
2: říká Kubalák. Hlavním cílem rekonstrukce je výměna stávající elektroinstalace, která je ve špatném stavu. Nové řešení má mimo jiné omezit i vznik takzvané lampenflóry, vysvětluje Kubalák.
1: Roste kolem světel, jsou to mechy a řasy. Zlepšit by se mohlo právě to, že my dokážeme instalovat světla, která mají třeba jinou vlnovou délku, která nepřispívá tolik tomu růstu, nebo můžeme si pak měnit samozřejmě i intenzitu toho svícení. Trnová světla budou vyzařovat mnohem méně tepla.
2: Rekonstrukce musí probíhat mimo zimní období. Jeskyně jsou totiž významným zimovištěm netopírů a vrápenců. Pokračuje zoolog Jiří Šafář z Agentury ochrany přírody a krajiny.
3: Není úplně jasné, jak by ta zvířata reagovala na doprovod efekty, které taková rekonstrukce přináší z důvodu předběžné opatrnosti, je potřeba k tomu přistoupit tak, jakože by mohla být rušena.
2: V jeskyních zimuje téměř 20 druhů netopíru, dodává Šafář.
3: Máme tady zjištěný výskyt 18 druhů ze 27, které žijí v České republice.
2: Podle Šafáře by se změna v souvislosti s rekonstrukcí zvířat neměla nijak dotknout. Práce zároveň nenaruší ani jeskyní prostředí, dodává Kubalák.
1: My se snažíme to prostředí zachovat co nejvíce.
2: Rekonstrukce mimo jiné vytvoří také zázemí pro budoucí instalaci edukativních a interaktivních prvků pro návštěvníky. Hotovo by mělo být do podzimu. Z jeskyní na Pomezí Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět papoušků, humanoid a další zábavné zázraky přírody v premiérové show. ČT2. Ivan Trojan v temném příběhu z Československa 50. let jako vyšetřovatel, který odhaluje pravdu o vykonstruovaném případu. Premiéra filmu Ve stínu. A ČT Art uvede v rámci Večera krátkých filmů premiérové filmy Vinland, Cestovatel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnoza. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radiožurnál půl šesté. Vojtěch Tomášek připravil zprávy.
4: Maximální povolené ceny pohonných hmot teď o víkendu klesly o desítky haléřů. Litr benzínu čerpací stanice prodávají nejvýš za 42 korun a 97 haléřů. Cenový strop na litr nafty oproti včerejšku klesl na 39 korun a 79 haléřů. Tyto ceny budou kromě víkendu platit ještě v pondělí. Izraelská armáda překročila řeku Litání v jižním Libanonu. Podle agentury AFP to řekl izraelský premiér Benjamin Netanyahu. V Libanonu konflikt mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizballáh pokračuje i přes uzavřené příměří, které vstoupilo v platnost v dubnu. Netanyahu v pondělí oznámil zesílení útoků. Řeka Litání je hranicí, po kterou sahala takzvaná nárazníková zóna, vyhlášená izraelskou armádou. V útisku Solanci na Vsetínsku si dnes vystoupením folklorních souborů připomenou 100 let od odhalení pomníku Charlotte Garrick Masarykové. Pískovcový balvan s bystou první dámy byl dokončený v roce 1926 z iniciativy místního učitele Cyrila Macha. Je jediným samostatným volně stojícím pomníkem na světě, který byl manželce prezidenta Masaryka věnován.
5: Sport.
4: Cyklista Jan Hirt vybojoval v 19. etapě Gira d'Italia 11. místo. Nejlepší strojce Čechů v závodu se dostal do úniku, ale náskok neudržel. Vyhrál Američan kus. Růžový trikot pro celkového lídra patří i dál Dánu Vingegaardovi. A kajakář Jakub Krejčí zahájil sezónu světového poháru vodních slalomářů bronzem. Ve Slovensku zvítězil Itar Feraci, druhý skončil Polák Pašjut.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D8 za Prahou a nehoda na Liberecku. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy stojí porouchané vozidlo. 11. kilometr provoz nezdržuje. Dálnice jsou teď volné. Na Pražském okruhu východní části směr D1 na kilometru 60,5 jsou už průjezdné všechny pruhy. Noční uzavírka skončila. Na libereckou silnici mezi obcemi Černousy a Háj srazilo osobní auto z Věř. Nehoda je u odbočky na silnici 13 do Frýdlantu, obešla se bez zranění osob, uzavírku místa policie nehlásí. A v Ostravě Vítkovicích je nově neprůjezdná výstavní ulice, je to spojka do Mariánských hor. Uzavírka kvůli výměně kolejí mezi továrnami je u železáren, potrvá do pondělní půlnoci. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Teploty jsou ve velmi širokém rozpětí. Nejchladněji bylo ještě před půlnocí na Šumavě, tam v mrazových lokalitách dokonce klesla teplota pod nulu. Na Březníku nebo na Kvildě Perle byly -2 stupně. Teď už i tam přibylo oblačnosti, proto se otepluje. Aktuálně je nejtepleji například v Ústí nad Labem, kde se teplota drží na 18 stupních. V centru Prahy nebo v Teplicích vidíte na teploměrech kolem 17 stupňů. Jinde se teploty drží mezi 9, tolik je na východě Moravy a ve Slezsku, a 16 stupni v západních a severozápadních Čechách. Pokračuje meteoroložka Marie Odstrčilová.
9: Momentálně v Česku už přibývá oblačnosti od severu, je oblačno až zataženo a v Čechách v severozápadní polovině se vyskytují lokální přehánky. Na Moravě a ve Slezsku je to spíše na severu Moravy a také Slezska.
8: Ráno a dopoledne tedy bude oblačno až zataženo, postupně může být až polojasno. Stále se ale budou vyskytovat lokální přehánky a také bouřky. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty dnes vystoupí na 24 až 28 stupňů. Chladněji kolem 22 stupňů bude na severovýchodě naší republiky, to znamená na severu Olomouckého a v Moravskoslezském kraji. Na horách bude teplota kolem 18 stupňů, kolem 22, tedy o 4 stupně tepleji, bude na Šumavě. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Vojtěch Bidrman. Dobré ráno.
3: Aktuálně ještě hokejová NHL, protože ani ne hodinu známe složení letošního finále zámořské profisoutěže o Stanley Cup, se zahrají hokejisti Las Vegas a Caroliny. Vegas postoupilo už před pár dny přes Colorado a Hurricanes dnes v noci dorazili Montreal. Pátý zápas vyhráli jednoznačně 6-1, s tím nic neudělal ani český golman Canadiens Jakub Dobeš. Carolina tedy celou sérii opanovala 4-1 na zápasy. Tolik aktuálně hokej, teď je 5 minut po 17:30 a přejeme vám klidné sobotní ráno.
6: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Na Tachovsku poblíž hranic s Německem si dnes lidé připomínají zaniklou vesnici Pastvina, německy Heldrot. Historie a poválečný osud osady mezi obcemi Lesná a Studánka přiblíží Česko-bavorský spolek přátelství a spolupráce. Spolu s dalšími partnery oživí vesnici, která po poválečném odsunu postupně zanikla a zbyla z ní jediná chalupa. V ní další desítky let žil neodsunutý starousedlík hodinář Ferdinand Holik. I na jeho příběh se dnes na Pastvině bude vzpomínat.
1: Pan Holík k nám do Lesné chodil do obchodu nakupovat si základní potraviny.
2: Vzpomíná na obyvatele Pastviny Zdeněk Uhlík ze sousední Lesné.
1: No, vybavuju si staršího pana, který chodil zásadně pěšky, nosil takový zelený ten hubertus, takový ten klasický batoh, takový ten pašerácký. A tím, jak opravoval hodiny a hodinky, tak od zápěstí až po loket měl vždycky ty hodinky vypáskovaný. Lidi ho znali a ty hodinky si k němu dávali opravovat a on si je zřejmě teda dával na tu ruku a zase potom, když je opravil, tak jim je vrátil. No. A v té místnosti, kde pobýval, tak měl samé hodiny, choval kozy a měl kozla a ten klasicky smrděl.
2: Hodináře Holíka si můžou lidé připomenout při rodinné procházce, která startuje dnes v 9 hodin u Tachovské Rychty. Dojdou až do Pastviny, kde bude program od 11 hodin. Jak upřesnil Matouš Horáček z pořádajícího Česko-bavorského spolku přátelství a spolupráce, na místě bude třeba kinokavárna.
3: Budeme promítat sérii několika dokumentárních filmů, které se věnují vysidlování a dosidlování pohraničí.
2: Vysidlování a dosidlování pohraničí se budou věnovat i odpolední besedy s pamětníky a etnografy. Ve 14.15 farář požehná obnovenou kapli svatého Vojtěcha a Boží muka,
3: který byl kompletně zrekonstruovaný díky práci lidí v obci Studánka.
2: Organizátoři v Pastvině označí místa, kde stávaly budovy. Tato výstava bude i ozvučená.
3: Když to uvedu na příkladu třeba hospoda u hofmajstrů, takže typický hospodský ruch.
2: Večer můžou lidé strávit u společného ohně a na místě i přespat ve stanu. Do zaniklé obce je možné přijít pěšky, přijet na kole nebo autem, anebo kivadlovým autobusem od Tachovské Rychty. Z Pastviny neboli Heldrotu, Lukáš Milota, Radiožurnál.

Laskyvědné muzeum v Olomouci chystá na dnešek druhý ročník festivalu vojenských kuchyní, který na nádvoří muzea představí polní stravování armád od starověkých Keltů až po současnost. Zdarma tam budete moct ochutnat speciality z různých historických období, těšit se na vaření v polních kuchyních, ale taky na ukázky dobového stolování i rodinné workshopy. Do Olomouckého muzea jste zváni mezi 10. a 17. hodinou. Tak klidnou sobotu!

0: Slavná píseň kapely R.E.M., která působí velmi optimisticky, ale v reálu je o cenzuře a propagandě v komunistické Číně. Možná, že ne každý, kdo tu píseň tak dobře zná, tohle věděl. 5:47 na Radiožurnálu Čas podčasí a tedy slovo předávám Marcele Hálové.
1: Počasí. Dnes nás čeká více oblačnosti než v předchozích dnech. Místy také zaprší a dokonce se mohou objevit i bouřky. Teploty ale budou stále vysoké. Ráno a dopoledne se tedy připravte na oblačné až zatažené nebe. Postupně bude oblačnosti ubývat, vyskytovat se ale budou stále dešťové přehánky, místy i za bouří. Za dnešní den naprší kolem 5 mm, v bouřkách ojediněle až 15 mm vody. K večeru budou srážky ustávat a také bude ubývat oblačnosti. Teploty se odpoledne vyšplhají na 24 až 28 stupňů a pokud se chystáte na hory, pak se připravte na teplotu kolem 18, na Šumavě až kolem 22 stupňů. Vítr k tomu bude foukat ráno a večer slabý od severozápadu, v bouřkách a intenzivních přehánkách ale bude přechodně zesilovat. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Možná, že jsme doposud v ranním radiožurnálu mluvili hlavně o hokeji, ale teď pro vás máme taky fotbal. Arsenal nebo Paris Saint-Germain? Liga mistrů pozná dnes večer letošního šampiona. Zatímco Pařížané usilují o obhajobu trofeje, londýnský klub může triumfovat poprvé v historii. Očekávaný zápas probereme s Kristiánem Švedou z naší sportovní redakce. Vítám tě.
1: Krásné ráno.
0: Které ukazatele hovoří pro vítězství Arsenalu?
1: Je to hlavně dlouhodobě rostoucí tendence výsledků v Lize mistrů. V posledních třech letech došli svěřenci trenéra Mikela Artety postupně do čtvrtfinále, pak do semifinále a letos do finále. Takže svou stoupající formu už letos korunovali i titulem v anglické lize, který klub získal po 22 letech. A v aktuálním ročníku Ligy mistrů navíc kanonýři ještě neprohráli. Zvládnout celou sezonu bez jediné porážky se v této soutěži povedlo v historii 9 týmů, takže Arsenalu se to může povést jako 10.
0: Jenže stojí proti němu tým, který pro změnu útočí na rekord v počtu gólů v jedné sezóně. Kolik jich, Kristiáne, musí PSG dát, aby to historické maximum Barcelony opravdu překonalo?
1: Katalánský klub, tedy Barcelona, v sezóně na přelomu tisíciletí nastřílela 45 branek, no a Pařížanům k tomu chybí už jenom jedna, takže v playoff dal už 7 branek třeba gruzínský útočník Kviča Kvaratskhelia.
2: Jsou zápasy, kdy nedáte gól, ale můžete být platný v jiných ohledech. Taková je filozofie našeho týmu. Mám tu čest hrát s fotbalisty, kteří mi dokážou připravit šance, abych jenom vystřelil a trefil se. Těší mě, že jsem skóroval tolikrát a taky nehodně gólů přihrál. Teď už chci jenom dokončit práci a pak to dělat tak dlouho, jak jen dokážu.
1: Gólový rekord, ale fotbalisté Paris Saint-Germain určitě neupřednostňují před titulem v Lize mistrů. Ještě doplním, že finále tedy mezi Arsenalem a PSG v Budapešti začne v 18 hodin.
0: A my ho na Radiožurnálu budeme sledovat. Tohle byl Kristián Šveda, děkujeme.
1: Krásný vstup do nového dne.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici pro ně třídy jede vozíčkář na 400 jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 6 hodin. Poslechněte si zprávy Vojtěcha Tomáška.
1: Rumunsko po pádu ruského dronu uzavře ruský konzulát. Moskva protestuje. Přes 20 000 policistů a četníků bude ve Francii dohlížet na finále Ligy mistrů. Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do osmifinále tenisového Grand Slamu Roland Garros a čekáme oblačno až zataženo, postupně s lokálními přeháňkami a bouřkami. Teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Rumunsko v reakci na pád ruského dronu na východě země vyhostí ruského konzula z města Konstanca. Celý úřad uzavře. Moskva obvinění odmítá a slibuje reakci na uzavření konzulátu.
3: Rumunský prezident Nicu Șordan řekl, že ve městě Galaci spadl ruský dron Geran 2.
4: Veškerá zodpovědnost jde za Ruskem, za zemí, která vede agresivní válku proti Ukrajině už déle než 4 roky.
3: Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová na to podle agentury RIA reagovala s tím, že zprávy o ruských dronech, kde se v Evropské unii, jsou nepodložená tvrzení. Bezpilotní letoun spadl ve městě Galaci brzy ráno a způsobil požár 10-patrového panelového domu. Zraněni byli 2 lidé, žena a dítě. Podle rumunského ministerstva obrany se dron dostal do vzdušného prostoru země při větším ruském útoku na Ukrajině. Odsoudila to Evropská unie, Severoatlantická aliance nebo Slovensko. Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Sněmovna nedokončila schvalování pravidel pro pomoc lidem v bytové nouzi. Debata, ve které vystupovali hlavně zástupci opozice, trvala 5 hodin.
5: Jednání o tomto bodu poslanci přerušili ve 2 odpoledne, poté se na chvíli vrátili k novele stavebního zákona. Krátce na to ale i toto téma na žádost ANO odložili. Hnutí odklad odůvodnilo tím, že kvůli zaměstnancům sněmovny nechce další noční jednání. Podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé se v dolní komoře nedodržují žádné dohody.
6: Skutečně už to nemá s konstruktivním jednáním a debatou nic společného, dochází skutečně k porušování dohod.
5: Podle opozičních zástupců, například Marka Bendy z ODS, je to ale právě koalice, která nedodržuje dohody, například co se týče volebních bodů. Tento týden třeba nebyla zvolena Barbora Urbanová z Hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: 22 tisíc policistů a četníků bude ve Francii dohlížet na finále Ligy mistrů mezi Arsenalem a pařížským celkem PSG. Zápas se sice hraje v Maďarsku, policisté ale varují před nepokoji i ve Francii. 8 tisíc policistů a četníků bude hlídkovat v Paříži a na předměstí.
7: Pravděpodobnost, že přijdou lidé, kteří budou chtít zničit a zkazit oslavy, je poměrně vysoká.
8: Popsal ministr vnitra Laurent Nunez. Pařížský celek PSG vyhrál Ligu mistrů už loni. Ve finále v Mnichově porazil italský klub Inter Milán. Policie tehdy v Paříži a okolí nasadila přes 5 000 policistů a četníků. I přesto ale nezabránila nepokojům a výtržnostem. Pokud by pařížský klub znovu vyhrál, oslavy s fotbalisty by mohly být pod Eiffelovou věží na místo bulváru Champs-Élysées. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: V bruntálské nemocnici ode dneška funguje nová zubní pohotovost. Ordinaci provozuje Krnovská nemocnice. Doteď se na pohotovostech pro celý okres střídaly soukromé ambulance. Pacienty s akutními problémy tam zubaři ošetří o víkendech a o svátcích, dodává vedoucí lékař Antonín Chudárek.
9: Momentálně je v provozu 1 ambulance pro výkon zubní pohotovosti s příslušným komplementem, to znamená sterilizační dezinfekční místnosti, šatny a místnosti pro personál. K dispozici je velká čekárna.
10: Sport. Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do osmifinále Roland Garros. Alexe de Minoura porazil po obratu 3-1 na sety. Menšík si vítězství moc váží, protože soupeře z Austrálie porazil až v 6. vzájemném utkání.
11: Mnohokrát ten Alex dělá mi spoustu problémů na kurtu, takže jsem strašně moc rád, že je vlastně někdo, proti komu se mi hraje ne úplně nejlépe, že jsem byl schopen ho porazit, obzvláště ještě, že ho na Grand Slamu, kdy se hraje na 3 vítězné sety.
10: Menšík je posledním Čechem ve 2 hře na Roland Garros. Ve 3. kole antukového Grand Slamu totiž skončili Karolína Muchová a Marie Bousková. Montreal s českým brankářem Jakubem Dobešem se do finále hokejové NHL nedostal. Na ledě Caroliny prohráli 1-6 a v sérii jí podlehli 1-4 na zápasy. Carolina se v boji o Stanleyův pohár utká s týmem Vegas Golden Knights, ve kterém působí útočník Tomáš Hertl.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážky na D6 u Sokolova a silnici 35 na Liberecku. Na dálnici D6 na exitu 132 směr Cheb je zvěř na vozovce. Pozor, dejte na nájezdu z centra Sokolova. Zvěř na vozovce čekejte taky na silnici 35 z Chrastavy do Bílého kostela nad Nisou. Hlášená je poblíž odbočky na Hrádek. Na Karvinsku v Rychvaldu srazilo auto zvěř. Nehoda je v Michálkovické ulici poblíž zastávky Eldorado a místo nehody s opatrností průjezdné. A v Hradci Králové u letiště a v okolí dnes i zítra čekejte omezený průjezd a hustý provoz. V 9 ráno tam začíná letecká show. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Ráno a dopoledne čekáme oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dnes 24 až 28 stupňů, na severovýchodě kolem 22, na horách 18 a na Šumavě až 22. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy. Je s vámi víkendový radiožurnál a Vojtěch Bidrman.
13: Nemáte dnes náhodou v plánu navštívit pražskou zoo, protože když tam dnes děti dorazí v masce pandy nebo v kostýmu zoologa, čeká je nejen volný vstup, ale i zábavně naučný program v nově zrekonstruované herní zóně rezervace Bororo. Od 12 hodin se děti můžou zapojit do her a aktivit s kostkami Lego. No a zítra se slaví Světový den bongů a papoušků, takže se v trojské zoo můžete těšit na speciální komentovaná krmení a setkání. Na Radiožurnálu vám přejeme víkend plný zážitků.
2: Víkendový radiožurnál
14: a Vojtěch Bidrman.

0: Tropické teploty, které teď koncem května zažíváme v Evropě, budou během jara stále častější, a to i kvůli člověkem způsobené změně klimatu. V Evropě se tato změna projevuje nejvýrazněji. Třeba v Londýně už naměřili víc než 35 stupňů Celsia a výrazně překonané byly rekordy taky ve Francii, Německu nebo u nás v Česku.
1: Europe is warming more than twice as fast as the global average rate. Make it the fastest warming continent.
2: Už jste to možná slyšeli, Evropa se otepluje víc než dvakrát rychleji oproti světovému průměru a nejrychleji ze všech kontinentů. Proč právě Evropa, vysvětluje klimatoložka Samantha Birxová.
1: So the first is geography. Parts of Europe extend into the Arctic.
3: Předně je to dané zeměpisnou polohou. Část Evropy zasahuje i do Arktidy a ta se otepluje třikrát až čtyřikrát rychleji než je světový průměr. Taky se nám tu mění vzorce chování evropského počasí. Mění se atmosférická cirkulace, což nahrává častějším a intenzivnějším vlnám veder. A naše data ukazují, že se zvyšuje počet dní v roce, které přinášejí tepelný stres, a to od Středomoří až k polárnímu kruhu.
2: Popisuje strategická vedoucí pro klima v Evropském centru střednědobých předpovědí a přidává ještě dva další důvody, proč se Evropa otepluje tak rychle. Paradoxně je to čistší ovzduší a také zmenšující se sněhová pokrývka. Jak aerosoly znečištění, tak bělostné sněhové plochy fungují jako zrcadlo a odrážejí část sluneční energie zpátky do vesmíru. A když jich ubývá, kumuluje se víc a víc tepla na Zemi. Podle dat OSN mezi 30 nejrychleji se oteplujícími zeměmi světa naprosto dominují ty evropské. Ve třetí desítce se pohybuje i Česko. Úplně v čele jsou Moldavsko, Ukrajina a také norské polární ostrovy Špicberky.
3: Stejně jako se míra oteplování liší mezi kontinenty, liší se také v různých částech Evropy. Vidíme, že v posledních 30 letech se východní a jihovýchodní Evropa oteplila víc než západní Evropa. A jedním z míst, která se oteplují vůbec nejrychleji z celého světa, jsou Špicberky v evropské části Arktidy.
2: Říká Samantha Birxová z Evropského centra střednědobých předpovědí. Na souši navíc pociťujeme jen zlomek důsledků současného oteplování, protože asi 90% ho zatím pohlcovaly oceány. Dokud bude lidstvo spalovat uhlí, ropu a plyn, počet a síla vln veder budou podle vědeckých dat nadále narůstat. Některé oblasti světa se mohou stát neobyvatelnými. Třeba Indie nepatří mezi 30 zemí světa s nejrychleji rostoucími teplotami, ale otepluje se z vyššího základu, takže tam lidé při současné vlně veder čelí až 47 stupňům Celsia. Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: U Suchdola nad Lužnicí se po 50 letech objevil kriticky ohrožená dřevina. Za chvíli uslyšíte víc. Radiožurnál, čtvrt na sedm. A zprávy Vojtěcha Tomáška.
1: Americký prezident Donald Trump se sešel s poradci k projednání mírové dohody s Íránem. Jednání, které mělo přinést finální rozhodnutí, ale zatím nekomentoval. Jeden z představitelů Bílého domu řekl agentuře AFP, že schůzka trvala asi 2 hodiny. O výsledku se nezmínil. Dodal, že prezident Trump uzavře jen takovou dohodu, která je pro Ameriku výhodná a která odpovídá jeho červeným liním. Půlmaraton dnes omezí dopravu v Českých Budějovicích. Uzavírky se týkají hlavně ulic v centru města. Trasa hlavního závodu povede z náměstí Přemysla Otakara II. Na Mariánské náměstí přes Jiráskovo nábřeží a Dlouhou louku. Řidiči úseky neprojedou v časech od 12:30 odpoledne do 10:30 večer.
2: Počasí. Předposlední květnový den bude místy docela podmračený, také se vyskytnou srážky a překvapit vás mohou i bouřky. Teploty dnes ale budou ještě vysoké. Zpočátku dnešního dne bude oblačno až zataženo, postupně bude mraku ubývat, stále ale musíme počítat s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty se budou držet mezi 22 stupni, tolik bude na severovýchodě našeho území, až po letních 28 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 18, na Šumavě až kolem 22 stupňů. Zítra nás čekají teploty podobné 24 až 28 stupňů, chladněji ale tentokrát bude v jihozápadních Čechách. Také počasí se bude podobat tomu dnešnímu, jen to bude naopak. Zítřek začne s malou oblačností a postupně se bude nebe zatahovat. Opět může i zapršet a vyskytnou se i také bouřky. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Ochránci přírody potvrdili na Třeboňsku téměř po půl století opět výskyt kriticky ohroženého líkovce voného. Tento keř objevili u Suchdola nad Lužnicí, kde vymizel v 80. letech kvůli těžbě štěrkopísku. A k jeho úbytku v přírodě přispěli i zahrádkáři, protože si ho z přírody přenášeli na své zahrady. Agentura ochrany přírody a krajiny teď pro tento stále zelený keřík připravuje záchranný program.
1: Tamhle vzadu pod těmi borovicemi a tou jednou břízou, tak už je rostlina krásně nápadná svými růžovými květy.
2: Na lokalitu, kde kvete vzácný líkovec voný, právě přicházím s botanikem agentury ochrany přírody a krajiny Josefem Navrátilem.
1: Je to sice keřík, ale dosahuje většinou těch 20-25 cm, ale teď, když nám tady takhle tak kvete, tak je vidět opravdu z dálky.
2: Kvítky připomínají trochu kvítky šeříků.
1: Jsou růžové a jsou krásně lesklé, na rozdíl od kvítků, které jsou v květenstvích šeříků.
2: Tohle je jediná lokalita v Jihočeském kraji, kde líkovec voný roste, a v celé České republice jejich minimum, říká Josef Navrátil.
1: Druh je ohrožen vyhynutím. Na území České republiky máme zhruba 20 lokalit, nejvíc je jich na jižní Moravě, kromě toho se vyskytuje ještě ve středních Čechách a s jedinou lokalitou tady v jižních Čechách.
2: Líkovec voný se zařadil mezi kriticky ohrožené keře, protože se změnila jeho stanoviště.
1: Druh je konkurenčně velmi slabý a velkým problémem pro tady tuto rostlinu je především zapojování bylinného patra, které neumožňuje optimální rozvoj jednotlivých keříků. Dalším problémem, který může souviset s mizením tohoto druhu, tak je jeho atraktivnost, tak je oblíbený u zahradníků, takže v minulosti byl

0: Vážení posluchači, zveme vás na festival Mezi ploty. 30. a 31. května se v pražských Bohnicích na 10 scénách představí více než stovka umělců. Divoký byl Lucie, No Name, Marpo, Sto zvířat, Xindl X, Tomáš Krůz, Kašpárek v rohlíku, Kateřina Marie Tichá, Martina Pártlová a další. Festival Mezi ploty pohladí vaši duši i uši. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
1: Půl sedmé, přejeme vám dobré ráno. Zprávy Radiožurnálu a Vojtěch Tomášek.
2: Lebka svaté Zdislavy bude dnes naposledy vystavená pro veřejnost v bazilice v Jablonném v Podještědí. Dohlížet na to bude policie. Lebku nedávno ukradl muž, který ji pak zalil do betonu. Policie pachatele dopadla a restaurátoři relikvii z betonu zachránili. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla lebku po dnešní pouti uloží do trezoru a časem do hrobu. Rakouské úřady vyzývají motoristy, ať se dnes raději vyhnou Tyrolsku. Brennerský průsmyk přes Alpy do Itálie bude po většinu dne v obou směrech uzavřený. Důvodem jsou protesty obyvatel na rakouské straně hranice. Dopravní problémy můžou být i na objízdných trasách. Ve Zlíně dnes chystají speciální projekci filmu Dívka na koštěti. Dorazí i představitelka filmové Saxány Petra Černocka a herec Jan Kraus. Promítání je součástí zlínského filmového festivalu pro děti a mládež, který si tak připomíná 100 let od narození scenáristy Dívky na koštěti Miloše Macourka. Sport. Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do osmifinále tenisového Grand Slamu Roland Garros. Postoupil potom, co otočil zápas s Australanem Deminorem. Menšík vyhrál ve 4 sadách a v singlu je po vypadnutí Karolíny Muchové a Marie Bouskové posledním českým zástupcem. A hokejové mistrovství světa nabídne semifinálové souboje. Odpoledne bude Švýcarsko hrát s Norskem. Večer se Kanada utká s Finskem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na silnici 35 na Liberecku a nehoda u Berouna. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u Mnichova Hradiště. Je nové omezení a taky úplná uzavírka. Mezi kilometry 57 až 58 od rána průjezdný jen jeden pruh a zavřený exit 57 sjezd i nájezd. Uzavírka potrvá do zítřka, oběd se dá přes vedlejší exit 53 Bakov nad Jizerou. Na silnici 35 z Liberce do Chrastavy překáží odstavené auto. Odbočky na Friedland zasahuje do jízdního pruhu. A na silnici 118 z Berouna do Vráže havarovalo osobní auto. Mezi Berounem a odbočkou na dálnici D5 do Prahy a Plzně narazilo do stromu. Projíždějte pozorně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V tuto chvíli nad Českem už přibývá oblačnosti od severu, je oblačno až za

0: Tenista Jakub Menšík slaví na Roland Garros premiérový postup do čtvrtého kola. Alexe de Minora z Austrálie porazil 3-1 na sety. V tom prvním přitom dostal Kanára. Potom ale odešel z kurtu a po návratu získal zbylé sety v podstatě bez větších problémů.
1: Tenhle zápas končí naprosto ukázkovým obratem. Jakub Menšík prohrál první set 0-6 a následně ty další tři 6-2, 6-2 a 6-3.
2: Na tom záchodě, když jsem šel, tak jako jsem si nic neříkal, udělal jsem si akorát svoje nějaké mentální techniky a šel jsem na ten kurt a jak jsem vlastně nastupoval, tak jsem úplně cítil, že už nejsem jako jenom sám v sobě, ale že jsem vlastně jako všude přítomen. To mi pomohlo vlastně dostat se do rytmu, do tempa a postupem času a najít na něho tu medicínu.
3: Řekl Jakub Menšík poté, co poprvé v kariéře porazil Alexe de Minora a poprvé také prošel do osmifinále Roland Garros. Bylo to v krátké době po sobě druhé utkání, které dokázal mentálně ustát a svými výkony v Paříži zaujal i experty. V exkluzivním rozhovoru pro radiožurnál Sport o něm mluvil sedminásobný grandslamový šampion a někdejší světová jednička Mats Wilander.
4: Neuvěřitelný výkon. Přesně v těchto momentech, kdy hráč doslova trpí, tak se ukáže jeho opravdový potenciál, jeho kvalita. Menšík to ustál v hlavě. Mysl je pro tenistu nejdůležitější zbraň. A on ukázal, že je psychicky silný. Bude z něj excelentní tenista, pořád se zlepšuje a má i výdrž.
3: Řekl před pár dny na adresu Menšíka Mats Wilander, aktuálně hlavní expert televizní stanice Eurosport. O posledním českém zástupci v singlu letošního Roland Garros mluvil v tomto týdnu jeden z nejlepších českých tenistů historie a současný Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych. Ten mu stejně jako Wilander věští zářnou budoucnost.
5: Pokud ten hráč dokáže zvládnout ty těžké situace, tak je to prostě vstupenka k tomu, aby se mu pak mohl povést nějaký velký výsledek. No.
3: Jakub Menšík se o postup do čtvrtfinále Roland Garros utká v neděli s Rusem Rubliovem a vy o tom uslyšíte na radiožurnálu Sport. Z Paříže David Prouza, radiožurnál.
0: Radiožurnál 6:45. Vojtěch Tomášek a přehled zpráv.
6: Maximální povolené ceny pohonných hmot teď o víkendu klesly o desítky haléřů. Litr benzínu čerpací stanice prodávají nejvýš za 42 korun a 97 haléřů. Cenový strop

0: narazilo osobní auto do stromu. Havarovalo mezi Berounem a odbočkou na dálnici D5 do Prahy a Plzně. Podle policie se kolem následků havárie teď jezdí. A v Hradci Králové u letiště a v okolí dnes i zítra čekejte omezený průjezd a hustý provoz. V 9 ráno tam začíná letecká show. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Ráno a dopoledne čekáme oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě kolem 22, na horách většinou 18 a na Šumavě až 22. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
3: Vysoké Mýto na Orlicko-Ústecku se dnes promění v místo plné chutí, hudby a zážitků. Premiérový food festival Mýto žije jídlem nabídne celodenní program pro všechny generace, ale jeho zásadní součástí bude velký dětský den s programem pro rodiny. Začne v 10 hodin dopoledne na multifunkčním hřišti v ulici Prokopa Velikého. Ve Vysokém Mýtě připravují 3 hudební scény, velkou gastrozónu, ale i dámský a pánský koutek. Tak klidnou sobotu.
1: Víkendový radiožurnál a Vojtěch Bidrmana.

0: Pokud se o víkendu chystáte na motorku, buďte opatrní. Letošní motorkářská sezóna je totiž podle policejních statistik zatím tragičtější než loňská. Na českých silnicích do pátečního poledne zemřelo 23 motorkářů. To je ve srovnání se stejným obdobím loni víc než dvojnásobek. A to nejrizikovější období má podle BESIPu teprve začít.
1: Třeba v dubnu se na křižovatce u Dubé na Českolipsku s motocyklem srazil řidič dodávky, popisuje mluvčí policie Ivana Baláková.
2: Chtěl odbočit vlevo. Při tomto manévru ale nedal přednost v jízdě motocyklu jedoucímu po hlavní silnici a střetl se s ním. Žena za řidítky motocyklu bohužel utrpěla zranění neslučitelné se životem.
1: Řidiči automobilů způsobí přibližně 40% nehod s úmrtím motorkáři, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
3: Tam je to jednoznačně nejčastěji kvůli nedání přednosti. A to právě není úmyslné nedání přednosti, ale je to přehlédnutí toho.

0: motorkáře. Ti řidiči často pak říkají, já jsem ho zkrátka neviděl.
1: Za zbylé téměř 2/3 tragických nehod můžou sami motocyklisté. Nejčastěji havarují kvůli nepřiměřené rychlosti, nevěnování se řízení nebo přejetí do protisměru, říká mluvčí policie Violeta Seřišťová.
2: Proto apelujeme na motorkáře, aby nepřeceňovali své schopnosti, přizpůsobili rychlost a počítali s tím, že silnice nemusí odpustit ani drobnou chybu.
1: S odhadem dostatečné vzdálenosti od středové čáry by podle Tomáše Neřolda v zatáčkách motorkářům v budoucnu mohlo pomáhat elipsovité značení namalované na silnici, které se od loňského podzimu testuje v Červenohorském Sedle.
0: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.
1: Na letošní větší nehodovost má podle Tomáše Neřolda velký vliv třeba počasí lákající k výjížďkám.
0: Letos i máme zatím velmi teplé až letní dny i během toho jara, takže ta motosezona je už dlouho v plném proudu.
1: Nezvyklý vývoj má podle policie už letošní květen. Jízda na motorce byla do pátečního poledne poslední pro 11 motorkářů. Loni přitom za celý měsíc zemřeli 4. K vyššímu počtu nehod ale přispívá i rostoucí počet registrovaných motocyklů. Sára Adamcová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, čtvrt na osm. Vojtěch Tomášek a stručné zprávy.
1: Počet lidí s podezřením na nákazu ebolou v Kongu překonal hranici 1 000. Tamní ministerstvo zdravotnictví jich eviduje 1028. Počet potvrzených případů nákazy je o 100 vyšší než předchozí den. Situace je podle ředitele Světové zdravotnické organizace velmi složitá, ale je možné ji vyřešit. Epidemie eboly propukla v polovině května na východě Konga. Vína od profesionálních i amatérských vinařů dnes nabídne 8. ročník festivalu Pražské vinice. Organizátoři připravili komentované prohlídky, ochutnávky vín a další doprovodný program. Zapojilo se celkem 19 vinic.
2: Počasí. V tuto chvíli nad Českem už přibývá oblačnosti, od severu je oblačno až zataženo a v celé východní polovině našeho území už se vyskytují dešťové přehánky. Nejvíc jich je aktuálně ve Slezsku, prší ale i v Královéhradeckém nebo Pardubickém kraji, také na Vysočině. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 10 a 18 stupni. Nejchladněji je na východě a nejtepleji v západních a severozápadních Čechách. Odpoledne nás čekají převážně letní teploty. Od 24 do 28 stupňů. Jen severovýchod zůstane chladnější, tam naměříte kolem 22 stupňů. V 1000 metrech nad mořem ukážou teploměry kolem 18, na Šumavě až kolem 22 stupňů. Nebe dnes nabídne dostatek oblačnosti, ze které lokálně zaprší, objevovat se mohou i bouřky. V nich bude přechodně zesilovat jinak slabý vítr a také v nich může spadnout až 15 mm srážek. K večeru pak bude jak mraku, tak i deště ubývat. Krásnou sobotu přeji.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Francouzská zpěvačka Vanille Clerc ve víkendovém radiožurnálu, který posloucháte i v 7 hodin a 19 minut. Vám všem přejeme dobré ráno. Lebka svaté Zdislavy se dnes při slavnostní pouti vrátí po krádeži zpátky do baziliky v Jablonném v Podještědí. Ukradli 35-letý muž, kterému vadilo, že je oddělená od zbytku ostatků pohřbených v kryptě baziliky. Po krádeži lebku zalil betonem a chtěli hodit do řeky. Díky včasnému zásahu policie ale záměr nestačil dokončit. Vzácnou relikvii dnes ovšem lidé uvidí vystavenou naposledy. Církev spolu s památkáři rozhodla, že lebka bude uložena zpět do hrobu světice.
1: To je docela správný, aspoň se to nebude někoho pokoušet.
2: Vítá uložení lebky zpět do hrobu svaté Zdislavy paní Eva z Jablonného. Na dnešní pouť se ale nechystá.
1: Ne, bude tady strašně lidí a já bych neměla kde zaparkovat, takže se bojím, že bych se nezaparkovala.
3: Bude to jedna z největších poutí, co byla historicky, no, si myslím.
2: Říká mi další místní Pavel Blažek.
3: Já nejsem úplně odpůrce vystavání relikví, ale myslím, že je důležité, že ta Zdislava bude v Jablonném a ne někde jinde. Takže pokud bude dole v kryptě na tom místě, kde byla pohřbena, tak já s tím nemám problém.
4: Aspoň bude mít klid.
2: Přidává se paní Alena, která kostel pravidelně navštěvuje.
4: Bude pohromadě a bude to lepší. Spousta lidem se to nelíbí, že je oddělená.
2: Naopak Josef Kučera si myslí, že když nebude lebka vystavená, ztratí poutní místo na atraktivitě.
5: Kdyby udělali to, jako se to dělá do skla, tak by to bylo lepší. To víc lidi lákalo.
2: Podle představeného kláštera Pavla Majera ale věřící o nic nepřijdou.
6: Se počítá s relikviářem novým, v něm bude malý ostatek svaté Zdislavy, takže i u toho oltáře se budou moci věřící modlit a prosit Zdislavu o přímluvu.
2: Dnešní pouť ke svaté Zdislavě, při které se lebka vrátí do baziliky, budou provázet bezpečnostní opatření, upozorňuje arcibiskup Stanislav Přibyl.
7: Bude tady jak přítomno víc policistů a po té slavnosti se ta lebka uloží do trezoru.
2: Kdy se lebka vrátí zpět do hrobu v kryptě, zatím není jasné.
7: Potřebuje ještě nějakou dobu, než dokonale vyschne. Je to přece jenom 800 let stará část lidského těla, takže je křehká sama o sobě a teď ještě teda si prožila to drama, takže není v dobré kondici, to určitě ne.
2: Za mimořádné nasazení udělí dnes arcibiskup při hlavní poutní mši českolipským policistům čestný titul Útvar svaté Zdislavy. Z Jablonného Jana Pavlíčková, Radiožurnál.

Herečka mnoha tváří i rozličných dovedností Petra Bučková bude dnes dopoledne po 10. hodině hostem Radiožurnálu. Tenhle rozhovor odvysíláme přímo ze Zlína, kde se v rámci programu filmového festivalu Petra Bučková zúčastní talkshow o životních zvratech, výzvách i cestách Život je takovej. To bude tedy program Radiožurnálu dnes dopoledne, ale teď je pořád ráno, 7 hodin 25 minut, za chvíli vás čekají zprávy a po nich se vrátíme ke včerejší noci kostelů. Třeba Havlíčkobrodský kostel na Nanebevzetí Panny Marie v programu využil i umělou inteligenci. K čemu? O tom ještě uslyšíte.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Světový pohár ve vodním slalomu opět v České republice. Přijďte povzbudit kompletní světovou špičku v čele s českými slalomáři. Těšte se v pátek a v sobotu na vodní slalom a v neděli na kajak cross. Od 5. do 7. června v kanoistickém areálu v Praze Tróji. Více na webu slalomtroja.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
3: Sedm hodin a 30 minut, přejeme vám dobré ráno. Zprávy Radiožurnálu s Vojtěchem Tomáškem.
4: Evropská unie rozšířila sankce proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás a proti organizaci Palestinský islámský džihád. Zaměřila se na členy politběra Hamásu, kteří podle unie podporují násilné akce. Na sankční seznam se dostalo celkem 10 lidí. Postihy obvykle zahrnují zmrazení majetku a zákaz cestování do zemí Evropské unie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že Moskva připravuje další masivní úder proti Ukrajině. Rusko v pondělí vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince k opuštění Kyjeva a avizovalo, že armáda zahájí útoky na tamní cíle. Podle Moskvy jde o odvetu za ukrajinský útok na okupovaný Starobylsk z minulého týdne. Dobrovolníci v Krnově dnes budou likvidovat invazivní lupinu. Nepůvodní rostlina se rozšířila na loukách v okolí města. Akci s názvem Operace Lupina organizuje spolek Slezské odrůdy a přidat se může každý. Sraz je v 9 hodin na Kabátově kopci.
1: Sport.
4: Hokejový brankář Jakub Dobeš s Montrealem do finále playoff NHL nepostoupil. Carolina porazila Montreal 6-1 a sérii ovládla 4-1 na zápasy. V boji o Stanleyův pohár tak zůstává jediný Čech. Proti Carolině bude stát Vegas Golden Knights s útočníkem Tomášem Hertlem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D8 před Prahou a kolony na dálnici D1 v Ostravě. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy se pohybují lidé na vozovce. Kilometry 9 až 8, dejte pozor. Provoz na dálnici D1 v Ostravě zastavili dva nadměrné náklady. Projíždí v omezení mezi sjezdy do centra a na Porubu. Kilometry 361 až 355 směr jízdy Brno. Je to úsek s průjezdným jedním pruhem v obou směrech. Na Brno i Polsko se vytvořily zhruba 2-kilometrové kolony. Osobním autem úsek raději objeďte přes město. Na silnici 34 z Humpolce do Havlíčkova Brodu se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda se zraněním je za obcí Věž a omezuje průjezd. Vypadá to, že v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Po slunečných a horkých dnech nás čeká víkend se střídavým počasím. Dnes ráno a dopoledne oblačno až zataženo, postupně může být až polojasno, stále se ale budou vyskytovat lokální přehánky a také bouřky. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty dnes vystoupí na 24 až 28 stupňů, chladněji kolem 22 stupňů bude na severovýchodě naší republiky, to znamená na severu Olomouckého a v Moravskoslezském kraji. Na horách se bude teplota pohybovat kolem 18 stupňů až po 22 stupňů nejtepleji bude na Šumavě. Zítra to bude naopak nejprve slunečno, později mraků více. Potvrzuje to meteoroložka Marie Odstrčilová.
7: I zítra se budou vyskytovat přehánky, ale ráno bude polojasno až jasno. Během dne začne od západu oblačnosti přibývat přechodně až na zataženo a v Čechách se tedy vyskytnou lokální přehánky. Ty budou v jihozápadní polovině Čech četnější a místy se objeví i bouřky.
6: Na Moravě a ve Slezsku se zítra objeví srážky jen s malou pravděpodobností. Teploty budou zítra podobné těm dnešním 24 až 28 stupňů. Tentokrát ale bude chladněji na jihozápadě Čech. Tam se budou teploty pohybovat mezi 20 a 24 stupni. Nejdeštivější pak bude pondělí, pršet bude na většině našeho území. Bouřky se budou vyskytovat už jen výjimečně. Citelně se ale ochladí. Odpolední teploty se budou v pondělí pohybovat jen mezi 17 a 22 stupni. To byly zprávy. A teď už je s vámi v ranním radiožurnálu znovu Vojtěch Bydrman. Dobré ráno.
3: A ještě doplním, že v Jihočeské Třeboni dnes otevřou novou lázeňskou sezónu. V parku u lázní Aurora začnou v 9 hodin trhy na venkovní kolonádě. Zahraje rozhlasový swingový orchestr, kapela UDG, Moon Dance orchestra Martina Kubžáka a na závěr taky Tomáš Klus. Slavnostní žehnání Třeboňské slatině a otevření nových pracovišť je na programu v 11:30 dopoledne. Krásnou sobotu vám všem.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Mrakodrapy v Dubaji, mešity v Abu Zabí, trhy v Dauha. Evropských turistů se mezi nimi pohybuje výrazně méně než dřív. Prodeje zájezdů na Blízký východ totiž klesly až o 95%, a to kvůli bezpečnostní situaci v regionu. Ukazují to data Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Nahlédla do nich redaktorka Anna Millerová a teď k tématu doplní víc. Přeju ti dobré ráno.
1: Dobré ráno. Kromě Blízkého východu hlásí propad i Asie a Dálný východ, a to až o 65%. No a asi o polovinu míň se z Evropy cestuje třeba i do Spojených států. Evropané ale pořád chtějí cestovat, akorát teď víc sledují bezpečnostní situaci a stabilitu regionu. Častěji proto volí země jižní Evropy, třeba Španělsko, Itálii nebo Portugalsko. Doplním, že průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří se na začátku května zúčastnili její členové. Ti zastupují asi 70 tisíc pořadatelů zájezdů po celé Evropě.
0: A zaznamenali pokles cest na Blízký východ taky i české cestovní kanceláře?
1: Ne tak úplně, ty totiž měly silné prodeje takzvaných first minute zájezdů. Řekla nám to výkonná ředitelka Asociace cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
2: Přestože vlastně díky krizi na Blízkém východě v březnu došlo k absolutní stagnaci prodejů, tak po Velikonocích se nám prodeje už vlastně začaly obnovovat.
1: I tak ale letos plánuje dovolenou v tuzemsku trávit 77% Čechů. To je asi o 12% víc než loni. Lidé se obávají třeba náhlých problémů s dopravou do zahraničí, popisuje ředitel agentury Czech Tourism František Reismiller.
3: Z toho, že by mohli třeba se někde zaseknout a pak řešit nějaké lety zpátky domů a tak dále. A tudíž si hold Češi řekli, že možná bude lepší, když se podívají do českých luhů a hájů.
1: Dodám, že zmíněného průzkumu pro Czech Tourism se na začátku května zúčastnilo přes 1000 dospělých lidí.
0: Anna Millerová, děkujeme.
1: Díky, naslyšenou.

0: Noc kostelů doprovázely besedy, koncerty i mše svaté. Třeba v kostele Na nebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě návštěvníkům farnici nabídly taky aktivity za využití moderních technologií.
1: Zavifotím. Jenom mi řeknete pár informací asi ve finále. Takže jmenujete se?
2: Tereza.
1: Vaše oblíbené zvíře?
2: Pes. Ne, víte co, wombat.
1: Wombat, jo? A ještě třeba nějaký ovoce ideálně.
3: Vytváří mi pan Martin přímo před oltářem v kostele Na nebevzetí Panny Marie ikonu svatého za pomoci umělé inteligence. Na výsledném obraze vidím svoji podobiznu v červeném hábitu, která drží zvíře a ovoce. S dalším výtvorem jsou spokojeni i manželé Plíškovi.
4: No je to úžasný naprosto. Je to vtipný.
5: A jsem podíval, jak jsme.
4: To jsme si nechali udělat v zlatý svatbě. Jo. Aha. A to si nechám snad vytisknout a pošlu jim pozvánku na oběd. Ty svatý ikoně, no, jasně, my tam máme zlatý manžel.
3: Právě o toto moderní pojetí duchovna je mezi návštěvníky velký zájem. Pan Martin už má zkušenost z minulých let, že se ani na všechny nedostane.
1: Jsme to ani nestíhali, to už začali, že svatá už nás vyháněli vlastně, no, ale ještě byli furt lidi, kteří by to chtěli, no.
3: Další zastavení mě přivádí k paní Janě, která má na stolku vystavených několik druhů solí, různé dekorativní předměty i nádoby se svěcenou vodou.
6: Já jsem letos objednala tyhle menší, protože tyhle ty velký jsem měla loni 400 a zbylo mi jich 30. Takže zájem o svěcenou vodu, svěcený věci nebo posvěcený věci byl veliký. Mm-hmm. Hlavně děti se zajímaly o to, proč nosili to babičkám.
3: Noc kostelů je v Havlíčkově Brodě poměrně hojně navštěvovaná. Podle místního děkana Oldřicha Kučery má akce kromě kostela ukázat lidem duchovno.
7: To, co církev nabízí pro člověka v tom, jak naplnit duchovní podstatu vlastně člověka, žití, k čemu směřujeme, co je významem, jak pro člověka, tak i pro církev, to je hlavním symbolem.
3: Kostel Na nebevzetí Panny Marie nabídl návštěvníkům také mši svatou, varhaní ukázky nebo hudební vystoupení. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál, 7:45. Vojtěch Tomášek a zprávy.
8: Americký prezident Donald Trump se sešel s poradci k projednání mírové dohody s Íránem. Jednání, které mělo přinést finální rozhodnutí, ale zatím nekomentoval. Jeden z představitelů Bílého domu řekl agentuře AFP, že schůzka trvala asi 2 hodiny. O výsledku se nezmínil. Dodal, že prezident Trump uzavře jen takovou dohodu, která je pro Ameriku výhodná a která odpovídá jeho červeným liniím. Elektrárna Kamík na Příbramsku slaví 65 let od zahájení provozu. Dnes otevře své brány návštěvníkům. Vodní dílo pomáhá vyrovnávat odtoky z elektrárny Orlík a zajišťovat dodávky vody do regionu. Elektrárna bude otevřená do 3 odpoledne.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zavřená D1 v Ostravě. Dálnice D1 je teď neprůjezdná v Ostravě v obou směrech. V omezení na kilometru 356 uvízl nadrozměrný náklad. Situaci tam řeší policisté, ale teď dálnice stojí v obou směrech. Jede se přes město po Rudné a Místecké ulici. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
9: Zavolejte i vy 800 553 553. Počasí.
11: Dnes nás čeká více oblačnosti než v předchozích dnech. Místy také zaprší a dokonce se mohou objevit i bouřky. Teploty ale budou stále vysoké. Ráno a dopoledne se tedy připravte na oblačné až zatažené nebe. Postupně bude oblačnosti ubývat. Vyskytovat se ale budou dešťové přehánky, místy i zabouří. Za dnešní den naprší kolem 5 mm, v bouřkách ojediněle až 15 mm vody. K večeru budou srážky ustávat a také bude ubývat oblačnosti. Teploty se odpoledne vyšplhají na 24 až 28 stupňů. Pokud se chystáte na hory, pak se připravte na teplotu kolem 18, na Šumavě až kolem 22 stupňů. A vítr k tomu bude foukat ráno a večer slabý od severozápadu, v bouřkách a intenzivních přehánkách ale bude přechodně zesilovat. Krásné ráno.
9: Radiožurnál.
12: Každý den s vámi.
9: I o víkendu.

0: Finálovým zápasem mezi fotbalisty Paris Saint-Germain a Arsenalu Londýn dnes vyvrcholí Liga mistrů. Pařížané se mohou stát teprve druhým týmem v moderní éře soutěže, který trofej obhájí. Londýnský celek bude usilovat o první triumf. V dosud jediném finále před 20 lety totiž neuspěl. Zápas se odehraje v budapeštské Puškáš aréně od 18 hodin. Obě mužstva půjdou do vzájemného souboje jako mistři svých lig, zatímco kanonýři triumfovali v anglické nejvyšší soutěži po 22 letech, tým z Francouzské metropole ovládl Ligue 1 poprvé, tedy už po páté za sebou. Finále fotbalové ligy mistrů Paris Saint-Germain Arsenal dnes od 18, ale před námi je i hokej.
1: Hokejové mistrovství světa na Radiožurnálu.
0: Dnes se totiž rozhodne o finalistech světového hokejového šampionátu. Před námi jsou ve Švýcarsku obě semifinálové bitvy, tedy Kanada, Finsko a Švýcarsko-Norsko.
2: Máme před sebou ještě dva zápasy. Jedno, dvě piva na oslavu postupu ze čtvrtfinále by nám asi nic neudělali. Pak musíme rychle přepnout a kdo ví, všechno je možné.
3: Anything is possible.
4: Říká norský útočník, zkušený 35-letý Andreas Martinsen, který nastupuje na 14. světovém šampionátu. Nic takového v minulosti s národním týmem nezažil. V předchozích letech z toho bylo něco mezi 10. a 13. místem na turnaji.
3: This World Championships, I think we had, you know, just the biggest game, the game today.
2: V průběhu turnaje to gradovalo a vlastně každý zápas byl tím největším v národním týmu a zase ten následující překonal ten předchozí. A teď je to pro celé Norsko obrovská věc. Vždyť jak dlouho jsme nebyli ani v playoff, nějakých 14 let, a teď je z toho dokonce semifinále mistrovství světa. To se nikdy nestalo. A teď proti Švýcarům, kteří hrají doma. Kromě té dřiny si to zkusíme i užít.
4: Martinsen se s norským týmem přesunul z Friburgu do Curychu a poprvé zažije skvělou atmosféru, kterou dělají fanoušci domácích Švýcarů. Ty čeká možná trochu překvapivě právě Norsko.
5: Maybe they're not usually there.
6: Možná to trochu překvapivé je, ale jen proto, že na to nejsme zvyklí. Když vidíte, jak hrají, náhoda to není. Porazili velké týmy, dokázali odehrát mnoho těžkých a vyrovnaných zápasů. Bude to další velká bitva na tomhle turnaji.
5: We certainly got to be ready for a tough battle again.
4: Říká švýcarský obránce Janis Moser. Semifinále domácích s Norskem začne v Curychu v 15 hodin a 20 minut. Druhý souboj o finále mezi Kanadou a Finskem má úvodní buly ve 20 hodin. Z Curychu František Kuna, Radiožurnál.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice, ale je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici pro ně třídy jede vozíčkář na 400 jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Radiožurnál, Česká televize, Deník Právo a Seznam.cz.
6: Radiožurnál 8 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
7: Lebka svaté Zdislavy dnes bude naposledy vystavená pro veřejnost. Evropská komise Maďarsku uvolní většinu zadržovaných unijních fondů. Tenista Menšík je poprvé v osmifinále Roland Garros. Muchová s Bouskovou končí. Na D1 v Ostravě komplikuje dopravu nadrozměrný náklad. A čekáme oblačno až zataženou postupně s lokálními přeháňkami a bouřkami. Teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Do Jablonného v Podještědí na Liberecku se dnes vrátí lebka svaté Zdislavy. Relikvi nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl pachatel 12. května. Policie dnes lebku předá církvi při Zdislavské pouti. Centrum města je proto uzavřené. Na místě všechno bude sledovat naše reportérka, spojíme se s ní krátce po zprávách. Komunisté si dnes budou volit nové vedení. Europoslankyně Kateřina Konečná na víkendovém sjezdu strany funkci obhajovat nebude. O pozici předsedy se uchází 5 kandidátů. Oznámil to jeden z nich, dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Dalším zájemcem je třeba místopředseda strany Milan Krajča.
8: Delegáti sjezdu budou kromě volby nového vedení rozhodovat o dalším programovém směřování strany. Kateřina Konečná dala svou funkci k dispozici po loňských sněmovních volbách, ve kterých hnutí Stačilo pod jejím vedením neuspělo. V čele komunistů stála od října 2021, kdy vystřídala Vojtěcha Filipa. Teď se chce Konečná věnovat hlavně práci europoslankyni a své rodině. KSČM vznikla v březnu 1990. Navazuje na činnost komunistické strany Československa, která v roce 1948 na víc než 40 let nastolila v Československu totalitní režim. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
7: Evropská komise odblokuje Maďarsku dohromady víc než 16 miliard eur, v přepočtu bezmála 400 miliard korun. Oznámila to předsedkyně komise Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Petrem Maďarem.
9: Nová vláda podle von der Leyenové začala rychle plnit nutné reformy a jasně ukázala, že otáčí list. Většina uvolněných prostředků je z fondu obnovy po pandemii. Maďarsku přitom hrozilo, že o ně nenávratně přijde. Komise také Budapešti odblokovala většinu kohezních fondů. Petr Maďar prohlásil, že to pomůže nastartovat ekonomiku země. Dohodu označil za historický průlom. Maďarští studenti se také od začátku nového akademického roku budou moct opět účastnit programu studijních pobytů Erasmus. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
7: Na Tachovsku poblíž hranic s Německem dnes oživí po válce vysídlenou a postupně zaniklou obec Pastvina neboli Heldrot. Dorazí pamětníci a připravené budou i dokumentární filmy a dobové fotografie. Audiovizuální expozici přibližuje Matouš Horáček z Česko-bavorského spolku Přátelství a spolupráce.
10: Když to uvedu na příkladu třeba té chalupy toho Ferdinanda Holíka, tak víme, že choval slepice, choval kozla, byly tam samozřejmě z ní ty hodiny, takže to jsou typické ruchy vlastně pro ten prostor té chalupy, anebo hospoda u Hofmeistrů, která byla vyhlášená vlastně svými hudebními večery a podobně, takže typický hospodský ruch.
7: Dobový mobiliář i výstavu pivoněk si můžou o víkendu prohlédnout návštěvníci státního hradu Šternberg. Květinami jsou vyzdobené komnaty prohlídkového okruhu. Má název Knížecí sídlo.
2: Sport.
11: Tenista Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje poprvé v kariéře osmifinále. Alexe de Minaura z Austrálie porazil 3-1 na sety. V tom prvním přitom dostal kanára, následně odešel z kurtu a zbylé sety bez větších problémů získal. Menšík po utkání řekl, že začátek zápasu nezachytil kvůli pětisetové bitvě, kterou absolvoval o 2 dny dříve, a popsal, jak mu pomohl odchod z kurtu po první sadě.
12: Na tom záchodě, když jsem šel, tak jsem si nic neříkal, udělal jsem si akorát svoje nějaké mentální techniky a šel jsem na ten kurt, a jak jsem vlastně nastupoval, tak jsem úplně cítil, že už nejsem jako jenom sám v sobě, ale že jsem vlastně jako všude přítomen. To mi pomohlo vlastně dostat se do rytmu, do tempa a postupem času aj najít na něho tu medicínu.
11: Ve třetím kole vypadly Karolína Muchová i Marie Bousková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: D1 v Ostravě je opět volná a omezení na D10 u Předměřic. V Ostravě se podařilo po hodině obnovit provoz na dálnici D1. V omezení na 356. kilometru blokoval průjezd nadrozměrný náklad. Před chvilkou odjeli omezení průjezdné v obou směrech a kolony se rozjíždějí. Ten nadměrný náklad, jsou to 3 soupravy, míří teď po D1 směrem na Brno. Jedou pomalu, projeli Klimkovickým tunelem a zabírají oba jízdní pruhy, nedají se předjet. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy dejte pozor před sjezdem na Tuřice. Na kilometru 22,5 praskla pneumatika u osobního auta. Má to ve směru do vozovky, řidič si zavolal šipku, ta teď uzavřela pravý jízdní pruh. Průjezdný tak pouze levý, je to bez kolony a je to v mírné zatáčce, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.

0: Na cestu pohádkovým lesem se dnes můžete vydat ve Slavonicích na Jindřichohradecku. Čeká vás tam odpoledne plné her, pohádkových postav a zábavných úkolů. Na trase budou stanoviště s překvapením, soutěže a spousta radosti. To je jeden z mnoha víkendových typů Radiožurnálu. Ty další najdete na našem webu a vybere se z nich opravdu každý, protože jsou rozdělené velmi přehledně podle jednotlivých českých krajů. Teď je 6 minut po 8 hodině. Přejeme vám klidné ráno.
1: Víkendový Radiožurnál
2: a Vojtěch Bydrman.

0: Ukradená lebka svaté Zdislavy se dnes vrací do baziliky v Jablonném v Podještědí. Církev ji naposledy vystaví při tradiční slavnostní pouti a pak ji nechá uložit do krypty ke zbytku ostatků. Relikvii ukradl z baziliky 12. května 35-letý muž. Vzalili do betonu a chtěl pohřbít v řece. Lebku se ale restaurátorům podařilo zachránit. A teď podrobnosti, které přímo z Jablonného doplní naše reportérka Johana Tománková, které přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno, už v 7 hodin začala první mše u oltáře svaté Zdislavy, kde se lebka před krádeží nacházela. Dorazili na ní asi 30 lidí. Mši odsloužil děkan baziliky Pavel Mária Majer. Bohoslužba se zatím konala bez přítomnosti lebky svaté Zdislavy. Další mše začne v 9 hodin a potom v 11.

0: 13. Tu odslouží pražský arcibiskup Stanislav Přibyl a v tu chvíli ji pravděpodobně přivezou. Bude vystavená jen několik hodin a potom ji pohřbí do krypty se zbytkem těla. Církev se rozhodla, že už ji nadále za sklem v bazilice vystavovat nebude. Podle některých místních je hlavně důležité to, že se svatá Zdislava vrátila zpátky do Jablonného v Podještědí. Někdo se zase ale obává naopak toho, že bazilika ztratí na atraktivitě. Relikvie patronky rodin a nemocných má nevyčíslitelnou hodnotu a církev už nechce riskovat další krádež.
1: Johana, v jakém stavu je lebka svaté Zdislavy po té krádeži?
0: Je velmi křehká, relikvie je přece jen téměř 800 let stará a 35-letý muž, který 12. května ukradl z relikviáře, ji zalil do betonu a chtěli vhodit do řeky. Podle policie nesouhlasil s tím, že ji církev oddělila od zbytku těla. Policie lebku našla ještě předtím, než ji chtěl vhodit do řeky, pak už by pravděpodobně nebylo možné ji obnovit. Restaurátoři ji tedy museli vyjmout z betonu a teď musela nějakou dobu schnout. I vzhledem k její křehkosti bude podle arcibiskupa Přibyla lepší uložit do krypty. Ta se nachází v chrámu pod Zdislaviným oltářem, takže se k ní věřící budou moct chodit dál modlit s vědomím, že tam její ostatky jsou.
1: Reporterka Johana Tománková se přihlásila z baziliky v Jablonném v Podještědí. Děkujeme, Johano, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Radiožurnál, bylo čtvrt na devět. A zprávy pro vás má Vojtěch Tomášek.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot teď o víkendu klesly o desítky haléřů. Litr benzínu čerpací stanice prodávají nejvýš za 42 korun a 97 haléřů. Cenový strop na litr nafty oproti včerejšku klesl na 39 korun a 72 haléřů. Tyto ceny budou kromě víkendu platit ještě v pondělí. Příznivci železnice si o víkendu připomínají 140 let od založení sklářské lokálky mezi Kamenickým Šenovem na Českolipsku a Českou Kamenicí na Děčínsku. Mezi oběma městy budou jezdit historické vlaky. Pořadatelé taky představí novou knihu, která mapuje historii trati přezdívané Šenovka od roku 1886 až do současnosti.
3: Počasí.
4: Předposlední květnový víkend bude místy docela podmračený, také se vyskytnou srážky a překvapit vás mohou i bouřky. Teploty dnes ale budou ještě vysoké. Zpočátku dnešního dne bude oblačno až zataženo, postupně bude mraku ubývat, stále ale musíme počítat s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty se budou držet mezi 22 stupni, tolik bude na severovýchodě našeho území, až po letních 28 stupňů. V tisíci metrech na horách naměříme kolem 18, na Šumavě až kolem 22 stupňů. Zítra nás čekají teploty podobné, 24 až 28 stupňů, chladněji ale tentokrát bude v jihozápadních Čechách. Také počasí se bude podobat tomu dnešnímu, jen bude naopak zítřek začne s malou oblačností a postupně se bude nebe zatahovat. Opět může i zapršet a vyskytnou se i bouřky. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Brennerský průsmyk je po desítky, možná po stovky let tou nejschudnější severojižní cestou přes Alpy do Itálie. Jenže dnes zůstane zavřený. Lidem z jeho bezprostředního okolí totiž vadí hluk a špína z automobilové dopravy a dnes proti tomu demonstrují. Úřady varují před dopravním chaosem. Spojujeme se s naším berlínským zpravodajem Tomášem Havlínem, aby k tomu řekl víc. Tomáši, dobré ráno.
1: Dobré ráno, na Brennerské dálnici je už od včerejška hustý provoz, protože obyvatelé Bavorska a Bádenska-Württemberska, tedy těch jižních spolkových zemí Německa, ti mají ještě celý příští týden prázdniny a jedou do Itálie a naopak v Sasku-Anhaltsku letnice končí, takže lidé se vrací domů. Třeba odpočívadla ta prý byla včera na cestě do Itálie v podstatě prázdná, protože každý spěchal, aby byl co nejdřív v cíli, než se dnes Brennerský průsmyk uzavře. To by mělo být z rakouské strany od 11 hodin dopoledne do 7 do večera. A z té italské tak nějak podobně.
0: A proč se obce v okolí průsmyku rozhodly demonstrovat zrovna dnes?
1: To řekl bavorskému rozhlasu Karl Milsteiger, starosta obce Gries, která leží přímo pod horským průsmykem.
2: Bevölkerung mehr oder weniger an ihre Grenzen schon gekommen ist, was die Belastbarkeit betrifft.
1: Tolerance místních obyvatel už podle starosty dosáhla meze, přes obec se valí směrem na jih plechová lavina, přičemž hluk a prach, který produkuje, už se nedá vydržet. Faktem je, že průsmykem ročně projede přes 13 milionů aut, když počítáme i ta nákladní, a to je zhruba 7x víc než v 60. letech, kdy se ta dálnice otevírala. Alternativa teď ale kromě dalších podobných přejezdů není takzvaný Brennerský úpatní tunel, který by mohl svést kamionovou dopravu na koleje, ten je zatím v plenkách, takže obce dnes požadují aspoň lepší protihlukovou ochranu, navýšení mýtného a taky dodržování zákazů provozu v noci anebo o svátcích.
0: Tomáši, a mají motoristé šanci tu u závěru nějak objet? Jsou tipy, jak nezůstat stát v koloně?
1: Prý není radno se spoléhat na silnice nižší třídy v blízkosti v okolí Brennerské dálnice, protože obce na těchto silnicích zakazují autům průjezd, brání se tomu, aby auta sjížděla z kolon na dálnicích a jenom jimi projížděla, takže i žádala policii, aby případně auta, která budou brát tyto snadnější objízdné trasy, vracela. Takže nabízejí se na cestě do Itálie objížďky většími obchvaty přes Švýcarsko, nebo pro české cestující spíš přes Klagenfurt směrem na Udine. Nicméně německý automotoklub radí dnes raději nechat auto doma a odložit cesty na nějaký jiný den.
0: Táhle kolonia úmorné po pojíždění se dnes dá čekat v rakouském Tyrolsku. Demonstrace místních tam totiž uzavře Brennerský průsmyk. Na Radiožurnálu jsme o tom mluvili se zpravodajem Tomášem Havlínem. Díky, Tome, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Iva Frilingová sice na festival Mezi ploty nemíří, ale Lucie Divokej byl, Tomáš Klus nebo Xindl X. Ano, na 34. ročník festivalu vás pozveme za chvilku i my.
1: Už v neděli 7. června bude Kolotoč v Letenských sadech v Praze opět vozit děti zdarma. Pro dobrou věc. Nadační fond Nina dlouhodobě podporuje výzkum a léčbu rakoviny mozku u dětských pacientů a podporuje jejich rodiny. Chcete-li úsilí nadace také podpořit, přijďte s dětmi na Letnou. Nebo přispějte na aktivity fondu a popožeňte vybraného koně z historického kolotoče do cíle virtuálního závodu. Více informací najdete na www.nadace-nina.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 8 hodin a 30 minut. Zprávy Radiožurnálu má Vojtěch Tomášek.
2: Americký prezident Donald Trump jednal s poradci o mírové dohodě s Íránem. Výsledky ale doteď nejsou jasné. Podle zdrojů z administrativy prezident odešel z jednání bez rozhodnutí. Trump před schůzkou avizoval, že na ní stanoví další postup vůči Íránu, a to včetně možného obnovení útoků. Ministr financí Scott Bessent mezitím prohlásil, že Spojené státy tlačí na Írán i ekonomicky. Zabavili mu miliardové hodnoty v kryptoměně. Malta dnes pořádá předčasné parlamentní volby. Ostrov podle premiéra Roberta Abely potřebuje vládu s novým a stabilním mandátem. Jako nejvyšší výzvy zmínil rostoucí ceny energií v důsledku konfliktu na Blízkém východě a obavy z nárůstu inflace. Předčasné volby se konají jen pár měsíců před vypršením pětiletého funkčního období vládnoucí strany. Pražské návštěvnické centrum České národní banky dnes pořádá program Ke dni dětí. Od 10 hodin do 6 večer tam na návštěvníky čekají akce spojené s fungováním centrální banky. Děti si budou moct třeba vyzkoušet zvednout zlatou cihlu anebo se seznámit s tvorbou současných českých bankovek. Součástí programu je taky expozice, která připomíná prvorepublikového ministra financí Alojze Rašína. Sport. Hokejové mistrovství světa nabídne semifinálové souboje. V 15 hodin a 20 minut bude Švýcarsko hrát s Norskem. Ve 20 hodin se Kanada utká s Finskem. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport nabídneme přímo z Curychu živé vstupy. Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do osmifinále tenisového Roland Garros. Vyhrál 3-1 na sety nad Australanem Deminorem. Menšík je tak v singlu po vypadnutí Karolíny Muchové a Marie Bouskové posledním českým zástupcem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 u Sázavy a kolony u Plzně směr Nepomuk. Na D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor před sjezdem na Sázavu. Na kilometru 35 stojí v levém pruhu silničáři, něco tam opravují. Jsou označení, brzdí se, ale poměrně prudce. Jinak dálnice zatím průjezdné plynule všechny. V Příbrami je dnes zavřená silnice 66 Milínská ulice. Poběží se tu příbramský triatlon. Z dálnice na Příbram lepší sjíždět sjezdem na Háje nebo u Dubence. Na silnici 20 na výjezdu z Plzně na Nepomuk popojíždějí kolony. Mezi dálnicí D5 a Losinou je tam omezení, opravují vozovku a jede se Kyvadlově. Zdržíte se okolo 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Po slunečných a horkých dnech téměř bez srážek nás čeká víkend se střídavým počasím. Dnes ráno a dopoledne oblačno až zataženo, postupně může být až polojasno. Stále se ale budou vyskytovat lokální přehánky a také bouřky. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty dnes vystoupí na 24 až 28 stupňů. Chladněji kolem 22 stupňů bude na severovýchodě naší republiky, to znamená na severu Olomouckého a také v Moravskoslezském kraji. Na horách bude teplota kolem 18 stupňů, ale 22 bude na Šumavě. Zítra to bude naopak nejprve slunečno, později mraků více. Stále ale musíme počítat s přeháňkami anebo bouřkami. A deštivý bude i start do nového týdne. Poslechněte si meteoroložku Marii Odstrčilovou.
6: Nejdeštivější bude pondělí, kde by mělo pršet na většině území. Bouřky se budou vyskytovat jen výjimečně a taky se citelně ochladí. Odpolední teploty budou jen 17 až 22 stupňů Celsia.
5: Úterý pak bude zase o trochu tepleji a také už nebude tolik pršet. Déšť se k nám vrátí opět ve středu a podobně střídavé počasí nás čeká až do konce příštího týdne. V jeho druhé polovině už nás ale čekají opět letní teploty kolem 25. To byly zprávy. A po nich pokračuje ranní vysílání Radiožurnálu s Vojtěchem Bidrmanem. Dobré ráno.
0: počasí připravuje Marcela Hálová, děkujeme za to, ale teď se ještě podrobněji vracíme k informaci, kterou naše zprávy začaly. Americký prezident Donald Trump sliboval brzké konečné rozhodnutí o prodloužení příměří a předběžné mírové dohodě s Íránem. Ze včerejší schůzky s poradci v Bílém domě jsme se ale zatím žádný postup nedozvěděli. Co o schůzce nejvyššího amerického vedení víme, teď shrne redaktor Dominik Tesár. Dobré ráno.
7: Dobré ráno. Jednání, kterého se podle televize CNN účastnili mimo jiné ministři obrany a zahraničí Pete Hegseth a Marco Rubio, trvalo asi 2 hodiny. Jestli se blíží nějaká dohoda Američanů s Íránem, třeba i o íránském jaderném programu nebo o otevření pro mezinárodní obchod klíčového Hormuzského průlivu, to vše zůstalo nejasné. Íránské ministerstvo zahraničí mezitím uvedlo, že Teherán a Washington jsou v kontaktu, ale memorandum o vzájemném porozumění se nepodařilo dokončit. Podle zdroje agentury AFP Trump odmítá mírovou dohodu bez splnění všech podmínek, které stanovil. Hegseth později prohlásil, že pokud nebude dohoda možná, jsou Američani připraveni na Írán znovu zaútočit.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Patřím do Bohnic, s tímto heslem je v areálu tamní psychiatrické nemocnice 34. ročník festivalu Mezi ploty. Ten tradičně propojuje koncerty a divadelní představení s osvětou v oblasti duševního zdraví. Tak tancujeme větru, sukněma točící,
1: a vybíháš na balkon, vítáš mě plačící. Vedle skupiny Divokej Bill se na pódiích vystřídají třeba zpěvačka Kateřina Marie Tichá nebo písničkáři Tomáš Klus a Xindl X. Spojení umění s otevřenou diskuzí o duševním zdraví je pro většinu vystupujících zásadní, jak potvrzuje i Michal Dvořák z kapely Lucie.
2: Mezi tyto ploty v Bohnicích mířím už po několikáté ve velkém klidu s pocitem očekávání dobrý muziky, skvělý zábavy a hlavně s pocitem, že tvoříme něco užitečného.
1: Program v Bohnickém divadle Za plotem je letos zaměřený na dílo Václava Havla. Vršovické divadlo Mana přispěje scénickým čtením protestu. Spitfire Company zase v pohybovém představení Antiwords vychází ze slavného zpracování audience s Pavlem Landovským.
3: Ale si pivo?
4: Ne, děkuji.
3: Proč ne, si dejte. Někde v dálce, každá má svůj
1: cíl, ať je pár dlouhá, nebo tisíc mil. Pro dětské návštěvníky vystoupí třeba Kašpárek v rohlíku a svým programem přispějí i členové Dismanova rozhlasového dětského souboru. Konkrétně představením Pepi to neplivej.
5: Představení je pravdivý příběh o skautech, kteří vedli velblouda Pepitu do Prahy do zoologické zahrady.
6: A potkali spoustu svých dalších kamarádů skautů a hodně to ilustruje dobu po druhé světové válce.
7: S Pepitou do lesa, louky a nebesa, světlo a vůně, tak jako koně.
1: Téma duševního zdraví se na festivalovém programu odrazí i v debatách, které se letos zaměří například na poruchy příjmu potravy, úzkosti v digitálním světě nebo závislost na alkoholu, který se na akci neprodává. Podle ředitele festivalu Roberta Kozlera je velmi důležité, že se návštěvníci můžou vedle lékařů a vědců setkat také s takzvanými peer konzultanty.
8: Peer konzultant je člověk, co si prošel jistým duševním onemocněním a rozhodl se tu zkušenost zhodnotit při pomoci druhým lidem, kteří vlastně jsou třeba v nějakém akutním stavu. No, to já považuji taky za obrovskou věc.
1: Festival Mezi ploty se už potřetí koná pod záštitou prezidenta České republiky Petra Pavla. K jeho podpoře se letos připojila i slovenská exprezidentka Zuzana Čaputová. Josef Kaňka, Radiožurnál. Come here, baby. You know you

0: Kapela Aerosmith v sobotním ranním vysílání Radiožurnálu. Teď pro vás máme další zprávy. Dobré ráno, 8.45. A slovo má Vojtěch Tomášek.
1: Evropská unie rozšířila sankce proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás a proti organizaci Palestinský islámský džihád. Zaměřila se na členy politbira Hamásu, kteří podle unie podporují násilné akce. Na sankční seznam se dostalo celkem 10 lidí. Postihy obvykle zahrnují zmrazení majetku a zákaz cestování do zemí Evropské unie. V útisku Solanci na Vsetínsku si dnes vystoupením folklorních souborů připomenou 100 let od odhalení pomníku Charlotte Garrigue Masarykové. Pískovcový balvan s bystou první dámy byl dokončený v roce 1926 z iniciativy místního učitele Cyrila Macha. Je jediným samostatným volně stojícím pomníkem na světě, který byl manželce prezidenta Masaryka věnován.
2: Počasí. Včera bylo slunečno a nejtepleji bylo na západě a severozápadě Čech. V Doksanech na Litoměřicku teplota vystoupila téměř na 29,5 stupně. V Plzni Bolevci na rovných 29 stupňů. Během noci na dnešek přibývala oblačnost a víkend už čekáme se střídavým počasím a také s lokálními přeháňkami a bouřkami. Výjimečně by v bouřkách mohlo spadnout kolem 25 mm srážek. To spíše až zítra. Teploty budou na většině míst stále letní. Jen dnes bude chladněji ve Slezsku. V neděli to bude na západě a jihozápadě Čech, v obou případech kolem 22 stupňů. Jinde nás čekají teploty mezi 24 a 28 stupni. Citelně se pak ochladí v pondělí, kdy se teploty dostanou jen na 17 až 22 stupňů Celsia. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásnou sobotu.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Pěstitelé brambor v Česku letos zahájili výsadbu brzy, na Moravě už v únoru a na Vysočině začátkem dubna. Loni měli vysokou úrodu a to jim způsobilo nečekané problémy. Klesla poptávka a zemědělci museli snižovat ceny pod výrobní náklady. Letos proto z obav z nadprodukce zmenšili svá pole. Mluvíme o tom hlavně proto, že na dnešek připadá Mezinárodní den brambor. A ve vysílání Radiožurnálu už vítám předsedu Bramborářského svazu Josefa Králíčka. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Začneme prosím tím loňským rokem, vysokou úrodou a naopak klesající poptávkou. Byly to nečekané problémy. Co se to vlastně stalo, jak přesně jste na to doplatili?
1: Tak ten loňský rok byl výjimečný, co se týká produkce nejen u nás, ale i v celé Evropě. Vlastně ta nadprodukce v Evropě byla 7x větší, než je průměrná roční produkce v České republice. Takže ten přebytek hlavně konzumních brambor na trhu byl obrovský a to samozřejmě vedlo k prudkému snížení farmářských cen a jaksi s větším zásobám i v této době ještě z loňské sklizně. Takže ještě nyní jsou na trhu loňské brambory a předpokládáme, že ještě minimálně měsíc nebo dva budou k dispozici, přesto, že už bude k dispozici domácí produkce ranních konzumních brambor.
0: A platí ten nadbytek brambor všeobecně nebo se týká třeba jenom nějakých odrůd?
1: Ne, ten nadbytek platí všeobecně, jen bych ještě upozornil, že vlastně je dán rozhodující měrou nadbytkem brambor, které jsou speciálně určeny na výrobu bramborových hranolků, které v západní Evropě ty fabriky ve velkém zpracovávají a vyváží je mimo Evropskou unii. A právě tam nastal problém v tom vývozu a některé státy, někteří odběratelé, třeba v jihozápadní Číně nebo v Indii nebo v Jižní Americe prostě přestali to zboží brát, protože budují vlastní kapacity. No a ta poptávka po hranolkách z Evropy se snížila a tím pádem to zboží zůstalo na skladech.
0: Už jsme naznačili, že čeští farmáři letos obav z nadprodukce zmenšili svá pole. Jak přesně si to máme představit a o kolik je zmenšili?
1: Víte, my to přesné číslo ještě nemáme k dispozici, to bude od statistického úřadu, řekněme, v polovině července. Nicméně z informací našich pěstitelů vyplývá, že se bude řádově u konzumních brambor jednat o 10%, řekněme 7 až 10%. A velmi podobné číslo hlásí i kolegové z dalších okolních států, tedy z Německa, z Francie a podobně. Také tam dojde k tomu poklesu právě na situaci, která byla v té sezóně minulé.
0: Pokud jde o tu sezónu letošní, řada vašich kolegů z oboru si už stěžuje na velká sucha. Jak zatím ten letošní rok hodnotíte vy?
1: Víte, to je třeba rozdělit na dvě části. Jednak teda na ranobramborářskou oblast, kde část těch ploch je možnost využít závlahu, tam ten problém samozřejmě není. A na těch zbývajících plochách ten problém samozřejmě je ze dvou zase důvodů. A jednak jsou to tedy vysoké teploty na 25 stupňů, které působí stres nejen bramborům a vlastně zastavují jejich růst a potom teda nedostatek srážek, který začíná se velmi výrazně projevovat. Co se týká Vysočiny, oblasti teda v nižší nadmořských výškách, tak tam ty brambory byly vysázeny později, teď teprve ty porosty scházejí a relativně jsou ještě v pořádku, ale každý den, který bude zase v takto horkém a suchém počasí, bude škodit už i na té Vysočině.
0: Pane Králíčku, projevuje se u pěstitelů brambor taky zdražování cen pohonných hmot?
1: Určitě ano, to je obecnější záležitost. Stejně jako u dalších plodin, prostě nám se tady velmi rozevírají nůžky mezi náklady a tržbami. A to je do budoucna velký problém. Je otázka, jak tenhle problém řešit, protože dneska, pokud vezmete to spektrum plodin, které pěstují pěstitelé, tak nenajdete žádnou výraznější plodinu, jako třeba byla dříve řepka, která by byla pro ty pěstitele finančně výhodnější než ty ostatní. A do téhle skupiny samozřejmě nyní patří i ty brambory, stejně jako obilniny, luskoviny a další plodiny.
0: a chtějí kvůli tomu třeba někteří pěstitelé brambor i skončit? Máte takové informace?
1: To je věc malinko jiná. Ten proces funguje dlouhodobě. Prostě ti pěstitelé, kteří v minulých obdobích neinvestovali do toho pěstování brambor poměrně velké prostředky, tak dneska s tím pěstováním končí. Naopak ti, kteří prostě investovali a třeba omezili jiné druhy výroby, tak zkrátka pokračují a tu a tam občas některé hektary jim přibydou, co se týká tedy brambor, někdy ubydou, ale jinak se to výrazně nemění. Ti pěstitelé, kteří prostě nemají dosud zainvestováno, tak si nemůžou v současné době dovolit, jak si vybavit ty podniky tak, aby byli schopni v nějakém rozumném rozsahu, větším rozsahu, to znamená v desítkách hektarů minimálně pěstovat brambory.
0: Hostem Radiožurnálu byl předseda Bramborářského svazu Josef Králíček. Moc děkujeme za rozhovor, naslyšenou.
1: Já děkuju také, naslyšenou.

0: Pirátský dětský den připravili od 1:30 odpoledne na zámku v Toužimi. Děti tam čeká například výcvik královny Pipy, bouře v mořské pěně, pirátské kotviště nebo stezka z úkoly. Přejeme vám krásnou sobotu.
1: Tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
2: Roland Garros na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
2: Roland Garros na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
0: Radiožurnál 9 hodin. Vojtěch Tomášek připravil zprávy.
4: Ukradená lebka svaté Zdislavy se vrátí do baziliky v Jablonném v Podještědí. Protesty dnes zablokují brennerský průsmyk, rakouské úřady varují před dopravním chaosem. Hokejisté Karolajny porazili Montreal 6-1 a postoupili do finále NHL. V Brně komplikuje dopravu nepojízdné auto na výjezdu po dálnici D2 na Bratislavu a bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Církev dnes naposledy vystaví ukradenou lebku svaté Zdislavy. V Jablonném v Podještědí začala tradiční zdislavská pouť. Před bazilikou, kde právě teď začíná druhá mše, je reportérka Johana Tománková.
5: Tuto mši svatou za rodiny slouží reverend Pavel Andrš a přišlo na ní minimálně 100 lidí. Bude mluvit o významu poutě a jak tradice připomíná samotnou Zdislavu z Lemberka. Lebka tu zatím není, policie ji přiveze na 11. hodinu na mši, kterou odslouží pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Lebka svaté Zdislavy bude vystavená jen do večera a potom jí církev pohřbí do krypty v bazilice. 35-letý zloděj vzácné relikvie je zalil do betonu, restaurátorům se ji ale povedlo zachránit. Z Jablonného v Podještědí Johana Tománková, Radiožurnál.
4: Počet lidí s podezřením na nákazu ebolou v Kongu překonal hranici 1 000. Tamní ministerstvo zdravotnictví jich eviduje 1028. Počet potvrzených případů nákazy je o 100 vyšší než předchozí den. Situace je podle ředitele Světové zdravotnické organizace velmi složitá, ale je možné ji vyřešit. Epidemie eboly propukla v polovině května na východě Konga. Rakouské úřady vyzývají motoristy, aby se dnes vyhnuli Tyrolsku. Brennerský průsmyk přes Alpy do Itálie bude po většinu dne v obou směrech uzavřený. Důvodem jsou protesty obyvatel na rakouské straně hranice.
6: Karl Milsteiger, starosta obce Gries am Brenner, ležící v těsné blízkosti průsmyku, řekl bavorskému rozhlasu, že hluk a znečištění ovzduší už dosáhly takové úrovně, že to obyvatelé nemohou tolerovat. Jen osobních aut projede brennerským průsmykem ročně skoro 11 milionů, to je zhruba 7x víc než při jeho otevření v 60. letech. Německý automotoklub varuje před kolonami už od Mnichova. Dopravní problémy mohou být i na mnoha objízdných trasách, kde místní samosprávy nedovolují průjezdy obcemi. Úřady proto radí jakékoliv cesty touto oblastí raději odložit. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Půlmaraton dnes omezí dopravu v Českých Budějovicích. Uzavírky se týkají hlavně ulic v centru města. Trasa hlavního závodu povede z náměstí Přemysla Otakara II. Na Mariánské náměstí přes Jiráskovo nábřeží a Dlouhou louku. Řidiči úseky neprojedou v časech od 12:30 odpoledne do 10:30 večer. Vína od profesionálních i amatérských vinařů dnes nabídne 8. ročník festivalu Pražské vinice. Organizátoři připravili komentované prohlídky, ochutnávky vín a další doprovodný program. Zapojilo se celkem 19 vinic, říká národní someliérka Klára Kolárová.
7: To je skvělá příležitost pro ty, kteří vlastně víno moc často nedegustují, že to propojí právě s tím pohybem, že se vlastně podívají na místa, která jsou tady v Praze, ale málo kdo je viděl.
8: Sport. Tenista Jakub Menšík je poprvé v kariéře v osmifinále Roland Garros. Australana Deminora porazil 3-1 na sety a v boji o čtvrtfinále ho čeká Rus Rubljov. Hokejový brankář Jakub Dobeš s Montrealem do finále playoff NHL nepostoupil. Carolina vyhrála 6-1 a sérii ovládla 4-1 na zápasy.
9: Carolina si tak o Stanley Cup zahraje poprvé od roku 2006. V zápase proti Montrealu, za který nastoupil český brankář Jakub Dobeš, měl tým z amerického města Raleigh od začátku převahu. Gólman Dobeš se sice v úvodní třetině vyznamenal několika důležitými zákroky. Montreal ale ohrozil branku soupeře jen 4 pokusy a o pauze prohrával 0-3. Carolinu čeká ve finále NHL Vegas s českým útočníkem Tomášem Hertlem. Poprvé se týmy střetnou v noci z úterý na středu. Štěpán Bém, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 v Brně, taky u Sázavy. Na dálnici D1 čekejte kolony v Brně směrem na Ostravu. Ve sjezdu z D1 na bratislavskou dálnici už na D2 mají silničáři zúžení. Zavřený pravý jízdní pruh. Kvůli tomu se natáhla kolona až na D1. Brzdí se na 194. kilometru sjezdu na Vídeňskou. To omezení už pomalu končí. Silničáři už sklízejí kužily, tak vydržte. Na D1 pozor i směrem z Brna do Prahy. Na kilometru 35 silničáři opravují most a jede se pouze pravým pruhem. Dojíždí se do krátké kolony. Silnější provoz hlásíte na silnici 3 z Prahy na Budějovice. Před Benešovem se chvilku do 10 minut zdržíte v koloně. A na silnici 20 na výjezdu z Plzně směr Nepomuk chvilku postojíte v koloně. Je tam omezení semafory před Losinou a kolona asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, postupně i polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dnes 24 až 28 stupňů, na severovýchodě kolem 22, na horách většinou 18.

0: 30. květen je světovým dnem roztroušené sklerózy. Vědci z ČVUT vyvinuli mobilní aplikaci analyzující řeč pacientů s touto nemocí. Teď je ve spolupráci s neurology z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice začali testovat. Účastníci studie dostávají mobil a vědcům z něj posílají k automatické analýze vybrané telefonní hovory. Součástí aplikace jsou taky hlasová cvičení.
1: Dáte start a klidně můžete.
2: Jana Špičková se s roztroušenou sklerózou léčí už 25 let. Teď přišla na pravidelnou kontrolu do RS centra ve fakultní poliklinice na Karlově náměstí v Praze.
1: Cvaknete na stop.
2: Patří k první 20 pacientů, kteří se do nové studie zapojili. S aplikací, do které bude zaznamenávat svou řeč, je seznamuje Michal Novotný z fakulty elektrotechnické ČVUT.
1: Pak je tady právě zase opakování pataka.
3: Pataka.
1: Je zase úloha, která má reflektovat to, jak pacient pohybuje právě rty, to je UPA, ulta aka, potom jak pohybuje jazykem.
2: Účastníci studie zároveň posílají vědcům přes zabezpečený server několik telefonních hovorů za měsíc.
1: Celá analýza potom probíhá automaticky, takže tam i při objemu dat, která zaznamenáváme, není úplně v lidských silách, aby tam někdo seděl a odposlouchával, co kdo vlastně povídá, a jestli tam nebude někde citlivá informace.
3: Já chci přispět k tomu, aby ta věda šla dál a pomáhala sem i těm druhým lidem, který vlastně budou po mně diagnostikovaný.
2: Vysvětluje Jana, proč na účast ve studii kývla. U některých úloh zaznamenávají věci také mimiku v obličeji. Jde například o čtený text.
1: Když si vás přiblížím.
3: Když člověk poprvé vsadí do země sazeničku, chodí se na ní dívat třikrát denně.
2: Vědci chtějí do studie zapojit až 300 pacientů. Zároveň hledají zdravé dobrovolníky, hlavně ženy ve věku 30 až 70 let, aby si ověřili, že markery, které sledují, se nemění například s věkem, ale souvisí přímo s nemocí. Jak upozorňuje Tomáš Uher z neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, u roztroušené sklerózy jsou poruchy řeči typičtější spíše v pozdních stádiích nemoci.
4: Odhadli, jestli u pacientů nedochází

0: nějakým drobným změnám v řeči, které nedokážeme běžným uchem postihnout, ale dokážeme je nějak technicky zaznamenat, a jestli tyto změny nám nedokážou lépe monitorovat aktivitu nemoci.
1: Podobnou aplikaci vytvořil tým z ČVUT už pro pacienty s Parkinsonovou nemocí. Data z tohoto výzkumu vědci právě analyzují, dodává Michal Novotný.
2: U Parkinsonovy nemoci nám jde zejména o to zachytit onemocnění v co nejdřívějším stádiu, ještě předtím, než vlastně dochází k té formální diagnóze ideálně, kdežto u roztroušené sklerozy jde právě o tu monitoraci už po diagnóze, o tom, jak se ta nemoc vyvíjí a jak se chová.
1: O léčbě pacientů dnes rozhodují lékaři na základě nálezu z magnetické rezonance, krevních testů a neurologického vyšetření. Dnes čeká v ordinaci neurologa Tomáše Uhera i Janu.
0: Zkuste si zamračit, ukažte jazyk ještě a řeknete A.
3: A.
0: Třes. Je nějaký?
3: Je trošku.
4: My už řadu let hledáme různé nástroje, které by popsaly situaci toho pacienta, jeho neurologický stav, podrobněji než je neurologické vyšetření.
1: Říká vedoucí Centra vysoce specializované péče pro roztroušenou sklerózu Všeobecné fakultní nemocnice Eva Kubala-Havrdová.
4: Analýza řeči je jeden z nástrojů, kterým bychom mohli posuzovat, jak se choroba vyvíjí. Nám by to poskytlo data, abychom věděli, jestli není potřeba léčbu změnit. Tu pozvolnou na atak nezávislou progresi neumíme dobře poznat. Kdybychom to dokázali poznat dřív, tak bychom mohli nějak možná zasáhnout.
1: Data z výzkumné aplikace budou vědci sbírat 2 roky. Andrea Skalická, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: V magazínu Experiment dnes mluvíme o roztroušené skleróze. Je totiž světový den tohoto chronického zánitlivého onemocnění centrálního nervového systému, které častěji napadá ženy. Upozornit na něj může brnění končetin, poruchy vidění, chronická únava nebo zakopávání. S doktorkou Danou Horákovou z neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze mluvila o zatím nevyléčitelné nemoci naše reportérka Andrea Skalická.
1: V kolika letech obvykle se ta nemoc začne vlastně rozvíjet u těch pacientů?
2: Ta data jsou jednoznačná. Průměrný věk je 30-31 let, kdy začíná onemocnění první počátek. Ten rozptyl je mezi 20. a 40. rokem. Dnes už ale na 100% víme, že ta nemoc začíná v průměru 7, 8 až 10 let předtím, kdy už se aktivuje imunitní systém. A tady zřejmě klíčové je vliv Epstein-Barr, což je virus, který patří mezi takzvané herpetické viry, který spouští, startuje tu autoimunitní odpověď, ty buňky systému, které nás mají chránit, tak z nějakého důvodu se spletou, začnou vstupovat do nervového systému a tam se zabydlují a vlastně udržují tam ten chronický zánět.
1: Jak se mění strategie stran té léčby? Dáváte pacientům časněji léky, které jsou, řekněme, účinnější?
2: To se taky velmi změnilo. My jsme začínali v 90. letech takzvanými léky první linie, obecně to byly injekční preparáty. Byla představa, že začneme méně účinnými, ale bezpečnějšími a potom teprve, když pacient selhává, tak jdeme do těch vysoce účinných. Dneska se jednoznačně ukazuje, že naopak je lépe začít tou vysoce účinnou, zastavit ten zánět, protože ten zánět vlastně trhá nervová vlákna, pokud jsou ztracená, my už nemáme nic, čím bychom je slepili. Různé strategie vymýšlíme, aby pacient mohl být na té léčbě dlouhodobě.
1: Platí, že ten život pacientů se rapidně mění, kdybyste měla srovnat životy lidí před třeba 30 lety a dnes?
2: Určitě se například změnilo to, že dřív jsme měli jedině injekční preparáty a ty pacienti si třeba třikrát týdně sami aplikovali injekce. Dneska drtivá většina pacientů začíná buď to na tabletkových lécích nebo na lécích, které se například podávají jednou za 6 měsíců jako podkožní infúzka nebo jednou za měsíc taková velmi dobře snášená injekce. Ty léky samotné jsou velmi dobře tolerovány. Samozřejmě mají řadu rizik. Pacient musí dodržovat tu monitoraci, pravidelné bezpečnostní vyšetření, ale daří se nám to poměrně dobře manažovat a při dobré spolupráci ta léčba je extrémně dobře tolerována.
1: Díky tomu, že se pacienti dostanou k té moderní léčbě, je také ten jejich stav déle dobrý?
2: Ano, když pacient se k nám dostává s první atakou, tak jeho mozek sice má už určitý stupeň zánětu, ale je ve velmi dobré kondici. A my musíme udělat všechno pro to, abychom ho ochránili od toho zánětu, který přichází z té periferie. A to ty nové léky umí. Bohužel neumí vlastně úplně postihnout ten zánět, který je uvnitř, ale mladý, zdravý člověk jinak má velké regenerační schopnosti a my když pomůžeme tomu mozku, abychom odřízli ten periferní zánět, tak mu dáme opravdu velkou šanci na to, aby regeneroval. Bohužel máme tisíce pacientů, kteří nezačali být léčeni hnedka na začátku, mají daleko větší stupeň postižení. I tam má význam biologická léčba, ale nefunguje už tak dobře jako úplně na začátku, protože tam už došlo k poškození toho nervového systému a to zatím neumíme opravit. Nicméně je otázka, jak rychle, ale zkouší se celá řada nových léků, které budou mít potenciál proniknout do toho mozku, odstranit i ten chronický zánět nebo aspoň určitým způsobem ulevit. Takže v budoucích 3, 5, 10 letech předpokládáme příchod nových léků, které by dále mohly s touto formou pomoci.
1: Dodává Dana Horáková z neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Gracie Abrams ve vysílání Radiožurnálu i v 9 hodin a 23 minut máte naladěný náš magazín o vědě a moderních technologiích, kterému říkáme Experiment. Brnem chodí vědci z Akademie věd, a to s přístrojem, který připomíná rekvizitu z vědecko-fantastického filmu. Takzvaný uličník dokáže v každém koutě města měřit pocitovou teplotu. Tu neovlivňuje pouze teplota vzduchu, ale taky vlhkost, vítr, záření nebo sálání rozpálených povrchů. Data pak ukážou, kde má smysl zavést opatření jako stromy, mlžítka či světlejší dlažba a okolik mohou snížit tepelnou zátěž v daném místě.
1: A co si myslíš, že by to tak mohlo být?
2: No. Nebo něco vesmírného.
1: To by mohlo být něco vesmírného, ale mě říct, jak dobře lidem je tady u vody anebo ve stínu.
2: Děkujeme.
3: Neobvyklé zařízení, které má Daniel Kopkáně z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd na zádech, budí pozornost dětí i dospělých. S přístrojem připomínajícím malý satelit prochází ulicemi a mapuje, jak lidé ve městě skutečně pociťují teplotu.
1: Tento přístroj jsme pojmenovali uličník, protože měří teplotní věm pociťovaný a zejména jako v městském prostředí na ulici. Zasadě jde o to, že chodím po městě a vloguje se tam teplota vzduchu, relativní vlhkost i ty věmy toho osálání.
3: Přístroj tak měří teplo, které sálá z chodníků, zdí nebo fasád a ukazuje, jak různé úpravy ulic, třeba chodníky, stromy, mlžítka nebo zelené stěny, mohou změnit pocitovou teplotu člověka, který po ní prochází.
1: Světlejší dlažba také pomáhá.
4: Co třeba oblečení světlé tmavé?
1: Tmavé oblečení přidá tak 5 stupňů.
3: Vědci dokážou zmapovat, jak se během roku zahřívají konkrétní ulice nebo parky. Doplňuje klimatolog Pavel Zahradníček z Českého hydrometeorologického ústavu a z Akademie věd.
5: Klasické meteorologické stanice jsou jenom třeba 2-3 ve městě a tady ten uliční prochází jednotlivými ulicemi, parky a měří to v reálném čase.
3: Podrobná data z uličníku tak mohou pomoct při plánování nových čtvrtí nebo úpravách veřejných prostranství, aby města lépe zvládala stále delší a intenzivnější vlny veder. Marek Gensl, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Radiožurnál, časopis Reflex a společnost Bigboard.
3: Radiožurnál 9:30. Na řadě jsou zprávy Vojtěcha Tomáška.
4: Evropané kvůli krizi na Blízkém východě téměř ztratili zájem o cestování do této oblasti. Prodeje zájezdů z Evropy směrem na Blízký východ klesly až o 95%. Vyplývá to z průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. České cestovní kanceláře měly silné prodeje tzv. First minute zájezdů a zatím nepociťují propady prodejů v takové míře. Pěstitelé konzumních a sadbových brambor v Česku letos zmenšují svá pole v porovnání s loňským rokem asi o 10%. Uvádí to Bramborářský svaz, podle kterého se tak dá počítat i s poklesem produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka je to záměr, pěstitelé totiž reagují na přebytek brambor na trhu a nízkou poptávku. 22 tisíc policistů a četníků bude ve Francii dohlížet na finále Ligy mistrů mezi Arsenalem a pařížským celkem PSG. Zápas se sice hraje v Maďarsku, policisté ale varují před nepokoji i ve Francii. 8 tisíc policistů a četníků bude hlídkovat v Paříži a na předměstí. Na letišti v Hradci Králové se během víkendu představí desítky historických i moderních letadel a vrtulníků. Uvidí je návštěvníci 34. ročníku aviatické pouti, kterou po přesunu z Pardubic poprvé hostí právě Hradec Králové. Program pořadatelé připravili na dnešek i zítřek mezi 12. a 17. hodinou.
5: Sport.
4: Fotbalisty Arsenalu a Paris Saint-Germain čeká finále Ligy mistrů. V Budapešti začne v 18 hodin. Tenisový turnaj Roland Garros ovládne premiérový grandslamový vítěz. Všichni hráči, kteří v minulosti jakýkoliv grandslam vyhráli, už vypadli. Naposledy skončil Srb Djokovic. V mužské dvouhře zůstává jediný Čech Jakub Menšík, který bude o čtvrtfinále bojovat zítra proti Rusovi Rublyovi.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 u Humpolce a nehoda na 35 u Litomyšle. Na D1 ve směru z Brna do Prahy buďte opatrní před Humpolcem. Na kilometru 96,5 stojí auto na konci stoupacího pruhu. Kamiony tak vybočují doleva o něco dřív. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov čekejte kolony u Mnichova Hradiště. U sjezdu na 57. kilometru je zúžení silničáři a kolona z Prahy je tam zatím do 10 minut. Na silnici 35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem hlásíte nehodu u Hrušové, podle našeho zpravodaje vážnější.
7: Je to čelní srážka dvou osobních vozidel, jsou tam zranění, tři sanitky to obsluhujou. Vypadá to, že se bude nějakou dobu jezdit kyvadlově, protože to tam hasiči usměrňujou.
6: A kolony z obou stran jsou na 10 až 15 minut. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice je silný provoz a před Benešovem se vytvořila asi 10-minutová kolona. V Praze se ucpává jižní spojka směr Černý most. Na Lanovém mostě se srazila dvě auta, průjezdný vypadá pouze jeden pruh a je tam fronta na 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, postupně i polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě kolem 22, na horách kolem 18 a na Šumavě až 22. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál a dál taky magazín Experiment s Vojtěchem Bidermanem.
3: A ve druhé části našeho vědecko-technologického magazínu si třeba položíme otázku, jestli může umělá inteligence uhlídat dezinformace v online diskuzích. Vědci z brněnského VUT si myslí, že ano. Podrobnosti ještě uslyšíte.
5: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Vědci z brněnského Vysokého učení technického vyvíjejí nástroj ověřující pomocí umělé inteligence fakta v online komentářích. Chtějí tím pomoct novinářům i firmám odhalovat manipulace a dezinformace v internetových diskuzích. Cílem systému ale není podle vývojářů určovat, co je pravda a co lež. Má uživatelům nabídnout důkazy, souvislosti a informace pro vlastní úsudek.
1: Projekt, ktorý riešime, je nazvaný Fact Demise, pretože sa jedná o boj s úpadkom faktov na internete.
2: Ve své kanceláři mi Martin Fajčík z Fakulty informačních technologií VUT na počítači ukazuje program, který má pomocí umělé inteligence ověřovat fakta v online diskuzích.
1: Bojujeme s dezinformáciami v komentárových sekciách na novinových platformách.
2: Jak to vlastně funguje? Vezmu si klávesnici, naťukám nějaký komentář, ve kterém budu něco tvrdit pod nějakým novinovým článkem. Co ten software vlastně zpracovává?
3: Detekuje nějaké tvrdenia, které má cenu overiť, potom hledá důkazy, kterými by buď vyvrátil, alebo potvrdil ty tvrdenia.
2: Vysvětluje Lucia Makajová z FITu VUT.
3: Podle toho si člověk může utvoriť svůj názor na daný komentár.
2: Otevřeli jsme si teď článek, který pojednává o požárech na Vysočině. Když si jdeme dolů, tak pod ním je tady tenhle komentář.
4: To je zase panika. Na Vysočině prý hoří na třech místech, ale ve skutečnosti šlo jen o jeden větší požár u Třeště. Hasiči tam poslali 13 jednotek a vrtulník. Ale u Horní Cerekve to prý bylo jen pár metrů trávy.
2: Jak systém teď bude pracovat tady s tím komentářem?
1: Vyhledá v něm tvrdenia, které jsou overenia hodné. Takže například to, že na Vysočině nehoril na troch místech, ale iba na jednom.
4: Ale ve skutečnosti šlo jen o jeden větší požár u Třeště.
2: Ten komentář zpochybňuje, že hoří na třech místech, ale že došlo jenom k jednomu požáru a ten fact-checking to vyvrací a říká, že opravdu šlo o tři požáry.
1: Alebo například to, že tam zasahovalo 13 jednotek hasičů.
4: Hasiči tam poslali 13 jednotek a vrtulník.
2: Nezasahovalo 13, ale 8. Naopak zase schvaluje, že byl nasazen vrtulník.
1: Co je podstatné, že ten systém vám doplní i priamo tu evidenciu a zvýrazní vám, kde v té evidenci je ta informace, kterou ten jazykový model dále tvrdí.
2: Software může podle vývojářů čerpat z ověřených zdrojů, například z článků webů hodnocených Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky, ale i z veřejně dostupných online zdrojů.
1: Ku zmetení toho softwaru může dojít, ale za to my nezodpovědáme, my jsme vytvořili ten software, ale to, co bude ten software vyhledávat, to je na té firmě, která to potom poskytne, například té novinové platformě.
2: Máme tady teď článek, který pojednává o tom, že se prezident Pavel nějakým způsobem vyjádřil k válce na Ukrajině. A máme tam komentář.
5: Ten je vidět jen, když se jedná o pomoc Ukrajině, jinak jsem ho moc nezaznamenal.
1: Tak mal by dohledat to, že prezident Pavel reprezentuje Česko v zahraničí a že často vystupuje v online rozhovoroch.
2: Právě přináší ten kontext, že tím, že už je prezident nějakou dobu ve funkci, tak vystoupil ve spoustě médií, objel nějaké kraje, což znamená, že asi není vidět jen, když se jedná o Ukrajinu.
1: My se nesnažíme označit ten komentář za pravdivý alebo nie. O to nám vůbec nejde, to ani navíc vůbec nefunguje. Důležité je, aby lidé si urobili sami záver. My jim poskytneme tu evidenci.
2: Brněnští vědci na projektu spolupracují i s kolegy z Tajvanu. Ti chtějí stejný princip využít k odhalování falešných recenzí, například u restaurací. Funkční systém by mohl být hotový příští rok. Nejprve ho ale čeká testování v praxi. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: I 2 minuty před 9:45 posloucháte Radiožurnál a magazín Experiment. Online diskuze pod zpravodajskými články mohou často zaplavit zavádějící informace, dezinformace i osobní útoky. Může s jejich moderováním pomoct umělá inteligence a mají vůbec podobné internetové debaty pro média a společnost nějakou hodnotu? S datovým expertem a novinářem Českého rozhlasu Janem Cibulkou o tom mluvil reportér Marek Hensel.
1: Online diskuze jsou plné různých tvrzení. Dá se vůbec spolehlivě poznat, co je názor a co už dezinformace?
2: My máme trošku jako společnost pořád ještě problém určit, co všechno je nebo není dezinformace. Ještě jsme se úplně neshodli na nějaké univerzální definici, i když ta nejčastější je, že je to tedy jaksi nepravdivá informace šířená s cílem ublížit. Přičemž je otázka samozřejmě, jestli ten, kdo ji šíří v té poslední fázi, tak často není její původce, to třeba člověk, který to opakuje. Ten záměr ublížit měl ten, kdo tu falešnou informaci vlastně vypustil.
1: Pokusy o moderování a ověřování komentářů už tu byly a jsou. Co ukazují zkušenosti českých médií?
2: Myslím si, že velmi dobře je to vidět u Seznamu. Seznam zprávy mají diskuze pod svými články. Seznam asi je na špičce toho, co je vlastně možné v české moderaci dosáhnout, ale ve výsledku ty diskuze pořád jako nejsou žádné podnětné místo. Takže i ve chvíli, kdy člověk investuje v energii a dělá dobře tu moderaci, tak jediný výsledek je, že z té jako nestravitelné žumpy má jako navoněnou žumpu, ale pořád ty diskuze nejsou místo, kde by se prostě vedla nějaká intelektuální debata.
1: Proč zpravodajský web Českého rozhlasu i rozhlas.cz komentáře pod články vůbec nemá?
2: Diskuze pod články mají i ten efekt, že vy máte nějaké profesionální redaktory, redaktorky, ti připravují texty, specializují se na to a následně dáte vlastně srovnatelný prostor někomu, kdo se tématu vůbec nevěnuje, nic o něm neví a vlastně tím devalvujete ten vlastní obsah. Pokud to mají nějaká komerční média, tak to mají právě velmi často proto, že je to zase nějaké místo, kde můžou zobrazovat reklamy. Ale v případě i rozhlasu, který je veřejnoprávní, je placený z poplatků, tak tam vlastně i tady ten ekonomický smysl odpadá.
1: Tvůrci projektu Fact Demise říkají, že umělá inteligence nemá určovat pravdu, ale jen doplňovat kontext. Je to reálné?
2: Z naší zkušenosti, když jsme dělali opakovaně vlastně testování toho, jak AI modely pracují se zpravodajstvím, tak právě kontext byla to místo, kde selhávali úplně nejčastěji. Naopak daleko víc hrozí, že i u otázek, které jsou nějak společensky vydebatované, tak ve snaze uměle dodat kontext se pokusí vlastně ta umělá inteligence přinášet opačné názory a vyvažovat. Což si můžeme tak nějak od boku říct, že je to v pořádku, ale představte si třeba diskuzi pod článkem, který se týká holokaustu. Vy tam nebudete chtít mít robota, který začne vysvětlovat, že vlastně to třeba nebylo tak špatné a že to mohlo mít nějaké výhody. Umělá inteligence toto bude dělat.
1: A pomohlo by, kdyby AI pracovala jen s ověřenými zpravodajskými zdroji?
2: Z toho výzkumu, který jsme dělali společně s Evropskou vysílací unií EBU, tam vycházelo, že ty jazykové modely těch největších technologických společností, to znamená Google, Microsoftu a OpenAI, tak selhávaly ve více jak polovině případů. To je strašně moc. Ta technologie má svoje využití, ale ne v tomto případě.
1: Evropská unie označuje dezinformace za jednu z hlavních hrozeb pro demokracii. Mohou tyto technologie jejich šíření skutečně nějak omezit?
2: Co si musíme jako upřímně přiznat v současné době, tady v té oblasti, to její využití je spíše negativní. Ano, někteří výzkumníci třeba v oblasti dezinformací používají umělou inteligenci ke třídění a zrychlují tím nějakou svoji výzkumnou práci, ale na druhou stranu, když se podíváme třeba na Facebook, který je v tomhle tom, si myslím, asi nejlepší laboratoř, tak tam vidíme, jakým způsobem ten uměle generovaný obsah je používaný k šíření nejenom dezinformací, ale zejména třeba taky vyloženě kriminálních podvodů. Takže tam spíš ty dopady jsou škodlivé.
1: Říká datový novinář Českého rozhlasu Jan Cibulka. Z Brna Marek Gensel, Radiožurnál.
3: Než zasnou světla poslední, tak rychle, než se rozetní.

0: Počátky lidské civilizace nejspíš vypadaly úplně jinak, než píšou učebnice. Dokládají to 11 000 let stará naleziště v dnešní turecké Anatolii. Pracují na nich turečtí i čeští archeologové. Na jejich nedávném setkání v Praze vystoupil i přední odborník z Istanbulské univerzity Necmi Karul.
1: Na těchto místech žili lovci a sběrači, kteří ještě nezačali obdělávat půdu nebo domestikovat zvířata. Co bylo dřív, usedlý způsob života nebo zemědělství? Tady lidé napřed žili jako lovci a sběrači. Během několika staletí přišli na to, jak ovládat a přetvářet okolní přírodu, zatímco stále lovili divokou zvěř. A až potom přišlo zemědělství a domestikace. Díky novým vykopávkám se naše představy úplně proměnily.
2: Jak si můžeme ta místa představit? Jak to tam tehdy asi vypadalo?
1: Každá z těch osad měla obytná stavení. Potom jsou tam místa, o kterých se obecně soudilo, že jsou kultovní střediska, speciální stavby. Kdyby to mělo být kultovní místo nebo chrám, tak by to znamenalo náboženství. Jenže jsme tam nenašli žádné doklady o náboženství. Domníváme se, že ti lidé měli nějaké rituály, ale nešlo o náboženství v dnešním slova smyslu.
2: K čemu to tedy mohlo sloužit?
1: Stavby jsou opravdu velké. Jsou v nich lavice, kam si lidé mohli sednout. S největší pravděpodobností se v nich lidé prostě scházeli. I v dnešní době existují mešity a kostely, ale nejsou to jediná místa, kde se lidé shromažďují. Koncertní sál, fotbalový stadion nebo třeba dvorek. Tady v Praze jsem se byl projít, bylo hezky. A všude lidé vysedávali na zahrádkách, jedli, pili. To je také způsob shromažďování.
2: Jak mohlo vypadat tehdejší shromaždiště?
1: Jsou v nich pilíře tvaru T a na nich různé reliéfy, ruka, prsty. Loni jsme v Karahantepe objevili reliéf lidského obličeje. Pilíře představují lidské tělo a zároveň slouží jako nosná konstrukce. Pak jsou tam také reliéfy na lavicích. Většinou spodobňují divoká zvířata. Někde jsou zvířata jednotlivě, někde je víc druhů pohromadě. To musí mít nějaký význam.
2: Co by to tedy mohlo znamenat?
1: Vypadá to, že vyprávějí nějaký příběh. Když do takové stavby přijdete, vidíte spoustu pilířů vyzdobených zvířecími motivy. Lavice, na kterých možná sedí lidé, a před lavicemi další reliéfy. A sochy, některé na lavicích, jiné vsazené do zdi. Všude jsou lidské postavy a reliéfy zvířat. Víme, že byly vybarvené, že tam visely zvířecí lebky, kůže a další organické materiály. Má to určitou atmosféru. Stavba je plná živých bytostí.
2: Jak to asi působilo na tehdejšího člověka?
1: Když se lidé začínali usazovat, společenstva žila pohromadě se světem zvířat. Až za několik stovek let se lidé postavili do prostředka vesmíru. Jsem si jistý, že ty sochy zobrazují život lidí společně s přírodou.
2: A co to může říct dnešnímu člověku?
1: V dnešní době jsme ztratili spojení s přírodou. Zkoušíme přírodu zachraňovat. Je ale neuvěřitelné, kam jsme se dostali. První nástroje lidé začali používat před 2,5 miliony let, ale usedle žijeme jen 12 000 let. To znamená, že jsme miliony let žili uvnitř přírody. O mnoho jsme přišli a archeologie nám pomáhá si uvědomit svoje postavení. Proto nerad používám slovo civilizace. Pokud to, co máme dnes, je civilizace, tak raději mluvím o prehistorické době.
2: Civilizace totiž nemusí znamenat jen dobré věci. Soudí Necmi Karul, archeolog z Istanbulské univerzity. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici pro něj třídy jede vozíčkář na čtyřkolce vyhnula lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Radiožurnál je 10 hodin. Zprávy má Kateřina Cousirisová.
6: Americký prezident Trump jednal o mírové dohodě s Íránem. Výsledky nejsou známé. V Česku letos zemřelo už dvakrát více motorkářů než loni. Ve finále fotbalové ligy mistrů se potkají Paris Saint-Germain a Arsenal. Nehoda brzdí provoz na silnici mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. A bude oblačno i zataženo, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Americký prezident Donald Trump jednal s poradci o mírové dohodě s Íránem. Výsledky ale doteď nejsou jasné. Podle zdrojů z administrativy prezident odešel z jednání bez rozhodnutí. Trump před schůzkou avizoval, že na ní stanoví další postup vůči Íránu, a to včetně možného obnovení útoku. Ministr financí Scott Bensett mezitím řekl, že Spojené státy tlačí na Írán i ekonomicky. Zabavili mu miliardové hodnoty v kryptoměně.
7: We have seized about $1 billion of their crypto.
8: Spojené státy podle Besenta zabavily iránské kryptoměny za přibližně miliardu dolarů, tedy víc než 20 miliard korun. Irán říká, že výměna zpráv s Washingtonem pokračuje, ale žádná finální dohoda uzavřena nebyla. Iránský hlavní vyjednavač vzkázal, že Teherán neudělá žádný krok, dokud Amerika nezačne jako první. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Polsko získalo první zálohu z unijní obranné půjčky Safe 6,5 miliardy eur, tedy v přepočtu asi 160 miliard korun. Má jít na rozvoj obranného průmyslu a obranných kapacit. Varšava celkem požádala skoro o bilion korun. Z programu je získá po částech.
9: Polsko je největším příjemcem financí z unijního úvěrového programu na obranu. Téměř 44 miliard eur chce využít na 139 různých projektů. Mezi ně patří například rozšíření domácí výroby munice a obrněné techniky, nebo vybavení východního pohraničního opevnění systémem protidronové obrany. Polsko chce navíc investovat zejména do svého zbrojního průmyslu. Přes 80% prostředků ze SAFE získají polské firmy. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
6: Na českých silnicích letos zemřelo 23 motocyklistů. Oproti stejnému období loni to je více než dvojnásobek. Vyplývá to z předběžných policejních statistik za období od ledna do 28. května. Mezi časté příčiny patří vysoká rychlost, nedání přednosti anebo přejetí do protisměru, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
10: Proto apelujeme na motorkáře, aby nepřeceňovali své schopnosti, přizpůsobili rychlost a počítali s tím, že silnice nemusí odpustit ani drobnou chybu. A na řidiče ostatních vozidel apelujeme, aby při odbočování, předjíždění nebo výjíždění na hlavní silnici opravdu pečlivě sledovali provoz kolem sebe.
6: V Praze dnes budou cestující vozit historické vlaky, autobusy i tramvaje. Na Branickém nádraží odpoledne začne dopravní den dětí. Historické soupravy pojedou třeba do Vršovic, Radotína anebo z Braslavy. Připravený je i doprovodný program.
2: Sport.
11: Fotbalisté Paris Saint-Germain se pokusí o obhajobu titulu v Lize mistrů. Ve večerním finále se utkají s londýnským Arsenálem, který naopak nejprestižnější evropskou klubovou soutěž ještě nevyhrál. Arsenálu by podle jeho trenéra Mikela Artety mohla pomoct euforie ze zisku titulu v domácí Premier League, jak říkal v klubovém podcastu.
12: Musíme využít veškerou energii, tu radost a to vybudované sebevědomí po zisku mistrovského titulu, to, co teď cítíme. Maximálně si připravíme a půjdeme vyhrát.
11: Finále Ligy mistrů mezi Arsenálem a Paris Saint-Germain začne v 18 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Ucpaná D10 u Mnichova Hradiště a nehoda u Litomyšle. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov čekejte kolony u Mnichova hradiště. U sjezdu na 57. kilometru mají silničáři zúžení do jednoho pruhu. Kolona z Prahy už je tam asi na 20 minut. A pozor, je zároveň zavřený nájezd i sjezd z dálnice u Mnichova hradiště kvůli omezení. Na D1 popojíždí menší kolona v Brně směrem do Ostravy. Je to před omezením na 196. kilometru a zdržíte se do 10 minut. Na D1 silný provoz taky za Prahou směrem do Brna a před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru budete chvilku opět asi 10 minut popojíždět v koloně. Ucpává se i silnice 3 z Prahy na Budějovice před Benešovem, aktuálně je to na 10 minut. Na silnici 35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí u Cerekvice likvidují hasiči následky vážnější nehody. Dopravu řídí kyvadlově a jsou tam fronty v obou směrech na čtvrt hodiny. A ještě na Kladensko, silnice 118 z Vinařic do Třebichovic je po nehodě motorkáře zavřena v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude oblačno i zataženo, postupně i polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě kolem 22. Tolik zprávy. A teď už posloucháte rozhovor s hostem Vladimíra Kroce.
14: Hostem Radiožurnálu je dnes herečka Petra Bučková. Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Setkáváme se na 66. ročníku Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. Vy jste v nedávném rozhovoru prohlásila, že si uděláte malý mediální sabatikl. Tak děkuju, že jste se předtím uvolila k tomuto povídání. Co vás letos přivedlo do Zlína?
15: Já bych do Zlína jela nejradši každý rok. Loni mi to nevyšlo, ale jinak to je můj nejoblíbenější festival, opravdu.
14: No a vy tu docela často i pracujete, takže mám také rodinný vztah, ne?
15: Tak seriál Sex O'Clock, to je zlínská líheň, tím myslím celý tým, který ho vytvářel, ale i všichni herci, kteří jsme sem jezdili, tak my jsme si to tady zamilovali a Zlínci, troufám si říct, trochu zamiloval nás, takže se všichni na ulicích poznáváme.
14: No a letos tady máte tady nějaký úkol?
15: Tak úkol, můj hlavní úkol je být teta. Jo. Mám tady Emičku a Matýska, kteří teď i odbavují.

0: než mít je na plný úvazek.
1: Jasně, to vždycky mi trošku rodiče, jako v úvozovkách rodiče dětí vyčítají, že no jo, ty jim dáš těch zážitků v tom jednom dni a oni to pak budou chtít po nás. No oni to pak samozřejmě musí odedřít tu denní rutinu. Ale
0: rodiče,
1: ale teta, tak ta může se trošku rozšoupnout s nima vždycky.
0: A vy si to užíváte?
1: Jo, jo, já mám moc ráda.
0: No a to zdejší prostředí festivalové ve Zlíně, jak oni děti to prožívají?
1: No tak včera nám, my jsme teprve začali. Mm-hmm. My jsme proběhli ten Červený koberec.
0: A společně?
1: Společně, samozřejmě. A potom jsme se podepisovali na takovou tu tabuli tam. A Emička i Matýsek dostali fixy a Emička se rozjela, začala tam všude malovat srdíčka a tak. Takže ona by tam byla ještě doteď, jo, je velmi tvůrčí. Takže užíváme. No a potom jsme vyrazili do centra, do parku, že projdeme všechno, ale stihli jsme jenom jednu pohádku a už zavírali, takže dneska to musíme napravit, všechno projdeme.
0: Petra Bučková je naším dnešním hostem.
2: Host Radiožurnálu.

0: Herečka Petra Bučková je hostem Radiožurnálu. Povídáme si ve zlínském studiu Českého rozhlasu. Teď během písničky jste přišli hodně, protože tady tančila ve studiu, aby zabavila Emičku a Matěje jako teta. Takže vy vždycky se snažíte najít nějaké rozptýlení. Takže asi je to vděčné pro děcka, že užívají si to.
1: Užívají. Jediný, co teda mi chybí do toho čtyřlístku, co nabízím, nebo v pětilístku, já jsem ještě nehrála v žádné pohádce.
0: Aha.
1: To je možné? Nechápu.
0: Ale vy máte takový námět.
1: Jo, mám námět, ano, o tom jsme si povídali.
0: Mořská spolu. Pana.
1: Ano. Já si umím navlíct ocas mořský

0: pany.
1: No to je dovednost, která se cení.
0: Ze silikonu nebo z nějakého prostě z takové látky, jo. Má to tam ten ocas. A umím se zanořit, ale klidně i do 4-5 metrů, podle toho, jak bolí uši. A prostě vlnit se tím způsobem, pohybovat se jako pod vodou, jako mořská pana, a umím otevřít oči pod vodou. Já si říkám, máme přece v našich legendách vodnice, že jo, vodníky a nějaký takový ruselky, to jako musíme takovou pohádku natočit.
1: Takže natočit to pohádku pod vodou.
0: Která se částečně odehrává pod vodou, že?
1: No, ono to souvisí s tím, že vy se potápíte i s přístrojem, ne? Ano, že máte licenci. Ano. Co vás k tomu přivedlo?
0: Já jsem vždycky chtěla nějak, mě to zajímalo.
1: Dobrodružství.
0: Jo, no, nechtěla. Tak to už vůbec ne, to mám v práci. Mm-hmm. To jsem zjistila, že já už jsem tak nudná v civilu, že opravdu asi v klídeček, jo. Ale v té práci tyhle výzvy mě baví, ale potápění to jsem chtěla od jak živa, od malička. Vždycky jsem plavala třeba v Jordánu, v Táboře, v Rybníku, a naši nevěděli, jestli se vynořím, takže mě dali do akvabel a takový, no, že prostě pod vodou. Já jako plavu, ale pod vodou líp.
1: No to přístroje potápění je samozřejmě dobrodružství, ale větší výzva je potápění na rádech, to taky praktikujete?
0: To ne, ale to je vlastně to, co dělám od malička, že se prostě zanořím a já vždycky...
1: Jak dlouho vydržíte pod vodou?
0: No to teďka dechu nemám změřený, já to počítám podle bazénu, že já si dám jako výzvu v každém bazénu, jestli ho přeplavu. Chvíli mi to nejde, pak se nějak roztrénuju a přeplavu ho a pak zkouším, že ho přeplavu pod vodou a ještě do půlky zpátky třeba, jo, a takhle jako se trošku štengruju sama sebe.
1: Přečetl jsem si, že jste herečka s divokým naturelem. Souvisí to s vašimi maďarsko-slovenskými geny?
0: Jo, řekla bych, že jo.
1: A jak se to projevuje?
0: Že právě v té práci nejvíc. Že do toho umím dát jako všechno, ale potom velmi ráda, tak to souvisí i s věkem, že jo. To vypnu a čtu si knížku, opravdu lehnu si, jdu do sauny, najím se. Úplně obyčejný věci v civilu.
1: No a to, že vlastně jste maďarsko-slovenských kořenů, tak souvisí to nějak s tím, že váš přítel je Rakušan, že se pohybuje někde na pomezí.
0: Jo, vidíte, to mě nenapadlo, ale zas kdo v Rakousku nemá český nebo maďarský předky. Ve Vídni jsou samá česká příjmení, v Innsbrucku, kde občas bývám, tak taky to vidím. Takže myslím, že maminka Tomase taky má nějakou třetinku tam českou. Tak já si myslím, že my jsme v té Evropě docela namíchaní.
1: Vy jste mi říkala, než jsme si začali povídat na mikrofon, že se těšíte na léto a v souvislosti s právě s tím zmíněným mediálním sabatiklem, zkrátka pauzou. Ano. Proč? Je té slávy teď kolem vaší práce moc?
0: Já ani bych neřekla, že sláva, spíš jenom taková pozornost, protože mě se sešly na obrazovce ve vysílání několik projektů. To znamená, že jednu dobu jsem teď byla, nebo ještě stále jsem třeba 6x týdně v hlavním téměř vysílacím čase, v jiné roli vždycky, ale to je asi jako moc, no, takže on, když se potom do vás trošku pustí bulvár a tak a začnou něco vymýšlet, tak se nestačíte divit, tak si říkám, jo, v létě si dám trošku voraz.
1: A ten vypadá jak? To budete někde na rakouských loukách, horách?
0: Ano, tentokrát přejedu za Tomasem, teď jezdil spíš on za mnou, protože jsem točila hodně, v létě zase budu spíš je u něho a vypadá to tak, že krásný dlouhý rána, starání se o kocoura, myslím tím teda o kocoura i o Tomase, o kouzelníka.
1: Škoda, že neslyší, jak o něm hezky mluvíte. Ano. Rozumí česky po 13 letech
0: stavu? Díky bohu moc ne. Ale prostě jezdit na kole, chodit po horách, koupačky a úplně obyčejný dny, no takový.
1: Petra Bučková je hostem Radiožurnálu.

0: Herečka Petra Bučková je hostem Radiožurnálu. Povídáme si ve Zlíně, kde už je v plném proudu 66. ročník v Zlín Film Festu. Teď jste mi prozradila během písničky, že se chystáte s dětmi, tedy s neteří a synovcem, na casting. Vy byste jim to přála, aby případně některý z nich se stal hercem, herečkou?
1: Ne! Ne, já chci, aby si to vyzkoušeli a myslím, že by vůbec
0: ten
1: všem...
0: Ten
1: proces castingu, ale já bych i lidem přála, aby si někdy vyzkoušeli proces natáčení. Že, jako myslím to v nejlepším slova smyslu, že jsou vždycky překvapení. Není to tak jako jednoduchý, jak se to zdá. A myslím, že by to byl taky jako dobrý projekt, že třeba herec by si šel sednout do Lidlu, pípat, nebo do někam, do čehokoliv, do prostě za kasu, nebo do nemocnice jako sanitárka a potom, a ten den by zažil člověk, který pracuje třeba v nemocnici, jak by zažil natáčecí 12-hodinový až 15-hodinový den směnu a pak by si ty lidi líp rozuměli.
0: No ale já myslím, že si nestěžujete, že vás
1: ne,
0: to baví, ne?
1: Ne, baví mě to,
0: tomu, že ta práce není tak lehká, jak
1: ale
0: možná...
1: dětem bych to asi nepřála, ne. Je to takový nejistý povolání. Takže bych chtěla, aby si to vyzkoušeli a trošku, ono je dobrý někdy včas přijít o ty iluze a říct si, jo, to je hezký koníček, ale třeba budu dělat něco jiného.
0: Ono toho sebou nese i třeba takovou zkušenost, kterou máte teď čerstvě s tím, jak jste řekla, že jste, že vlastně skoro lidově řečeno neslezete z obrazovky momentálně, že si vás až překvapuje mnoho lidí, stotožňuje jako osobu s těmi postavami. Ano. Což možná je paradoxní, že to vypadá, že jste schizofrenik.
1: Jo, vypadá, no, ale já jenom bych chtěla všechny ujistit, že ty všechny postavy jenom opravdu hraju. A že já jako herec dostanu scénář a musím to nějak naplnit, to, co je tam napsané. Takže já s těmi postavami můžu jako člověk třeba nesouhlasit, ale jako herečka je musím obhájit a musím je porozumět, proč to dělají. A potom je díky tomu autenticky zahraju. Díky tomu je zahraju dobře, že jim porozumím. Takže já se jim musím snažit obhájit a ne je soudit. Tak jenom vlastně to připomínám i lidem, no, že my nejsme ty postavy, které hrajeme.
0: A jak se to projevuje, když někdo na ulici má pocit, že jste třeba ta mrcha s prominutím?
1: Tak teď se mi to stalo předevčírem, jsem jedla v takovém bufetu a bylo tam hodně plno a nějaká paní si tam chtěla sednout, tak já jsem jí řekla, já vás tady pustím, já už jsem dojedla, tak vám tady držím místo a ona... Jo, to jste hodná, děkuju. A pak začala tak dýchat, zrychleně zrudla a řekla, samozřejmě vím, kdo jste. No, to já se nebojte, já jsem vás poznala. No a pravděpodobně narážela na postavu vyšetřovatelky Petry Horké v Polabí, která je z gipsu a vyšetřuje a prostě je takový antagonista toho příběhu a dostává opravdu hodně hejtu a lidi si mě s ní stotožňujou.
0: A děje se to často?
1: Jo, jo, minimálně takhle v tom online světě, jo. Ale
0: že a píšou nějaké nehezké?
1: Ano, to bych ani nemohla vůbec jako v rozhlasu se replikovat. Nemohla, opravdu. Aha. To bych musela jenom píp, píp, píp, ty jedna píp, zastřelit tě píp a ty, co nám to s chlapama, ty píp, píp. No prostě, opravdu si myslí, že chodím rozvracet rodiny a policejní stanice, přivádím na buben a no prostě, je to...
0: A i třeba podvědomně, když potom dostanete nějakou zápornou roli, nabídku ve scénáři, uvažujete v tomhle směru, ježiš, to si to zase slíznu?
1: Ne, ale teda od téhle zkušenosti už to tak nejspíš bude, takže příští role by... Naštěstí jsem teď dotočila Dášu v projektu V muži v letu, což bude nádherný projekt, kde je to o třech kamarádech, Bolek Polívka, Mirek Donutil a Čmaňa, Pavel Zedníček a je to o nich, oni jsou to bývalí letci a je to takový nádherný hořkosladký seriál, bude snad i sranda a tam hraju Dášu, která je zase velmi, bych řekla, pozitivní postava nebo taková fajn.
0: Kdybychom ten seriál měli vidět?
1: Myslím si, že na podzim, teď jsme dotočili a...
0: Když jste teď vyprávila ty příběhy, tak jsem se bavil, protože jste hrála. Úplně jsem viděl třeba tu paní v tom bufetu. Hrajete v soukromí někdy, taky v civilním životě?
1: S dětskama děláme hodně srandu, jo, že prostě, to, ale to je spíš taková klauniáda, jo, že teta Pípa dělá blbiny. Oni vždycky říkají od malička mi teta Pípa, protože neuměli ještě vyslovit Petra, takže já už asi do smrti budu teta Pípa. A ne, nikoli Pípa, ale Pípa. A teta Pípa dělá bebiny, ale to jsou spíš klauniády, jinak v civilu já jsem opravdu, povolím ten obličej, takže vypadám tak jako nerudně, protože každý, když uvolní obličej, tak vypadá trochu jako, že je naštvaný a prostě jsem fakt obyč.
0: No ale vy máte i zkušenost třeba z profese zdravotního klauna, ano. Když už jste mluvila o té klauniádě, ale to bychom mohli probrat v další části našeho rozhovoru, budete-li souhlasit. Teď se blíží zprávy, takže po písnice a po zprávách budeme v rozhovoru s Petrou Bučkovou pokračovat.

0: Pozveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Škoda Auto.
1: Radiožurnál je 10.30. Kateřina Cousirisová a zprávy.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu klesly o desítky haléřů. Litr benzínu čerpací stanice prodávají nejvýše za 42 koruny a 97 haléřů. Cenový strop za litr nafty oproti včerejšku klesl na 39 korun a 72 haléře. Tyto ceny budou kromě víkendu platit ještě v pondělí. Americká armáda zabila při útoku na loď ve východním Pacifiku 3 lidi. Washington to uvedl na síti X. Plavidlo bylo podle armády zapojené do obchodu s drogami. Spojené státy na lodě v Tichém oceánu a Karibiku útočí od loňského září a zabili tak přes 200 lidí. Lidskoprávní organizace, včetně Amnesty International, to označují za mimosoudní popravy, které odporují mezinárodnímu právu. Počet lidí s podezřením na nákazu ebolou v Kongu překonal hranici 1 000. Počet nově potvrzených případů nákazy je o stovku vyšší než předchozí den. Situace je podle ředitele Světové zdravotnické organizace velmi složitá. Epidemie eboly propukla v polovině května na východě Konga. Ve Zlíně dnes chystají speciální projekci filmu Dívka na koštěti. Dorazí i představitelka filmové Saxány Petra Černocká. Promítání je součástí zlínského filmového festivalu pro děti a mládež, který připomíná 100 let od narození scénáristy Dívky na koštěti Miloše Macourka.
3: Sport.
2: Hokejový brankář Jakub Dobeš s Montrealem do finále play-off NHL nepostoupil. Carolina porazila Montreal 6-1 a sérii ovládla 4-1 na zápasy. V boji o Stanleyův pohár tak zůstává jediný Čech. Proti Carolině bude stát Vegas Golden Knights s útočníkem Tomášem Hertlem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D10 u Mnichova Hradiště a kolony před Benešovem. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov připomínáme kolony mezi sjezdy na Bakov nad Jizerou a Mnichovo Hradiště. Na kilometru 57 mají silničáři zúžení. Podle naší zpravodajky je to pomalá kolona.
5: Asfaltuju tam jeden pruh, kdo nemá rád kolony, tak by asi měl sjet, protože to tam fakt jako strašně pomalu popojíždí.
4: A zdržíte se teď ve směru z Prahy asi 20 minut. Sjet se dá na 53. kilometru na Bakov, objet to po silnici 610. Ale pozor, u Mnichova Hradiště je nájezd zpět na dálnici zavřený. Najdete až u Březiny. Cestou do Liberce pak kolona i na 35. před Hodkovicemi, tam je to kratší do 10 minut. Na D1 čekejte kolony za Prahou směrem do Brna. Popojíždějí před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Od sjezdu na Velké Popovice a je to asi na čtvrt hodiny. Silnice 3 z Prahy do Tábora je ucpaná před Benešovem. Kolona od Mrače až k odbočce na Konopiště zabere 20 minut. A kolony i na silnici 35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. U Cerekvice se po nehodě projíždí Kyvadlově. Z obou stran postojíte do 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno i zataženo, postupně i polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje rozhovor s hostem Vladimíra Kroce.
6: Hostem je herečka Petra Bučková. Povídáme si na Zlínském filmovém festivalu. Jakou zkušeností pro vás byla ta profese zdravotního klauna? Jak jste se k tomu dostala?
7: Já bych řekla, že mě to dodělalo, utvořilo jako člověka. Že mi to dalo takovou pokoru, nadhled a ten humor nebo ten nos mi zůstal někde tak jako nad hlavou, z nosu se přemístil někde takhle jako nad hlavu nebo do zátylku a kdykoliv se beru moc vážně, tak on se tam jako rozsvítí.
6: A ten červený klaunský nos je důležitý, protože se svým způsobem za něj člověk schová?
7: Je to taková, teď použiju možná překvapivě biologický výraz, ale To si jediný snad pamatuju z biologie. Semipermeabilní membrána, to je pro mě prostě výběrově polopropustná membrána. Je to prostě nejmenší maska na světě. A ona pouští emoce a vjemy k vám a z vás, ale filtruje je a ten klaunský nos vás ochrání, je to prostě taková maska, abyste zůstal v té postavě toho klauna a zároveň vnímal jako člověk, co se na tom pokoji nemocničním děje, jaký je tam dítě, jestli jsou mu 3 nebo 10 nebo 15 nebo 78 a můžete se na ně naladit.
6: No a jak jste se k tomu dostalo?
7: Na casting v Ostravě, když jsem byla ve svém prvním angažmá v divadle Petra Bezruče, tak tam v srpnu takhle visel plakát a byl tam casting na zdravotního klauna, takže jsem šla na casting.
6: No a jak se z těch mnohdy velmi smutných příběhů jste se dokázala otřepat?
7: Mně ta profese chybí v tom, že oni vydáváte, ale dostáváte okamžitě zpátky. V herectví dáváte a nevíte, to tam někam zahučí a nevíte, komu jste ovlivnil.
6: Teď mluvíte o filmu nebo televizní herectví. V divadle je to jinak, ne?
7: V divadle taky záleží, záleží. Určitě, tak tam je ten potlesk, ale nesetkáváte se tolik s diváky, možná jako dřív. Ale v tom zdravotním klaunovi hned víte, jestli jste takzvaně uspěl, jestli se podařilo změnit atmosféru na pokoji, jestli se někdo zasmál, nebo naopak jen tak uvolnil, nebo i třeba na geriatriích některé paní se tak jako rozčilili, co myslím, lezete v těch hadrech, vy šašci, strčte si to do a vy jako klaun to vezmete, tu emoci, a řeknete kolegovi, vidíš, já jsem ti to říkala, že se to paní Dvořáčkovi nebude líbit, otočíte toho kolegu a snažíte se mu ten jeho kostým narvat do zadní části a paní se zasměje a dala průchod té agresi. Takže i takový jsou ty momenty, nemusí to být jako velká řachanda.
6: Říká Petra Pučková, náš dnešní host.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu. Chci dělat

0: Jirku.
1: Život je takovej, tak se jmenuje talk show o životních zvratech, výzvách i cestách, které nebývají vždy jednoduché. A dneska bude hostem tady ve Zlíně, kde si povídáme pro radiožurnál herečka Petra Bučková. Na co vy si můžete stěžovat? Vy máte přece krásný život, nebo ne?
0: Mám. Já dokonce si říkám, že cokoliv se v tom životě stalo, že by člověk řekl, že to bylo náročný, nebo těžký, nebo i snad tragický, tak já jsem to vždycky vzala do hry, že to je moje takový jako moto vzít to do hry. Chvilku si to protrpět, jasně, obrečet si může člověk, ale potom to vzít do hry a prostě to zakomponovat do toho života.
1: No a co bylo třeba takovým zvratem ve vašem životě, co vás někam posunulo dál?
0: Je, těch bylo určitě, no určitě, tak myslím, že každý jsme to zažili nějaký jako od, já nevím, rozchodu rodičů, nebo potkáte i nějaký v dospívání, třeba jsem potkala nějaký i násilníky, takový jako zážitky, který člověk jako zapomene, nebo rád zapomene, nebo různý úrazy, nebo prostě nějaký životní rozchody, zklamání. Já myslím, že to máme každý. No.
1: Už si sumírujete, o čem budete v podvečer mluvit?
0: Ne, vůbec nevím. Show.
1: Čekáte na moderátora, na co se bude
0: no,
1: ptát?
0: No, myslím si, že Filip totiž, když já jsem dělala zdravotního klauna, tak on přišel ke zdravotním klaunům. Mm-hmm. Nevím, jestli je ještě dělá. Myslím si, že ano. To vlastně nevím. Takže podle mě navážeme na tu klaunskou notu a obávám se, že jestli se tam potkají dva klauni v nás, tak to bude pořádná jízda.
1: Tak myslím, že to je dobrá pozvánka na dnešní večer na talk show, ale když jsme mluvili právě o vaší práci zdravotního klauna na začátku kariéry, proč jste absolvovala kurz dobrovolné sestry Českého červeného kříže?
0: No mě tyhle věci zajímají. Já jsem i absolvovala nedávno z kaskadéry kurz první pomoci, takový to, jakože když se vytahují lidi od nehody nebo po střelbě. Prostě tohle nějak v sobě mám, tuhle tu věc. Já si třeba umím sama odebrat krev, nebo takhle to...
1: Dělala jste to někdy jako, jako prakticky, že jste to potřebovala? Dělala,
0: no ne, to ne, ale mě to jako
1: kdyby,
0: zajímalo. Takže moje jako... hrála jsem si na doktory a tu sestru jsem si udělala, že by se to jako mohlo hodit. A asi kdybych nebyla herečka, tak možná bych pracovala trošku i v tomhle sektoru nebo odvětví. Taky mám masérský kurz, rekvalifikační. A jsem docela dobrá masérka, ale to jste blbý říct, že to tajím, když jsem to takhle řekla. Ale většinou masíruju jenom svoje blízké a to ještě teda jako... Prostě já to sama potřebuju, jo, ty masáže, takže nevěnuju se té profesi, ale mám docela šikovný naladění a ty ruce na to.
1: A zároveň jistotu, že kdyby náhodou nebyla práce, tak se máte jako živitele. Jo. Váš případ to není. Odmítáte teď role?
0: Já teď ani oni jako... Ne, já trošku podezřívám moji agentku, že mi jako nedává, že mi řekla na půl roku jako, ale to řekla už před půl rokem, jo, stop, protože se mi opravdu ty tři natáčení prolnuly do sebe a to už pak je takový jako moc, jak se tomu říká workaholicky, už prostě potřebujete i to volno. A to už teď nastává, léto bude úplně volný a potom se uvidím, co přijde, jsem prostě otevřená. Uvidím teda, jestli přijde nějaký jako role psychopata nebo nějaká hodně, hodně negativní postava, tak si to jako trošku budu muset promyslet. Ale mě to prostě baví, mě to baví.
1: A co divadlo? Vy jste byla v angažmá mimo jiné tedy divadle na Zábradlí, teď jste na volné noze?
0: Teď jsem na volné noze. Ono to s tím natáčením moc nejde skloubit a je potřeba uvolnit pro ty produkce. Uvolnit jim ruce, aby mohli plánovat a divadelní režim je velmi časově náročný. Zkoušení, mnoho týdnů, hraní a nemůže se jako na vás čekat, kdy budete mít čas zkoušet. Takže teď jsem si ruce uvolnila, ale postupně už mi to divadlo bude chybět, ale myslím, že to bude spíš formou, nevím, Shakespeareovek nebo nějaké letní scény, něčeho, co se hraje v bloku, nebo nějaký monodrama, nevím, nějaká show, uvidím.
1: Jak důležitá je pro vás, nebo důležitá audiotvorba?
0: Miluju to. Bože můj, to jako, ale teď jsem taky musela kvůli tomu, jak se říká, zasekanému rozvrhu, odmítnout dokonce jako velmi pěkný dvě knihy. A to mě moc mrzí, ale prostě věděla jsem, že by to bylo doslova na krev. A snažím se už jako nechodit úplně na krev. Ale odmítla jsem je v Plzeňském rozhlasu a pak ještě jednu v Pražském. A takže uvidím, ale teď zrovna včera mi přišla jedna taková hororová nabídka v rozhlase, tak doufám, že to klapne, na to se moc těším.
1: No, ta práce s hlasem je úplně zase jiná forma herectví přeci, než divadelní, potažmo televizní.
0: Pro mě to je nejvyšší jako forma, nejvyšší, protože nemůžete to uhrát na vzhled, na to, kdo jste, co jste, víte, kdo já jsem, blablá. Ne, prostě ten mikrofon vám nic nedaruje, musíte být technicky připravený, mít to zvládnutý a poslat tu svoji fantazii do těch svých hlasivek a do mozku a musíte být chytré a rozmyslet ten text a zároveň to být autentický a prostě, aby to přešlo až k posluchačům přes ten mikrofon a to je pro mě jako nejvyšší umění, jako audiotvorba.
1: A čím to, že vás prý lidé poznávají spíš po hlase, než podle tváře?
0: No to ne, no, opravdu, oni si mě prostě nespojí s tou postavou a když mám nějakou kšiltovku nebo prostě jsem normálně jdu v teplákách nebo v riflích někde, tak mě třeba nepoznají, ale jakmile promluvím v tom obchodě nebo si objednám, tak se jako někdy otočí a pak jim to jako docvakne, takže nějak ten hlas je nějaký jako silný DNA, silnější než ten vzhled. No.
1: Nakolik vás teď pracovní závazky svazují v tom smyslu, že nemůžete měnit vzhled?
0: No, to mě trochu mrzí. Tím, že jsem i v jednom dlouho běžícím seriálu, tak tam máte opravdu ve smlouvě, že nesmíte změnit téměř nic na svém vzhledu. A to mě teda teď dost blokuje. Je to, uvidím. Jako můžete, ale musíte to nahlásit půl roku dopředu, tu změnu, jo, aby oni to zakomponovali třeba do scénářů a tak. Ale já bych se tak měnila, abych třeba šla na krátko, na černý vlasy, na bílý, do hola, na fialovo, cokoliv, jo, prostě, nebo velká, malá, jako, no, velká radši ne, to se hůř hubne v mým věku, ale prostě ráda se měním pro ty role. Tak teď musím jenom zevnitř.
1: Petra Bučková je hostem Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, my si povídáme s Petrou Bučkovou, herečkou na Zlínském filmovém festivalu přímo ve Zlíně, ve studiu. Vy se teď obracíte, jak to vypadá z neteří a se synovcem. Možná odsud nebudu ani chtít odejít, protože myslím, že jste tady pro ně našla ve studiu Českého rozhlasu tu nejlepší zábavu.
1: Já moc děkuju do režie, že takhle oni nás odbavují takzvaně, jo. Prostě dělají, mávají čudlíkama, mají sluchátka, takže pro ně je to další obrovský zážitek na tom festivalu, který teda já za to moc děkuju, za to pozvání, že to máme takhle s bonusem.
0: Že jste to mohli spojit. No tak vypadá to, že se nenudí, doufám, že vy se taky nebudete nudit, ale ani naši posluchači se nenudí při poslechu, ale chtěl jsem, když jste mluvila o zážitcích, se zeptat na vaše zkušenost z Kamerunu. Co vás přivedlo na misi s Lékaři bez hranic?
1: Zdravotní klaun? Nejenže mi odkryl ty vnitřní moje světy a, jak jsem říkal, takovou nějakou pokoru a humor, ale vznikla taková sekce, kdy klauni z různých zemí Evropy se vždycky vybrali, pospojovali a vyjeli na misi s Lékařema bez hranic, ať už třeba do nějaké polní nemocnice nebo k nějaké katastrofě, tak vždycky se potom, když jsou ty děti v těch táborech nebo právě v těch polních nemocnicích, tak potřebujou, jsou to pořád jenom děti, stejně jako v našich nemocnicích, a potřebujou ulehčit od té situace, ve které jsou a jsou někde stlačení. Takže Lékaři bez hranic tam jezdí samozřejmě jako lékaři, ale měli sebou v tomto případě třeba tři klauny ze Slovenska, z Čech a z Rakouska a já jsem byla jedním z nich, takže jsme tam v polní nemocnici obveselovali při převazování ran. Obveselovali jsme samozřejmě i dospělé, ale spíš jen tak jsme se snažili odvést pozornost od té bolesti, ona pak nebyla tak velká.
0: Proč jste zvolila zrovna Kamerun?
1: To bylo zadání, kam jela ta belgická sekce Lékařů bez hranic a taky mi pomohlo to, že mluvím francouzsky a to byla zrovna část Kamerunu, kde se mluví francouzsky.
0: Když už jsme teď tady vyjmenovali všechno, čemu se věnujete, nebo jste se věnovala, zůstává něco, co jste nevyzkoušela, ráda byste?
1: Já vždycky to beru tak, jak to přichází, že když prostě přijde. Mluvili jsme o tom, kdyby přišlo zpívání, tak se zaměřím na zpívání, kdyby přišel tanec, tak začnu prostě trénovat. Zjistila jsem, že opravdu člověk nemůže dělat všechno pořád a ve všem být dokonalý. Takže já si vždycky i podle toho, co dělám, tak si i ubírám v životopise ty jazyky, že když tam mám pokročilý, tak když dlouho nemluvím německy nebo francouzsky, já si to stáhnu na mírně pokročilý, abych byla prostě fér. Ale já když do toho pak vpadnu, tak se vždycky jako rozmluvím. Ale chci prostě říct, že opravdu nedělám všechno, ale umím se jako velmi zakoncentrovat na to, co mě čeká, na to se potom naučit takzvaně.
0: Vy jste hodně aktivní, jak to, že vám vyhovuje vlastně pasivní role interpretky? Neměla jste ambici si něco napsat, zrežírovat?
1: Ne, já ráda vítám dobře napsaný scénáře, ráda čtu knihy dobře napsaný. Prostě tohle je něco, co umí, když jsme u toho ve Zlíně se točil Sex O'Clock a skvělej scénárista Matěj Randár, který je místní rodák a patriot, tak on to tak dobře napsal, že opravdu se, když to máte dobře napsaný, tak si vy se do toho jenom nějak jako podoříte a jste v tom a nemusíte takzvaně nic hrát. Takže já radši, když to někdo napíše, já to interpretuju. Taky už jsem režírovala třeba divadelní představení v jedné valdorfské škole, Krysaře. Děti na to jako doteď vzpomínají, občas mi jednou za čas napíšou, ale pro mě je to moc stres být v pozici toho režiséra. Nechtěla bych být ani producent, produkční, já to ráda přenechám těm, kteří to umí. Mě by to moc stresovalo a jsem ráda jako pod někým a dám ty svoje znalosti a to, co umím, aby to někdo řídil.
0: No a kdy jste zjistila, že vaší profesí bude herectví?
1: No to doteďka na to koukám jak blázen, prostě, že to má takovýhle, co všechno to jako skýtá to herectví, co všechno se k tomu nabaluje. Mě prostě od malička bavily kostýmy, hrát si s peřinou okolo pasu, mluvit neexistuje. No, jako tak ona tvoří takovou tu rokokovou sukni. Aha. Když si to šňůrou od županu zavážete, tak máte prostě rokokovou sukni. A,
0: mě to někde nákl.
1: No vidíte, to ale je výborný. No, musí se to v tom pase hodně utáhnout. A potom teda třeba polštář byl kůň a když jsem potřebovala být utopená, tak jsem se postříkala vodou, co byla na kytky, bylo v ní hnojivo, si pamatuju. No nic, ale prostě, takže jsem jezdila na koních a mluvila s neexistujícíma postavama, prostě ta hra mě bavila. Ale že to je povolání, který má teda různý facety, to jsem netušila.
0: A ta hravost ve vás pořád zůstává?
1: Jo, to jo. Když se to jako sejde, že jsou dobrý lidi, dobrý scénář, nebo prostě taková jako souhra, tak se to úplně rozvine, že to musím až jako krotit. Když ne, tak je to trochu nadřeň, ale jako tak je to vydřený a je to prostě práce. Někdy je ta moje profese, bych řekla v úvozovkách, práce a někdy je to prostě radost s přesahem a všechny kombinace.
0: Čtvrtstoletí jste členkou čtenářského divadelního projektu Listování. Hmm. Jak důležitá je ve vašem životě literatura?
1: Dlouho jsem si jako vyčítala, že jezdíme s listováním a já už skoro nečtu. Spíš jsem poslouchala audio a tak. A teď jsem se před asi 2 lety zase vrátila ke knížkám a prostě já opravdu mám vyzkoušený, že když si to pouštím jako audio, tak je to fajn, můžete u toho něco dělat, ale když čtete, tak něco se v tom mozku děje jinýho. A potom jsem začala mít jiný sny v noci. Opravdu to je navázané na to, když si třeba jako večer čtu. Něco v tom mozku probíhá, jiná akce, reakce a nějak se to tam jinak řetězí, ta fantazie, něco prostě se děje. Takže písmenka číst, znovu se koncentrovat, to je teď pro mě důležitý.
0: Herečka Petra Bučková byla hostem Radiožurnálu. Užijte si festivalu ve Zlíně i s Emičkou a Matějem, kteří tady byli jako váš doprovod. Mějte se hezky, na shledanou.
1: Já vám moc děkuju za pozvání. Hezký den.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

0: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Protesty dnes blokují Brennerský průsmyk. Rakouské úřady varují před dopravním chaosem. Na bezpečnost návštěvníků fotbalového utkání mezi Táborskem a Ostravským Baníkem v Táboře dohlédnou policisté. Fotbalisty Táborska čeká odveta baráže o šance ligu proti Ostravskému Baníku dohání tříbrankové manko. Kolona popojíždí na dálnici D10 u Mnichova Hradiště směrem na Turnov. A bude oblačno i zataženo, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Rakouské úřady vyzývají motoristy, ať se dnes raději vyhnou Tyrolsku. Brennerský průsmyk přes Alpy do Itálie bude po většině dne v obou směrech zavřený. Důvodem jsou protesty obyvatel na rakouské straně hranice.
3: Karl Milsteiger, starosta obce Gries am Brenner, ležící v těsné blízkosti průsmyku, řekl bavorskému rozhlasu, že hluk a znečištění ovzduší už dosáhly takové úrovně, že to obyvatelé nemohou tolerovat. Jen osobních aut projede brennerským průsmykem ročně skoro 11 milionů, to je zhruba 7x víc než při jeho otevření v 60. letech. Německý automotoklub varuje před kolonami už od Mnichova. Dopravní problémy mohou být i na mnoha objízdných trasách, kde místní samosprávy nedovolují průjezdy obcemi. Úřady proto radí jakékoliv cesty touto oblastí raději odložit. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Až tisícovka fanoušků Ostravského Baníku může dnes dorazit do Tábora. Na stadionu v Kvapilově ulici nastoupí ostravští fotbalisté v odvetě proti FC Táborsko. Na bezpečnost návštěvníků i místních obyvatel na místě dohlídnou policisté, dodává jejich mluvčí Lenka Krauzová.
4: Předpokládáme, že fanoušci přijedou vlakem a budou se samozřejmě přemisťovat z vlakového nádraží na fotbalový stadion, a to samozřejmě hromadně, takže je možné, že chvílemi omezí provoz, až se budou pohybovat v ulicích a například přecházet silnici.
1: V areálu Bohnické psychiatrické nemocnice dnes začíná další ročník festivalu Meziploty. Nabídne desítky koncertů v čele s kapelami Lucie a Divokej Bill, ale také řadu představení v divadle Za plotem.
5: Důležitou částí programu budou jako každý rok také diskuze o duševním zdraví. Lidé můžou navštívit například panel o drogové závislosti a k dispozici jim budou také takzvaní peer konzultanti.
6: Peer konzultant je člověk, co si prošel jistým duševním onemocněním a rozhodl se tu zkušenost zhodnotit při pomoci druhým lidem, kteří vlastně jsou třeba v nějakém akutním stavu. No, to já považuji taky za obrovskou věc.
5: Říká ředitel festivalu Robert Kozler. Akce se už potřetí koná pod záštitou prezidenta republiky Petra Pavla. Josef Kaňka, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté druholigové Táborska budou od 13 hodin hostit Baník Ostrava v odvetě baráže o šance ligu. Prvoligoví Slezané vyhráli úvodní zápas 3-0 a na jihu Čech můžou stvrdit setrvání mezi elitou. Baník poslední tři zápasy vyhrál, a to podle záložníka Ondřeje Kryčfalušiho obrátilo i atmosféru v klubu.
8: Tak otočila se 100%, začali jsme vyhrávat, máme 3 výhry v řadě, což jsme vlastně celou sezónu neměli, takže v tomhle tom je to pozitivní a ta nálada jde znát. Když jsme prohrávali, tak nebylo na tréninku moc úsměvů, bylo to hodně negativní a já to úplně nemám rád. Já jsem takovej, který si z toho tak tolik tu hlavu nedělá, prostě hraje ten fotbal, protože mě to baví a protože se chci ukázat.
7: Zápas od 13 hodin odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne vstupy. Hokejové mistrovství světa nabídne semifinálové souboje. V 15:20 bude Švýcarsko hrát s Norskem. Ve 20 hodin se Kanada utká s Finskem. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport uslyšíte přímo z Curychu živé vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D10 u Mnichova Hradiště a taky na D1 před Šmykalkou. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov čekejte dlouhé kolony mezi sjezdy na Bakov nad Jizerou a Mnichovo Hradiště. Na kilometru 57 asfaltují silničáři a zavřeli jeden jízdní pruh. Zdržíte se asi 20 minut. Poslední volný sjezd je na 53. kilometru. Cestou do Liberce pak kolona i na 35C před Hodkovicemi nad Mohelkou. Tam je to kratší asi na 10 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy teď je velký pozor před sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na kilometru 9,5 jsou kusy pneumatiky a plastů v obou jízdních pruzích. Na dálnici D1 silný provoz za Prahou směrem do Brna. Kolona po pojíždí před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru od sjezdu na Velké Popovice. A těch 8 kilometrů pojedete 15 až 20 minut. Silnice 3 z Prahy do Tábora se ucpává před Benešovem. Kolona od Mrače až k odbočce na Konopiště je asi na 20 minut. Teď navíc na posledním kruhovém objezdu v Benešově i nehoda, takže to zdržení se může ještě zvětšit. A v Hradci Králové čekáme dnes i zítra silný provoz v okolí letiště. Začíná aviatická pouť. Kolony už se tvoří v ulici Jana Černého. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno, je zataženo, postupně i polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy. A posloucháte víkendový radiožurnál s Michailou van Erne.
10: Dobré dopoledne, v duchu zpravodajském samozřejmě pokračujeme. Policisté už přivezli ukradenou lebku svaté Zdislavy zpátky do baziliky v Jablonném v Podještědí. Před chvílí tam také začala slavnostní mše. Sleduje ji i naše reportérka, jejími postřehy budeme přítomni i my a doptám se třeba i na to, kam se lebka po dnešku přesune. Takže za 3 minuty jsme s informacemi zpět.
2: Víkendový radiožurnál
11: a Michaela van Erne.
12: If love was a word, I don't understand. The simplest side.

0: Marlon Rudet v dozvuku, pojďme dál. Ukradená lebka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jablonném v Podještědí. Od policistů ji převzal pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který před malou chvílí začal sloužit bohoslužbu. Téměř 800 let stará relikvie bude dnes naposledy vystavená pro veřejnost. Církev nechce riskovat další krádež. Detaily nám teď poví naše reportérka Johana Tománková, která je před bazilikou. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, tady na pouti jsou stovky lidí, čekají na to, až nedávno ukradenou lebku svaté Zdislavy znovu uvidí. Lidé čekají i před bazilikou. Církev to tu má ale docela dobře vyřešené, alespoň venkovními reproduktory, takže ti, co nevidí, určitě uslyší, že je lebka na místě. Českolipský policejní ředitel Petr Reiter ji předal v soukromí pražskému arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi a ostatním zástupcům baziliky. Během bohoslužby, kterou slouží právě arcibiskup, bude lebka vystavená na hlavním oltáři. Pod dohledem policie to bude k vidění do dnešního večera. Restaurátoři měli s tak starými ostatky hodně práce. Lebku totiž museli vyjmout z betonu, kam ji zalil 35-letý muž, který ji před 18 dny z baziliky ukradl.
0: A Johano, co bude s lebkou dál? Jinými slovy, kam přesně ji církev po dnešku uloží?
1: Rozhodnutí se poměrně rychle mění. Arcibiskup Přibylo řekl, že zatím není nic jisté. Církev ji chtěla uložit do krypty pod baziliku ke zbytku jejího těla. Podle děkana baziliky Pavla Márie Majera tam ale nejsou příliš dobré klimatické podmínky, takže konečný verdikt bude na restaurátorech, se kterými budou za chvíli mluvit. Zatím bude tedy uložená v trezoru a pak ji církev pohřbí pravděpodobně v soukromí. Lebka byla ukradená z bočního relikvia a rozbité sklo tam zůstane jako připomínka svatokrádeže.
0: Reportérka Johana Tománková, svědkem dnešních událostí a poslem událostí následujících. Moc děkuji. Hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Chantal Kreviazak, posloucháte víkendový radiožurnál. Tisícovky policistů v ulicích, zavřené restaurace i obchody. Paříž se připravuje na večerní finále Ligy mistrů. I když se hraje v Maďarsku, policie varuje před nepokoji i ve Francii. Podrobně se o tom necháme spravit naším zpravodajem v Paříži. Za chvíli.

0: me.
1: Rag & Bone Man z hudby. Francie posiluje bezpečnost před finále fotbalové ligy mistrů. Britský Arsenal se v 6 hodin večer utká s pařížským celkem PSG. Navzdory tomu, že se zápas hraje v Maďarsku, se policie připravuje na nepokoje a výtržnosti i ve Francii. Detaily má z Paříže náš zpravodaj Martin Balucha. Dobrý den.
2: Hezké dopoledne, zdravím.
1: Kolik policistů tedy bude ve Francii dohlížet na finále ligy mistrů?
2: Po celé Francii to má být 22 tisíc policistů a četníků, jen tady v Paříži a v okolí hlavního města jich bude nasazených a bude hlídkovat zhruba 8 tisíc. V pohotovosti bude taky na 2,5 tisíce hasičů. Paříž výrazně navyšuje bezpečnostní opatření, když to srovnáme s tou loňskou ligou mistrů, respektive s tím finálovým zápasem, protože pařížský celek se probojoval do toho finále i loni, tehdy v zápase proti Interu Milán zvítězil ten pařížský celek, bylo to 5-0 a hrálo se v Mnichově, vlastně ty kontury budou velmi podobné, takže i tehdy Paříž přijala velmi přísná bezpečnostní opatření, 5400 policistů dohlíželo na to utkání, hlavně na ty oslavy následné, ale stejně nezabránili těm výtržnostem, takže tentokrát ještě o 2,5, vlastně 2600 policistů a četníků bude tady v Paříži a v okolí hlavního města víc. Už dnes na večer až do nedělního rána se uzavře pařížský bulvár Champs-Élysées pro auta, řidiči nebudou moc parkovat ani v okolních ulicích. V podvečer se na Champs-Élysées budou zavírat taky restaurace, obchody. Obvykle to taky je tak, že tyto podniky, které jsou na tom slavném bulváru, se zabedňují právě proto, aby zabránili těm výtržnostem. A co se taky děje, zavírají se vlastně přilehlé stanice metra z jednoduchého důvodu, aby se tam lidé neušlapali, protože těch lidí, kteří tam přicházejí slavit, jsou tisícovky.
1: Martine, využiju toho, že si oslavy a nepokoje sledoval loni a zeptám se, jaká byla tedy situace v centru Paříže?
2: No, je to takový mix oslav, bujarých oslav a pak právě těch výtržností, těch nepokojů, střetů s policií. Já si pamatuju, že jsem právě dorazil na ten bulvár Champs-Élysées vlastně před koncem toho utkání. Ze začátku tam byly, i když jsou tam vlastně velmi přísné kontroly, policisté šacují ty fanoušky, kteří chtějí slavit na bulváru Champs-Élysées, prohledávají batohy, tak stejně ty lidi pronesou nějaké dýmovnice, pyrotechniku, takže to tam potom zapalují a pak, když se člověk projde tím bulvárem, tak tam narazí na právě ty dopady těch výtržností, vybité výlohy, předzahrádky restaurací. To jsem taky viděl, tak jsem viděl takové mladíky polooblečené, jak vytrhávají značky. Takže to se tam všechno děje, je to takový skutečně mix těch oslav a výtržností a střetů s policií, která potom samozřejmě zasahuje slzným plynem.
1: A kde se bude slavit, pokud Pařížané dnešní finále vyhrají?
2: No, pokud Pařížané zvítězí, tak by se ty oslavy s fotbalisty měly přesunout z bulváru Champs-Élysées, kde se právě slavilo loni po tom návratu pařížského celku, tak by mohly být pod Eiffelovou věží, to znamená v tom parku Martovo pole. Ostatně už v noci na dnešek problikávala Eiffelova věž a hrála právě barvami toho pařížského celku. Nicméně tady panují úplně stejné obavy, že pokud by ty oslavy byly pod Eiffelovou věží, tak to jsou zase různé asociace, které se ozývají. Pokud by to tam bylo, tak chtějí přísná bezpečnostní opatření. Už taky v týdnu se sešly starostové přilehlých obvodů, tak aby všechno připravili. Takže uvidíme, jak to bude vypadat vlastně už dneska večer.
1: Martin Balucha je a bude vždy tam, kde ho Radiožurnál potřebuje, abychom byli právě u zdroje informací. Prozatím moc děkuji, hezký den.
2: Taky děkuji, hezký den všem.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Počasí dnes oblačné s teplotou do 28 stupňů Celsia. Zprávy v zápětí.
1: Dolní Vítkovice opět ožijí světovým beachvolejbalem. Přijďte si užít elektrizující atmosféru turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro. Pod vysokými pecemi vás od 27. do 31. května čeká špičkový sportovní zážitek a volně přístupná fanzóna s bohatým programem pro celou rodinu. Více informací na webu ostravabeachpro.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
0: 11 hodin 30 minut. Čas zpráv a Kateřiny Causidisové.
2: O zájezdy na Blízký východ skoro není zájem. Prodeje v Evropě se kvůli krizi v regionu propadly až o 95%. Ukazuje to průzkum Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Naopak roste poptávka po dovolených v jižní Evropě. Do průzkumu se na začátku května zapojili členové asociace zastupující přibližně 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdů z celé Evropy. Pěstitelé brambor letos v Česku zmenšují svá pole. Podle Bramborářského svazu se plocha oproti loňsku sníží asi o 10%. Dá se proto očekávat i nižší produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka farmáři reagují na přebytek brambor na trhu a slabší poptávku. Pražské návštěvnické centrum České národní banky dnes pořádá program ke dni dětí. Až do 6 do večera tam na návštěvníky čekají akce spojené s fungováním centrální banky. Děti si například můžou vyzkoušet zvednout zlatou cihlu anebo se seznámit s tvorbou současných českých bankovek. Kabinová lanovka v horním úseku na Sněžku nejezdí kvůli silnému větru. Úsek z Růžové hory na vrchol Sněžky bude mimo provoz nejspíš celý den. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Turisté můžou na vrchol pokračovat 2,5-kilometrovou trasu pěšky. Podle dat změřící stanice Poštovna na Sněžce měl dnes ráno vítr v nárazech kolem 90 km za hodinu.
3: Sport.
2: Tenista Jakub Menšík je po postupu do osmifinále Roland Garros jediným českým tenistou ve dvouhře. Marie Bousková i Karolína Muchová vypadly ve třetím kole. V boji o čtvrtfinále čeká Menšíka zítra Rus Rubljov.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na dálnici u Mnichova Hradiště a nehoda na silnici 3 v Benešově. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov. Připomínáme kolony mezi sjezdy na Bakov nad Jizerou a Mnichovo Hradiště. Na kilometru 57 mají silničáři zúžení, hlásí náš zpravodaj.
5: Je to z důvodu frézování vozovky. Provoz je svedený do levýho jízdního pruhu.
4: A zdržíte se teď asi 15 minut. Pozor, kvůli tomu omezení je zavřený sjezd i nájezd z Mnichova Hradiště. Směrem do Liberce ještě jedno omezení na silnici 35 u Hodkovic nad Mohelkou. Tam je kolona o něco kratší do 10 minut. Na D1 ve směru z Prahy do Brna pojedete pomaleji před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Aktuálně od sjezdu na Velké Popovice a je to asi na 15 minut. Ucpaná je i silnice 3 z Prahy do Českých Budějovic, a to na průjezdu Benešovem. Do kolony se dojíždí za mračí a je to na 15 až 20 minut, než Benešovem projedete. Ještě silnice číslo 2 z Prahy do Kutné Hory mezi Oleškou až Dánicemi na křižovatce nehoda. Srazila se dvě auta a na místo jedou hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno i zataženo, postupně i polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový radiožurnál s Michailou van Erne.
0: A pokud hledáte tipy na víkendové výlety, nabízíme přehled zajímavých akcí na našem webu s tím, že si můžete vybrat váš region, aby to bylo jednodušší. Stačí se podívat na web radiožurnál.cz.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

Desítky tisíc vězňů prošly na přelomu 40. a 50. let komunistickými pracovními tábory na Jáchymovsku. Čelili tam nejen mimořádně obtížné práci v uranových dolech, ale i každodenní šikaně od dozorců. Politické vězně z Jáchymovska právě teď připomíná pietní akt a na něj se také vydáme v našem vysílání za malou chvíli. Buďte s námi.

0: Památku obětí komunistických pracovních táborů na Jáchymovsku si dnes připomínají účastníci pietního setkání nazvaného Jáchymovské peklo. Tradiční vzpomínkovou akci pořádá Konfederace politických vězňů. Součástí je i pietní akt u Rudé věže smrti v Ostrově, který začal v 11 hodin. A sleduje ho i reportérka Monika Červená. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Na pietním shromáždění tady před Rudou věží smrti se sešlo několik desítek hostů. Jsou mezi nimi pamětníci, rodiny bývalých vězňů, ale i zástupci samospráv a dalších institucí. V úvodu Miroslav Dobijáš přednesl báseň svého otce Rudolfa, bývalého politického vězně táboru v Jáchymově, Horním Slavkově a Příbrami, a také přítomným vyřídil pozdravení od svého otce. Promluvil tu zástupce pořádající Konfederace politických vězňů Václav Pavlovec, který mimo jiné řekl, že Rudá věž smrti by neměla být symbolem jen minulosti, ale i v budoucnosti by měla připomínat, jaké hrůzy může způsobit totalitní režim. Následovala modlitba a položení věnců u pamětní desky, která připomíná utrpení vězňů z 50. let minulého století, kteří tu bez ochranných pomůcek zpracovávali a třídili uranovou rudu vytěženou v okolních lágrech.
0: Pietní setkání Jáchymovské peklo pořádají organizátoři letos už podruhé, poprvé bylo před týdnem. Proč se tedy teď opakuje?
1: Od roku 1990 pořádá vzpomínkovou akci Jáchymovské peklo Konfederace politických vězňů. Letos je to tedy už 37. ročník. Před několika lety ale část bývalých členů založila spolek nositele odkazu Jáchymovské peklo a ti se rozhodli uspořádat vzpomínkové setkání právě minulý týden. Konfederace politických vězňů se ale letos domluvila s několika dalšími partnery, například se spolkem Političtí vězni CZ, kteří právě tento víkend pořádají festival Řetízkárna v prostoru bývalého lágru Rovnost nad Jáchymovem a také se sdružením bývalých politických vězňů, spolkem Dcery 50. let, Rudou věží smrti a Národním památkovým ústavem. Jak mi to řekl předseda Konfederace politických vězňů Vilém Fránek, tak budou se snažit, aby příští rok se konala pouze jedna vzpomínková akce Jáchymovské peklo.
0: A jaký další program, kromě toho pietního aktu dnes památku vězňů pracovních táborů na Jáchymovsku připomene?
1: Tak účastníci shromáždění se teď budou přesouvat do kostela svatého Jáchyma a svaté Anny v Jáchymově, kde začne v 1:30 mše svatá za oběti uranových lágrů a následovat bude pietní akt u památníku Křížová cesta ke svobodě na Jáchymovském náměstí. Potom je program právě připravený nad Jáchymovem právě v prostorách bývalého lágru Rovnost, kde se koná festival Řetízkárna. Tam je pro návštěvníky na programu například promítání dokumentárních filmů, besedy z historiky a také večer představení Davidského divadla Játra.
0: Reportérka Monika Červená, děkuji za vaše informace. Hezký den.
1: Pěkný den.

November 2nd z hudby. Rakouský Gecis je místem, kde v roce 2001 překonal atlet Roman Šebrle jako první desetibojař v historii 9000 bodů. Jeho výkon je dodnes rekordem mítinku, který začíná i s 20-letým českým reprezentantem Tomasem Järvinenem. My se tam vydáme za chvíli.

0: John Lennon dozněl. V Getsisu odstartoval nejprestižnější vícebojařský meeting světa. V 10 boji je ve startovní listině i český atlet Tomas Järvinen a podrobnosti přidá ze západního Rakouska Jakub Marek. Dobrý den.
1: Krásné dopoledne, už se tady rozjíždí i mužský desetiboj, zhruba před 40 minutami začal ženský sedmiboj, zatím nejlépe začala Američanka Brooksová stovkou překážek za 12,87 setin na sekundy, ale z českého pohledu samozřejmě nás mnohem víc bude zajímat po celý víkend, po celé dva dny tady na západě Rakouska právě mužský desetiboj, protože zmiňovaný Tomas Järvinen je prý ve velmi dobré formě. Je to 20-letý juniorský světový šampion v deseti boji. Před dvěma lety ovládl desetiboj na juniorském šampionátu v peruánském Limě. Od té doby byl hodně zdravotně, řekl bych, problematický. On měl různé zdravotní problémy. Loni tady také byl v Getsisu. Chtěl tady absolvovat svůj první dospělý desetiboj, ale ve výšce, tedy čtvrté disciplíně, nakonec odstoupil pro problémy s tříslem, které ho limitovali po celou sezónu, takže dnes tady bude mít takovou obnovenou premiéru a prý je na tom velmi dobře před startem toho desetiboje, ve kterém by rád útočil třeba i na 8300 bodů, což by byl splněný ostrý limit pro evropský šampionát, který bude v srpnu v britském Birminghamu. Tomas Järvinen by zhruba za 5 minut měl vstoupit právě do běhu na 100 metrů, ale jsou tady samozřejmě ESA světového desetiboje, tak jako každý rok je tady třeba úřadující světový šampion Němec Leo Neugebauer a i předešlý světový šampion je tady Kanaďan Piers Lapage nebo třeba Simon Ehammer Švýcar, který je tady téměř doma, protože jsme téměř na švýcarských hranicích a Ehammer ten před dvěma měsíci vytvořil nový světový rekord v hale v 7. boji, když ovládl halový světový šampionát v Toruni, takže velmi nabitá sestava i s Čechem Tomasem Järvinenem. Z Getsisu Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Bruce Springsteen nás přiblížil k poledni. V poledne u nás zazní hlavní zprávy a po nich dostane prostor publicistika, která je obohatí o detaily. Autorem je Tomáš Pavlíček už na značce. Dobrý den.
1: No, už stojím přesně tak jako na Spartakiádě. No ale my se vlastně vydáme na pouť, na Zdislavskou pouť do Jablonného v Podještědí. Tam vlastně tu pouť nedobrovolně absolvovala i lebka světice Zdislavy. Ona po ukradení z baziliky, jak víme, se ocitla v betonu. Pak ji policisté objevili, dostala se do rukou restaurátorů, teď ji vrátili, ale pohřbí ji. A my se ptáme historika Petra Kubína, proč, jestli je to dobré rozhodnutí. Pak další věc, znají to i Češi jezdící na dovolenou do Itálie, brennenský průsmyk je teď zablokovaný, jsou tam demonstrace. My se bavíme s Janem Sůrou, odborníkem na dopravu. Jak je nepříjemné v tomhle místě jezdit a jestli se s tím dá něco dělat, a zvláště je to nepříjemné pro místní. No a na závěr v čele komunistů, tak tam stane někdo jiný po Kateřině Konečné a my se bavíme s politologem Lukášem Jelínkem, kudy tahle kdysi sněmovní strana vlastně kráčí.
0: Tak už teď se těším na publicistiku hlavních zpráv zásluhou Tomáše Pavlíčka. Díky za pozvánku, hodně štěstí, hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je poledne. A začínají hlavní zprávy. Do baziliky v Jablonném v Podještědí se vrátila ukradená lebka svaté Zdislavy. Na českých silnicích letos zemřelo už 23 motorkářů, je to dvakrát více než loni. Fotbalisté Ostravy můžou potvrdit prvoligovou příslušnost pro příští sezónu. Čeká je odveta baráže na hřišti Táborska. Kolona popojíždí na dálnici D5 za sjezdem na Žebrák směrem do Prahy. A bude oblačno i zataženo, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty až 28 stupňů. Je sobota 30. května. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Lebka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jablonném v Podještědí. Zároveň je dnes při pouti vystavená naposledy. Relikví světice v polovině května ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Restaurátoři lebku zachránili. Přímo v Jablonném máme reportérku Johanu Tománkovou.
3: Každou chvíli skončí bohoslužba vedená pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem, který ještě ocení práci policistů. Lebku si lidé budou moct prohlédnout pod dohledem policie jen do dnešního večera. Církev ještě napevno nerozhodla, kam relikvii uloží. Nechce ale riskovat další krádež. Zatím bude uložená do trezoru. Pod bazilikou je krypta svaté Zdislavy s jejími ostatky. Nejsou tam ale dobré podmínky. Je po obnově velmi křehká. Konečné rozhodnutí budou mít restaurátoři. Jablonného v Podještědí Johana Tománková, Radiožurnál.
1: Na českých silnicích letos zatím zemřelo 23 motocyklistů. Oproti stejnému období loni to je více než dvojnásobek. Vyplývá to z předběžných policejních statistik za období od ledna do 28. května. Jednou z hlavních příčin nehod je přejetí do protisměru. Motorkářům by mohlo pomáhat značení přímo na silnici, které testují v zatáčkách Červenohorského sedla, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
4: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.
1: V Česku letos pěstitelé brambor zmenšují svá pole. Oproti minulému roku je to až o 10%. Oznámil to Bramborářský svaz s tím, že důvodem je loňská vysoká úroda, snížení poptávky ve světě a ceny pod výrobními náklady. Podle předsedy svazu Josefa Králíčka přebytek brambor na evropském trhu způsobily převážně odrůdy určené na výrobu hranolek, které se vyváží mimo Evropskou unii.
5: Některé státy, někteří odběratelé, třeba v jihozápadní Číně nebo v Indii nebo v Jižní Americe, prostě přestali to zboží brát, protože budují vlastní kapacity. No a ta poptávka po hranolkách z Evropy se snížila a tím pádem to zboží zůstalo na skladech.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
6: Víme, co se děje u vás.
1: Americký prezident Donald Trump jednal s poradci o mírové dohodě s Íránem. Výsledky ale doteď nejsou jasné. Podle zdrojů z administrativy prezident odešel z jednání bez rozhodnutí. Trump před schůzkou avizoval, že na ní stanoví další postup vůči Íránu, a to včetně možného obnovení útoků. Ministr financí Scott Bessent mezitím prohlásil, že Spojené státy tlačí na Írán i ekonomicky. Zabavili mu miliardové hodnoty v kryptoměně.
7: Spojené státy podle Bessenta zabavily íránské kryptoměny za přibližně miliardu dolarů, tedy víc než 20 miliard korun. Írán říká, že výměna zpráv s Washingtonem pokračuje, ale žádná finální dohoda uzavřena nebyla. Íránský hlavní vyjednavač vzkázal, že Teherán neudělá žádný krok, dokud Amerika nezačne jako první. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: V brennerském průsmyku mezi Rakouskem a Itálií se před hodinou zastavil provoz. Soud místním obcím schválil demonstraci proti intenzivní dopravě. Auta projedou znovu až večer.
8: Horská autostráda nezvykle zeje prázdnotou, dole v údolí ale žádný dopravní chaos nevzniká. Situace je podle expertů z obou stran hranice nad očekávání klidná. Tak to podle rakouské policie obvykle sobota nevypadá. Kolony se netvoří, řidiči si zřejmě vzali k srdci varování a na jednu z nejvytíženějších transitních cest v Evropě se dnes nevydali. Místní obyvatelé vysvětlují svůj protest tím, že hluk a prach z brennerské dálnice už se nedá vydržet. Průsmykem jezdí čím dál víc aut. Loni to bylo asi 14 milionů osobních a nákladních automobilů. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky. Objeví se jen ojediněle, někde můžou padat i menší kroupy. Bude je doprovázet vítr s nárazy až 72 km za hodinu. Výstraha platí do 18 hodin pro jihozápad republiky, včetně části Vysočiny a Jihomoravského kraje. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle něj budou bouřky hrozit i zítra odpoledne. Výstraha se rozšíří na Ústecký kraj a Prahu. Přidá se taky přívalový déšť. Na letišti v Hradci Králové právě začíná hlavní program aviatické pouti. Návštěvníci uvidí desítky strojů, mezi nimi jak historické dvouplošníky, tak třeba i nejmodernější vojenská letadla a bojové vrtulníky. Na místě reportér Václav Plecháček.
9: Leteckou souť zahájila dvojice armádních stíhaček JAS-39 Gripen. Tisíce lidí už viděli také dva průlety letounu Casa. Z něj teď se skakují výsadkáři. Do vzduchu se chystá i replika historického letadla Blériot, se kterým létal Jan Kašpar. Asi největším tahákem letového odpoledne bude vystoupení proudových stíhaček Eurofighter Typhoon, mezi nimi i stroj, který lidé znají z filmu Top Gun. Ti, kteří jsou teprve na cestě na letiště, musí počítat se zdržením. Podle policie se na příjezdových cestách tvoří kolony. Z Hradce Králové, Václav Plecháček, Radiožurnál.
1: Do Tábora dnes míří stovky fanoušků Baníku Ostrava. Ostravští fotbalisté totiž baráži o první ligu nastoupí proti tamnímu FC Táborsko. Policie kvůli příjezdu ostravských fanoušků připravila mimořádná bezpečnostní opatření. Jaká to doplní reportérka Eva Marvanová.
10: Fanoušci Baníku prošli centrem města a právě před chvílí dorazili k fotbalovému stadionu. Po příjezdu na ně na nádraží čekal antikonfliktní tým. Z vlaku vystoupila necelá stovka fanoušků, což je výrazně méně, než se čekalo. Na stadion v Kvapilově ulici pak zamířili s policejním doprovodem. Vše se odehrává v naprostém klidu a policie má situaci pod kontrolou. Z Tábora Eva Marvanová, Radiožurnál.
11: Sport. Fotbalisté Ostravy můžou potvrdit prvoligovou příslušnost pro příští sezónu. Po vítězství 3-0 doma je čeká odveta baráže na hřišti druholigového Táborska. Zápas začne za necelou hodinu. Odvysílá ho Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Fotbalisté Paris Saint-Germain a Arsenalu se střetnou ve finále Ligy mistrů. Utkání začne v Budapešti v 18 hodin. A hokejový brankář Jakub Dobeš s Montrealem do finále play-off NHL nepostoupil. Carolina vyhrála 6-1 a sérii ovládla 4-1 na zápasy.
12: Carolina si tak o Stanley Cup zahraje poprvé od roku 2006. V zápase proti Montrealu, za který nastoupil český brankář Jakub Dobeš, měl tým z amerického města Rally od začátku převahu. Golman Dobeš se sice v úvodní třetině vyznamenal několika důležitými zákroky. Unbelievable saves here by Jakub Dobeš.

0: čtvrtém kilometru. Aktuálně ta kolona se táhne od sjezdu na Velké Popovice a je to na 15 až 20 minut. Na dálnici D4 ve směru z Prahy na Strakonice z Bystřete u sjezdu na Řitku. Těsně za sjezdem na 14. kilometru leží pytel na vozovce.
1: Uprostřed dálnice pytel plný odpadků patrně vybočuje se, je to vidět na poměrně poslední chvíli.
0: Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Žebrák. Na 30. kilometru pracují silničáři, dojíždí se do kratší 5-minutové kolony. A ještě do Hradce Králové hlásíte kolony v okolí letiště. Je tam aviatická pouť, kolony jak od Předměřic, tak i z Hradce Králové. Dopravu usměrňují policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno i zataženo, postupně i polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě kolem 22, na horách většinou 18, na Šumavě tepleji kolem 22 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku, dnes s Tomášem Pavlíčkem.
4: Do baziliky v Jablonném v Podještědí se vrátila lebka svaté Zdislavy. Proč už ji nebude církev veřejně vystavovat? Co vede místní lidi k demonstracím a uzavření brennenského průsmyku? A komunisté mění vedení, jaká je budoucnost strany? Za nebývalého zájmu veřejnosti a přísných bezpečnostních opatření se dnes do baziliky v Jablonném v Podještědí vrátila ukradená lebka svaté Zdislavy. Na hlavní bohoslužbu dorazilo několik set lidí. Právě dnes se v Jablonném koná pouť k uctění památky světice. Její vystavenou lebku v půlce května ukradl zloděj, který ji zalil do betonu a chtěl ji pohřbít na dně řeky. Tomu ale na poslední chvíli zabránili policisté a lebku dnes předali zpět do rukou Stanislava Přibyla, arcibiskupa pražského. Dnes je to naposled, kdy lidé lebku Zdislavy vidí na vlastní oči, protože se církev rozhodla ji pochovat v kryptě pod kostelem spolu s ostatky těla. My jsme ve spojení s církevním historikem z Katolické teologické fakulty Petrem Kubínem. Dobrý den, pane profesore.
5: Dobrý den.
4: Arcibiskup Stanislav Přibyl nám řekl, že to původní vystavení lebky bylo spojeno s blahořečením Zdislavy. To se tehdy dělo běžně, že při takové příležitosti byly ostatky vystavovány?
5: Ano, to byl docela běžný úzus, nejenom tehdy, ale i dříve, ale teď konkrétně teda v tomhletom případě, že se ta nejdůležitější část těch ostatků, to je tedy ta lebka, tak se vlastně vystavila nahoře na oltáři a od té doby byla takhle oddělena. Jinak to oddělení těch ostatků na různé části je docela běžné.
4: No ale proč tam vlastně zůstala tak dlouho těch 120 let? Nebylo to vystavování v souvislosti s blahořečením jenom takový jednorázový akt třeba několik týdnů a pak se vraceli třeba do krypty?
5: To záleželo na místě a na rozhodnutí těch, kdo o to pečovali, tak tam byli dominikáni. Já přesně neznám tu historii, jak to bylo za komunismu, ale zřejmě tedy si mysleli, že vlastně nic nehrozí, prostě podcenili tu možnost té krádeže a dopadlo to, jak to dopadlo.
4: No a mě by zajímalo, ono se vždycky mluvilo o tom, a i vy jste to říkal v našem vysílání, že vlastně ten vztah k relikvím býval třeba ve středověku velmi silný, že je brali prostě jako takové přímluvce tam nahoře, ale jak silný byl ten vztah Čechů k relikvím v tom roce 1907 v době toho blahořečení? Nevyprchalo to už trochu v té době?
5: Ne, to jsme ještě za starého Rakouska, vlastně za katolické monarchie, za papeže Pia X. Tam rozhodně to takhle nebylo a navíc je to doba vlastně, kdy se jakoby křísí nebo obnovují ty kulty starých českých svědců, to není jenom Zdislava, ale to je zrovna doba Anežky, blahoslavení Anežky, Hroznaty na západě Čech. Takže to vůbec ne. V té době naopak prostě ta Zdislava byla na vzestupu.
4: No a co v tom roce 1996, kdy byla svatořečena?
5: Ano, tak

0: je vlastně doba takového porevolučního nadšení, nadšení i pro církev a pro křesťanství, které tady dlouhý 40 let bylo pronásledováno. Obrovská popularita papeže Jana Pavla II., který vlastně tehdy přijel na druhou návštěvu a svatořečil spolu se Zdislavou i na Moravě Jana Sarkandra. A takže tehdy to prostě rezonovalo. Bylo to krátce po tom, co byla kanonizována Anežka, tedy taková hlavní křesťanská představitelka naší sametové revoluce. No a ta Zdislava to byla taková, řekli bychom, skoro jí souputnice. Ne, že by se znali ty dvě ženy, ale žili ve stejné době a byly ovlivněny stejným ideálem.
1: Tak všechno to bylo za unikátních okolností. Teď je to také unikátní okolnost, ta krádež a to, co všechno se kolem ní dělo. Ale mě by zajímalo to hlavní, co se teď změnilo, že tedy církevní představitelé nejdřív tvrdili, že pokud se lebka najde, tak bude vystavená na stejném místě jenom za zvýšených bezpečnostních podmínek a opatření. Rozumíte tomu, že změnili názor?
0: Ano, naprosto. Já si myslím, že tohleto arcibiskup Přibyl rozhodl úplně správně v duchu doby a v duchu tady našeho prostředí. Prostě dneska už ani naši katolíci nechtějí se neustále dívat na ostatky svatých, ale prostě i svatí patří do hrobu a jejich ostatky mají být uctívány pouze ve výjimečné dny, rozumí se tedy v den, kdy mají svátek, což je dneska, že jo, 30. května je svaté Zdislavy. A jinak tedy těm ostatkům bude lépe, když budou spolu se zbytkem těla v hrobě.
1: No ale přece jenom nebude těm věřícím, kteří se chodili dívat vlastně po celé generace, jejich dědové, pradědové, babičky, prababičky, to brali jako takovou kulturní a zvykovou záležitost zrovna v případě té Zdislavy, tak nebude jim ten přímý kontakt chybět?
0: Já myslím, že ne, že to není. Ten přímý kontakt tam může být jednoduše navázán, že vlastně v bazilice je díra v podlaze, což je současně strop krypty, takže z té baziliky je vidět přímo na hrob svaté Zdislavy, takže i ten, kdo se vlastně nedostane do té krypty k tomu hrobu, tak je v jeho blízkosti. A to, jestli se už jako dívá přímo na lebku nebo ne, není důležité. Konec konců bych připomněl třeba svatého Václava, což je tedy vlastně ještě mnohem zásnější lebka. Tak ta lebka se ukazuje na svátek svatého Václava, jinak ne, jinak je prostě zavřená ve svatovíckém pokladu a nikdo ji vidět nemůže.
1: No ale přece jenom se vystavuje v určitých slavnostních příležitostech během té poutě do Staré Boleslavy a tak dále. Čili pokud bychom to měli brát jako celek, tak to vystavování relikví, že už se dnes bere spíš jako anachronismus, tak není v podstatě na čase uložit je všechny nastálo, včetně lebky svatého Václava.
0: To by bylo dost těžko proveditelné, protože naše kostely jsou plné ostatků. Pro ty ostatky vznikly vzácné, často nádherné relikviáře a to vlastně, to máte jako třeba relikviář svatého Maura, který všichni známe, nebo prostě relikviáře karštinské či svatovícké, prostě bychom tím přerušili takový tu kontinuitu, která tady je od minulosti, vlastně pro ty relikvie vznikaly i velké stavby, to prostě už myslím si, že by mohlo zůstat tak, jak to je, ale ty relikvie je potřeba uložit prostě nějak pětně. Dneska tady ve střední Evropě si myslím, lidé ani katolíci nežádají, aby ty relikvie byly nějak jako viditelně a tak, aby každý se mohl kdykoliv podívat na lebku, to myslím, že opravdu není potřeba.
1: To byl církevní historik z Katolické teologické fakulty, profesor Petr Kubín. Já vám děkuji za váš čas i za odpovědi. Naslyšenou.
0: Děkuju, naschledanou.
1: Brennerský průsmyk, nepostradatelná dopravní tepna mezi severní a jižní Evropou, je dnes bez aut. Dopravu blokují demonstranti, brennerská dálnice A13 je od 9 hodin neprůjezdná pro nákladní auta a od 11 hodin i pro ta osobní. Protest proti nadměrnému dopravního zatížení má trvat až do večera. Stojí za ním zhruba 5000 obyvatel údolí Vyptal, kteří trpí hlukem a znečištěním kvůli častým dopravním kolonám na všech trasách. Uzavřené jsou i souběžné silnice. Naším hostem je Jan Sůra, šéfredaktor a zakladatel webu z dopravy.cz. Dobrý den.
2: Hezké poledne.
1: Je ten problém dlouhodobý, anebo se tam průjezdnost nějak výrazně zhoršila v poslední době?
2: Ten problém je dlouhodobý, ale současně došlo už v loňském roce k výraznému zhoršení, protože probíhá rekonstrukce nejdelšího mostu na rakouské straně celé té dálnice mezi Rakouskem a Itálií, která přináší výrazná omezení, podstatně větší tvorbu kolon a podobně. A s tím, jak celkově roste automobilová doprava v celé Evropě, tak je to patrné i zde na brněnském průsmyku. A samozřejmě tím, jak jsou ty kolony, tak roste i ta hluková zátěž, protože ta auta se musí rozjíždět a dostavovat a podobně, a to přináší podstatně větší hluk.
1: Jenom abychom si to dokázali představit, jak moc v té oblasti doprava zhoustla, kolik třeba aut tam denně projede?
2: Aktuálně jsme na nějakých číslech kolem 40 až 50 tisíc aut denně, samozřejmě záleží, jestli to je o víkend nebo všední den. Velká část, zhruba třetina, až v některých dnech až polovina tvoří nákladní auta, protože jde v podstatě o jednu ze tří hlavních tras přes Alpy, která je celoročně sjízdná, a proto by se dalo říct, že velká část tranzitu mezi jihem a severem Evropy směřuje právě, pokud jede po silnici, tak směřuje právě přes Brenner.
1: No, těch kamionů, které projedou Brennerem, jsou týdně 10 000. Jaká omezení pro ně už teď platí?
2: Rakousko i v reakci na celou tu situaci a i v souvislosti s těmi opravami zavedlo několik takzvaných blokačních opatření, kdy zakazují v některé dny tranzitní dopravu některých druhů přeprav, například dřeva nebo stavebních materiálů a podobně, s tím, že ti přepravci si mají zajistit v podstatě dopravu po železnici nebo jiným způsobem, nebo přes jiný průsmyk a podobně. Dochází také k omezování vjezdu na celý ten brněnský průsmyk, kdy se v podstatě dochází k přesouvání těch kolon už hlouběji do vnitrozemí, a to samozřejmě působí řadu problémů i mimo brněnskou dálnici, ale i dál třeba v Rakousku, v Innsbrucku nebo ve směru do Itálie, dál až Bolzánu a podobně.
1: No a existuje nějaký návrh nebo návrhy, jak tu situaci řešit? Dá se ten průjezd rozšířit nebo postavit nějaká alternativní trasa?
2: Ten průjezd se bohužel rozšířit nedá. Řešením by měl být nový brněnský železniční tunel, který se v této době staví už poměrně dlouhou dobu a ještě se chvíli stavit bude, kam by mělo pak dojít přesunu velké části právě toho zboží na železnici pod zem, a to by mělo té dopravě ulevit. Jde v podstatě o stejný model, jako si zkusili Švýcaři, kteří vlastně postavili pod Gotthardským tunelem silničním, tak postavili ještě delší úpatní tunel pro železnici. Tam se jim ten přesun částečně povedl, ale samozřejmě k tomu musí následovat i ta opatření, jak zamezit vjezdu silničních aut, například výrazně vyšším poplatněním, aby se těm dopravcům vyplatilo přesunout ten kamion na vlak a putovat s ním podzemní vlakem.
1: No, to všechno může samozřejmě trvat dlouho, než se postaví nějaká náhradní cesta, tak co se dá dělat do té doby, než to bude hotové pro ty místní lidi? Já nevím, postavit nějaké další protihlukové stěny a podobně?
2: Do té doby to, se obávám, asi nemá příliš mnoho řešení, proto jsou tady, myslím, i ty protesty, protože místní by samozřejmě asi, a nelze se jim divit, nejradši, kdyby se ta doprava ještě více omezila. Na druhou stranu, ta trasa má tak výrazný nadregionální význam, nebo dalo by se říct celoevropský význam, že asi Rakousko sotva přistoupí ještě na větší tlak k tomu omezení, protože už není, ta omezení vyvolávají řadu soudních sporů, zejména ze strany Itálie. A nedokážu si v této chvíli představit, že by se ta doprava dala ještě více omezit.
1: No právě, tím se dostáváme k mé další otázce. Itálie podala stížnost proti Rakousku ohledně transitních omezení v průsmyku. Můžeme si rozvést, o co přesně jde a jak se ten spor vyvíjí?
2: Ten spor ještě není rozhodnut a myslím si, že celý svět dopravní, nebo celá dopravní Evropa čeká na to, jak soud rozhodne, protože to může být poměrně klíčový precedens. když to řeknu jednoduše, tak jde o to, že Itálii se nelíbí ta opatření, která zavádí rakouská strana v podobě omezení, protože samozřejmě velká část exportu italského právě směřuje po této dálnici a mají obavy, že to zboží nebo například potraviny nebo ovoce, zelenina z Itálie se nedostane včas do těch zemí na sever od Brenneru a napadají vlastně tato opatření a požadují hladší průjezd, ale to, ten hladší průjezd se během té rekonstrukce stěží dá zařídit, ale může dojít například k nějakému snížení omezení jízdy přes noc a podobně, ale dlouhodobě je opravdu tím jediným řešením asi ten železniční tunel a přesun velké části dopravy na železnici.
1: Tak tolik Jan Cúra, šéfredaktor a zakladatel webu z dopravy.cz. My vám moc děkujeme. Naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání. Hezký den.
1: Komunistická strana Čech a Moravy si volí nové vedení téměř 5 let po tom, co zůstala za branami poslanecké sněmovny. Návrat do vysoké politiky se jí nepodařil ani v loňských volbách, kdy komunisté kandidovali v rámci uskupení Stačilo. Předsednický post neobhajuje dosavadní šéfka strany europoslankyně Kateřina Konečná. Na její místo se hlásí 5 kandidátů, mimo jiné dosavadní místopředseda strany Milan Krajča, současný mluvčí KSČM a lídr hnutí Stačilo i ve volbách do sněmovny v Pardubickém kraji Roman Roun, anebo šéfka pražských komunistů Petra Prokšanová. My jsme ve spojení s politickým analytikem Lukášem Jelínkem. Dobrý den.
3: Pěkné poledne.
1: Tak v jakém stavu je KSČM po těch necelých 5 letech s Kateřinou Konečnou v čele? Ona se chlubí tím, že se jí podařilo, se stačilo v evropských volbách získat 10%, obsadit 12 ze 14 krajů. Proč se jí to nepodařilo třeba ve sněmovních volbách, kde si taky myslela třeba až na 10%?
3: Kateřina Konečná je sice výrazná politička a dávala do značné míry tvář komunistické straně a to, že dokázala uspět třeba výrazně ve volbách do Evropského parlamentu, podle mě souvisí s tím, že k těm volbám chodí názorově vyhranění voliči a samozřejmě, že ten, řekněme, protievropský elektorát KSČM se v těch volbách poměrně výrazně zmobilizoval, ale jinak na té krajské nebo komunální úrovni sledujeme postupný ústup komunistů ze scény, který souvisí jednak s tím, že to je strana, která přeci jenom do značné míry je stranou minulosti, ale ještě víc podle mě s tím souvisí a ještě víc to souvisí s tím neúspěchem ve volbách do poslanecké sněmovny v loňském roce, že se politická scéna výrazně proměnila. Komunisté se pokusili vsadit nejenom na svůj, řekněme, radikálně sociální program, ale i na program radikálně národovecký. Mysleli si, že tady tímto způsobem osedlají vlastně ten současný trend. Ovšem ve skutečnosti se stalo to, že komunisté a další radikálně levicové subjekty do značné míry legitimizovali program a ideologii krajní pravice, která je v tom nacionalismu přeci jenom mnohem údernější a úspěšnější. Takže zatímco komunisté a hnutí Stačilo zůstali mimo poslaneckou sněmovnu, tak o to více se dařilo SPD, která zintegrovala strany na krajní pravici. To si myslím, že vlastně trend, který nejspíš do budoucna pokračovat.
1: No Kateřina Konečná je momentálně, jak jsme řekli, nejviditelnější osobností strany, má jediná, dá se říct, ústavní mandát a třeba jeden z bývalých politiků KSČM Jiří Doliš tvrdí, že se lidé ke Konečné hlásili jako k nekriticky uctívané ikoně, že to byla skoro taková sekta. Tak jak teď bez ní budou fungovat? Je tam nějaká osobnost, která by ji mohla nahradit?
3: Budou bez ní fungovat velmi obtížně, ona tedy politiku neopouští, zůstává europoslankyní a ještě samozřejmě své může v politice říct, její tuším nějakých 45 let, ale zároveň informovala o tom, že se stahuje kvůli rodinným problémům nebo zdravotním problémům. Ona sama hovořila veřejně o tom, že trpí nemocí, která ji do jisté míry omezuje v politickém působení. Takže nemyslím si, že by ztratila vliv na komunistickou stranu, ale nahradit bude pro komunisty velmi obtížné z těch dvou kandidátů, z těch kandidátů 5, které jste jmenoval, tak 2 jsou z Prahy, což není příliš příznivá půda pro komunistickou stranu. Pan Roun jako mluvčí KSČM, nevím, jestli zrovna mluvčí má takovou důvěru, aby dokázal přesedlat na post předsedy strany, nebo další výrazná tvář, pan bývalý poslanec Luzar z Ostravska, který se tváří jako ten umírněnější komunista, který nedávno zaujal třeba tím, že kandidoval na ombudsmana v divadelní fakulty Akademie muzických umění a nedostal žádný hlas. Tady v tomhletom prostředí, které je podle mě tradičně výrazně antikomunistické, tak to všechno ukazuje, že komunistům skutečně chybějí osobnosti a proto asi není náhoda, že se i uvnitř KSČM hovoří o tom, že ať už z tohoto sjezdu vzejde jakýkoliv předseda, tak to zdaleka nemusí být člověk, který komunisty povede do příštích sněmovních voleb a že ještě se k té personální nabídce nejspíš na nějakém z dalších sjezdů nejbližších vrátí.
1: No a jaká bude budoucnost spolupráce KSČM v rámci Stačilo? Protože pokud vím, tak ti uchazeči o předsednický post, jak si v tom chtějí, pokud vím, tak pokračovat, přestože ve volbách získali celkově nějakých 4,3%.
3: Většina těch komunistických předáků hovoří o tom, že chtějí integrovat tu radikální levici nebo levici obecně, ale zároveň chtějí, aby to bylo pod vlajkou Komunistické strany Čech a Moravy, což nevím, jestli není příliš velká ambice. Komunisté sice ještě pořád těží z toho, že jsou poměrně početnou stranou, druhou nejpočetnější u nás po lidovcích, i když už to zdaleka nejsou 100 000 členů, ale jenom desítky tisíc, a že ještě mají i majetky v jednotlivých městech napříč republikou, ale ten jejich vliv upadá. Zároveň ale hnutí Stačilo v tuto chvíli je bez předsedy, má kolektivní vedení, je otázka, jestli bude a v jaké podobě bude fungovat dál, takže tam si myslím, že vzniká velký prostor ještě pro dohadování těch radikálně levicových subjektů, kdo a jakým způsobem zaštítí ty jejich příští kampaně, ale myslím si, že platí, že s krajní pravicí Tomio Okamurou budou mít těžké, můžou sázet leda na to, že se nepodaří plnit některé sociální a ekonomické záměry současné Babišovy vlády.
1: Tak tolik politický analytik Lukáš Jelínek. Děkuji, naslyšenou.
3: Nemáte zač, přeju hezkou sobotu.
1: No a to už je konec publicistiky s datem 30. května. Jsme rádi, že jste si na ní našli čas. Tomáš Pavlíček vám přeje klidné odpoledne. S kaleidoskopem témat se vám přihlásíme zase zítra popolední. Naslyšenou.
4: 12:30. Zprávy a Kateřina Causidisová.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že Moskva připravuje další masivní úder proti Ukrajině. Rusko v pondělí vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince k opuštění Kyjeva a avizovalo, že armáda zahájí útoky na tamní cíle. Podle Moskvy jde o odvetu za ukrajinský útok na okupovaný Starobylsk z minulého týdne. Od začátku roku zatím zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů. Proti loňskému roku je to dvojnásobek, ukazují policejní statistiky do 28. května. Jednou z častých příčin tragických nehod je moc velká rychlost anebo přejetí do protisměru. S tím by mohlo pomoci nové elipsovité značení. BESIP ho testuje v zatáčkách na Červenohorském sedle a plánuje i rozšíření na další silnice. V Hotisku Solanci na Vsetínsku si dnes vystoupením folklorních souborů připomínají 100 let od odhalení pomníku Charlotte Garrigue Masarykové. Pískovcový balvan s bystou první dámy byl dokončen v roce 1926, a to z iniciativy místního učitele Cyrila Macha. Je jediným samostatným volně stojícím pomníkem na světě, který byl manželce prezidenta Masaryka věnován.
6: Sport.
5: Za půl hodiny začne v Táboře odveta baráže o fotbalovou šanceligu. Baník Ostrava může po zápase slavit udržení v nejvyšší soutěži. V úvodním utkání zvítězili Slezané nad Táborskem 3-0. Duel od 13 hodin odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 před Šmýkalkou a ucpaná silnice 20 v Blatné. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona mezi sjezdy na Velké Popovice a omezením na 24. kilometru u Šmýkalky. Těch 9 kilometrů pojedete asi 15 minut, objíždět se to nevyplatí. Na D10 ve směru z Prahy do Liberce čekejte kolony za sjezdem na Bakov. Je tam na 57. kilometru u Mnichova Hradiště zúžení, frézují vozovku. Aktuálně se zdržíte kolem 10 minut. Na silnici 20 na výjezdu z Plzně do Písku čekejte kolony u plzeňské dálnice. Před Losinou je tam omezený semafor a jsou tam fronty asi na 10 minut s obou stran. A na silnici 20 směrem z Plzně do Písku kolona pak ještě před Blatnou. Ta už je o něco delší, zdržíte se asi půl hodiny směrem na Písek. V Hradci Králové připomínáme kolony v okolí letiště v souvislosti s leteckou přehlídkou Aviatická pouť. Ucpané jsou příjezdy jak od Předměřic, tak i z Hradce. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude oblačno i zataženo, postupně i polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě chladněji kolem 22, na horách většinou do 20 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál s Michaelou van Erne.
8: A pokud dnes cestujete a vidíte komplikaci na silnici, respektive dálnici, o které byste rádi dali vědět dalším řidičům, pak připomínám číslo naší bezplatné linky Zelené vlny 800 553 553. Díky moc.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: But you're just a boy.
1: Setkání filmových generací nabídne třetí den Zlín Film Festivalu. Diváci se dnes potkají například se Saxánou, Petrou Černockou i čtyřmi mladými nadějnými herci, které festival podporuje. Ti už včera ve zlínské zoo zasadili dva stromy. Byli jsme u toho, reportáž nabídneme za chvilku. Take me away.

0: Pokřtít rejnoky a zasadit dva mladé stromy, i to stihla čtveřice takzvaných Young Stars na Zlínském filmovém festivalu. Ten už tradičně podporuje mladé, talentované herce. Tentokrát jsou to Filip František Červenka, Tadeáš Moravec a Tomáš Weber a Emma Businská. Dnes se s nimi můžou lidé setkat od 15 hodin ve Zlín Fest zóně v Sadu svobody.
1: Emma už si plivla do dlaní, aby vzala svůj pracovní nástroj, který nikdy neměla v ruce.
2: Prostě zbyde tady po vás nějaká stopa a to je vlastně to, co já v tom životě i hledám, aby tady po mně něco zůstalo, abych mohla umřít s pocitem, že jsem byla co k čemu.
3: I takhle uvažuje jediná dáma ze 4 letošních zlínských takzvaných Young Stars, Emma Businská, která pevně uchopila lopatu a k mladému stromu přihodila hlínu i štěpku. 23-letou herečku nedávno proslavila role princezny Stely v pohádce Princezna Stokrát jinak, která jí, jak říká, změnila život.
4: To má jediná možnost, jak se zažít aspoň nějaké dobrodružství.
2: Takhle, já doufám, že mi ho nezměnila natolik, abych si ještě někdy zahrála princeznu, protože doufám, že princezna Stella není jediná princezna, kterou bych si zahrála.
4: Jestli okamžitě neutečete, tak mě šíleně naštvete.
3: Letos ji čeká premiéra filmu Bojovník, ve kterém si zahrála zatím nejnáročnější roli. Stvárnila maminku, zdravotní sestru, která v jednom okamžiku přišla o matku i otce.
4: Poslouchala z toho doktora? Četl jsi vůbec tu zprávu?
2: Pozici mámy neznám, já jsem teta dvou krásných synovců, ale mateřský prostě pocit ještě v sobě sama nemám, protože ty děti sama nemám, ale je pravda, že skrz ty synovce to pro mě bylo asi v něčem jednodušší, protože jako herečka okoukávám od lidí a často si navozuju i ty jejich pocity.
5: Dokonána bouřlivý potlesk za naše Young Stars.
6: Ta idea byla taková, že ty Young Stars až postoupí do toho vyššího levelu a budou těmi top stars, tak že tady budou mít svoji stopu a že si tady třeba vzpomenou, že tady byli ve Zlíně.
3: Připomíná myšlenku projektu Young Stars a sázení stromu prezident festivalu Čestmír Vančura. Letos poprvé stromy mladí herci zasadili ve zlínské zoologické zahradě, neboť prostor v univerzitním parku v centru města už je zaplněný. Dnes na zlínský festival zavítají například Petra Černocká a Jan Kraus. Promítnou film Dívka na koštěti. Od narození jeho scénáristy Miloše Macourka letos uplyne 100 let. Ze Zlína Tomáš Maleček, Radio

Giant Rooks z hudby víkendového radiožurnálu. Fotbaloví reprezentanti se připravují na start mistrovství světa. Před odletem do dějiště turnaje je v přípravném utkání čeká Kosovo. Hrát se bude na Letné, kam vás za malou chvíli vezmeme. Teď je tu Jerry Halliwell.

0: Fotbalová reprezentace se připravuje na mistrovství světa, které začne za 12 dní. Před odletem do dějiště šampionátu odehrají svěřenci trenéra Koubka přípravné utkání s Kosovem. Hrát se bude na Letné, kde právě národní tým trénuje, a je u toho náš reportér Mikuláš Jáša. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne z Letné.
0: Trénují všichni reprezentanti?
1: Trénují, všichni jsou zdraví a vlastně i připravení se naplno zapojit do utkání s Kosovem. Jde o klasický předzápasový trénink. Začal rozcvičkou s kondičním trenérem, následovat bude přihrávkové cvičení, no a na závěr dost možná nácvik standardních situací. Nedělní utkání s Kosovem, to slibuje zajímavou konfrontaci se soupeřem, který v březnu vlastně až do poslední chvíle bojoval o účast na letošním mistrovství světa. Kosovo ale na rozdíl od Česka ve finálovém utkání baráže prohrálo, a to s Tureckem. Nedělní zápas Česko-Kosovo začne v 16 hodin a my vám ho nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
0: Zpět k dnešku. Poprvé byli do reprezentace nominovaní Kristof Kabongo, Alexander Sojka a Hugo Sochůrek. Dostanou v přípravném utkání s Kosovem prostor?
1: Měli by. Už po oznámení nominace na přípravné utkání právě s Kosovem řekl trenér národního týmu Miroslav Koubek, že chce hráče vidět a každému dá možnost se ukázat. Slíbený mají minimálně jeden poločas. Pokud opravdu nastoupí, tak se stane Hugo Sochůrek v 17 letech nejmladším reprezentantem v historii českého národního týmu. Hned po zápase se taky dozvíme konečnou nominaci na světový šampionát. Tři hráči ze současné aktuální soupisky v ní nebudou. Pak se reprezentace zbalí a těch 26 vybraných reprezentantů odletí do New Jersey, kde ve čtvrtek odehrají generálku na mistrovství světa proti Guatemale.
0: A do turnaje pak vstoupí utkáním s Jižní Koreou 11. června. To doplním. Tolik tedy Mikuláš Jáša, moc děkuji a hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Já jsem Láďa Kořen, jsem ze Zázraků přírody.
2: Věda, která vás okouzlí.
3: Já nesmím tam žít na veřejnosti.
4: Škoda, že tady nemám ty čísla, jak jsem mýval, že si bezpláně.
2: Odvážní moderátoři.
5: Měla jsi někdy máslo na hlavě.
6: A ještě víc jsem z toho byla jelen.
5: Je to v čudu. A co ten čud je?
2: A známý hosté.
7: Já jsem žebral před Stavovským divadlem, vyžebral jsem si 1000 korun.
2: Premiérové Zázraky přírody. Dnes večer na ČT1.
8: Radiožurnál 13 hodin. Jsou tu zprávy a Kateřina Caucedisová.
9: Vláda pro změnu financování České televize a rozhlasu nevyužije návrh zákona od ministra kultury Klempíře. Polsko získalo první část peněz z unijní půjčky na obranu. Fotbalisté Táborska a Ostravy hrají odvetu baráže o šance ligu. Kolona popojíždí na příjezdu do Blatné směrem z Plzně. A bude oblačno i zataženo, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty kolem 28 stupňů.
10: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
9: Vláda už se nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích, který připravil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy sobě. Ke změně financování Českého rozhlasu a České televize využije změnu současných zákonů. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jako důvod uvedl přibližně 400 připomínek, které se k návrhu zákona sešly.
11: Říkám, že potom všechny ty protesty a demonstrace jsou o ničem, protože vlastně se nemění nic. Jenom ty peníze se od lidí, aby je neplatili a od firem, půjdou z rozpočtu.
9: Český rozhlas i Česká televize dlouhodobě změnu financování kritizují. Ve středu v otevřeném dopise Babišovi napsali, že změna povede k destabilizaci médií a neexistuje pro ní žádný racionální důvod. Polsko získalo první zálohu z unijní obranné půjčky SAFE 6,5 miliardy eur, tedy v přepočtu asi 160 miliard korun má jít na rozvoj obranného průmyslu a obranných kapacit. Varšava celkem požádala skoro o 1 bilion korun. Z programu je získá po částech.
12: Polsko je největším příjemcem financí z unijního úvěrového programu na obranu. Téměř 44 miliard eur chce využít na 139 různých projektů. Mezi ně patří například rozšíření domácí výroby munice a obrněné techniky, nebo vybavení východního pohraničního opevnění systémem protidronové obrany. Polsko chce navíc investovat zejména do svého zbrojního průmyslu. Přes 80% prostředků ze SAFE získají polské firmy. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
9: Kriticky ohrožený líkovec vonný se téměř po 50 letech znovu objevil v přírodě na jihu Čech. Vyskytuje se u Suchdola nad Lužnicí na Třeboňsku. Proč z krajiny téměř vymizel, říká botanik Josef Navrátil.
13: Velkým problémem pro tady tuto rostlinu je především zapojování bylinného patra, které neumožňuje optimální rozvoj jednotlivých keříků. Dalším problémem, který může souviset s mizením tohoto druhu, tak je jeho atraktivnost. V minulosti byl velmi často přenášen z přírody do zahrad.
14: Sport. Fotbalisté Táborska po úvodní prohře 0-3 v Ostravě hrají s Baníkem odvetu baráže o šance ligu. Aktuální informace má přímo z Tábora reportér Kamil Jáša.
15: Fotbalisté mají za sebou 1 minutu a 40 vteřin, zatím žádná šance, takový pomalejší úvod zápasu, zaplněné tribuny, výborná atmosféra, ale stav utkání je nerozhodný 0-0. Z Tábora Kamil Jáša, Radiožurnál.
14: Duel dál vysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain se pokusí o obhajobu titulu v Lize mistrů. Ve večerním finále se utkají s londýnským Arsenálem. Boj o nejprestižnější klubovou evropskou trofej začne v Budapešti v 18 hodin.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kolony na D1 v Brně a nehoda u Čechtic na Pelhřimovsku. Na dálnici D1 čekejte kratší kolony v Brně směrem do Ostravy. Popojíždějí před omezením na 196. kilometru a zdržíte se do 10 minut. Na D1 se rozjela pak téměř celá kolona před Šmejkalkou směrem z Prahy. Objížďku nehledejte. Na Pelhřimovsku je zavřená neprůjezdná silnice 112 mezi Čechticemi a Chýstovicemi. Za malou pasekou havaroval cyklista. Podle našeho zpravodaje vážná nehoda.
17: Odklání se doprava přes Třešín. Jsou to užší silnice, ale je to zatím volně průjezdní.
16: Na silnici 20 na výjezdu z Plzně do Písku se chvilku zdržíte u plzeňské dálnice. Před Losinou je tam omezení semafor a kolony na 10 minut s obou stran. Na silnici 20 směrem z Plzně do Písku pak ještě jedna kolona po pojíždí před Blatnou. Ta už je větší, zdržíte se asi půl hodiny směrem na Písek. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Bude oblačno i zataženo, postupně i polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji kolem 22, na horách kolem 18 a na Šumavě až 22 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Teď už pokračuje víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
18: A z další informací, tancování na křídlech letícího dvouplošníku nebo ukázky nejmodernějších stíhaček Eurofighter. Tak i to uvidí návštěvníci dvoudenní aviatické poutě v Hradci Králové. Ta začala dnes dopoledne, vyrazil na ní i náš reportér, takže za chvilku se s ním spojíme.
10: Víkendový radiožurnál
19: a Michaela van Erne.

0: toho poměrně dost. Tu leteckou show odstartoval průlet dvojice armádních stíhaček JAS-39 Gripen. Hned potom diváci sledovali třeba se skoky chrudimských výsadkářů z vojenského letounu CASA. Jeden z výsadkářů se přitom ale zranil a zasahovat tak museli i záchranáři. K vidění tady byla ve vzduchu třeba už i replika historického letadla Blériot. S ním letal průkopník Jan Kašpar. S pilotem jsem před startem mluvil a byl trochu nervózní kvůli tomu poměrně silnému větru. To historické letadlo totiž není tak dobře ovladatelné jako moderní stroje. Nakonec ale ten let zvládl bez potíží.
1: Techniku ve vzduchu můžou lidé sledovat do 17 hodin. Má tedy smysl do Hradce ještě vyrazit?
0: Určitě, protože ten největší tahák, to bude vystoupení německé proudové stíhačky Eurofighter Typhoon, tak to teprve se chystá. Ještě bude létat třeba i český akrobatický pilot Martin Šonka, který má za sebou jedno vystoupení, ale na druhé se ještě chystá. K vidění by měly být i švédské akrobatky, které by měly tancovat přímo na křídlech letícího stroje. Uvidíme samozřejmě, jak ten program naruší ten poměrně silný vítr, ale každopádně spousta zajímavých věcí je k vidění i na zemi. Zájem je třeba o rozsáhlý tábor vojenské historie s ukázkami techniky.
1: Jak už jsme řekli, na letiště dnes míří 10 000 lidí, podobné to bude i zítra. Jak je to zorganizované? Jinými slovy, měli by návštěvníci počítat se zdržením?
0: Určitě měli. Aut je teď i teď, když už je ten letový program v plném proudu kolem letiště hodně. Provoz sice usměrňují policisté a strážníci, ale podle těch posledních zpráv skutečně by lidé měli počítat s kolonami. Určitě minimálně z toho směru od Hradce Králové. Asi nejlepší možností, ať už dnes, anebo třeba i zítra, je nechat auto ve městě, využít sem na letiště kyvadlovou dopravu, která je zdarma. Ty spoje jezdí z hlavního nádraží a nabírají lidi i nebo zájemce po celém Hradci Králové. Samozřejmě je možnost přijet i na kole. Cyklisté tady mají u vstupu stojany a můžou tam ty kola nechat.
1: Přítomen aviatické pouti je náš reportér Václav Plecháček. Moc děkuji za všechny informace a hezký den do Hradce Králové.
0: Napodobně, naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Kapela YouTube, posloucháte víkendový radiožurnál ve čtvrt na dvě odpoledne. Před dvěma hodinami se tedy zastavil provoz v Brennerském průsmyku. Jedna z nejvytíženějších tranzitních cest Evropy zhoršuje údajně místním obyvatelům kvalitu života. A proto dnes dálnici blokují. Poprvé po době delší 20 let. Podrobnější budeme za chvilku. Poslouchejte radiožurnál.

0: Alvaro Soler, Marta Santos v naší hudební nabídce. Dálnice v Brennerském průsmyku je za normálních okolností jako mraveniště, kde se provoz jen tak nezastaví. Ale dnes je to jinak. Po silnici přes Alpy mezi Rakouskem a Itálií neprojela už 2 hodiny ani pneumatika. Důvodem jsou protesty místních obyvatel proti intenzivní dopravě. Víc si řekneme s naším německým zpravodajem Tomášem Havlínem. Dobrý den.
1: Dobrý den, pěkné odpoledne. Byly velké obavy, že uzavření Brennerského průsmyku jednodenní tedy, protože k večeru se má zase otevřít, vyvolá velký dopravní chaos už proto, že jižní spolkové země Německa, Bavorsko a Bádensko-Württembersko mají letniční prázdniny a naopak část Němců se z nich zase vrací, takže to jsou spousty lidí v pohybu, ale černé scénáře se nakonec nepotvrdily. Rakouská policie uvedla, že nejen kolem Brennerského průsmyku, ale ani na různých možných objízdných trasách, které by si motoristi třeba vynašli, je v podstatě klid, jako by snad ani nebyla sobota. A podobné zprávy jsou i z Německa, kde tamní automotoklub včera očekával kolony pomalu už od Mnichova. Takže to vypadá, že si řidiči vzali varování k srdci, změnili plány a do Tyrolska se dnes radši ani nevydávali.
0: Demonstrace místních obyvatel měla začít před necelou půl hodinou. Jaké mají demonstranti požadavky?
1: Oni požadují třeba lepší protihlukovou ochranu, zvýšení mýtného nebo rozšíření či lepší vymáhání zákazu tranzitu v noci a o svátcích. Bavorskému rozhlasu to vysvětlil Karl Mühlsteiger, starosta obce Gries, která leží přímo pod Brennerem. Hlukem a prachem, který produkuje dálnice, výrazně snižuje kvalitu života v okolí, řekl Mühlsteiger, který, a to je zajímavé, jak uvedla televize ARD, se účastnil poslední podobné velké demonstrace v Brennerském průsmyku, ale to už bylo před 26 lety. Ne, že by od té doby žádné pokusy nahlásit další shromáždění nebyly, ale soudy je nepovolovaly. Tentokrát ale tyrolský správní zemský soud rozhodl jinak a uvedl, že je absurdní, aby se zákazy protestů proti intenzitě dopravy zdůvodňovaly tím, že to poškodí dopravu samotnou.
0: Tomáši, existuje šance, že se do budoucna provoz v Brennerském průsmyku sklidní?
1: Zatím je ten vývoj spíš opačný. Zdá se, že tahle cesta přes Alpy prostě táhne. Ročně po ní projede asi 14 milionů osobních a nákladních aut. To je jedno auto v průměru každé 2 vteřiny. Podle údajů rakouské silniční společnosti Asfinag je to asi 7x víc než při otevírání dálnice v 60. letech. Jako o alternativě se mluví o železničním brennerském úpatním tunelu, na který by šla svést kamionová přeprava. Průzkumný tunel je od loňského září proražený, takže už se jim jde podívat jenom s minimálním převýšením z Rakouska do Itálie, ale dokončení celého toho tunelu je plánované tak za 6 let a přitom už se taky opakovaně odkládalo. Navíc, pokud jsem to dobře pochopil, tak nejsou úplně dořešené dálniční přivaděče k této stavbě.
0: Zdrojem našeho povědomí o tom je zpravodaj Tomáš Havlín. Děkuji, hezký den.
1: Díky, hezký den.

0: Půlmaraton dnes omezí dopravu v Českých Budějovicích. Poslouchejte zprávy, dozvíte se víc.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
0: Hodin 30 minut. Krátké zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Vláda už se nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích. Převodu financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet využije současné zákony. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že se k návrhu sešlo kolem 400 připomínek. Zákon připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy sobě. Český rozhlas i televize změnu dlouhodobě kritizují. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že i nadále odmítá všechny úpravy, které ruší současný funkční stav a upravují výši rozpočtu. Americká armáda zabila při útoku na loď ve východním Pacifiku 3 lidi. Washington to uvedl na síti X. Plavidlo bylo podle armády zapojené do obchodu s drogami. Spojené státy na lodě v Tichém oceánu a Karibiku útočí od loňského září a zabili tak přes 200 lidí. Lidskoprávní organizace, včetně Amnesty International, to označují za mimosoudní popravy, které odporují mezinárodnímu právu. Počet lidí s podezřením na nákazu ebolou v Kongu překonal hranici 1 000. Počet nově potvrzených případů nákazy je o 100 vyšší než předchozí den. Situace je podle ředitele Světové zdravotnické organizace velmi složitá. Epidemie eboly propukla v polovině května na východě Konga. Půlmaraton dnes omezí dopravu v Českých Budějovicích. Uzavírky se týkají především ulic v centru města. Trasa hlavního závodu povede z náměstí Přemysla Otakara II. Na Mariánské náměstí, dále pak přes Jiráskovo nábřeží a Dlouhou louku. Řidiči úseky neprojedou od 12:30 do 10:30 večer. Kompletní přehled uzavírek je na webu města.
3: Sport.
2: Fotbalisté Táborska a Ostravy hrají odvetu baráže o šance ligu. Úvodní duel ovládl Baník 3-0. Bližší informace má reportér Kamil Jáša.
4: 31. minuta, Baník Ostrava vede 1-0. Před několika minutami se prosadil Pojezný po dlouhém autovém vazování. A tak tedy v tom součtu dvou zápasů teď už Baník Ostrava vede nad Táborskem 4-0. Z Tábora Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nepojízdné auto na D1 už mejkalky a komplikace v Českých Budějovicích. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna se opět tvoří kolony v omezení už mejkalky. Na 25. kilometru už na konci omezení stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdné osobní auto. Průjezdný pouze levý pruh a dálnice se ve směru z Prahy opět ucpává. Aktuálně kolona od sjezdu na Benešov na 10 až 15 minut. Menší kolony na D1 čekejte taky v Brně směrem na Ostravu. Po pojíždějí před omezením na 196. kilometru a je to do 10 minut. A pokud se teď chystáte autem do Českých Budějovic, tak se připravte na četné uzavírky a omezení ve městě. Poběží se matony, running festival a hlavně v centru budou uzavírat podle potřeby silnice. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno i zataženo, postupně i polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami, k večeru bude srážek i oblačnosti obývat. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě kolem 22. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál s Michalou van Erne.
0: Z hudby se k nám pak přidají i ti interpreti, jakými jsou Tomáš Klus a nebo kapela Coldplay. Hezký den.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

Odsouzení ve věznici Rapotice na Třebíčsku mají právo na jednu tříhodinovou návštěvu příbuzných za měsíc. S dětmi nebo partnerkami se obvykle scházejí v místnosti s obyčejnými židlemi a stoly. Ale pro dnešek věznice tuto praxi změnila a naplánovala návštěvy poněkud jinak. Jak, to se dozvíte za chvilku od naší reportérky.

0: Tomáš Klus dozněl, pojďme dál. Dnešní dopoledne bylo ve věznici v Rapoticích na Třebíčsku mimořádné. Za odsouzenými tam totiž dnes mohly jejich děti a rodiny, se kterými se nesetkali jako obvykle ve sterilní návštěvní místnosti. Ale společně si zahráli různé sportovní hry. Šlo o program Mezinárodního vězeňského společenství s názvem Hra s mámou a tátou. Byla mu přítomna i reportérka Tereza Pešoutová. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Ve věznici Rapotice na dnešní akci vytipovali 11 odsouzených mužů, kteří můžou celý dnešní den strávit se svými rodinami. Současně oproti klasickým návštěvám bez omezení počtu lidí, takže za mnoha vězni dorazily manželky i s více dětmi, nebo dokonce i dalšími příbuznými. Dnešní program začal společným přivítáním, což bylo zřejmě pro odsouzené i jejich blízké tou nejemotivnější částí. Řada z nich totiž neviděla děti i déle než měsíc. Pak začali hrát fotbal, kdy se rozdělili do těch rodinných skupinek a pod dohledem trenéra si kopali mezi sebou. To ale není všechno, tedy ten sportovní program se týkal pouze dopoledne. Rodiny dnes ale ve věznici Rapotice zůstávají až do pozdního odpoledne, domů budou muset jet až zhruba o půl páté, takže na to odpoledne si Mezinárodní vězeňské společenství připravilo i další aktivity. Děti budou moct se svými otci tvořit různá výtvarná díla a dobrovolníci nabídnou i oblíbené dětské atrakce typu malování na obličej.
0: Jak vlastně může ten dnešní program odsouzeným a hlavně tedy jejich dětem prospět?
1: Je to hlavně tak, že ty děti, které dnes do věznice přijeli, můžou strávit se svými otci skutečně kvalitní čas. Při návštěvách obvykle jen sedí v návštěvní místnosti a můžou si povídat. Vše je ale hodně dozorované. Odsouzení nesmí vstávat ze židle a podobně. Dohled sice nechybí ani na dnešní akci, ale jak už jsem zmínila, hraje se fotbal, kreslí se a děti tak můžou zažít se svými otci podobně strávený čas, jako kdyby s nimi byli doma. Podobné akce také pomáhají rodiny stmelit a podle sociální pracovnice věznice Andrej Veselé tyto herní dny působí i na odsouzené muže, kteří obvykle po jejich ukončení odchází docela dojatí. U dětí má pak zase akce zmírnit takové dopady, které uvěznění rodiče jistě má, jako že nestihli zažít tolik věcí, kolik by s nimi chtěli, v tomto případě třeba zahrát si s tátou fotbal.
0: Terezo, pomáhá Mezinárodní vězeňské společenství dětem odsouzených ještě nějak jinak?
1: Těch aktivit je celá řada. Akce Hra s mámou a tátou je skutečně jen jedna z mnoha. Mezinárodní vězeňské společenství se snaží rodinám uvězněných pomáhat s izolací a případným traumatem. Pro děti z těchto rodin organizuje například andělské kempy, tedy letní tábory, kde se setkají s dětmi, které jejich problémům rozumí. V Praze, Brně a České Lípě funguje také andělský klub, který staví na podobném principu, a dále jsou to další různé dny s dětmi přímo ve věznici, které umožňují trávení času přirozeně cestou. No a samozřejmě organizace nabízí i praktickou pomoc rodinám v nouzi, ať už psychologickou nebo potravinovou, a třeba i doučování dětí.
0: Tereza Pešoutová nás obeznámila také s tím. Za to moc děkuji a hezký den.
1: Naslyšenou.

Kapela Morčíba snad vám udělala radost v sobotním odpoledni. 13 hodin 47 minut, pokud je pro vás čas důležitý. Fotbalisté Baníku si mohou definitivně zajistit záchranu v nejvyšší domácí soutěži. V baráži hrají na stadionu Táborska a právě tam se vypravíme. Za chvíli.

0: Nick Cave, Kylie Minogue z hudby víkendového radiožurnálu. Fotbalisté Táborska a Ostravy hrají odvetu baráže o šance ligu. Úvodní duel vyhrál ostravský Baník 3-0. Jak to vypadá dnes, už přiblíží reportér Kamil Jáša.
1: Docela jednoznačně tady ze sportovního hlediska není co řešit. Na stadionu v Kvapilově ulici není snad jediný fanoušek, který by pochyboval o tom, že Baník Ostrava baráž zvládne a poté hodně špatné, abych se nebál použít slovo spackané sezóně, zůstane v české nejvyšší soutěži, protože Baník Ostrava po prvních 45 minutách vede nad Táborskem na jeho stadionu 2-0. Ty góly padly po hezkých akcích, Pojezný dával na 1-0. Povyužujete standardní situaci, bylo to dlouhé autové vazování, míč šel vlastně od rohového praporku, nebylo úplně přesně ani vidět, protože tady je těch diváků opravdu hodně, jestli je to roh nebo aut, tak nakonec rukama ten balon letěl do pokutového území, prodloužení na první tyči a tam byl Pojezný, který trefil ten míč opravdu moc pěkně, brankář Pastornický neměl vůbec žádnou šanci na to, aby zasáhl a Ostrava se dostala do vedení 1-0. Zdá se mi, že ostravský Baník podporován svými fanoušky hraje přesně to, co si naplánoval, přesně proto, co jsem na stadion v Táboře přijel, to znamená pečlivá defenzíva, Tábor prakticky v prvním poločase neměl vůbec žádnou šanci a ostravští byli zataženější. Je možná paradoxní, že táborští procentuálně měli mít častěji na kopačkách, ale to je přesně to, o čem jsem mluvil, že Ostrava trpělivě čeká a potom vyráží do rychlých protiútoků. Třeba jako Plavšič se dostal před pokutové území, mimochodem v prvním poločase podle mě nejlepší hráč zápasu, a poslal rychlou přihrávku do pokutového území. Tam byl Škrkoň, šikovně zakončil takové poťuknutí balonu a od té chvíle tedy Baník Ostrava vede tady na stadionu, který je jen pár metrů od vodní nádrže Jordán, tak vede bezpečně 2-0, když to spočítáte s tím prvním zápasem. 3-2 je 5, to platí tady v Táboře a tedy Ostrava vede těsně před startem druhého poločasu vlastně v součtu baráži už 5-0. Z Tábora Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Radiožurnál 14 hodin. To je čas zpráv a Kateřiny Causidisové.
6: Opozice dál odmítá převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Oznámení premiéra na tom nic nemění. Evropské cestovní kanceláře hlásí téměř nulový zájem o cestování na Blízký východ. Fotbalisté Ostravy bojují o udržení v Šancelize, hrají odvetu baráže v Táborsku. Nehoda brzdí provoz na silnici 16 u Velvar a bude oblačno i zataženo, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
6: Opoziční zástupci chtějí dál bránit vládě převést financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Dnešní oznámení premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, že k tomu kabinet využije změnu stávajícího zákona, na tom nic nemění. Podle bývalého ministra kultury Martina Baxy z ODS je ale dobře, že návrh jeho nástupce o ty klempíře se dál projednávat nebude.
7: Zákon o médiích veřejné služby byl naprosto nepřijatelný. To slovo paskvil ukázalo, že jsme dobře odhadli jeho nulové kvality, ale náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
6: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral v reakci uvedl, že i nadále platí, že odmítá jakoukoliv úpravu současného stavu. Očekává, že detaily návrhu se dozví na schůzce svolané premiérem v úterý 9. června. Prodeje zájezdu na Blízký východ klesly kvůli krizi v regionu až o 95%. Vyplývá to z průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Podle něj naopak až o 20% roste zájem o země jižní Evropy jako Itálie, Španělsko nebo Portugalsko. Lidé řeší při nákupu zájezdu hlavně bezpečnost a mění i způsob cestování, popisuje Frank Oostman, bývalý prezident Evropské asociace cestovních kanceláří.
8: Lidé míň létají, jedou autem nebo vlakem. Trend je taky cestovat na kratší dobu. Lidé si rezervují zájezdy velmi pozdě, třeba jen týden před jejich začátkem, což je taky signál, že cítí nejistotu. A svou roli hrají samozřejmě i ceny.
6: Průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří se na začátku května zúčastnili její členové, kteří zastupují celkově asi 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdů napříč celou Evropou. Desítky policistů už několik dní pátrají po 63-letém Miroslavu Wolfovi z Břeclavska. Ve středu odešel z domova neznámo kam. Informoval o tom mluvčí jihomoravské policie Petr Vala. Muž u sebe nemá léky na srdce a tlak, které nutně potřebuje. Podle posledních informací se pohyboval v oblasti Pohanska. Podle Wolfa je pohřešovaný vysoký asi 180 cm a vypadá přibližně na 65 let.
9: Je střední postavy, má prošedivělé vlasy a hnědé oči. Chodí hladce oholen, oblečený může být v maskáčových kraťasech, košili a na nohou může mít sandále.
6: Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte na linku 158. Fotografii najdete také na našem serveru irozhlas.cz.
10: Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava mají šanci potvrdit setrvání v Šancelize i pro příští sezonu. Po výhře 3-0 nad Táborskem hrají odvetu právě v Táboře a je u toho také reportér Kamil Jáša.
11: Druhý poločas začne za pár vteřin, potom první. Baník Ostrava vede tady na stadionu v Papilově ulici 2-0. z Tábora Kamiliáša, Radiožurnál.
10: U fotbalistů Liverpoolu skončil po dvou letech nizozemský trenér Arne Slot. Loni s týmem získal anglický titul, letos skončil v Premier League pátý. Klub o rozhodnutí informoval na svém webu. A hokejové mistrovství světa nabídne semifinálové souboje. V 15 hodin a 20 minut bude Švýcarsko hrát s Norskem, ve 20 hodin se Kanada utká s Finskem. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport uslyšíte přímo z Curychu živé vstupy.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D1 u Šmykalky a zavřená silnice u Čechtic. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna se rozjíždí kolona u Mirošovic. V omezení u Šmykalky na 25. kilometru chvíli stálo a překáželo nepojízdné auto v pravém pruhu. Už je pryč, průjezdné opět dva pruhy a kolona se rozjíždí. Na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště buďte opatrní v Buchlovských kopcích. Mezi zatáčkou 15 a 14 stojí auto s vozíkem v pravém jízdním pruhu. Je to v zatáčce, vybočuje se dost prudce, tak pozor na to. A taky na silnici 16 z Mělníka do Slaného pozor u Velvar. U sjezdu na Velvary se srazila dvě auta. Je to bez ranění, na místě jedou policisté. Teď je to průjezdné zatím bez kolony. Na Pelhřimovsku je zavřená silnice 112 mezi Čechticemi a Chýstovicemi. Za malou pasekou se srazilo auto s cyklistou. Naší zpravodajku odklonili na objížďku.
14: Nás odklánili hasiči směrem na Pelhřimo přes odbočku Křešín. Hrozně úzká silnička, ale jako je to volně průjezdný.
13: Aha, v Českých Budějovicích čekejte v širším centru četná omezení a uzavírky. Běží se Matony Running Festival a policisté podle potřeby ulice zavírají. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude oblačno, je zataženo, postupně i polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál s Michalou van Erne.
5: A těším se na tradiční výběr toho, co zaznělo v rozhovorech s hosty Radiožurnálu tento týden. Jan Rudzinský mluvil o tom, jaké to je dostat se do akrobatické letky Flying Bulls. Fotografka Alžběta Jungrová pozvala na svou výstavu ve Volmanově vile a do studia Radiožurnálu dorazila i Vanda Hybnerová, aby promluvila o své poslední autorské hře Funerál. A rozhodně to nebylo žádné pohřební povídání. Ostatně počkejte jen chvilku, přesvědčíte se sami.
0: Host Radiožurnálu. Yes. Come on. Ready, girl? Come on. Let's do this game.

0: Kámarou z hudby herečka Vanda Hübnerová proměnila pohřeb v divadelní událost plnou černého humoru, poetiky i vzpomínek. Ve své autorské inscenaci Funerál ukazuje, že poslední rozloučení nemusí být jen smutnou tryznou, ale také oslavou života. Kabaretní průvod pohřebním rituálem vznikl jako vzpomínka na jejího otce. Jak tedy na jevišti mluvit o smrti bez patosu? Vanda Hübnerová byla hostem Radiožurnálu a Libor Bouček se ptal mimo jiné i na její život na statku.
1: Jak složitě se to místo, které je oslavou přírody, opouští? Jak složitě se jako jezdí?
2: Vlastně mě pomáhá těch 120 kilometrů, protože během těch 120 kilometrů, který musím ujet mezi dvěma místama, které obě miluju teda, tak vždycky kolem toho 50. kilometru se to překlápí, když jedu z Prahy, tak na 50. už začnu myslet, jestli mám dost nafty do traktoru a strunu do křoviňáku, protože teď je období sekání, takže teď se u nás řeší šroubky, broušení nožů a takovéhle věci. No a když je to v obráceně, tak kolem 50. kilometru si zase přeříkávám texty na večerní představení a připravuju se na to šílený množství lidí, který mě tady jako čekají na ulicích a všude, protože Tam jsem v podstatě jenom sama se zvířatama, no.
1: Která ta cesta je příjemnější? Ta směrem na to představení?
2: Na D1
1: je to vždycky.
2: Na D1 není vůbec žádná cesta nikdy příjemná.
1: Ale myslím to obsahově. Na co se těšíš víc, jestli když míříš na ten ranč, anebo?
2: Možná se to už čím víc stárnu překlápí k tomu klidu, ale vždycky, když už jsem tam delší dobu, tak najednou zjistím, že při kydání hnoje už mi v hlavě jedou myšlenky na nějaký třeba další projekt, nebo jako myslím si, že ta naše profese je tak nakažlivá, že se nedá jen tak jako opustit vědomě, že by to člověk zaříz a řekl si ne, teď už tady budu jenom trénovat koně a tak to, takhle to není. Takže je mi tam líp fyzicky i psychicky, ale ten adrenalin, který mám tady v Praze, ten prostě k tomu potřebuju. No.
1: Čím si vysvětlit to, že ty nápady přichází právě při tom kydání hnoje a mluvím i z vlastní zkušenosti, že když člověk chce něco vymyslet, tak musí zmizet za tu Prahu. A je pro mě strašně těžký takhle v pondělí se vracet, ale tam v té přírodě, obklopen lesem, obklopen řekou, tak tam člověk fakt ten nápad dostane s nás,
2: než
1: v metropoli.
2: No, já jsem teď zrovna, když jsem šla sem, tak jsem ještě, protože jsem asi moc hyperaktivní, ještě četla nějaký články, četla jsem si něco o ADHD. Zjistila jsem, že ho asi mám, protože já nejsem schopná jako vlastně vypnout a pak se sama zahltím tím vším. A možná jediná terapie, která na mě funguje, která mě sklidní, je právě ta těžká fyzická práce, při který se takovým způsobem jako vlastně vyřídím. Teď jsme třeba na ranči, protože tam pořádáme v létě různý akce, herecký workshop a jogový víkendy a mám, tak tam chci, aby těm lidem bylo dobře, tak tam děláme takový jako zázemíčka a já jsem tam teď prodlužovala takový zápraží ze starých cihel. Bylo jich 500 a každou tu cihlu jsem měla v ruce několikrát, přenášela jsem jí, klekala jsem si, zvedala jsem se kolečka ze štěrkem pro sejvka a mě to uspokojilo víc než třeba premiéra v Národním divadle Úspěšná, když jsem se podívala a za sebou jsem viděla tu hrozně křivou zvlněnou dlažbu, kterou jsem si ale jako prostě dělala sama, tak jsem z toho měla radost. No a to je právě ten moment, kdy je člověk tak strašně zaměstnaný fyzicky, že ta hlava se dokáže na chvilku právě jakoby vypnout. A pak se do té čisté hlavy jako může pustit třeba jako jedna myšlenka. A když jedu na koni, na výšťku někam, tak kromě

0: toho, že pozoruju toho, čeho by se ten kůň mohl třeba dopředu leknout, jako kde někde visí nějaký pytlík nebo něco, tak přesně se mi v tenhle moment jako do té hlavy dostávají pak ty příjemné věci jako v rámci té profese. No.
1: Já to nechci zobecnit, protože je mi jasné, že spousta posluchaček a posluchačů vykonává fyzickou práci, ale není ta absence v současné době té fyzické práce jedna z příčin těch problémů, který prožívám?
0: Já jsem o tom přesvědčená. Já si myslím, že jako, já jsem teda někdy až jako nesnesitelná svýmu okolí, svojí činorodostí, protože ve chvíli, kdy už něco dokonču, tak už plánuju 10 dalších věcí, protože potřebuju mít nějaký ty věci jako před sebou, těšit se na ně. Já jsem moje kamarádka Luca Kašiarová, kolegyně, tanečnice, se kterou jsme dělali představení, tak mi říkala, že jsem nesnesitelná tím, že slovo, že se těším, používám úplně nejvíc a že z toho je úplně frustrovaná, že se furt na něco těším. Jako. Já jsem se i těšila sem ráno, šla jsem pěšky z kampy, prošla jsem si Karlův most a radovala jsem se, že je tam ještě málo turistů, takhle brzo ráno. Já se furt na něco těším, já jsem fakt asi jako blázen. No a těším se právě i na tu fyzickou práci. A když jsem jako pár dnů v Praze, kde se tady člověk pohybuje po těch ulicích nebo jezdí nějakýma jako dopravníma prostředkama, tak já tam vlastně nic takového ne, jak maximálně si jako vjedu na koni nebo sekám na traktoru. Třeba trávu nebo něco mulčuju, ale vlastně chodím pěšky a tam denně nachodím třeba 15-20 kilometrů. No.

0: Alanis Morissette, posloucháte Radiožurnál. Věnujeme se ženě, která dlouhé roky fotografovala válečné konflikty, chudobu i život na místech, kam se většina lidí nikdy nepodívá. Teď fotografka Alžběta Jungrová představuje výstavu fotografií Bez konce a začátku. Jak si hledala to správné světlo, místo a okamžik při focení ve Volmanově vile a co dnes fotografku přitahuje víc než dramatické události na druhém konci světa? I o tom mluvila v našem vysílání.
1: Sneseš označení reportážní částečně? Myslím, že v tom nejlepším slova smyslu, protože ta reportáž je přece jako unikátní, že je to svědectví té doby.
2: Určitě reportáž, dokument a určitě to velká část mýho života a součást naprosto, takže určitě bude ctí.
1: Ty oblasti jsou různé, já jsem v úvodu zmiňoval to afgánsko-pakistánské pomezí, budeme se bavit o Kongu, ale jak ty si vybíráš to téma, co tě osloví, ten žánr, protože můžeme pokračovat dál zdravotnictví, teď si zmínila, že jezdíš s záchrankou poslední dobu, tak co je to, co se tě dotkne? Jak v tobě zažehne ten oheň?
2: Tak to se samozřejmě mění hodně s věkem. Ty témata, které mě zajímají, já se posledních 10 let snažím dělat dokumentární projekty, kde mám čas na to se na to místo vracet, takže ideálně roky. Kdy můžu opravdu jít do hloubky a nejenom po povrchu, že někam přijdeš, tam 2 dny něco fotíš a odejdeš, takže teď vlastně 1,5 roku jezdím se záchrankou, další 1,5 roku budu a teď přesně po tom 1,5 roku začínám cítit, že už mě ty lidi, většina z nich zná, většinou z posádek už jsem někdy jela a dispečing ví, takže je to takový, a ty lidi se přestanou hlídat, kontrolovat, dostaneš se trošku pod ten první povrch, protože vždycky, když přijde fotograf, tak ty lidi jsou nervózní, samozřejmě snaží se nějakým způsobem vystupovat, se stylizovat, chtějí vidět sami sebe tak, jak by se chtěli vidět. Takže a tohle celý je jako dlouhodobý proces nějakého jako infiltrování se toho fotografa tak, aby už nebyl ten vetřelec.
1: Ta záchranka tě napadla jak? Je to ta krajní mez? Je to ta krajní situace toho člověka?
2: Záchranka mě oslovila. My budeme dělat knížku z toho ke 170 letům Pražské záchranné služby. A já si myslím, proč jsem na to protože si myslím, že tohle je téma, který se strašně rychle mění v současnosti, zdravotnictví všeobecně, i ten systém tý záchranných složek. A že vlastně za 100 let to má furt šanci být pro lidi zajímavý vidět, jak ty věci vypadaly, že spoustu věcí se nemění nebo zůstává plus minus stejný. Takže i ty témata já si trošku vybírám tak, aby to vlastně bylo z hlediska nějaký budoucnosti přínosný s tím, že ty lidi budou moc vidět, jak jsme žili.
1: Jaké lidi vidíš kolem sebe v té záchrance a v tomhle systému? Jak bys je charakterizovala, jací jsou?
2: Záchranáři?
1: No.
2: Já jsem úplně vyřízená z nich. To je jako klobouk dolů. Já opravdu musím říct, i po tom 1,5 roku furt jsem jako většinou dojatá z toho, jak máme jako a pyšná, teda strašně, jaký máme skvěle funkční ty záchranáři, ty řidiči, i ty holky na tom dispečingu, ale i to, jak umí vlastně jako spolupracovat s policií a s hasičema. Já jsem jako to je prostě, oni opravdu hasiči chodí na záchranku, na stáže, stejně tak policie, aby se naučili první pomoc. Jo, je to celý propojený, ten systém je opravdu, a ty lidi jsou laskaví, jo. Já vidím, jak prostě hladějí babičku po ruce, to pak jako tam stojíš a jsi úplně dojatej, že i v té práci, která je opravdu někdy šílená, ty lidi jsou agresivní, napadají alkohol, drogy. Jako většina z těch výjezdů jsou vlastně banality, někoho bolí bříško prostě. A jo, takže oni prostě ke každému přistupujou ze stejnou důležitostí. Je to fakt zážitek pro mě.
1: Jaká bude ta výsledná stylizace, protože z toho, co říkáš, tak já najednou vidím černobílou věc, i když ta barva si to mě zajímá, jak to dopadne.
2: Ale barva, asi to bude barva, i když samozřejmě já tu černobílou fotku miluju a myslím si, že, ale zrovna ta záchranka je tak specifická, ta barevnost pro ně, ta výraznost vytlačení z toho prostoru, i ta sanitka, i ty noční světla, když to moda jako blikají, jakoby, takže tam asi bych trošku ubrala tomu příběhu, kdybych to dala do ČBčka, samozřejmě nejradši bych to udělala 50/50, nebo fotku od fotky, nebo to takhle úplně nefunguje, musím držet nějakou linii. Ale hele, ta barevná fotka vždycky v sobě nese nějakou jako emoci, pokud ten příběh má barvu, což ta záchranka má. Ta černobílá fotka pak umožní jít jako víc jako do příběhu, když to ta barva ho někdy trošku potlačí, takže vždycky tohleto rozhodování je strašně těžký. Já třeba burlesku, kterou fotím 15 let, tak jsem nechala v barvě, protože si myslím, že tam je jasně daný, že ta barva je pro ně specifická, jsou to světla, jsou to kostýmy, jsou to, je to make-up, takže tam bych ubírala, naopak třeba Věznici jsem dělala černobílou, takže tohle je takový jako těžký rozhodnutí, ale pak musíš jít.
1: No, z toho, co říkáš, líbí se mi, že reaguješ na moji zdviženou ruku. To mě zaujalo. Záchranka, burleska, Věznice. Absolutně odlišné světy. Co tedy musí mít ta komunita? Podle čeho si to vybereš, že je to takhle rozličný?
2: Hele, tak Věznice a burleska jsou vlastně žena. Já furt jako ústřední téma, myslím, celý mojí tvorby jsou ženy a ženský témata, ženský příběhy, tudíž tam bylo jasný, že to byla Věznice a mě strašně baví ty protiklady, on ten život potom je hrozně jako pestrej, když se nebojíš jít od burlesky do Věznice. A celkově tím, že jsem žena, že se dostanu mnohem blíž k ženám, jsem schopná jim mnohem líp porozumět a ponořit se víc do toho příběhu, takže ženský. A ta záchranka je prostě pro mě nějaký lidský příběh. Jsou to asi to propojou lidi a nějaký emoce, které jsou spojené s tím, co vytvářejí.

0: Radiožurnál půl třetí odpoledne. Zprávy má Kateřina Coussidisová.
1: Vláda už se nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích. Převodu financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet využije současný zákon. Oznámil to premiér Andrej Babiš hnutí ANO s tím, že se k návrhu sešlo asi 400 připomínek. Zákon připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy sobě. Český rozhlas i televize změnu dlouhodobě kritizují. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že i nadále odmítá všechny úpravy, které ruší současný funkční stav a upravují výši rozpočtu. Pražské návštěvnické centrum České národní banky nespořádá program ke dni dětí. Až do 6 do večera tam na návštěvníky čekají akce spojené s fungováním centrální banky. Děti si například můžou vyzkoušet zvednout zlatou cihlu anebo se seznámit s tvorbou současných českých bankovek. Kabinová lanovka v horním úseku na Sněžku nejezdí kvůli silnému větru. Úsek z Růžové hory na vrchol Sněžky bude mimo provoz nejspíš celý den. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Turisté můžou na vrchol pokračovat 2,5-kilometrovou trasu pěšky. Podle dat z měřící stanice Poštovna na Sněžce měl dnes ráno vítr v nárazech kolem 90 km za hodinu.
2: Sport.
1: Fotbalisté ostravského Baníku hrají v Táboře odvetu baráže o šance ligu. Z úvodního utkání si Ostravané přivezli náskok 3-0 a jestli ho drží, řekne Kamil Jáša.
3: Ještě ho navýšili, Baník Ostrava je ve druhém barážovém utkání jasně lepší, než domácí tým. V 74. minutě vede Ostrava na stadionu v Kvapilově ulici u vodní nádrže Jordán už 4-0. Z Tábora Kamil Jáša, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 v Brně a nehoda na Děčínsku u Markvartic. Na dálnici D1 silný provoz. Kratší kolony čekejte v Brně směrem na Ostravu. Popojíždějí před omezením na 196. kilometru a zdržíte se do 10 minut od sjezdu na výstaviště 190. kilometru. Na silnici 13 z Nového Boru do Děčína opatrně u Markvartic. U benzinky Robin Oil likvidují hasiči následky nehody a projíždí se Kyvadlově. Jsou tam krátké kolony a je to v zatáčce. Na silnici 20 na výjezdu z Plzně směr Písek se chvilku zdržíte mezi dálnicí D5 a Losinou. Opravují vozovku, je tam semafor a postojíte asi 10 minut z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večera v noci bude jasno až polojasno na jihozápadě a na severovýchodě území. Přechodně až oblačno a v noci teploty klesnou na 13 až 8 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál s Michalou van Ernest.
0: A pokračujeme ve výběru toho nejzajímavějšího z rozhovorů s hosty Radiožurnálu za poslední týden. O divadle mluvil režisér Tomáš Rališ, o zahradách Pražského hradu zase jejich šéfka Helena Pánková. A za chvíli se vydáme do oblak s Janem Rudzinským, akrobatickým pilotem.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Jan Rudzinský létal s jednou z nejprestižnějších akrobatických skupin světa, předváděl manévry na hraně fyzikálních možností a kokpit je pro něj druhým domovem. Jak se člověk dostane mezi špičku letecké akrobacie do letky Flying Bulls? A co přesně se stalo před 20 lety, kdy přežil velkou leteckou havárii? I na to se ptal Libor Bouček.
1: Co přesně se stalo? Protože většinou v těch rozhovorech to popisují jiní, ale co se tedy stalo před těmi 20 lety v roce 2006 v Bratislavě?
2: No, 20 let budu v září, budu slavit 20 dny. No, lítali jsme na leteckém dnu ve Vajnorech v Bratislavě a při sestřelování balonku já jsem letěl vrtulí sestřelit balonek, to je taková disciplína pro diváky, prostě jenom taková show. Tak kolega si zkrátil ten okruh a šel na stejný balonek jako já a neviděl mě, protože byl nade mnou. Přes ten čumák toho letadla mě neviděl. Byla to jeho chyba, technika. A já, když jsem trefil ten balonek, tak v ten samej okamžik on trefil mě a vrtulí mě úsek ocasní plochy.
1: No, což je během letání docela dost velká komplikace.
2: Dost, no, ono to totiž bez ocasních ploch neletí.
1: Přesně tak.
2: Takže já jsem udělal takovej souvrat a zapíchl jsem se do země. Zároveň je potřeba říct, že ale co se týká odpovědnosti, já jsem za to přijal plnou odpovědnost, protože dva dny předtím já jsem se v noci probudil s varováním v hlavě, hlas, který mi říkal, nelítej do té Bratislavy. Já ho neposlech.
1: A od té doby věříte na ten hlas teda?
2: Já jsem na něj věřil i předtím, ale nějak jsem se to prostě jako zdůvodnil. Víte co, to je takový jako, hele, jsem to slíbil, přece je to nemůžu odříct na poslední chvíli, tak budu opatrnej, bleble. To takhle ten rozum jako nabízí těch spoustu logických, jakoby pravdivých argumentů. Ale ta intuice je poměrně jako potichu, jasná a trvá jenom chvíli. A když ji neposlechnem, tak respektive takhle, když intuici poslechneme, tak se to většinou nedozvíme, protože to jde v úvozovkách jenom dobře. Za to, když ji neposlechneme, tak se to dozvíme, že pak jsem byl 3 měsíce v nemocnici.
1: Vrátím se k tomu konkrétnímu, protože člověka, nikoliv, že ho to fascinuje, ale logicky ta blízkost smrti v člověku i posluchači vyvolává ty otázky. Vy si tedy pamatujete, který ten moment poslední?
2: No,
1: tu ránu?
2: No, těsně před tou ránou a takový to břinknutí. Jo, takový to, když se praštíte do hlavy, tak to úplně ten zvuk, jo, a takový ten zvuk prostě, já když slyším třeba bouračku, jak to jako takový ten tupej náraz, jak se to křupne a jako zmuchlá, tak tenhle ten zvuk si pamatuju.
1: A
2: poslední.
1: Pak tedy dlouhá pauza? A
2: pak nějaká pauza, pak jsem si v meditaci vzpomněl a slyšel jsem sám sebe, když mě vyndávali z toho letadla, ale jako třetí osobu. Já nemám vizuální. A normálně jsem měl jakoby pocit, jako když jsem někde mimo tělo a slyším se, jak s nima mluvím, jako, že něco bolí a že tohle.
1: A pak zase pauza?
2: Pak zase pauza a pak jsem se probudil v nemocnici, protože pak už mě dali nějaký, že jo, blbováky. On tam byl zrovna záchranářský vrtulník, který měl po nás vystupovat. Oni už ho měli natočený, takže oni jenom přeskončili, naložili mě a odletěli. A
1: když to viděli kolegové, tak předpokládám, že všichni si musel říkat, tohle je fatální, to je konec, ne? Tohle je nehoda, ze které člověk prostě a jednoduše s vyššími 10% neodchází živý.
2: Jo, jo, ta nehoda tak vypadá, ale můj kamarád Karel Faltus, ten neváhal, běžel k tomu letadlu i přesto, že tam hrozilo, že to jako začne hořet a prostě to letadlo otočil a začal mě tahat ven. Prostě on nezaváhal ani sekundu, jako to úplně obdivuju, jako že prostě tu jeho ducha přítomnost a takovou neohroženost, jako opravdu jako se skláním do dneška, Karel, velký člověk.
1: Co slavíte víc? Svoje narozeniny, které jsou z občanky a z okamžiku narození, anebo ten zářivý moment?
2: Asi ty normální narozeniny, ale rád bych jako slavil každý den, ale ne vždycky se mi to daří.

0: Duo Scarlett. Divadlo Letí slaví 20 let a s Českým rozhlasem Vltava proto dalo dohromady ochutnávku krátkých her ze své tvorby, takzvaná Dramatapas. Ta si můžete poslechnout na webu Vltavy. Na Radiožurnálu je představil režisér Tomáš Rályš. Jak si vlastně divadelní scénář rozumí s rozhlasovým zpracováním? A jak se rozhodl, že půjde studovat zrovna divadlo? I na to se ptal Libor Bouček.
1: Vy jste ročník 1997, to znamená, řekl bych, člověk, který vědomě vstoupil až do toho 21. století, tak mě napadá logická otázka, proč studovat něco tak klasického, jako je činoherní režie? Není to řečeno jazykem vaší generace fakt old school?
2: To, třeba by to pro někoho bylo. Já si myslím, že další jako nějaká zlatá éra divadla přijde, až bude všechno virtuální a digitální. Já jsem šel studovat tu školu se zájmem vlastně o příběhy, o herectví, o živý lidi, o společnost a pro mě je to asi nejlepší platforma, jaké jsem já schopen být účasten, jak to zkoumat, jak zkoumat ten svět, ve kterém jsme se ocitli.
1: No a když na konci té střední školy, anebo nevím, jestli jste šel rovnou po maturitě? Myslím, že ne.
2: Rovnou ne.
1: Ale když v tom svém okolí jste tak jakoby říkal, že chcete studovat režii, tak jak na to reagovali vaši vrstevníci? Co v té době bylo trendy a populární v rámci studií?
2: Tak já myslím, že já jsem šel z gymnázia a tak tam byly populární samozřejmě technické obory, pedagogika, medicína a tvářili se, většinou byl vždycky problém vysvětlit, že režisér nedělá jenom film, ale dělá i divadlo. Ale to je takový kliše, kterýho se člověk prostě nemůže zbavit a Asi to brali jako nějaký jako nedosažitelný svět, nějaký svět, který znají z pozice diváka v rámci klubu mladého diváka, jo. Že to jsou ty představení, na který potom jezdí s gymnáziem a s pedagogy. Vidíte, vlastně jsem se o tom s nimi v té době asi moc nepobavil.
1: Chápu, protože to asi nebylo úplně to nejatraktivnější. Když jste se dotkl toho klubu mladého diváka, vybavíte si, co jste viděl jako první třeba? A jak pro vás to bylo důležité v té době?
2: Já si nevybavím, co bylo první, ale jednoznačně si vzpomínám na inscenaci Jana Mikuláška v divadle Na zábradlí, korespondence V plus V a myslím, že to pro mě bylo iniciační.
1: Vážně?
2: Že to byla jedna z těch inscenací, kde jsem si říkal, tyjo, to divadlo může vypadat takhle a dělá to se mnou tohle a chci to zkoumat dál. A vlastně od toho mě to nějak odpíchlo, ne hnedka touze po režii, ale paradoxně po dramatickém psaní, ale to je asi nevystupovatelné.
1: Ne, mě to zajímá, protože když se podívám na své spolužáky a vaše kolegy, kteří procházeli třeba tím studiem režie, tak ve valné většině případů to byli lidé, kteří za sebou měli třeba zkušenost s ochotnickým divadlem, zkoušeli to režidování, ale vy ne. Tak jak se vlastně člověk dostane k tomu a jak moc limitující či naopak výhodné je nemít tuhle zkušenost s amatérským divadlem?
2: Nedovedu to posoudit. Já jsem opravdu pro to divadlo nějak zahořel přes nejdřív divácký zážitek a potom přes dramatické texty, že jsem začal i během toho studia na gymnáziu vlastně načítat novou dramatiku a to mi připadalo jako úplně nový svět, takže jsem se tam, chtěl jsem se tím směrem vydat. A vlastně pak mi přišlo, že ta činoherní režie a tahle katedra, že k tomu má asi nejblíž.
3: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: tak všechno mám.
1: Kapela Poetika. Na Pražském hradě musí reprezentovat i zahrady a právě ty má na starosti Helena Pánková, ředitelka odboru parků a zahrad správy Pražského hradu. Jak se udržuje zeleň v areálu jedné z nejvýznamnějších českých památek? Jaké rostliny a stromy tam patří k nejcennějším? A co obnášelo přejít ze správy zahrad na Vyšehradě na Pražský hrad? I na to se ptal moderátor Libor Bouček.
2: Ten přestup. To mi přijde jako opravdu cesta ze Sparty do Slávy nebo z Barcelony do Realu Madrid. Jak je mezi odborníky vnímán ten přestup z Vyšehradu na Pražský hrad?
3: Jak je vnímá mezi odborníky?
2: Nebo co to i jako znamená?
3: Jako, já mám velkou podporu, jo, ale co to znamená? No tak jako Vyšehrad je překrásný městský park, je to národní kulturní památka, je to dávné sídlo Přemyslovců, je to národní symbol, je to úžasné místo, ale samozřejmě jako z hlediska té krajinářské architektury je to jako přece jenom něco jiného než ty zahrady Pražského hradu. Jo, vlastně ty parky Vyšehradu začaly vznikat v 19. století a vždycky byly takový jako téma doplňkovýho charakteru. Mm-hmm. Zatímco na Pražském hradě dva z těch větších komplexů zahradních, Královská zahrada a Jižní zahrady, opravdu vznikaly de facto jako reprezentační prostory pro tehdejšího panovníka. V případě Královské zahrady do ní jako opakovaně vlastně ty králové vstupovali ve smyslu, že si tam něco vymínili, chtěli nějakou změnu, chtěli nějakou investici, takže přeci jenom opravdu tam jako i ta kontinuita historická je jako jiná.
2: No jo? A v čem přesně ta historická kontinuita je? Co se musí zachovat? Co, když jste vstoupila, co vlastně tam je vidět jako to dědictví po staletí?
3: Tak samozřejmě stavební architektura, velká část sochařské výzdoby, které jsou součástí těch zahrad. Jo. To k zahradám patří, takže Královská zahrada vznikala v přímý vazbě na letohrádek královny Anny, který mimochodem teďka jde do rekonstrukce. Takže se na něj nějakou dobu nepodíváme, až se na něj podíváme, tak bude mnohem krásnější za příští podzim. Každopádně to bylo v 16. století a to založení té zahrady si vymínil a zainvestoval přímo tehdejší císař Ferdinand, který vlastně po vzoru tehdejší módy, a tou módou byla věda a poznání, tak vlastně chtěl založit zahradu, ve který by schraňoval a sbíral různé kuriozity a zajímavosti z celého světa, což v té době byly třeba tulipány. Říká se, že v Královské zahradě se pěstovaly tulipány jako na prvním místě v Evropě a až teprve mnohem později vlastně dospěly do Nizozemí, kde způsobili tu slavnou tulipánovou horečku, ale třeba citrusy nebo různé další tropické keříky. Takže ona to byla de facto taková tropická studijní zahrada a zároveň trošku, řekněme, to mělo podobný. Mělo to ten status, jako má dneska Bentley nebo nějaký luxusní auto, prostě kdo byl boháč a chtěl se opravdu předvést, tak měl nádhernou zahradu s úžasnou sbírkou.
2: Ale převažovala tam ta užitnost a věda do jisté míry. Dá se pak říct, že na vrcholu to bylo díky Francii a díky zámku ve Versailles, že to bylo zlaté období toho zahradního umění?
3: Úplně bych to neřekl takhle jednoznačně. Ono má stejný vývoj jako všechno ostatní umění, takže nedá se říct, že jedna konkrétní doba byla jako vrchol, ale rozhodně Francie do toho velmi investovala a řekla bych, že za Ludvíka bylo na vrcholu to, že ta zahrada je ten reprezentační sál. Vlastně ty zahrady ve Versailles opravdu měly sloužit k tomu, aby se po nich korozovalo, aby ta smetánka společenská si tam povídala, vypadala krásně, byla krásně oblečená, tam byly mezi nimi ty ornamentální záhony, které vlastně vypadaly podobně jak ta společenská smetánka. Myslím si, že to musel být úžasný pohled.
2: Tenhle trend se dostal i do zahrad Pražského hradu. Je tam někde k vidění?
3: V takovém fragmentu právě v té Královské zahradě na vstupu, tam jsou ornamentální záhony a to je taková poslední reminiscence toho té renesančně barokní fáze té zahrady. Ona původně vlastně v takovýchhle různých mašličkách a lilijicích různých dalších ornamentech vypadala úplně celá. A pak se samozřejmě v těch následujících staletích proměnila.
2: Kolik těch zahrad vlastně zahrnuje ten objekt, největší světový hradní komplex, který je Pražský?
3: No, to jste mě teďka dostal, musím si to spočítat na prstech, ale dalo by se říct, že vlastně třeba 5-6 jako názvu, když nepočítáme Jelení příkop jako zahradu a Chodkovy sady, které jsou vlastně městským parkem jako zahradu, tak to bych řekla, že jsou takové jako témata zvlášť a pak je tam Královská zahrada, komplex Jižní zahrad obsahuje zahradu Rajskou na Valech a Hartigovskou, no a pak je tam Horní Lumbeho zahrada a Dolní Lumbeho zahrada.
1: To byla Helena Pánková, šéfka zahrad Pražského hradu. Celý rozhovor je k poslechu na našem webu, na YouTubeovém kanálu Host Radiožurnálu a třeba i Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Už v pondělí přivítá dalšího hosta Jan Pokorný, pozvání přijal herec Tomáš Dalecký a společně proberou mimo jiné i nový podcast Rádia Junior Hlubina.

0: Mezinárodní festival ohňostrojů začne v Brně, poslouchejte naše zprávy.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
3: Zůstaň se mnou, Maty, co pak chceš, aby byl smutnej?
2: Tak koho máš radši?
4: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
5: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
4: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
6: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
4: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.
7: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
0: Radiožurnál je s vámi v 15 hodin. Zprávy má Kateřina Sausidisová.
8: Vláda pro změnu financování České televize a rozhlasu nevyužije návrh zákona od ministra kultury Klempíře. Výsledky porady Donalda Trumpa o íránské dohodě zatím nejsou jasné, Bílý dům je doteď neoznámil. Fotbalisté Ostravy uhájili v baráži první ligu. Na D1 popojíždí kolona v Brně směrem na Ostravu. A zítra bude většinou polojasno, postupně s přeháňkami a bouřkami, teploty až 28 stupňů.
9: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
8: Vláda už se nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích, který připravil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy sobě. Ke změně financování Českého rozhlasu a České televize využije změnu současného zákona. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jako důvod uvedl přibližně 400 připomínek, které se k návrhu zákona sešly.
10: Říkám, že potom všechny ty protesty a demonstrace jsou o ničem, protože vlastně se nemění nic. Jenom ty peníze se od lidí, aby je neplatili, a od firem půjdou z rozpočtu.
8: Český rozhlas i Česká televize dlouhodobě změnu financování kritizují. Ve středu v otevřeném dopise Babišovi napsali, že změna povede k destabilizaci médií a neexistuje pro ní žádný racionální důvod. Americký prezident Donald Trump jednal s poradci o mírové dohodě s Íránem. Výsledky ale doteď nejsou jasné. Podle zdrojů z administrativy prezident odešel z jednání bez rozhodnutí. Trump před schůzkou avizoval, že na ní stanoví další postup vůči Iránu, a to včetně možného obnovení útoku. Minister financí Scott Bessent mezitím prohlásil, že Spojené státy tlačí na Irán i ekonomicky. Zabavili mu miliardové hodnoty v kryptoměně.
11: Spojené státy podle Bessenta zabavily iránské kryptoměny za přibližně miliardu dolarů, tedy víc než 20 miliard korun. Irán říká, že výměna zpráv s Washingtonem pokračuje, ale žádná finální dohoda uzavřena nebyla. Iránský hlavní vyjednavač vzkázal, že Teherán neudělá žádný krok, dokud Amerika nezačne jako první. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
8: Mezinárodní festival ohňostrojů začíná dnes v Brně. V areálu Hněvkovského odpálí v 10:30 v noci první show s názvem Bella Ciao. Brněnský dopravní podnik kvůli tomu večer posílí několik linek městské hromadné dopravy. Pokračuje mluvčí firmy Hana Tomaštíková.
12: Tramvajovou linku číslo 12 ve večerních hodinách posílíme a prodloužíme její provoz přibližně do 12:45 v noci. Na autobusové lince 50 z Komárova na Osovou přidáme po 23. hodině 5 spojů po půl hodinách. Prodloužíme také provoz tramvajových linek 1, 8 a 9.
13: Sport. Fotbalisté Ostravy budou hrát nejvyšší domácí soutěž i v příští sezóně. V baráži porazili Táborsko nejprve 3-0 doma a ve venkovní odvetě pak 5-0. Zítra se rozhodne o posledním týmu pro ročník 2026-27. Slovácko nastoupí proti Artisu Brno. První zápas celek z Uherského Hradiště vyhrál 4-1. A fotbalisté Arsenalu a Paris Saint-Germain se utkají o titul v Lize mistrů. Utkání začne v Budapešti za necelé 3 hodiny. Paris Saint-Germain útočí na gólový rekord v jedné sezóně a pomáhá k tomu i autor 10 tref, Gruzínec Chvíča Kvaratskhelia.
14: Jsou zápasy, kdy nedáte gól, ale můžete být platný v jiných ohledech. Taková je filozofie našeho týmu. Mám tu čest hrát s fotbalisty, kteří mi dokážou připravit šance, abych jenom vystřelil a trefil se. Těší mě, že jsem skóroval tolikrát a taky nehodně gólů přihrál. Teď už chci jenom dokončit práci a pak to dělat tak dlouho, jak jen dokážu.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolony na D1 v Brně a požár na Českolipsku. Na dálnici D1 vázne provoz v Brně směrem na Ostravu. Od 190. kilometru až k omezení na 196. a pojedete pomaleji a zdržíte se asi 10 minut. Silnice 15 z Litoměřic do České Lípy je před obcí Zahrádky neprůjezdná. Za odbočkou na Kvítkov hasiči zasahují u požáru lesa a louky a zastavili provoz v obou směrech. Naopak místy na jihu a jihozápadě Čech bouřky, místy dost silné, tak pozor na to. Na silnicích může být vyplavené bahno a podobně. Třeba na Tachovsku hlásíte bláto po bouřce na silnici 605 mezi Borem a Přimdou.
16: Konkrétně kilometr před vesnicí Velké Dvorce se spole valí velký množství vody po dešti. Jo, bude tam i pravděpodobně hodně kamení a bláta.
15: A tak jeďte opatrně nejen u Přimdy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky vydatnější. Naopak na severovýchodě a východě můžou být až později. Nejvyšší teploty do 28 stupňů na horách, většinou kolem 19. Tolik zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál s Michailou van Erne.
0: Krátce po 15. hodině to znamená, že už jen několik hodin mají zájemci na to, aby viděli v bazilice v Jablonném v Podještědí lebku svaté Zdislavy. Ta se tam dnes vrátila po nedávné krádeži. A ještě večer ji církev uloží do trezoru. Jak náročné bylo vyprostit téměř 800 let starou relikvii z betonu, přiblížíme za moment. Teď přejeme hezké odpoledne.
9: Víkendový radiožurnál
1: a Michaela van Erne.

0: Emily Sunday, posloucháte Radiožurnál. Z našeho vysílání už víte o tom, že se lebka svaté Zdislavy vrátila zpátky do baziliky v Jablonném v Podještědí, poté, co ji v polovině května ukradl 45-letý muž a zalil ji do betonu. Pro věřící mají ostatky světice nevyčíslitelnou hodnotu. Dnes je lebka pro návštěvníky kostela k vidění naposledy. Církev ji večer uloží, zatím provizorně do trezoru.
1: Jsem ráda, že ta lebka se našla, to určitě, že se našla v zachovalém stavu, to bych chtěla jako vzdát jako dík policii, že se takhle zasnažila. Je dobře, že se vrátí do kostela a myslím si, že je dobře, že ta lebka bude uložena jakoby v hrobě.
2: Říká návštěvnice Irena. Kam přesně bude lebka uložena, rozhodnou restaurátoři. Církev ji původně chtěla dát k jejím ostatkům do krypty pod baziliku. Je ale zatím příliš křehká.
3: Ten vrchol vlastně byl uvězněný 2 cm pod povrchem.
2: Jak náročný byl celý ten proces, popisuje restaurátorka Blanka Valchářová.
3: Abyste měli představu, 2 hodiny trvalo, než jsme vůbec se dostali k malé částečce vlastně jako kdyby fragmentu ty lebky, protože pro nás to bylo důležité, aby jsme ji nepoškodili. A vlastně na tom CT snímku jsme také zjistili, že tam je taková jako prasklina a tam to bylo jako vodítko, že jsme věděli, že tam ta lebka někde jako končí.
2: Ještě dnes večer bude lebka uložená do trezoru. Církev spolu s restaurátory ji budou sledovat, jak schne a jestli se na ní nedělají nějaké praskliny a pak rozhodnou, kam bude uložená. Z Jablonného v Podještědí Johana Tománková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

To byl Sting, za chvíli hudba trochu jinak, koncert kapely Lucie nebo zpěváka Michala Hrůzy, improvizační programy na divadelním jevišti a také debaty a konzultace o duševním zdraví. To a mnohem víc nabízí festival Mezi ploty. Odehrává se 34 let po sobě vždy v tomto čase v areálu psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích. My se tam vydáme za chvíli v našem vysílání.

0: To byl David Stypka, s vámi je Radiožurnál. Park psychiatrické nemocnice v Bohnicích je po většinu roku jedním z nejklidnějších míst v Praze. Ale tento víkend se tam klid v pozitivním slova smyslu naruší. Začíná totiž 34. ročník festivalu Mezi ploty, který propojuje umění s debatou o duševním zdraví. Na místě je teď i náš reportér Filip Svoboda. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaká je tedy zatím na festivalu atmosféra? Je už složité najít si v parku klidné místo?
1: Atmosféra je skvělá, počasí přeje, je teplo, trošku pofukuje, lidí je plno, ale zdá se, že dneska to nikomu příliš nevadí, konec konců, kdy jindy by tady měl být takový hluk a živo. Navíc dál od stagí, oni lidi se shromažďují hlavně právě kolem těch stagí a na těch hlavních ulicích se stánky, tak dále od nich se nějaká stinná klidná místa přece jen najít dají.
0: Na programu je nejen hudba, ale i divadelní vystoupení, dlužno dodat. O jedno z nich se postará Dismanův rozhlasový dětský soubor. Co si naši malí kolegové připravili?
1: Dismančata z Českého rozhlasu vystoupí od 16:30 na divadelní scéně Radosti s inscenací Pepi to neplivej z pera a také podle stejnojmenné knížky Miloše Doležela. Ten titul mapuje skutečné události z doby těsně po konci druhé světové války, kdy skupina skautů našla nedaleko Havlíčkova brodu velblouda, velbloudici lépe řečeno, a rozhodli se jí vlastnoručně dovést nějakých 99 kilometrů až do pražské zoo. Právě tam mimochodem za necelý měsíc Dismančata se stejným představením také vystoupí, takže můžeme rovnou takhle pozvat.
0: Mm-hmm. Festival Mezi ploty je největší evropskou akcí na podporu duševního zdraví. Filipe, jak se to na programu odráží?
1: Ta hlavní myšlenka festivalu se pochopitelně promítá výrazně do programu. Jednak do toho uměleckého stihl už například vystoupit amatérský soubor Kardiotheater s inscenací Kabaret duševní a neb neveseli truchlivy. Ta Penovu Kytici a Máchův máj do prostředí psychiatrického ústavu. Takže to je velmi tematické. Jednak se ale tématu duševního zdraví věnuje také množství workshopů s odborníky. Můžu jmenovat třeba workshop o závislostech, o fungování s ADHD nebo o duševním zdraví žen v době těhotenství. V neposlední řadě bude zítra odpoledne od 12 do 18 hodin na stánku návštěvníkům k dispozici také krizová interventka sociální kliniky.
0: Filip Svoboda nám o tom dal vědět přímo z dějiště festivalu. Moc děkuji a hezký den.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu. Přehled zpráv a Kateřina Caucidisová.
1: Od začátku roku zatím zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů. Proti loňskému roku je to dvojnásobek, ukazují to policejní statistiky do 28. května. Jednou z častých příčin tragických nehod je moc velká rychlost anebo přejetí do protisměru. S tím by mohlo pomoci nové elipsovité značení. VESIP ho testuje v zatáčkách na Červenohorském sedle a plánuje i rozšíření na další silnice. Izraelská armáda dopoledne vydala výzvu k evakuaci 7 vesnic na jihu Libanonu. Vojáci tam podle oznámení budou útočit na pozice militantního hnutí Hizballáh. Informuje o tom agentura AFP. Mezi vesnicemi je i obec Ansar, kde Izrael provedl vzdušný úder už v noci na dnešek. Podle tamních médií při něm zemřel otec se synem. Hizballáh se mezitím přihlásil k raketovému útoku na severu Izraele. V bruntálské nemocnici ode dneška funguje nová zubní pohotovost. Ordinaci vybudovala a provozuje krnovská nemocnice. Dosud se na pohotovostech pro celý okres střídali soukromé ambulance. A policisté našli pohřešovaného 63-letého muže z Břeclavska bez známek života nedaleko Břeclavy. Informují o tom na síti X. Muž odešel z domova už ve středu neznámo kam. Do pátrání se zapojili desítky policistů, psovodi i dron s termovizí. Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava budou hrát šance ligu i v příští sezóně. V baráži vyhráli na stadionu Táborska 5-0 a v celkovém součtu tak zvítězili 8-0. Hokejisté Švýcarska můžou postoupit do finále mistrovství světa. V Curychu vyzvali Nory. První minuty viděl Petr Kadeřábek.
2: 8 minut za námi, stav bezbrankový 0-0, ani jeden z týmů nedokázal v úvodu utkání využít početní výhodu, byť Švýcaři při ní před malou chvílí trefili tyč. Ještě rána Romana Joziho, která ale také ke změně skóre nevede, a tak v 8. minutě platí v semifinále mistrovství světa Švýcarsko-Norsko 0-0. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: A ve druhém semifinále nastoupí v 8 večer Kanaďané a Finové.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 v Brně a zavřená silnice 15 u Zahrádek na Českolipsku. Na D1 stále silný provoz čekejte v Brně směrem na Ostravu. Od 190. kilometru až k omezení na 196. u D2 pojedete pomaleji a zdržíte se do 10 minut. Silnice 15 z Litoměřic do České Lípy je před obcí Zahrádky neprůjezdná. Za odbočkou na Kvítkov hasiči zasahují u požáru lesa a louky. Obě se to dá přes obec Holany. Na místech hlavně na jihu a jihozápadě Čech pro změnu bouřky, s tím je spojená špatná viditelnost, taky naplavené bahno na vozovce, tak jeďte opatrně. A fouká silný vítr na silnicích i popadané větve a stromy, třeba na Havlíčkobrodsku, na silnici 344 z Chotěboře do Libic nad Doubravou zasahují hasiči, odklízejí tam stromy z vozovky a můžou podle potřeby zastavovat provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večer a noci bude jasno až polojasno, na jihozápadě a na severovýchodě území přechodně až oblačno, místy bouřky, v noci teploty klesnou na 13 až 8 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál s Michalou van Erne.
5: Upozorním na titulek našeho zpravodajského serveru. Vláda pro změnu financování České televize a rozhlasu nevyužije Klempířův návrh, řekl pan Babiš. Vše s tím související je na serveru i rozhlas.cz.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

Úspěch archeologů na Opavsku, to je další informace Radiožurnálu. Ve Stěbořicích objevili pod podlahou kostela románské kněžiště ze 13. století. My se tam vydáme v reportáži za chvilku.

0: Olimers Alizej, tak zní Radiožurnál v sobotu odpoledne. Díky za vaši společnost. Pojďme být podrobní na předeslané téma. Kostel ve Stěbořicích na Opavsku odkryl zhruba 800 let staré tajemství. Pozůstatky původního románského kněžiště z poloviny 13. století přímo pod podlahou současného kostela. Je to výjimečný objev, protože v Moravskoslezském kraji je doložených románských staveb velmi málo.
1: Prošli jsme románským portálem. Zde vidíme severní obvodovou zeď románského presbytáře.
2: To, co tady z původního kněžiště z presbytáře zbylo, je teď vidět všude kolem pod střechou kostela Narození Panny Marie. Čísla kolem nás na zemi jsou podle Michala Zezuly, šéfa Ostravského národního památkového ústavu, odkryté vrstvy 800 let zpátky do minulosti.
1: A podařilo se odkryt velmi dobře zachovalý románský pravouhlý závěr toho středověkého kostela, nebo i mladší barokní hrobky a hrobové komory.
2: Jak cenný je to objev tady toto?
1: Objev je to určitě důležitý, protože na území Moravskoslezského kraje máme jen velmi málo románských památek. Můžeme hovořit o spolehlivě doložených 4 stavbách.
2: Stěbořice byly navíc ve středověku centrem místní správy statků Velehradského kláštera. I to je vidět na podobě kostela.
1: Nejbližší analogii pro stěbořický kostel, tak jak jsme ho nyní poznali, tak představuje kostel v Kostelci u Kyjova, kde cisterciáci měli také jedno z center správy svých statků.
2: Ani se tomu nechce věřit, že tady na vesnici je kostel, oltář a všechno celou dobu stále na stejném místě, reagoval na nález archeologů nezávislý starosta obce Roman Falhar.
3: Lidi mají taky ten prostor na stejném místě, takže opravdu tady se bavíme o těch 800 letech pravděpodobně nepřetržitého slavení mší.
2: Památkáři vyrobí i trojrozměrný model středověkého kostela. Jeho současnou podobu teď čeká částečná rekonstrukce. Ze Stěbořic u Opavy Martin Knitl, Radiožurnál.

freaking icon. Mikolas, v souladu s Radiožurnálem, kdo by to byl před několika lety řekl, že semifinále mistrovství světa proti sobě budou hrát hokejisté Švýcarska a Norska. Právě to se teď děje, na utkání se vypravíme za moment.

0: Na mistrovství světa v hokeji se rozhodne o finalistech. Kanada bude hrát od 20 hodin s Finskem a domácí Švýcaři bojují už teď proti velkému překvapení turnaje Norum. Na místě jsou naši reportéři František Kuna a Petr Kadeřábek.
1: 3 minuty 23 sekund se ještě bude hrát první třetina. První branku semifinále jsme neviděli, protože ještě nepadla teď, ale tady obrovská příležitost pro Josiho, ten si stahuje Kotouča, ale Kotouč sražený. A nakonec sice doputoval až Gaukelandovi, tedy norskému golmanu, který už musel čelit 10 střelským pokusům Švýcarska, které je zatím v úvodních minutách toho semifinále lepší. Švýcaři měli k dispozici také 2 přesilovky, Norové jen jednu, ale Norové hrozí z rychlých protiútoků. Švýcaři trefili dokonce i tyčku, norský brankář Haukeland, ale pak zbývající střely pochytal. No a na druhé straně se musel činit také Jenony, obzvlášť při krkolomném přeletu, nebo takovém neobvyklém přeletu Kotouče přes branku odrazem od zadního mantinelu se před ním zjevil naprosto sám brance Knigort a ten nakonec trefil lapačku švýcarského golmana. Teď si počkejme ještě na šanci Jenony, ale to gol! Verči objel, zjel spoza branky a 17. minutě dává první gol v semifinále, rozjásal tak švýcarské publikum, které začne okamžitě zpívat. 10-tisícový dav tedy oslavuje prvního střelce semifinále, kterým je Verči. Nebude to asi ani s asistencí, tohle byla individuální akce švýcarského útočníka, který sebral kotou za brankou, oklamal Kásestůla, vyjel na pravý kruh, zahýbal rameny, vypálil na bližší teč a Haukeland vůbec nic neviděl. Znamená to tedy, že Švýcaři vedou v polovině 18. minuty nad Norskem 1-0. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Krásná rána, která se odrazila od břevna, možná od spojnice břevna s tyčí. Haukeland šel dolů, ale mezi ním křížilo dráhu letu Kotouče několik hokejistů, jak v bílém norském, tak v červeném švýcarském dresu. Verči to udělal fantasticky, jak naznačil Kásestůlovi, ten mu cukl na jednu stranu, on pak zase změnil směr pohybu, vyjel na levý kruh z pohledu útočících Švýcarů, otočil se a vypálil na bližší tyč, nad vyrážečku norského golmana. Vhozeno 1-0 pro Švýcary a ti jdou znovu do útoku, 2 minuty 10 před koncem první třetiny. V rohu koziště bojuje Suter, který ale přišel o Kotouč a za Norsko může vyhodit Ronild, posouvá Kotouč do útočného pásma. Elsven, puk ale přišel a tak mohou hrát Švýcaři už.
0: František Kuna komentoval, další informace uslyšíte ve zprávách v celou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: vážení posluchači, zveme vás na festival Mezi ploty. 30. a 31. května se v pražských Bohnicích na 10 scénách představí více než stovka umělců. Divoký byl Lucie, No Name, Marpo, Sto zvířat, Xindl X, Tomáš Klus, Kašpárek v rohlíku, Kateřina Marie Tichá, Martina Pártlová a další. Festival Mezi ploty pohladí vaši duši i uši. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 16 hodin. A zprávy má Kateřina Cousidisová.
2: Vláda pro změnu financování České televize a rozhlasu nevyužije návrh ministra Klempíře. Donald Trump jednal o dohodě s Íránem, schůzku ale zatím nekomentoval. Fotbalisté Baníku Ostrava zůstávají v lize, v baráži i po druhé porazili Táborsko. Silnice u Zahrádek na Českolipsku je neprůjezdná kvůli požáru lesa. A zítra bude většinou polojasno, postupně pak s přeháňkami a bouřkami a teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Převodu financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vláda plánuje využít stávající zákon. Nebude už se tak zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích. Ten připravil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy sobě. Oznámil to premiér Andrej Babiš hnutí ANO s tím, že se k návrhu sešlo asi 400 připomínek. Obě veřejnoprávní média změnu dlouhodobě kritizují. Česká televize podle mluvčího Michala Pleskota zatím nebude nový návrh komentovat.
4: I nadále platí, že trváme na současném funkčním systému financování a stávající výši rozpočtu. Pouze stabilní, předvídatelný a udržitelný rozpočet umožňuje České televizi naplňovat veřejnou službu a přinášet širokou a kvalitní nabídku služeb našim divákům.
2: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral ke změně řekl, že odmítá všechny úpravy, které ruší současný stav a mění výši rozpočtu. Ohledně změn se má vedení obou médií sejít s Babišem 9. června. Americký prezident Donald Trump se sešel s poradci k projednávání mírové dohody s Íránem. Jednání, které mělo přinést finální rozhodnutí, ale zatím nekomentoval. Jeden z představitelů Bílého domu řekl agentuře AFP, že schůzka trvala asi 2 hodiny. O výsledku se nezmínil. Dodal, že prezident Trump uzavře jen takovou dohodu, která je pro Ameriku výhodná a která odpovídá jeho červeným liniím. Viceprezident J.D. Vance před jednáním řekl, že dohoda je na dosah. Íránská tisková agentura ale popřela, že by bylo memorandum hotové. Tento víkend můžou lidé v hlavním městě navštívit profesionální i amatérská vinařství. Koná se 8. ročník akce Pražské vinice. Organizátoři připravili komentované prohlídky, ochutnávky vín a další doprovodný program. Zapojilo se 19. vinic napříč metropolí, říká národní someliérka Klára Kolárová.
5: To je skvělá příležitost pro ty, kteří vlastně víno moc často nedegustují, že to propojí právě s tím pohybem, že se vlastně podívají na místa, která jsou tady v Praze, ale málo kdo je viděl.
6: Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava budou hrát šance ligu i v příští sezóně. V baráži vyhráli na stadionu Táborska 5-0 a v celkovém součtu tak zvítězili 8-0. Mezi Slováckem a Artisem Brno se rozhodne zítra. Hrát se v Uherském Hradišti začne ve 13 hodin. Hokejisté Švýcarska můžou po třetí za sebou projít do finále světového šampionátu. Reprezentace pořadatelské země nastoupila proti Norům a v Curychu je u toho Petr Kadeřábek.
7: Švýcaři k tomu mají po první třetině dobře nakročeno, vedou totiž nad Nory 1-0 o jedinou branku. Dosavadního průběhu zápasu se postaral v 18. minutě Berči. Švýcarsko-Norsko tedy zatím 1-0, večer proti sobě v semifinále. Nastoupí ještě Kanada a Finsko. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
6: A motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny Itálie z první řady. V kvalifikaci třídy Moto2 zajel druhý čas.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená silnice 15 na Českolipsku a komplikace v Českých Budějovicích. Na Českolipsku je stále neprůjezdná silnice 15 na příjezdu do Zahrádek z Uštěka. Hasiči tam zasahují u požáru louky a lesa. Jede se objížďkou přes Blíževedly a Holany. Na jihu Čech na Šumavě pro změnu silné bouřky. Náš zpravodaj je u Železné Rudy a kvůli bouřce musel zastavit.
9: Já jsem musel na fero zastavit, protože se nedá jet, jinak že to neberou. Jsou větve na silnicích, je tam i takový to kleský, ale je to nádech, konečně nám brží.
8: A v Českých Budějovicích čekejte hlavně v širším centru města četná omezení a uzavírky. Běží se matony Running Festival a na trase závodu ulice zavírají. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky vydatnější. Naopak na severovýchodě a východě území můžou být až později. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů a na horách většinou naměříme kolem 19. Tolik zprávy. Teď už posloucháte víkendový radiožurnál a Patricii Strouhalovou.
1: Zdravím vás, dobrý den, je přesně 5 minut po 16. hodině. Překotný vývoj kolem změn souvisejících s médií veřejné služby. Premiér dnes oznámil, že návrh ministra kultury Otto Klempíře za motoristy není potřebný. Na převedení financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet ale vláda trvá. Tak to je téma, které právě teď otevíráme a podrobnosti uslyšíte za chvíli od naší reportérky. Dobrý den.
3: Víkendový radiožurnál
10: a Patricie Strouhalová.

0: Změny ve financování veřejnoprávních médií bude koalice řešit už třetím návrhem. Dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO oznámil, že návrh ministra kultury Otto Klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Změnit by se podle Babiše mohl jen současný zákon. Vedle toho ale dál zůstává v systému ještě novela, a to z pera jeho stranického kolegy Patrika Nachera. No a teď už je ve studiu kolegyně Daniela Brichtová, která má další podrobnosti. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne.
0: Co tedy vede podle premiéra vládu k tomu, aby zákon ministra kultury hodila, jak se říká, pod stůl?
1: Předseda vlády Andrej Babiš dnes poukazoval na velké množství připomínek, které se k návrhu sešly. Bylo jich zhruba 400. Kabinetu jde prý jen o změnu financování a to se dá podle premiéra vyřešit změnou stávajícího zákona.
2: Všechno zůstává, jenom ty peníze se od lidí, aby je neplatili, a od firem půjdou z rozpočtu. Ano, budete říkat, aj tak to zaplatí. No, ale je to něco úplně jiného.
1: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy řekl, že hlavní záměr stejně vždy byl zrušit poplatky. Rezort podle něj splnil zadání a připravil variantu komplexní novely. Jak Český rozhlas, tak Česká televize trvají dál na zachování současného stavu. Současný systém je podle obou generálních ředitelů spravedlivý, kdy se platí jeden poplatek za domácnost, zatímco financování z rozpočtu

0: tak i Česká televize mají hradit dál prostřednictvím koncesionářských poplatků. Předchůdce Klempíře Martin Baxa z ODS řekl, že se na jejich snaze zachovat současný stav nic nemění.
1: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
0: Například předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na sítích napsal, že pokud platí slova Andreje Babiše, že Klempířův návrh padá pod stůl, pak by neměl ministr kultury zůstávat ve funkci ani o sekundu déle.
2: No, my jsme zmínili taky ten návrh Patrika Nachera z hnutí ANO a dalších koaličních poslanců, tak ten se bude projednávat dál?
0: Podle hlavního autora Patrika Nachera by dnešní vyjádření premiéra Babiše na projednávání této poslanecké novely nemělo mít vliv. Aktuálně návrh čeká na posouzení kabinetem. Jeho návrh osvobozuje část obyvatel od placení koncesionářských poplatků. Nově by je nemuseli platit například osamocení seniori nad 75 let nebo zdravotně postižení.
2: Tak děkujeme, Daniela Brichtová, ve vysílání našeho vysílání víkendového radiožurnálu teď přesně v 16 hodin a 12 minut živě. Tak díky. Slyšenou. Informace k tématu i na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

kolika předhání. No i tohle dokonce řešila konference Saigon v Tallinnu, na které vystoupil prezident Petr Pavel. A to je téma, které za chvíli vy uslyšíte tady u nás ve víkendovém radiožurnálu.

0: I'm sorry.
1: Estonsko jako lídr, evropský lídr v digitalizaci, no a Česko naopak jako premiant v ochraně utajovaných informací. Přestože obě země od sebe leží asi 1000 kilometrů, tak je spojuje stejná výzva bránit svoje obyvatele i instituce před hybridními hrozbami, včetně těch v digitálním prostoru. I tomu se věnovala konference SciCon v Tallinnu.
2: Estonsko začalo digitální infrastrukturu budovat počátkem nového tisíciletí s povinnou elektronickou státní identitou, která začala platit v roce 2002.
3: Říká Erika Prýmec ze společnosti e-Estonia s tím, že proces nebyl ani levným, ani populárním politickým programem. Estonci jsou dnes plně digitální společností. Všechny administrativní služby jsou dostupné online. To sebou ale nese specifické hrozby.
2: Jsme vysoce digitální společností, ale digitální neznamená, že jsme stoprocentně v bezpečí, protože technologie mohou kdykoliv selhat. Co proti tomu dělat? Musíme vytvořit zabezpečení na několika úrovních, abychom minimalizovali dopad hrozeb. Ale hrozby tu budou vždy.
4: We must continue strengthening our ability to identify.
3: Právě o digitalizaci a hrozbách v digitálním prostoru mluvil na konferenci SciCon v Tallinnu prezident Petr Pavel. Řekl například, že spojenecké státy musí pokračovat v posilování schopností rozpoznávání, identifikace a eliminace sofistikovaných kyberútoků. Vyžaduje to podle něj spolupráci nejen na úrovni vlád, ale také akademických institucí, průmyslových a technologických společností.
5: S našimi estonskými protějšky spolupracujeme dlouhodobě, ta spolupráce je velmi intenzivní, dlouhodobá.
3: Říká ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Lukáš Kintr.
5: Máme se vzájemně v čem mnohé učit v některých oblastech, například digitalizaci Estonsko bezesporu výrazně dál. Umožňuje jim to například více systematický přístup k zajišťování kybernetické bezpečnosti.
3: O způsobech zajištění bezpečnosti digitálního prostředí už mluví Erika Pírmec z e-Estonia.
2: Máme například velmi dobrý 3D monitoring našeho kybernetického prostoru. Na co jsme také velmi hrdí, je robustní stavba naší digitální infrastruktury. Náš systém navíc prošel mnoha zátěžovými testy. Ten první jsme prožili v roce 2007.
3: Estonsko útoky připisuje Rusku. I Česká republika má ale Estonsku co nabídnout.
5: Troufnu si říct, že máme velmi přátelský vztah, který pomáhá v otevřenosti, pokud jde o sdílení třeba i citlivějších informací, kde naopak Česká republika má mírný náskok a proto jsme zase naopak velmi cennými partnery pro estonskou stranu.
3: Dodává Lukáš Kintr. I po téměř 20 letech od masivních kybernetických útoků na estonské systémy zůstává Rusko největší bezpečnostní hrozbou pro kybernetický prostor nejen Estonska, ale také České republiky a dalších evropských států. Z Tallinnu a Tartu Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál posloucháte v 5:30. Odpolední zprávy má pro vás Martin Benda.
1: Vláda už se nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích. K převodu financování Českého rozhlasu a České televize poté státní rozpočet využije současné zákony. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že se k návrhu sešlo okolo 400 připomínek. Zákon připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy sobě. Český rozhlas i televize změnu dlouhodobě kritizují. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že i nadále odmítá všechny úpravy, které ruší současný funkční stav a upravují výši rozpočtu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že Moskva připravuje další masivní úder proti Ukrajině. Rusko v pondělí vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince k opuštění Kyjeva a avizovalo, že armáda zahájí útoky na tamní cíle. Podle Moskvy jde o odvetu za ukrajinský útok na okupovaný Starobylsk z minulého týdne. Počet lidí s podezřením na nákazu ebolou v Kongu překonal hranici 1 000. Počet nově potvrzených případů nákazy je o 100 vyšší než předchozí den. Situace je podle ředitele Světové zdravotnické organizace velmi složitá. Půlmaraton dnes omezí dopravu v Českých Budějovicích. Uzavírky se týkají především ulic v centru města. Trasa hlavního závodu povede z náměstí Přemysla Otakara II. Na Mariánské náměstí přes Jiráskovo nábřeží a Dlouhou louku. Řidiči úseky neprojedou až do 10:30 večer. Kompletní přehled uzavírek je na webu města. Sport. Hokejisté Švýcarska a Norska hrají semifinále mistrovství světa v Curychu, to sleduje Petr Kadeřábek.
2: Berči a po něm Malgin zatím stanovují skóre. Švýcarsko vede ve 32. minutě nad Norskem semifinále mistrovství světa a 2:0. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Vodní slalomářka Tereza Kneblová vyhrála úvodní závod kanoistek v sezóně světového poháru. Mezi kanoisty byl ve slovinském Tacenu druhý Václav Chaloupka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Vlašimi a zavřená silnice 15 na Českolipsku. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna teď velmi opatrně u sjezdu na Vlašim. Na kilometru 49 čerstvá nehoda. V levém pruhu se srazila dvě auta. Na místo teď přijeli policisté a brzdí se prudce. Zpomalte u sjezdu na Vlašim. Na Českolipsku je stále zavřená obousměrně silnice 15 na příjezdu do Zahrádek ve směru z Litoměřic. Za odbočkou na Kvítkov zasahují hasiči u požáru lesa a louky a technika blokuje silnici. Jede se objížďkou přes obec Holany. V Praze se ucpává Strahovský tunel ve směru ze Smíchova na Břevnov. Přímo v tunelu stojí nepojízdné auto a blokuje jeden pruh. Kolona je zatím krátká, ale budou regulovat jezdy do tunelu ve směru z Barandovského mostu. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno, během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat postupně s přeháňkami a bouřkami hlavě. V jihozápadní polovině území budou srážky vydatnější. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
0: Dobrý den, no až do večera. Řidiči osobních ani nákladních aut neprojedou přes Brennerskou dálnici. Úsek, který je považován za hlavní přes alpský dopravní tah, spojující Evropu a Itálii. Asi 4 000 lidí tam přišlo protestovat proti nadměrnému provozu, s tím souvisejícímu hluku a taky znečištění ovzduší, jak informovala rozhlasová televizní stanice ORF. No a uzavřená je i silnice nižší kategorie vedoucí běžně tady s tou dálnicí.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

Zdravíme vás z vysílání víkendového radiožurnálu. Další informace, tak ty budou ze Spojených států amerických. Je mu skoro 80 a podle amerických médií často usíná přes den, ale podle jeho vlastního tvrzení je v perfektní kondici. Řeč je a taky bude o americkém prezidentu Donaldu Trumpovi. Co přesně v nejnovější lékařské zprávě o jeho zdravotním stavu, to právě se od nás, tedy z radiožurnálu a od naší tamní americké zpravodajky, za pár minut dozvíte. Tak dobrý den.

0: Teď ve vysílání víkendového radiožurnálu uslyšíte o tom, co zveřejnil Bílý dům. Jde o výsledky zdravotní prohlídky Donalda Trumpa. Skoro 80-letý prezident podle ní váží 108 kilogramů a lékař ho prohlásil za zdravého ve všech ohledech. Zároveň mu ale doporučil zhubnout a taky víc cvičit. No a na všechny otázky ohledně prezidentova zdraví neodpověděl. My se tedy proto ptáme naší americké zpravodajky Jany Ciglerové, kterou teď už vítám ve vysílání víkendového radiožurnálu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Bílý dům tedy tu zprávu zveřejnil až po dvou dnech a ještě v pátek hodinu před půlnocí. Co ta zpráva o Trumpově zdraví tedy říká?
1: Patrice, ta zpráva říká, ta pochází od osobního lékaře Donalda Trumpa, Shona Barbarelli. Ten ho prohlásil za zdravého ve všech ohledech. Srdce, plíce, neurologie i celková fyzická kondice jsou podle lékaře výborné, ale nejdůležitější věta vždycky v těchto prezidentských reportech je jedna. Zda je prezident plně způsobilý vykonávat funkci prezidenta a vrchního velitele armády. Tady na tuto otázku lékař odpovídá, že ano. Ale to načasování, o kterém si mluvila v úvodu, to je zvláštní a vyvolalo určité pochybnosti, protože páteční večer, hodinu před půlnocí, to je v Americe takový klasický okamžik, kdy se vypouštějí zprávy, které chce Bílý dům přejít co nejrychleji. A já jen připomínám, že Trump v době inaugurace byl inaugurován jako nejstarší prezident v americké historii.
0: No v těch posledních měsících právě sílí pochybnosti o Trumpově zdraví. Často usíná přes den třeba na zasedání vlády, taky má oteklé kotníky, skrývá modřiny na rukou. Co tahle zpráva o těch projevech říká, jestli tedy něco o nich říká?
1: Ta zpráva se k ním vyjadřuje, ale velmi opatrně a o něčem vůbec nemluví. Otoky na nohou ta zpráva zmiňuje, říká, že se zlepšily oproti loňsku, že jde o chronickou žilní nedostatečnost, při které krev správně neodtéká z dolních končetin. Ale jak upozornil doktor Jonathan Reiner, bývalý lékař viceprezidenta Dicka Cheneyho, tak on říká, že v loni dává vůbec ne. To znamená, že nemůže jít o zlepšení, ale pouze o zhoršení stavu. Ty modřiny na rukou, které fotografové mnohokrát zachytili, Trump sám vysvětluje vysokou dávkou aspirinu. Čtyřikrát víc, než lékaři doporučují kvůli ředění krve, ale proč je tedy bere? To už zase nevysvětluje. Trump se často zakrývá make-upem a o tom usínání nebo komolení slov ta zpráva mlčí úplně. I to je samozřejmě samo o sobě informace. Lékařská zpráva z Bílého domu prostě říká jen to, co Bílý dům chce říct.
0: Prezident Trump se pochlubil, že zase zvládl kognitivní test na výbornou. Co ten test ověřuje?
1: Je to montrealský kognitivní test, je to takové 10-minutové vyšetření, slouží k zachycení mírných poruch paměti, počátku demence, testuje takovou orientaci v čase, prostoru, krátkodobou paměť. Trump prý dosáhl 30 bodů z 30, což je samozřejmě maximum, ale důležité je dodat, co ten test neověřuje. Není to komplexní psychiatrické vyšetření, neodhalí všechny formy kognitivního úpadku. Neurologové ho popisují spíš jako takové hrubé síto. Trump si jim sice opakovaně chlubí, ale zároveň opakovaně odmítá podstoupit jakékoliv podrobnější testování.
0: Tak děkujeme, to byly informace od naší zpravodajky ze Spojených států Jany Ciglerové, živě ve vysílání víkendového radiožurnálu. Mějte se hezky, ano, naslyšenou.
1: Pěkný den.

Z vysílání víkendového radiožurnálu uslyšíte taky samozřejmě něco ze sportu. Dlouhé roky hráli spolu, stali se dokonce mistry světa. Mluvit budeme o plážovém volejbalu. Teď se totiž poprvé postavili proti sobě. V osmifinále Beach Pro Tour Elite v Ostravě byl Ondřej Perušič úspěšnější než David Schwainer. Oba uslyšíte za chvíli. I know I can't take one more step towards you.

0: Možná, že to dnešní počasí láká si v podvečer jít zahrát beach volejbal. Právě o něm teď ve vysílání víkendového radiožurnálu budeme mluvit. Souboj bývalých dlouholetých spolupráčů v osmi finále turnaje v plážovém volejbalu Beach Pro Tour Elite v Ostravě zvládli lépe Ondřej Perušič a Jiří Sedlák. Tadeáše Trousila s Davidem Švajnerem porazili 28-26, 21-15. No a s Perušičem a Švajnerem, kteří právě společně v roce 2023 slavili titul mistrů světa, si přímo v Ostravě povídal náš reportér Krištof Kousal.
1: První zápas mezi vámi dvěma, takovýhle vzájemný na téhle vrcholné úrovni, bylo to divné, Ondro?
2: Mně to ani, my jsme to říkali už stádo, jakože jsme se chvíli zasekli v tom, že se cítíme jako na tréninku, protože takhle to občas prostě na tréninku je tohle složení. Akorát tady prostě byla železárna a 4000 fandících.
1: Ano, to na tréninku nebývá.
3: Jeden z nejnavštěvovanějších tréninků, jaký jsme kdy absolvovali.
2: Vlastně takový trénink Realu Madrid.
1: Tréninkové tempo to ale asi úplně nebylo. Pěkný zápas, ostrý.
3: Ostrý a velmi proměnlivý na obou stranách.
1: Davide, vy jste po té porážce hned i v rozhovoru na kortu působil hodně smířeně. Bral to taky tady až Trousil?
2: Já nechci mluvit za něj. Myslím si, že i s tím, co mám odehráno a v mém věku, tak je důležitý, byť samozřejmě prohrávat nechci, tak ty porážky přijímat s nějakou pokorou a prostě nechat se jima motivovat do další práce. Pro nás je to teprve druhý turnaj, prakticky jsme na začátku sezóny a v listopadu začne olympijská kvalifikace, takže doufám, že ty hodně dobrý výsledky tak si šetříme třeba tam, nebo minimálně si to budu přát a budem dělat v tréninku cokoliv pro to, aby jsme se zlepšovali a myslím si, že už teď jsme se od toho prvního turnaje zlepšili, byli jsme schopni s troškou štěstí vyhrát skupinu a devátý místo z elitu, tak bereme všema deseti.
1: A ještě dlouhá cesta před vámi. Tady potlesk taky od publika, které se srotilo před mobilním studiem Airstream tady v areálu v Dolních Vítkovicích. Ondřej, jak probíhala příprava na tenhle duel? Vysypal jste Jiřímu Sedlákovi úplně všechno, co jste se za těch 10 let naučilo Davidovi?
3: To jsem nevysypal, to bych asi ani nestihlo toho včerejšího odpoledne, kdy se zveřejnil los. Ta příprava asi nebyla nějak jako neobvyklá. My tím, že spolu trénujeme, tak se velmi dobře známe všichni navzájem. A myslím si, že to, co rozhodovalo, byla spíš nějaká aktuální forma, než nějaká propracovaná taktika, protože po téhle stránce se nemáme moc čím překvapit.
1: Ondřej Perušič a David Švajner proti sobě odehráli první utkání na vrcholné úrovni. Ondřej Perušič vyšel se svým parťákem Jiřím Sedlákem z tohohle duelu. Vítězně zahraje si večerní čtvrtfinále tady na turnaji Ostrava Beach Pro. Z Ostravy Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Všichni o ní mluví s obdivem a někdo ji zabije. Kdo? A proč?
2: Svoji excentrickou sestru dost nesnášela.
3: Byla dokonalá profesionálka.
1: Vaše sestra už nežije.
4: Jedna ledovec, druhá jako žhavá hlava.
5: Pořád na ní musím myslet. Životní pojistka na milion.
1: Něco mi tady nesedí.
6: Detektivní film Případ dvou sester.
1: Čekám na vaši odpověď.
6: Zítra večer na ČT1.
7: Zajímá vás, co všechno dokáže věda? Rádi byste se na chvíli stali badatelem? Přijďte na jubilejní 10. ročník veletrhu vědy. Zažijte stovky experimentů na jednom místě. Vyzkoušejte si práci v laboratoři, vydejte se po stopách zvířat nebo na laserově ultrazvukovou střelnici. Největší vědecký zážitek v Česku s Akademií věd. Od 4. do 6. června v Letňanech. Vstupné zdarma. Veletrh vědy, jedna akce, tisíce zážitků. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
8: A právě Radiožurnál posloucháte v 17 hodin. Další zprávy má Martin Benda.
9: Změny ve vládě premiér a šéf ANO Andrej Babiš zatím nechystá. V Jablonem v Podještědí je dnes naposledy k vidění lebka svaté Zdislavy. Fotbalisté Baníku Ostrava se udrželi v šancelize a v Praze komplikuje dopravu nepojízdné auto ve Strahovském tunelu. Zítra bude zpočátku většinou polojasno, postupně s přeháňkami a bouřkami, teploty až 28 stupňů.
10: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Premiér a šéf ANO Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něj mohly případně až po ročním zhodnocení práce ministrů hnutí ANO, SPD a motoristů. Spekulace o výměně ministrů jsou podle Babiše nesmysl.
11: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program. A uvidíme, jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí. Takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukci, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
9: Ministři Babišovy vlády nastoupili do funkcí loni v prosinci. Ukradená lebka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jablonem v Podještědí. Právě teď je vystavená na hlavním oltáři a dohlížejí na ní policisté. Církev ji dnes vystavuje naposledy. Nechce už riskovat její další krádež po tom, co ji před 18 dny ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Po dnešku by měla být lebka uložená v hrobce, říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
12: Jako není to hrob jako někde na hřbitově, je to prostě tumba, která je nad zemí, čili je to kdykoliv vyjmutelné. Říkám, je to návratný proces na rozdíl od toho, že bychom riskovali novou krádež nebo poškození.
9: Obyvatelé Malty v předčasných volbách vybírají novou vládu. Podle předvolebních průzkumů jsou favoritem labristé, kteří zemi vládnou už od roku 2013. Labristický premiér Robert Abela vyhlásil volby rok před řádným termínem. Zdůvodnil to mezinárodní situací a výzvami, kterým země čelí. Rada Vacátko, Jedová chýše nebo Hříšní lidé města Pražského nově míří i na divadelní jeviště. Městská divadla Pražská dnes uvádějí v divadle ABC premiéru inscenace inspirované legendárními kriminalistickými příběhy z prvorepublikové Prahy.
13: Radu Vacátka představuje Tomáš Pavelka, který v elegantní černobílé vestě a nažehlených kalhotách připomíná spíš světáka bondovského střihu než bodrého pána v letech.
14: Pamatuju si z toho dětství, že mě bavilo ten způsob herectví, sebevědomý, šťavnatý.
13: I když výstřel z pistole a kabaretní výstup na úvod představení může odkazovat ke slavnému televiznímu seriálu, režisér Marián Amsler upozorňuje na to, že vycházeli hlavně z knižní předlohy Jiřího Marka.
15: A vlastně jsme se snažili úplně obejít ten seriál.
13: Inscenace je složená ze 4 povídek Jiřího Marka, ty spolu s dramaturgyní Lenkou Veverkovou propojili a zasadili do jedné noci. Michaela Vetyšková, Radiožurnál.
10: Sport.
16: Fotbalisté Baníku Ostrava budou hrát šance ligu i v příští sezóně. V baráži v Táborsku zvítězili 5-0 a dohromady tak 8-0. Mezi Slováckem a Artisem Brno se rozhodne zítra. Hrát se bude v Uherském Hradišti ve 13 hodin. Hokejisté Švýcarska můžou na domácím mistrovství světa postoupit do finále. V Curychu vidí jejich utkání proti Norům Petr Kadeřábek.
17: Švýcaři mají po 40 minutách výrazně nakročeno k postupu do finále, vedou totiž nad Norskem pod brankách Berčiho, Malgina, Jägera a Riata už 4-0. Od 20 hodin se ještě utkají v boji o finále Kanada a Finsko. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
16: A plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák postoupili do čtvrtfinále ostravského turnaje pro tour kategorie Elite. Davida Švajnera s Tadeášem Trousilem porazili ve dvou setech. Pro Perušiče se Švajnerem to byla první konfrontace od konce úspěšné spolupráce páru. V roce 2023 spolu vyhráli titul mistrů světa.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehoda na D1 u chodce Rata, omezení v Praze ve Strahovském tunelu. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna teď velmi opatrně před sjezdem na Sázavu. Na 31. kilometru ve stoupání srazilo auto zvěř, stojí ve stoupacím pruhu a vybočuje se. Na Strakonické na příjezdu do Prahy s Příbrami opatrně u Zbraslavy. V kopci dolů v klesání hlásíte upevňovací popruhy v jízdním pruhu.
19: Popruhy takový ty vázací z nákladňáku z Cukráku směrem dolů na Zbraslav. Zhruba u benzinový pumpy MOL.
18: Na Strakonické dálnici D4 buďte opatrní v opačném směru z Prahy na Příbram. Na 14,5 kilometru za sjezdem na Řitku v pravém pruhu leží podle policie role geotextilie a i tam se vybočuje. V Praze komplikace ve Strahovském tunelu. Ve směru nahoru ze Smíchova na Břevnov stojí nepojízdné auto. Regulují vjezdy do tunelu a tvoří se menší kolony směrem od Barandovského mostu. Ještě na Českolipsko na silnici 15 na výjezdu ze Zahrádek na Litoměřice hořel les. Silnice tam byla zavřená. Podle našeho zpravodaje už ale projedete.
20: Už se nejezdí přes Hlubíšku, projeli jsme normálně rovně, ale ještě to tam reguluje policie.
18: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra bude zpočátku polojasno, během dne bude od jihozápadu oblačnost přibývat a postupně se přidají také přehánky a bouřky na jihozápadě budou vydatnější. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
8: Dobrý den, jestli nás budete poslouchat i dál, tak uslyšíte něco o moravských Chorvatech. To je totiž menšina, která si po staletí uchovala vlastní jazyk, taky kroje i tradice. A je to i komunita, kterou po roce 1948 komunistický režim násilně rozptýlil po celé Moravě. V Jevišovce na Mikulovsku teď jejich historii připomene muzejní noc v Chorvatském domě. No a vy za chvíli o tom živě uslyšíte po další písničce.
10: Víkendový Radiožurnál
21: a Patricie Strouhalová.

0: Barevné kroje, tradiční folklorní ornamenty, ukázky moravské chorvatštiny, příběhy lidí, kteří museli po roce 1947 opustit svoje domovy. Tak to všechno uvidí a uslyší lidé právě na dnešní muzejní noci u moravských Chorvatů v Jevišovce na Mikulovsku. Návštěvníci se podívají do expozice věnované historii i současnosti jedné z nejmenších národnostních menšin v Česku. Je tam i naše reportérka Aneška Hlávková, tak vás vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Řekněte, kde jste a co tam všechno je k vidění?
1: Tak lidé si tu můžou prohlížet třeba unikátní dobové fotografie, které zachycují, jak přímo tady

0: Kdo vlastně ti moravští Chorvati jsou? Jak se vzali na Jižní Moravě?
1: Oni to jsou potomci chorvatských kolonistů, kteří přišli na Jižní Moravu v 16. století. Tehdy byla část Jižní Moravy po válkách a epidemiích téměř vylidněná a majitelé panství, hlavně Lichtenštejnové, hledali nové osadníky. Ve stejné době pronikala na Balkán Osmanská říše a řada Chorvatů odcházela za bezpečnějším životem. Chorvaté se usadili hlavně na Mikulovsku a na Břeclavsku.
0: No, konkrétně vlastně v Charvátské Nové Vsi, že jo, v Poštorné.
1: Přesně tak. A je to tak. To je na Břeclavsku a ještě tady na Mikulovsku.
0: Na velký zásah do života celé komunity, tak ten přišel po roce 1948. Co se tehdy stalo?
1: Je to tak, tehdy komunistický režim moravské Chorvaty tady z těch jejich původních obcí vystěhoval a rozptýlil po celé Moravě. Mnoho rodin proto postupně asimilovalo a část tradic taky zanikla. Podle odhadů ještě dnes žije v Česku asi 800 potomků moravských Chorvatů.
0: Tak děkujeme moc. Aneška Hlavková, která teď, jak jsme slyšeli, je v Ževišovce na Mikulovsku. Docela vám tam fouká.
1: Je to tak, tady pofukuje, ale to je vlastně hrozně příjemný tady v tom teplém letním, předletním, jarním dní.
0: No, je to možná počasí, které si mnozí právě přejeme, když jsme někde u moře, třeba právě v tom Chorvatsku. Tak vás moc zdravíme do Ježišovic na Mikulovsku. Muzejní noc moravských Chorvatů tam začala. Jde o jednu z našich nejmenších etnik se svým tradičním jazykem a zůstává součástí Jižní Moravy. No a jak jste slyšeli od naší reportérky Anešky Hlávkové, přesně v 17 hodin tahle muzejní noc začala a potrvá, pokud se tam budete chtít podívat, do 8 hodin do večera.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Annie Lennox a víkendový radiožurnál. Když se podíváte na hodiny, pak zjistíte, že za necelých 40 minut začne finále fotbalové ligy mistrů. V Budapešti se proti sobě postaví britský Arsenal a pařížský celek PSG, který obhajuje titul. A u jeho domovského stadionu, tedy v Paříži, je i teď náš zpravodaj Martin Valucha. Martine, zdravím vás, dobrý den.
1: Zdravím, hezký podvečer.
0: Jaká je teď nálada u Parku Princů a co počasí? Je pořád vedro k podnutí?
1: No, počasí je pořád velmi horké, ale nálada, ta byla ještě před chviličkou velmi bujará, tady fanoušci, lidé v stovky fanoušků v těch modrých pařížských dresech PSG skandovali, měli tady taky dýmovnice, červené dýmovnice zapalovali, bylo to hodně bujaré, teď už tuhletu bujarou atmosféru zpívání, písní celku PSG a skandování vystřídala spíš taková organizační atmosféra, teď už se všichni přesunou pomalu na tu tribunu, jsou tady desítky tisíc lidí. Všichni se budou chtít podívat na ten zápas. Samozřejmě, vy jste to říkala, ten zápas se odehrává v Maďarsku, v Budapešti, ale tady budou velkoplošné obrazovky, takže všichni se těší, procházejí tady kolem mě skutečně davy lidí, vyzbrojení šálami, drezy klubu PSG, ale jsou samozřejmě tady i policisté a taky tady vidím, ještě teď přijíždějí hasiči v uniformách, takže všichni připravení na ten dnešní večerní zápas.
0: Policisté tady na místě, jak jste říkal, zásahové oddíly taky?
1: Ano, přesně tak, zásahové oddíly, ale co jsem si všiml, vlastně fanoušci tady už byli zhruba 2 hodiny před startem toho utkání, ještě před maličkou chvilkou skandovali, zpívali, teď už se tady přesunují na stadion, ale pořád tady vidím zaparkovaná vozidla zásahové služby, jsou tady skutečně, když bych to tady spočítal rychle, několik desítek těch velkých policejních dodávek, dlouhých, těžkooděnci a taky jsem tady před chviličkou viděl policisty na koních, mobilní jednotky. Skutečně Francie se připravila na ten dnešní zápas. Celkem po celé Francii na ní bude dohlížet 22 tisíc policistů a četníků, jenom tady v Paříži zhruba 8 tisíc, Paříž a okolí. Je to z toho důvodu, že si velmi dobře pamatujeme, co se stalo loni. Loni při finále Ligy mistrů, kam se taky probojoval pařížský celek PSG, tehdy proti Interu Milán v Mnichově vlastně zvítězil 5-0 a pak tady následoval velké oslavy, ale nejenom právě oslavy, ale taky výtržnosti, nepokoje v centru Paříže na tom bulváru Champs-Élysées. Tehdy bylo mobilizovaných 5400 policistů, četníků, teď je to tady v Paříži a okolí 8 tisíc, takže ještě větší bezpečnostní přítomnost, ještě víc policistů z toho důvodu, aby se podařilo zabránit těm nepokojům.
0: No, dnes je to tedy proti britskému Arsenalu, no kde Pařížané chystají oslavy, kdyby bylo vítězství PSG. Třeba oslavy.
1: Já jsem teď neslyšel jenom tak možná trošičku, kde budou ty oslavy.
0: Ano, ano.
1: Ty oslavy, to už trošku to zní, jako kdyby už byly teď. Teď přicházejí právě další fanoušci na stadion, ale to si ještě musí Pařížané počkat. Ty oslavy by měly být, pokud tedy Pařížané zvítězí pod Eiffelovou věží, tedy na místo bulváru Champs-Élysées, kde byly loni ty oslavy. A samozřejmě asociace se taky obávají toho, že pokud by byly pod Eiffelovkou, tak by tam mohlo dojít taky ke střetům, nepokojům s policií, takže požadují, aby tam bylo taky hodně policistů. Ostatně Eiffelovka už dnes, vlastně v noci na dnešek, zazářila právě v barvách pařížského celku.
0: Tak uvidíme, samozřejmě o zápase uslyšíte i ve vysílání radiožurnálu. Martin Balucha, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: lopatej.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radiožurnál 17 hodin a 30 minut. Nové zprávy má Martin Bedna.
3: Od začátku roku zatím zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů. Proti loňskému roku je to dvojnásobek, ukazují to policejní statistiky do 28. května. Jednou z častých příčin tragických nehod je vysoká rychlost nebo přejetí do protisměru. S tím by mohlo pomoct nové elipsovité značení. BESIP ho testuje v zatáčkách na Červenohorském sedle a plánuje i rozšíření na další silnice. Vietnam začátkem června propustí téměř 10 000 vězňů, mezi nimi je i 63 cizinců. O amnestii rozhodla tamní vláda. Podle agentury AFP se tak rozhodla u příležitosti úspěšného sjezdu komunistické strany a voleb do Národního shromáždění. Vietnamský režim oznamuje amnestie při různých příležitostech často. Minulý rok se z vězení dostalo rekordních více než 22 000 vězňů. V brutálské nemocnici ode dneška funguje nová zubní pohotovost. Ordinaci vybudovala a provozuje krnovská nemocnice. Dosud se na pohotovostech pro celý okres střídali soukromé ambulance. Pacienty s akutními problémy tam stomatologové ošetří o víkendech a o svátcích. Tento víkend můžou lidé v hlavním městě navštívit profesionální i amatérská vinařství. Koná se 8. ročník akce Pražské vinice. Organizátoři připravili komentované prohlídky, ochutnávky vín a další doprovodný program. Zapojilo se 19 vinic napříč metropolí. Sport. Fotbalisté Arsenalu a Paris Saint-Germain nastoupí za necelou půl hodinu do finále Ligy mistrů. Hrát se bude v Budapešti. Pařížané obhajují celkové prvenství. Pro Arsenal by to byla první trofej z Ligy mistrů. Hokejisté Švýcarska a Norska bojují o postup do finále mistrovství světa. V Curychu je u toho Petr Kadeřábek.
4: A teď uděláme ještě vstup pro Radiožurnál. 4 minuty 35 sekund před koncem třetí třetiny vede Švýcarsko nad Norskem 5-0. Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A nebezpečí na D7 na Žatecku a v Praze komplikace v tunelu Blanka. Na dálnici D7 ve směru z Chomutova do Prahy zbystřete za sjezdem na Býtozeves. Na kilometru 57 jde chodec po krajnici. Na dálnici D3 opatrně v okolí Českých Budějovic. Je tam místy hodně vody na vozovce po bouřkách a jede se pomaleji. No a v Českých Budějovicích taky komplikace ve městě. Je tam, běží se závod Matony Running Tour a v Budějovicích jsou místy v centru města zavřené ulice. Tak čekejte s komplikacemi a s omezeními. V Praze pozor v tunelu Blanka. Ve směru na Troju ke konci tunelu odtahují nepojízdné auto, regulují vjezdy do tunelu a třeba v Patočkově ulici jsou kratší kolony. Opatrní buďte i v Novopatské ulici ve směru z Černého mostu na Kbelskou. Už ve sjezdu na Kbelskou směrem do Hloubětína překáží nehoda. Je to v zatáčce a brzdí se prudce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude zpočátku většinou polojasno, během dne bude od jihozápadu oblačnost přibývat, postupně se přidají přehánky a bouřky, hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky vydatnější. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 24 až 28 stupňů, na horách bude většinou kolem 19. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
2: A mám pro vás dobrý den, dobré odpoledne, krásnou zprávu od vody. Ze Slovinska kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Z vítězství se tedy radovala poprvé v kariéře.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Tenhle víkend zase ve velkém patří sportu, takže něco pro milovníky cyklistiky. Dánský cyklista Jonas Vingegaard výhrou v předposlední 20. etapě potvrdil celkový triumf na Giro d'Italia. Závod skončí rovinatou etapou v Římě. Teď se taky podíváme na hokej. Hokejisté Švýcarska a Norska bojují v tom úvodním semifinále mistrovství světa o jistotu medaile. Vítěz totiž postoupí do finále a závěr zápasu pro vás sleduje Petr Kadeřábek.
1: Minuta 28 sekund zbývá odehrát ze zápasu. Švýcarsko kráčí k postupu do třetího finále v řadě, za sebou vede nad Norskem 6-0. Poslední minuty se nesou ve snaze z norské snahy o to, aby vstřelili alespoň Norové čestný úspěch a tak trošku si zvedli sebevědomí před zítřejším utkáním o bronz, které se bude hrát od 15 hodin 30 minut, od 20 hodin 20 minut, ale zítra nastoupí ve finále Švýcaři. Ještě minuta, než to bude potvrzeno oficiálně, protože 6 gólů rozhodně Norové, obzvlášť proti tak dobře hrajícím Švýcarům, zkrátka dobře dát nemohou v tom opravdu velmi krátkém časovém úseku. Teď Švýcaři se dopouští zakázaného uvolnění a tak je tady možnost tedy alespoň zopakovat střelce dnešního duelu. V první třetině odšpuntoval ten gólostroj Švýcarů Berči, který najel krásně nad pravý kruh, rameny zahýbal, poslal si obránce krok dále, jak se říká, na párek, úplně jinam, než zamýšlel Berči, ten pak vyjel a střelil přesně do levého horního růžku. No a pak už to přišlo velmi rychle. Ve druhé části se nejprve prosadil Denis Malgin, po něm Ken Jäger a také Damien Ryad, no a ve třetí třetině se nejprve prosadil v přesilovce Nico Hischier a posledním zatím střelcem je Theo Rochet, který v 58. minutě stanovil aktuální skóre, tedy 6-0. Ještě vyloučení na obou stranách za vzájemnou potyčku. Si šli dva hráči odpočinout na trestnou lavici, vazovat se bude v útočném pásmu Norů. Koblar půjde na buly, proti němu by se měl sklonit Berči, ale uvidíme, koho tam nakonec Švýcaři pošlou na vazování. Bude to právě autor úvodní branky tohoto duelu, tedy Berči proti Koblarovi, po pravici brankáře Giannoniho, který chce udržet samozřejmě čisté konto. Mimochodem Švýcaři, tohle je 9. zápas, který hrají na mistrovství světa a celkově tady na domácím světovém šampionátu inkasovali pouze 8 branek, což součtu s dnešním duelem, pokud neinkasují, jak to bude pod jednu branku na zápas. Neskutečná obrana a také výtečný výkon brankáře Giannoniho. Od dalšího čistého konta ho dělí už jen 19 sekund. Kotouč za norskou brankou, vrsí jej krok dál, přinechává Kasa Stůlovi, který se snaží ještě přejet červenou čáru a nahodit, což se sice daří, ale Ulsby bude u kotouče o poznání později, než je tam Berny. Berny vyjíždí po levé straně a diváci poskakují a už mohou pomalu slavit. Teď zazněla siréna, která ukončila třetí třetinu prvního semifinále mistrovství světa. Domácí hokejisté postupují po třetí za sebou do finále světového šampionátu. V semifinále deklasovali Norsko 6-0, no a ve 20 hodin si naladí možná i poslech radiožurnálu Sport či radiožurnálu a budou sledovat, kdože je doprovodí do finále. Ve 20 hodin proti sobě nastoupí Kanada s Finskem, no a posluchači dostanou přímý přenos na radiožurnálu Sport. Z Curychu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

Prachatice dnes otevřely první část terénních transporů rekreační, ale taky sportovní cyklisty na vrchu Libín. Dlouhá je 6,4 kilometru, ve stavbě je i ta druhá etapa a ta bude dokončená 31. srpna. Tak vás všechny zdravíme na jih Čech, i když třeba nejste zrovna v cyklistickém sedle, ale třeba v tom koňském.

Za chvíli vás ve vysílání víkendového radiožurnálu vezmeme do Terezínské malé pevnosti. Tam totiž začala výstava, ta výstava se jmenuje Pohlednice z Terezína. No a právě tady tu neotřelou uměleckou instalaci, pokud tam půjdete, si tedy budete moci prohlédnout ve výstavních prostorách na 4. dvoře. Zdravíme vás z vysílání víkendového radiožurnálu.

0: Všední fotka vrat nebo taky dveří, ale zároveň detail, který odkazuje jednak na silnou paměť místa, ale také lidských osudů. V Terezíně otevřeli speciální uměleckou instalaci, je od dvou německých autorů, konkrétně od Clary Tabordy a Petra Bayera. A je pojmenovaná Pohlednice z Terezína a je jich tam na 400. Ty snímky zachycují dveře, které byly svědky smutné historie, každodennosti i dramatických událostí druhé světové války.
1: Tady ten, což je teda dům, který patřil jednu tatínkovi. Pak jsme našli ještě druhý vchod, kde jsem bydlel já. No. A jsem překvapený tady tou formou, kdy to je takhle vlastně daný za sebe, že jo, takový had okolo zdí a myslím si, že to jako působí dobře. No.
2: Hodnotí jako jeden z prvních návštěvníků pan Lukáš. Zhruba 400 fotografií je nainstalovaných v souvislém asi 60 metrů dlouhém pásu po celém obvodu výstavní cely. S focením začali Clara Taborda a Peter Bayer v roce 2024. Museli si osvojit techniku a sjednotit podmínky při focení.
3: Oni vnímají tu symboliku na té úrovni, že vlastně ty dveře byly že prostorem, kudy vlastně lidé přicházeli, odcházeli. Na jednu stranu to byl vlastně prostor, který těm lidem, když byli uvnitř, skýtal nějakou že samozřejmě negativní izolaci, ale zároveň i nějakou jako ochranu před tím životem, který byl jakoby mimo.
2: Přibližuje zákulisí fotografické instalace mluvčí památníku Stanislav Lada. Peter Bayer vysvětluje, že během druhé světové války nacisté nutili vězně, aby z Terezína posílali pohledy svým rodinám a známým. Doručené byly ale třeba až po jejich smrti v Osvětimi. U 41 vrat se návštěvníci zároveň dozvědí, co v budovách za druhé světové války bylo nebo k čemu domy sloužily. Pohlednice zároveň posloužily jako netradiční pozvánka na výstavu.
3: Asi 600 těch pohledů se poslalo vlastně na všechny naše kontakty jako památníků.
2: Říká Stanislav Lada s tím, že svou pohlednici našli ve schránkách i zdejší obyvatelé. Z Terezína Lucie Hejzlová, Radiožurnál.

0: tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět papoušků, humanoid a další zábavné zázraky přírody v premiérové show. ČT2. Ivan Trojan v temném příběhu z Československa 50. let jako vyšetřovatel, který odhaluje pravdu o vykonstruovaném případu. Premiéra filmu Ve stínu. A ČT Art uvede v rámci Večera krátkých filmů premiérové filmy Vinland, Cestovatel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnoza. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál je 18 hodin. A vysíláme hlavní zprávy.
3: Vláda se už nebude zabývat návrhem nového mediálního zákona ministra kultury. V brennerském průsmyku protestovalo několik tisíc lidí, demonstrovali proti silnému provozu na alpské dálnici. Fotbalisté Baníku Ostrava zůstávají v lize, v baráži porazili Táborsko i po druhé. Nehoda brzdí provoz v Praze na okruhu v Novopatské ulici. A zítra bude zpočátku většinou polojasno, postupně s přeháňkami a bouřkami, teploty 24 až 28 stupňů. Je sobota 30. května, dobrý podvečer, u hlavních zpráv vám přeje Martin Benda.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Mediálním zákonem ministra kultury o ty klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. K tomu podle něj stačí změna existujícího zákona.
5: Na klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
6: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat.
5: Opoziční zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
7: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
5: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Lebka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jablonném v Podještědí. Vrátili ji tam policisté s restaurátory poté, co ji v polovině května ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Dnes je tato relikvie k vidění naposledy. Pak ji církev ukryje, třeba proto, že nechce riskovat další krádež.
8: Kdybychom tam tu lebku bez dalšího vrátili, celkem bych se i vsadil, že bychom oni přišli po druhé, a to je hazard.
9: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl slavnostně převzal lebku při mši na poutě v Jablonném. Vyprostit lebku světice trvalo přes 16 hodin, říká restaurátorka Blanka Valchařová.
10: Byl to jako strašný adrenalin, protože jako restaurátoři vlastně pracujeme spíš pomalu. A tady to vůbec nešlo, museli jsme strašně rychle postupovat, aby ten beton definitivně nezatvořil.
9: Po pouti bude lebka uložená do trezoru, kde bude potom pohřbená, rozhodnou restaurátoři. Z Jablonného v Podještědí Johana Tománková, Radiožurnál.
3: Severozápad Čech, Vysočinu a Znojemsko zítra zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od nedělního poledne do půlnoci. Problémy hrozí jen tam, kde bude bouřit déle nebo opakovaně, a také v obydlených oblastech. Tam může déšť zaplavit podjezdy a podchody. Může se také stát, že množství vody nepojme kanalizace, jak vysvětluje meteorolog Vojtěch Umlauf.
11: Bouřky by mohly přinést intenzivní déšť s úhrny kolem 30 mm, také menší kroupy a možná, že i nárazy větru budou vyšší, dosáhnou 55 až 70 km v hodině.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Bílý dům zveřejnil výsledky zdravotní prohlídky Donalda Trumpa v pátek večer hodinu před půlnocí, dva dny po samotném vyšetření. Téměř 80-letý prezident podle ní váží 108 kg a lékař ho prohlásil za zdravého. Zároveň mu doporučil zhubnout a víc cvičit. Některé Trumpovy zdravotní projevy ale zpráva nevysvětluje.
12: Trumpův lékař Sean Barbabella ho prohlásil za plně způsobilého vykonávat funkci prezidenta. V testu na detekci příznaků demence prý dosáhl nejlepšího skóre. Bývalý lékař Bílého domu Jonathan Reiner ale zprávě vytýká, že některé projevy Trumpova zdraví nevysvětluje nebo je rovnou zamlčuje. Lékař zmiňuje otoky kotníků, opakované usínání prezidenta přes den nebo nález na kůži jeho krku, o kterém Bílý dům dříve uvedl, že si jej prezident léčí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Asi 5 000 lidí přišlo protestovat na dálnici v Brennerském průsmyku proti nadměrnému provozu, hluku a znečištění ovzduší. Podle agentury APA blokáda nezpůsobila žádné komplikace. Uzavírka má skončit zhruba za hodinu. Brennerská dálnice je považována za hlavní dopravní tah přes Alpy, který spojuje střední Evropu a Itálii. Loni tam projelo skoro 11 milionů osobních aut a asi 2,5 milionu nákladních. Výjimečnou návštěvu zažili odsouzení muži z věznice Rapotice na Třebíčsku. 11 z nich mohlo totiž celý den strávit se svými dětmi. Čas se navíc strávili aktivně, zahráli si třeba fotbal.
13: Hlavně pro mě to je po tom čase, co jsem ve vězení, je to taková příprava na ten výstup. Jo?
14: Vysvětluje pan Michal, že celodenní návštěva jeho dětí, při níž nemusí jen sedět u stolu, ale hrají i fotbal a další hry, je pro něj jistým prvkem normálnosti. Podle Žanety Dvořáčkové z Mezinárodního vězeňského společenství umožňují speciální akce zblížení rodiny.
15: Čím se víc upevňuje ten vztah, jsou společné zážitky. A to je něco, co vlastně chybí. Co chybí těm rodičům, co chybí těm dětem. A i ta běžná návštěva je hodně omezená.
14: Při návštěvách musí totiž odsouzení muži pouze sedět a s rodinami mluví u stolu. Hry jako fotbal si tedy obvykle nezahrají. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
16: Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava budou hrát šance ligu i v příští sezóně. V baráži vyhráli na stadionu Táborska 5-0 a v celkovém součtu tak zvítězili 8-0. Pokračuje ostravský trenér Josef Dvorník.
17: Úlava to určitě je. Samozřejmě vždycky se na to každý bude dívat z pohledu toho, že Baník Ostrava by měl zůstat v lize a asi myslím si, že i lidé okolí si nedokážou představit, jaký ten tlak je, jak na realizační tým, tak na ty hráče a vždycky se snažím zastávat trošičku v těch kritických situacích, ale chci taky být ligovej trenér, všichni hráči chcou hrát ligu a tomu klubu to přísluší.
16: O posledním účastníkovi nejvyšší soutěže pro příští sezonu se rozhodne zítra. Ve 13 hodin nastoupí Slovácko proti druholigovému Artisu Brno v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Klub z Uherského Hradiště má z úvodního zápasu náskok 4-1. Fotbalisté Paris Saint-Germain a Arsenalu rozehráli finále Ligy mistrů. V Budapešti je v 5. minutě skóre 0-0. Pařížský tým obhajuje prvenství a u jeho domovského stadionu, Parku Princů, je náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha.
18: Ještě před chvilkou jsem tady viděl skandovat, zpívat stovky lidí, zapalovali dýmovnice, teď vidím dobíhat poslední opozdělce. Jsou tady zaparkovaná auta zásahové policie, viděl jsem i policisty na koních. Po celé Francii bude na bezpečnost během utkání dohlížet 22 tisíc policistů a četníků. Jen tady v Paříži a okolí zhruba 8 tisíc. Francouzská vláda tak chce zabránit nepokojům a výtržnostem z loňského roku, kdy pařížský celek zvítězil ve finále Ligy mistrů proti Interu Milán. Pokud Pařížané zvítězí, tak by se zítra mohlo se sportovci slavit pod Eiffelovou věží. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
16: Kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu svůj premiérový závod světového poháru vodních slalomářů. Nastupních vítězů byla ve slalomu podruhé v kariéře, předtím se jí to povedlo skoro před 6 lety. A o tom mluvila ve vysílání Radiožurnálu Sport.
19: Bylo to hodně dlouhé. Já se přiznám, že tu první medaili nepočítám zas tak moc, protože opravdu ta konkurence tam byla hodně jiná. Jezdila jsem ještě hodně jinak a celkově to byl trochu odlišný závod, takže já jsem za tenhle výsledek strašně vděčná, protože ta cesta, co jsem udělala, podle mě byla hodně dlouhá a nebyla lehká, takže jsem ráda, že ta práce, co jsme odvedli s trenérem, tak jde vidět.
16: Mezi kanoisty byl Václav Chaloupka druhý a Češi tak zkompletovali medailovou sbírku výpravy ve Slovinsku, když navázali na páteční bronz Jakuba Krejčího mezi kajakáři. A hokejisté Švýcarska jsou po třetí za sebou ve finále světového šampionátu. V Curychu porazili Nory 6-0. Soupeř domácí reprezentace vzejde ze semifinále Kanada-Finsko, které začne za necelé 2 hodiny. Češi vypadli z Finy ve čtvrtfinále.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehody v Praze a komplikace v Českých Budějovicích. V Praze dejte pozor v Novopatské ulici ve směru z Černého mostu na Kbelskou. Ve sjezdu na Kbelskou ve směru do Hloubětína havarovalo osobní auto. Je to v zatáčce a brzdí se. V Praze překáží nehoda taky na Českobrodské ulici v Kýjích. Na křižovatce s Broumarskou se srazila 2 auta. Provoz už je slabý, kolony jsou tam krátké. V Českých Budějovicích počítejte teď s omezeními a uzavírkami v souvislosti se sportovní akcí Matony Running Festival. Omezený je provoz i na hlavních tazích, jako je třeba Strakonická ulice. A ještě do Hradce Králové pomalu končí aviatická pouť a návštěvníci se rozjíždějí z akce. Čekejte silný provoz v okolí letiště. Další zelená vlna nejpozději za hodinu.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude zpočátku většinou polojasno, během dne bude od jihozápadu oblačnost přibývat a postupně se přidají také přehánky a bouřky, hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky vydatnější, naopak na severovýchodě a východě mohou být až později. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 24 až 28 stupňů, na horách bude většinou kolem 19. Tolik hlavní zprávy. A teď už začíná další díl speciální série Vinohradské 12 s názvem Kati.

21. listopad roku 2017. Harare, Zimbabwe. Muž v brýlích a v černém zpívavém taláru stojí za stolkem na pódiu a čte krátký dopis. Za ním je plachta s rudou pěticípou hvězdou, kterou překrývá zlatý orel. Před ním sedí stovky lidí. Vypadá to jako zahájení loveckého plesu. Muž mluví anglicky a sál mu visí na rtech. A pak stačí jediné slovo. Rezignace. A začne bouřlivá oslava. Jásot, křik, lidi tancují. Prostě nefalšovaná radost, jako by všichni vyhráli ve sportce. Ten muž je předseda parlamentu. A právě dočetl dopis, na který tu čekali skoro 40 let. Odstoupení zimbabského kata Roberta Mugabeho. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.

0: sedmé vás vítám v Katech.
1: Dobrý den.
0: V době, kdy prezident Zimbabwe Robert Mugabe rezignoval na svoji funkci, tak mu bylo už přes 90. Ale hladce to teda nešlo, že by se vzdával takhle těžce vydřeného úřadu.
1: Tak když už tu moc jednou nakumulujete, tak si ji většinou nechcete vzdávat. Navíc je dobré zmínit, že on si pro tu moc šel dost dlouho a té kariéře letos obětoval. Dokonce byl skoro asi 10 let vězněný a ve vězení mu umřelo jedno z dětí, takže ani nemohl na pohřeb tehdy. Takže to pak dává smysl, že v tom paláci jednou jste, jak tam chcete zůstat.
0: Taky chtěl dál kandidovat, ale jako Zimbabvané už řekli dost.
1: Což je to říct, protože byl jeden z nejdéle sloužitých diktátorů na světě.
0: Vy jste říkal, že trávil časy ve vězení, taky pak byl v domácím vězení, že jo, později vlastně na sklonku své kariéry, taky byl tam se svojí druhou manželkou Grace, která byla o 40 let mladší, i ona byla političkou. Ona se taky zapojovala, podle toho, co jsem teda četl, jí neměli moc rádi a báli se, že vezme tu moc po Mugabem. Takže to je další familie, která chtěla vládnout a u které to nakonec úplně nedopadlo, protože ona prostě žádnou podporu neměla.
1: Tak ona nějakou podporu asi měla.
0: Malinkou.
1: Ona měla přezdívku Gucci Grace, čímž trošku chtěli říct asi jako, že je na prachy a že není úplně adekvátní manželka. A Mugabe odešel dobrovolně od moci,
0: ano.
1: On ho sesadil vlastně vojenský převrat. Příčina byla v tom, že on vlastně odvolal chvíli předtím svoji dvojku, to byl Emmerson Mnangagwa, který je dnes tím diktátorem po Mugabem. Raději mu budeme v tom díle říkat krokodýl, což je jeho přezdívka.
0: Aha.
1: A to je mimochodem zajímavé, protože on má přezdívku krokodýl jednak proto, že v době, kdy ještě Zimbabwe byla Rhodesií, tak vedl nějakou skupinku gerilovou, která se jmenovala Krokodýlové. A zároveň jeho frakce v té vládnoucí straně byla prý jasně odlišitelná tím, že nosili oblečení značky Lacoste. No a tak tedy krokodýl tu podporu v armádě měl. A tak se armáda rozhodla, že udělá korekci toho Mugabeho rozhodnutí a krokodýl vládne dnes dál.
0: A Mugabe pak byl teda donucen k tomu, aby zaslal předsedovi parlamentu ten rezignační dopis.
1: Pak
0: se to přečetlo a všichni slavili a tančili, slyšeli jsme to.
1: Všichni slavili, že bude změna, možná demokratizace a místo demokratizace přišly prezidentské volby, které opanoval pan krokodýl a na té zemi se nezměnilo skoro nic, což jako samozřejmě pro ty lidi v Zimbabwe je strašně tristní. Ještě víc, když zvážíme, že on to byl jeho souputník, taky už to je starší pán a vlastně jako tady ty lidi už moc nemůžou ten svět jako změnit asi, no.
0: Tak se vrátíme do Rhodesie, vrátíme se do doby, kdy Mugabe vyrůstal. On byl prý vždycky velmi zvídavý, chytrý, byl trochu samotář, hodně si četl, tak já tam taky vidím podobné znaky jako u těch jiných diktátorů, o kterých jsme se tady v minulosti
1: bavili. My se bavili o nějakých, co jako spíš nečetli. Mugabe fakt četl a studoval.
0: Byl učitel,
1: ano.
0: Mugabe. Odjížděl i do ostatních zemí afrických, subsaharských, kde učil, třeba v Ghaně učil.
1: Ale myslím, že byl trošku jako, že odešel tam učit, protože se bál, jako co, jak by fungoval v té Rhodesii.
0: A v Ghaně se taky mimochodem on sám naučil, jak to může vypadat, když ta země není závislá na nějaké koloniální velmoci.
1: Tak on tady u příběhu těch afrických diktátorů je potřeba zmínit, že oni vždycky mají nějakou podporu, která je daná tím, že většinou to byli ti hrdinové toho boje za nezávislost. Že my to z té střední Evropy tak trošku nevnímáme často, ale oni opravdu nebyli spokojení s tím, že jim tam vládnou prostě Evropané, že nemají svoji svobodu. A pochopitelně ti lidé, kteří o tu svobodu bojovali, jsou oprávněně hrdiny. Bohužel pak často ty hrdinové se rozhodli vládnout jako diktátoři. No.
0: Ta Rhodesie, když se do ní vrátil zpátky, to byla kolonie.
1: Někdy si ty historici říkají, že to vlastně bylo vždycky nějaké území osídlené Brity, kteří to chtěli jako spravovat. Podstatnější je, že to bylo území, kterou ovládali ty 4% bílých obyvatel původem často z té Británie a to černošské obyvatelstvo tam nemělo práva stejná. Takže samozřejmě v době, kdy v celém světě vrcholí ta dekolonizace, tak i lidé v té Rhodesii chtěli nějakou změnu a samozřejmě ti bílí osadníci jim nechtěli dopsát.
0: Mugabe se vrátil z kraje 60. let zpátky domů a hnedka se připojil k antikolonialistickému hnutí. Veřejně vystupoval a za jeden z údajně podvratných projevů ho potom i zatkli a odsoudili.
1: Od roku 64 seděl a pak odešel a už se účastnil toho odboje v té gerilové válce.
0: On seděl dlouhých 10 let potom, to už jste říkal na začátku ostatně, mezitím se Rhodesie rozhodla trhnout od Británie. Jednostranně vyhlásila nezávislost.
1: Tu vyhlásila v roce 65, ale specifikem bylo, že to vyhlásili vlastně převážně ti bílí osadníci. To způsobilo mezinárodní nevoli, oni se nějak snažili přežít, začala tam Bush War, která byla velmi tvrdá s těmi partizány. Tam jenom pro dokreslení, oni za dobu té Rhodesie, když ta Rhodesie vlastně

0: hlásil nezávislost na Británii, tak oni tam měli takový velmi specifický politický systém, kde se ta bílá minorita chtěla podržet ty práva tím, že vlastně čísla nebudou úplně přesné, ale přibližně oni měli dva druhy kandidátů, ta většina byli ti bílí, které volili ty 4%, to bylo 60-70 těch poslanců a menšinu asi 10 mohli volit ty původní obyvatelé, ale s tím, že to samozřejmě bylo asymetrický a zároveň, abyste vy jako nebílý osadník mohl získat volební právo, tak jste musel jednak složit test z gramotnosti a druhak vlastnit aspoň kousek půdy, což byl ten větší problém, protože většinu půdy tam vlastnili ti bílí osadníci. Byl to velmi jako nespravedlivý režim z dnešního pohledu. A ještě tam byl jedna důležitá věc. No. Ona do dneška narazíte na spoustu informací takového až jako lore, je to čím dál tím jako oblíbenější o tom, jak vlastně ta Rodésie skvěle fungovala, jak to byla země zaslíbená a hlavně jak byla vojensky strašně efektivní. A to je pravda. Ta rodéská armáda i policie byla hrozně efektivní. No a oni se snažili bojovat, protože ta válka byla asymetrická s těmi partizány tak, že vlastně ti partizáni měli často ty tábory a základny na území okolních států. Aha. A tak oni tam pořádali výpady a jeden z těch výpadů se nepovedl a při domnělém útoku na tábor té gerily vlastně napadli utečenecký tábor. Mm. Což je stálo hodně jako velké negativní mezinárodní reklamy, která už tak tam mezinárodní podnebí nebylo jim nakloněné. Je vlastně v těch posledních letech sponzorovala jenom Jihoafrická republika, kde byl podobný režim a ještě to byly sousedi a potom Portugalsko. Takže oni byli pod námořní blokádou Británie, špatně schánili techniku a věci, ale stále jako se dokázali bránit a tady to byl jeden z těch kroků, co už jim jako zlomilo vás, že pak už vyhodnotili ten premiér Ian Smith, že prostě to asi dál takhle nepůjde a že musí teda od ty moci odejít.
1: Skončil na přelomu 70. 80.
0: Ti bílí obyvatelé té Rodésie chtěli, aby to nadále byla Rodésie. No a samozřejmě došlo tam pak nějaké dohodě, hodně se tam angažovala Británie a na základě toho pak uspořádali volby a zrovnoprávnili to postavení více ve směru těch černošských obyvatel a Rodésie přestala existovat, přejmenovala se na Zimbabwe, protože ta Rodésia nesla tu negativní konotaci, že to bylo pojmenované potom Rodésovi, což byl ten britský kolonizátor, takže oni si našli ten název svůj jako Zimbabwe.
1: Vraceli se k tomu historickému názvu toho velkého Zimbabwe, toho království, které tam existovalo někdy za dávných časů evropského středověku, 13., 14., 15. století, k tomuhle se vrátili k jazyku vlastně jednoho z těch tamních etnik. Mugabe se teda vrátil z exilu a stal se premiérem, později prezidentem, chtěl vlastní marxistický stát a měl určitě své nepřátele, kteří si nepřáli úplně, aby právě on vedl ten stát jako takový.
0: No ona, samozřejmě ta fronta povstalecká, která bojovala s těmi bílými osadníky, tak byla roztříštěná, bylo tam více frakcí, často ty frakce byly navázané na nějaké kmeny nebo jiné přední politiky. A tím, že ten Mugabe se tam od roku 80 vlastně dostal do čela toho státu, tak začalo nějaké to vypořádávání, ačkoliv lidé doufali, začne nějaká demokratizace. Tady je strašně důležité zmínit v kontextu té Rodésie ještě jednu věc. Já jsem říkal, že ona měla velmi efektivní armádu ozbrojené složky.
1: Ano.
0: A to je důležité, protože i v té Rodésii, ačkoliv to původní obyvatelstvo bylo velmi znevýhodněné, tak v armádě sloužili na těch zadových pozicích. No a tím, že tyhle instituce byly strašně efektivní a dobré, tak ten Mugabe nechal v té armádě dál sloužit ty původní obyvatele a převzal vlastně ty velmi efektivní instituce. A k tomu měl k dispozici ty partizánské velitele a ten aparát té partizánské války, což byl skvělý represivní základ pro to, abyste mohli potlačit tu opozici a utužit tu svoji moc. Což je vlastně strašně důležité, protože máme teorie o tom, že třeba ty diktatury, které vznikly revolučním bojem, tak jsou sami o sobě soudržnější, protože máte nějaké to suskupení těch lidí, kteří se znají, zažili ty těžké věci, překonali ty krize a vlastně drží pospolu. A teď k tomu ještě přidáváte vlastně fungující instituce, bývalé kolonie svozené britskými osadníky, která měla vlastně funkční systém hodně toho evropského typu, což není pravidlem pro každou zemi globálního jihu. A dohromady to vlastně umožnilo to, že se Mugabe mu podařilo přetvořit tu zemi ne v demokracii, jako třeba v Jihoafrické republice, ale v takzvané soutěživé autoritářství, což je vlastně ta forma režimu mezi demokracií a autoritářstvím, kdy technicky máte na papíře, je to demokracie, ale je to Potěmkinova vesnice, protože vlastně vládnete hodně autoritářsky. No a začal postupně utlačovat tu všemožnou opozici. A
1: začali docela decimovat dokonce, ne? Já si myslím, že tam bylo i mnoho případů, které později jsme mohli označit za za vyvražďování, masové vyvražďování těch opozičních.
0: Ano, mezi lety 83-87 byla událost
1: Gukurahundi. To byly ty pogromové operace proti jednomu z etnik, to byl hnus.
0: Což vlastně znamenalo, že vyvraždili na 20 až 30 tisíc příznivců vlastně opoziční strany a jiného kmene. Umřelo strašně moc lidí, které ten režim neměl rád, ale nebyl to jediný příklad. Další takový je, že v roce 2005 on se rozhodl, že mu vadí vlastně slamy. Vedlo to k tomu, že přesídlili na 700 tisíc lidí, co žili v těch slamech, a samozřejmě nějací za to zaplatili životem. A jedno z vysvětlení je, že to bylo proto, že ve spoustě těch oblastí ho zase nevolili. Takže on si opravdu nebral servítky a zasahoval velmi tvrdě proti těm lidem. Takový hodně známý příklad, který byl medializovaný z nedávnější doby už, tak je z roku 2008, kdy byly prezidentské volby. Byly dvoukolové a on potom prvním kole nevedl. On byl druhý a mezi prvním a druhým kolem najednou vládní síly začaly prostě masakrovat příznivce opozice a mlátit. Umřelo asi 300 lidí a ten jeho protikandidát se rozhodl, že složí kandidaturu, vyzval své příznivce, bojkotovali volby a utekl do vedlejší země. Z pohledu Evropy je to opravdu šílené.
1: Možná i to je důvod, jak moc se bál té opozice a jak se nebál jí opovrhovat a perzekuovat a pak i vraždit. Proč si držel tak jako úzký tým? Protože nikomu moc nevěřil, že jo? On skutečně neměl jako mnoho spolupracovníků. On všechno řešil v rámci partičky lidí. Skoro to připomíná ty vládce, kteří fungovali třeba i ve východním bloku za studené války, kteří taky měli, že jo, velmi úzké týmy, kteří, když je to pak někdo zradil, tak se pak velmi rychle dokázali mstít.
0: Ano, ale pořád tahle země měla fungující ozbrojené složky, měla velmi fungující a silnou vládnoucí stranu, to bylo to ZANU, nebo ještě je do dneška, a vidíme to i dneska, ten režim toho Mugabeho přežil. On pomohl vybudovat tak kvalitní diktaturu, že přežila i jeho pád. Což se ne každému podaří a jenom to ukazuje, že on sice byl výrazný, ale ta moc v tom režimu nebyla personalizována pouze na něj a byla to prostě ta úzká skupina, podobně jako v případě Kuby, kde je ta generace hrdinů, ti lidé, co zažili to vylodění a tady ty věci a tu občanskou válku. Tak tady to byly vlastně podobní lidé, kteří zažili tady ty všechny věci a udrželi se u ty moci, dneska jim je kolem 80 let všem a jsou tam, kde jsou. No.
1: Tak když v 87. změníte ústavu a vytvoříte v podstatě jednostranický systém, tak to máte o to jednodušší, ne? Pak zmanipulujete další volby, v čemž on byl celkem expert.
0: Jako máte to jednodušší, ale vždycky máte nějaký odpor, který musíte řešit. A teď ještě tím, že tam se to často navazuje ještě na ty kmeny a další věci, tak je to daleko vlastně jako těžší.
1: Ekonomicky zase musíme ale zdůraznit, že na tom Zimbabwe nebylo za jeho vlády minimálně na začátku nijak jako tragicky, ne? Tam rostla proočkovanost, tam se zvyšovala gramotnost, hrál se jeho oblíbený kriket.
0: Já myslím, že tady je to příběh, který jsme to už několikrát opakovali, že jako na začátku ten režim udělá nějaké ty reformy, tady to byl levicový režim, takže dělal ty reformy ku prospěchu těch nejchudších lidí a tam prakticky vždy je třeba uznat, že ten režim má nějaký pokrok. Jenže pak vlastně v čase se to hospodářství vždycky začne víc a víc zadrhávat a končí to blbě. No a tady pravděpodobně tou jednou z nejklíčovějších věcí bylo, že on začal vlastně pozemkovou reformu a vyvlastňovat pozemky a majetky těch bílých osadníků, kde samozřejmě říkám, za doby Rodézie vlastnili většiny půdy, to nechci nějak spochybňovat. Ale problémem bylo, že hodně těch nových vlastníků půdy a těch věcí nedokázalo to tak dobře obhospodařovat a ta země na tom začala být ekonomicky velmi špatně.
1: Co je nerostné bohatství, když pak Mugabe mnohem později vystoupil ve valném shromáždění OSN. A ne, že by se nutně vracel k pozemkům, ale k nerostnému bohatství. Říkal, že patří Zimbabvanům.
2: Zimbabwe is for Zimbabweans, so are its ample resources.
1: On měl nějakou obavu, že ho drancují jiné státy, jiní lidé v tu chvíli?
0: Tak jako tady zase jsme...
1: To je další zdroj financí pro ten režim, že jo? Velmi důležitý.
0: Je, ale tady jsme zase u té situace, že tady ti vládci, kteří vyrostli na tom odboji proti těm evropským koloniálním mocnostem, tak zčásti jsou trochu paranoidní, jakože vždycky čekají, že je chtějí sesadit. a z druhé strany oni to využívají jako nějaký ten legitimizační apel, když se doma nedaří. Zase podobně jako na té Kubě vlastně mohl všechny problémy Fidel Castro svést na Spojené státy, tak tady to mohl svést na Británii, Evropskou unii a podobně, protože přece my se máme dobře, oni nám to chtějí vzít. A vždycky to říkal ve chvíli, kdy vlastně ho Západ třeba kritizoval za porušování lidských práv, za porušování práv LGBT lidí a podobně. No,
1: tak byly vždycky uvaleny sankce na něj,
0: no, byly uvaleny sankce, no. Tak on vždycky vytáhl tady tu repliku, ale nám se daří dobře, já to dělám skvěle a vy mě chcete svrhnout, protože máme to nerostní bohatství a tak
1: to
0: dále.
1: To říkal ale lidem na Západu a pak lidi z Východu si pod ruce pustil, ne? Tak Čína s Čínou, Zimbabwe spolupracovala dlouho a Čína
0: Rusko,
1: operuje teď, já nevím.
0: Já jsem dokonce viděl nějaký rozhovor s nějakým českou s Putinem ještě jako před mnoha lety, kde se směje Mugabe tomu, že na něj jsou uvaleny sankce a říká, my máme tady s panem Putinem sankce rádi. Tak nevím, jestli by to Vladimír Putin řekl i dneska, ale to byla odbočka. Tak samozřejmě, že Rusko a Čína jako mu vyhovovali, protože Čína obecně vám moc nekecá do ty vnitřní politiky a poskytuje investice.
1: A těží.
0: A pak si za to něco veme. No a Rusko, tak to chce mít nějaký vliv. On hlavně, že jo, on jako, my jsme tady řekli, ta Zimbabwe začala v roce 80, což ale znamená, že on už nestihl tu největší slávu východního bloku. Takže on nezažil to, že ho jako třeba Kadáfího nebo Kastra velmi ty země jako podporovali nebo až je sponzorovali a tím pádem vlastně on vládl trošku v těžší době pro sebe, protože on kdyby vládl studené války, tak pravděpodobně z toho, že by si vybral ten východ, jako vytěží víc.
1: Třeba z Brity udržoval docela dobré vztahy, než teda potom za to potírání opozice a lidských práv mu Alžběta II. Tenkrát sebrala ten jeho čestně udělený
0: titul. To je zase taková ta jako věc, že většina těch diktátorů chce radši mít audienci u Macrona nebo u britský královny, ale bohužel, když děláte tu politiku, jakou děláte, tak vám nějaký ty dveře zůstávají zavřený.
1: No a zvlášť tu politiku teda toho volebního násilí, to je hrozně specifické pro to Zimbabwe. Vy už jste to trošku nakousl. 2008 byly ty volby, které on vlastně v prvním kole prohrál a pak tak moc zastrašil.
0: V roce 2008 toho prohrál oponenta. A pak ta míra toho násilí mezi prvním a druhým kolem byla tak velká, že to radši ta opozice vzdala a bojkotovala ty volby.
1: Skupiny mladých lidí s noži a s tyčemi na různých místech.
0: Tohle je ale docela, tohle není specifikum jenom Zimbabwe, tohle je ve spoustě zemí toho globálního jihu. Viděli jsme to třeba ve Venezuele, kde vlastně ta vláda, aby nebyla nasčená z toho, že posílá policajty nebo vojáky mlátě zabije demonstranty, tak sponzoruje nějaké gengy a skupinky mladíků, kteří to jdou jako dělat, jo. A ta policie to najednou nevidí. To je praktika, která se opakuje a samozřejmě volební násilí je daleko vyšší a častější třeba v Africe, než je ve střední Evropě a jinde. Jako pro nás díky bohu, pro ně to není úplně dobré, ale ano. No obecně, když by se na nějakou mapu volební manipulace, tak tady ty země globálního jihu mají daleko větší prevalenci volebního násilí a nakupování hlasů, než máme třeba my.
1: Abychom ten ekonomický zázrak Zimbabwe trošku dovysvětlili, jak ten levicový Mugabeho režim dopadl. Průměrná doba dožití se zkrátila na ne víc než 40 let, když to tak zaokrouhlíme. Velká většina obyvatelstva Zimbabwe byla závislá na potravinové pomoci. Nakonec, dejme tomu, že původní obilnice Afriky byla totálně jako ekonomicky na kolenou a člověk, který to všechno zosobňoval, tak čelil hyperinflaci, ale jako byla, nebývalých rozměrů.
0: Tam byla inflace,
1: jo.
0: Jako jsme viděli třeba jako ty vtipy z výmarského Německa, jako že jste ráno dostali výplatu a odpoledne se nemohli koupit chleba.
1: Neuvěřitelné.
0: Tak v Zimbabwe byla taky jako obrovská inflace.
1: Tam lidé vozili peníze na vozítkách a nosili je v taškách,
0: no,
1: a nominální
0: to
1: hodnota.
0: To se dělo za ty výmarské republiky. No,
1: 80 jako miliard procent třeba z měsíce na měsíc v jeden čas tam ta inflace vystřelila.
0: To nejde žít, že jo? A to zase věc, kde pak v těch zemích globálního jihu, když se tohle děje, tak to vede logicky k tomu, že vy se snažíte ty svý peníze přetavit dříve do nějaké stabilní měny, čili do amerického dolaru většinou, anebo druhá možnost, která dneska existuje, to jsou kryptoměny. Kde my tady často vnímáme kryptoměny jako způsob, jak si jako šetřit třeba na stáří v Bitcoin nebo spekulovat, ale třeba v Africe nebo v Jižní Americe to je způsob, jak vlastně taky přechovávat nějak ty peníze a někam je přeposílat a tak dále. No je to strašný, jako nechtěli bychom v tom asi žít a vůbec to nejde těm lidem závidět.
1: Pak vytiskli tu bankovku, která měla jako sama o sobě nominální hodnotu asi 100 bilionů tamních dolarů.
0: Na poličku dobrý, jinak asi nepoužitelný, no.
1: Neuvěřitelný. Konsolidovalo se to po Mugabeho konci? On chtěl vládnout do stovky, ale zemřel teda v 95 letech, byl odstaven, od moci v podstatě poslal ten rezignační dopis.
0: No, já jsem jako, když se na to zkoušíte dívat, tak většinou najdete v té odborné literatuře něco jako promarněná šance, sen, který se nestal, nepovedená demokratizace. A pan Krokodýl, co jsem pochopil, ano, tak on
1: se, k němu.
0: Se hodně snaží lákat zahraniční investory. Moc mu to možná i pro tu jeho vlastní minulost nejde, protože všichni vědí, že byl jako vymáhač toho Mugabeho a že má na rukou tu krev a hlavně v tom režimu opravdu má nestandardní velkou roli armáda. A vy chcete vydělat peníze jako velký podnikatel, obchodník, vždycky. Biznis je o penězích. Ale přeci jenom ten velký biznis se zdráhá často investovat do zemí, kde není stabilní právní prostředí, nejsou tam nezávislé soudy a je celkem velká šance, že o ty investice přijdete. Takže bohužel moc se to nedaří.
1: Proč Mugabe ho nikdy nestíhal mezinárodní soud, žádný trestní tribunál, protože té krve na rukou měl dost, ne?
0: No tak před chvíli jsme říkali, že tam v té provinci ta událost, která je označovaná nějakými za genocidu, stála asi 20 000 lidských životů, to je strašné číslo. A jako, když jenom údajně 300 lidí zahynulo při tom volebním násilí v roce 2008, tak to by asi stačilo jako na doživotí všude jinde. Tam jsou prý dva důvody, ten první je, že Zimbabwe nepodepsala ten římský statut, takže neuznává ten soud, a tím druhým, že by proti tomu bylo Rusko a Čína, protože v nějakých momentech bohužel jedna věc je, že jste zvezdník, a druhá, že je nějaká geopolitika.
1: Vy jste tady vystavil tu paralelu s Jihoafrickou republikou, kde za Nelsona Mandely a ten proces ten všichni známe, tak se to nějak povedlo, dostali se k relativně stabilní parlamentní demokracii. V Zimbabwe byste to teda označil za...
0: Zimbabwe je rozhodně volební autoritářství, to
1: volební
0: demokracie
1: autoritářství
0: není.
1: Jako takové.
0: Jihoafrická republika je relativně hodně demokratickou zemí, byť to tak někdy z titulku, co proudí v českých médiích, nevypadá.
1: Protože ten příběh je podobný,
0: ten
1: že
0: příběh
1: jo,
0: je
1: historicky.
0: Právě podobný, byly to i podobné režimy. Když hledáte nějaká ta srovnání, tak to většinou odborníci vysvětlují tím, že ta občanská válka nebo ten násilný konflikt mezi těmi utlačovanými a těmi, co vládli, byl v té Jihoafrické republice výrazně méně intenzivní. To je jeden z důvodů. Druhým je, jak už jsme tady říkali, že ta Rodésie měla extra efektivní instituce, které tam Mugabeho lidé převzali, ale také oni se vyrovnali s tou minulostí v tom jaru i třeba pomocí takových těch komis odpuštění, nebo jak se to jmenovalo, že vlastně, když jste se přiznali k těm činům, tak jste dostali amnestii.
1: Jinak komise pravdy a smíření, to myslím, byly.
0: Nebylo to dokonale, ale bylo to prostě nějaký jiný způsob a ano, podařilo se jim to výrazně lépe. A v té Zimbabwe se jim to prostě bohužel nepodařilo. No.
1: Probíhá
0: a samozřejmě...
1: tam nějaká debata teď o odkazu Roberta Mugabeho v Zimbabwe?
0: Tak ta určitě musí probíhat, protože on vlastně, i když potom skončení odstavení od moci byl v domácím vězení, tak ten režim ho nesoudil, nikam ho nedal, i když umřel, tak i tady pan Krokodýl vystoupil a řekl, že umřel prostě kolega z revolučního boje a velký hrdina. A samozřejmě bude mít nějaké příznivce, že jo, to tak jako už tady v těch případech bývá, ale rozhodně ano, to srovnání s tou Jihoafrickou republikou se nabízí a bohužel vidíme, že i země s podobným startovacími body můžou dopadnout někdy dobře a někdy bohužel hrozně, no.
1: Jako třeba v Zimbabwe.
0: Ano.
1: Tak jo, tak moc díky, že jsme dali prostor Robertu Mugabemu.
0: Děkuji.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu máme za sebou 7. epizodu speciální série Kati. Už se blížíme k závěru. Tentokrát jsme s Jaroslavem Bílkem z Univerzity Karlovy probrali Roberta Mugabeho, dlouholetého diktátora Zimbabwe. Vládl mu od roku 80 do roku 2017. Naslyšenou příště. Radiožurnál. Každý.

Nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy se dnes vrátila do baziliky v Jablonném v Podištědí na Libereckou. No a pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl nechce riskovat, že by se lebka svaté Zdislavy ztratila podruhé. A tak z bezpečnostních důvodů se církev rozhodla tuhle cenou relikvii dál nevystavovat a uložit ji do hrobky světice v bazilice. Kdy to bude, tak to zatím rozhodnuto není. To rozhodnutí chce nechat na svém nástupci v čele litoměřické diecéze. Posloucháte víkendový radiožurnál. My vás zdravíme a přejeme vám dobrý podvečer.

0: Mimořádný den má za sebou 11 odsouzených mužů z věznice v Rapodicích na Třebíčsku. Mezinárodní vězenské společenství pro ně totiž uspořádalo Den pro rodiny s názvem Hra s mámou a tátou. No a děti se tak mohly se svými otci výjimečně setkat ne při té klasické vězenské návštěvě, ale zahráli si s nimi třeba fotbal nebo další různé hry.
1: Pro mě to znamená strašně moc, protože máme tady jednou měsíčně návštěvy, kde to je nějak přitažený, nebo jak ve vězení. No a doufám, že tady s holkama vyhrajeme fotbalový turnaj.
2: Jasné.
3: Pan Michal s dcerou Michailou si společné kopání do míče užili. Stejně tak i další strávený čas.
1: Jsou plný emocí, je to pro mě štěstí.
3: Od laviček na okraji tělocvičny pozoruje své děti při hraní fotbalu i paní Petra.
4: Jelikož kluci byli ještě malí. Když jsem táta šel, proto teď jak rostou, tak ten kontakt s tím tátou je pro ně důležitý.
3: Pro syny paní Petry, dvojčata, je den s tátou výjimečnější než pro jiné děti. Na klasickou návštěvu se tam za ním dostanou málo kdy.
4: Jezdíme většinou dcera, já a dospěláci.
3: Návštěvy jsou totiž početně omezené, trvají navíc maximálně 3 hodiny. Takto mohli odsouzení se svými dětmi skutečně strávit celý den, i když je to ke konci podle sociální pracovnice věznice Andreje Veselé emočně náročné.
5: Hlavně, když potom odejdou, tak je vidět, jsou ty chlapy úplně na měkom. Však jste viděla jenom tady teď tomu jednomu, bohužel to nevyšlo, že rodina se nedostavila a chlap jak hora, řekla bych tvrdej odsouzený a stejně měl nám slzy v očích.
3: To se ale podle Žanety Dvořáčkové z Mezinárodního vězeňského společenství stává skutečně výjimečně. Pro rodiny jsou totiž podobné akce způsobem, jak se s odsouzenými potkat v trochu pohodovějším režimu.
6: Běžně mívají návštěvu, musí třeba sedět jenom u stolu, nemají tady jídlo, je to za kontroly vlastně nějakých příslušníků, takže ten režim je úplně jiný. Dnešní den, kde se vlastně snažíme vytvořit co nejcivilnější, aby ty rodiny se mohly cítit zase jako rodiny.
3: Kromě hry s mámou a tátou pořádá Mezinárodní vězeňské společenství ve věznicích i Den s dítětem, kde se místo fotbalu rodiny účastní hlavně různých soutěží. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
7: And this town's lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Je nejlepší, ale je tam jedno velké ale. Jakub Jurka je jedním z nejlepších chordistů současnosti, ale už 2 roky po sobě mu chybí titul mistra republiky. Tím je znovu jiný český olympijský medailista, jeho kolega z reprezentace Martin Rubeš. Mluvit o tom budeme za chvíli, vy posloucháte stále Víkendový radiožurnál. Dobrý den.

0: Před dvěma lety ukončil kariéru a stejně má Jiří Berana stříbro z národního šampionátu v Litoměřicích si v ojedinělém závodě, do kterého nastoupil, došermoval pro druhé místo v soutěži kordistů, když ve vyřazovací fázi nestačil jenom na Martina Rubeše.
1: Dával jsem si tak jako 32-16, že by to jako mohlo být dobrý a takhle vysoko jsem rozhodně nemířil, ale bavilo mě to. Ale je vidět, že už síly docházejí na to finále. No.
2: Usmíval se Jiří Beran, který podlehl Martinu Rubešovi 11-15. Ten byl výrazně čerstvější.
3: Rozhodně nebudu lhát. Jirka měl strašně těžkou větev dneska. Jo? Já jsem mu to říkal na stupních vítězů, že když jsem viděl toho jeho pavouka eliminačního, tak jsem mu moc nevěřil, protože tam měl fakt těžký zápasy. Každý ten zápas byl proti skvělýmu šedmíři. A to se pak ukázalo ve finále, že prostě já jsem věděl, že Jirka nemá už tolik natrénováno, jako když si mýval.
1: Zkoušel jsem to tahat hodně zkušenostma a zkouskovat ten zápas a těžit z toho, že už nejsem zase tak rychle, nemám tolik natrénováno, to se dařilo, ale do jistý míry ty dva zápasy pak už byly náročný ke konci.
2: Jak se to dá tahat zkušenostmi v šermu?
1: Čekat na ten správný moment a pak mít to zrychlení a vlastně šetřit síly, nevyčerpávat se zbytečnýma pohybama, zbytečnýma akcemi, které nikam nevedou.
2: Ale nestačilo to. Mistrem republiky je stejně jako v minulém roce Martin Rubeš, který navíc v semifinále vyřadil toho nejlepšího českého kordistu současnosti na mezinárodní úrovni. Tím je myšlený Jakub Jurka.
3: Vždycky ty reprezentační zápasy jsou trošku jako jiný, protože Kuba byl jasný favorit, že světová devítka. Minulý víkend byl třetí na světovém poháru. Já jsem šermoval parádně, mi se tam rozsvícelo hodně věcí, které jsme teď trénovali. Takže jsem rád, že jsem je zužitkoval tady v tom zápase.
2: Říká Rubeš, který se stejně jako Jurka bude teď po konci sezóny světového poháru chystat na dvě poslední akce. Za dva týdny pojede na mistrovství Evropy a za měsíc a půl na mistrovství světa. Z Litoměřic Martin Charbát, Radiožurnál.

0: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
2: Radiožurnál je 19 hodin. Martin Benda má pro vás nové zprávy.
3: Opozice dál odmítá převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Oznámení premiéra na tom nic nemění. Výsledky porady Donalda Trumpa o íránské dohodě zatím nejsou jasné. Bílý dům je neoznámil. Baník Ostrava bude i v příští sezóně hrát fotbalovou šanceligu a v Hradci Králové popojíždí kolony v okolí letiště. Zítra bude zpočátku většinou polojasno, postupně se přidají přehánky a bouřky. Teploty 24 až 28 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Opoziční zástupci chtějí dál bránit vládě převést financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Dnešní oznámení premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, že k tomu kabinet využije změnu stávajícího zákona, na tom nic nemění. Podle bývalého ministra kultury Martina Baxy z ODS je ale dobře, že návrh jeho nástupce Oty Klempíře se dál projednávat nebude.
5: Zákon o médiích veřejné služby byl naprosto nepřijatelný. To slovo paskvil ukázalo, že jsme dobře odhadli jeho nulové kvality, ale náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
3: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral v reakci uvedl, že i nadále platí, že odmítá jakoukoliv úpravu současného stavu. Očekává, že detaily návrhu se dozví na schůzce svolané premiérem v úterý 9. června. Americký prezident Donald Trump jednal s poradci o mírové dohodě s Íránem, výsledky ale doteď nejsou jasné. Podle zdrojů z administrativy prezident odešel z jednání bez rozhodnutí. Trump před schůzkou avizoval, že na ní stanoví další postup vůči Íránu, a to včetně možného obnovení útoků. Ministr financí Scott Bessent mezitím prohlásil, že Spojené státy tlačí na Írán i ekonomicky, zabavili mu miliardové hodnoty v kryptoměně.
6: We have seized about $1 billion of their crypto.
7: Spojené státy podle Besenta zabavily íránské kryptoměny za přibližně miliardu dolarů, tedy víc než 20 miliard korun. Irán říká, že výměna zpráv s Washingtonem pokračuje, ale žádná finální dohoda uzavřena nebyla. Iránský hlavní vyjednavač vzkázal, že Teherán neudělá žádný krok, dokud Amerika nezačne jako první. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Přibližně 25 tisíc Čechů se léčí se roztroušenou sklerózou. Chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému se obvykle objevuje po 30 a častěji napadá ženy. Projevit se může například brněním nebo zakopáváním, připomínají neurologové u příležitosti Světového dne této nemoci.
8: Naučila jsem se tu kamarádku RS-ku poslouchat, řekne odpočin si, tak si odpočinu. Dá se s tím žít.
9: Hodnotí život s roztroušenou sklerózou Jana Špičková. S nemocí se léčí 25 let a užívá biologickou léčbu. K vysoce účinným lékům se dnes dostávají nově diagnostikovaní pacienti stále rychleji. Potvrzuje ředitel pacientského registru REMUS Jiří Drahota.
10: Od prvních příznaků, kdy pacient pocítí například nějaké brnění, do zahájení biologické léčby nebo chorobu modifikující terapie, se cesta zkrátila o měsíc. Dneska už jsme na nějakých 6 měsících.
9: V Česku je 15 specializovaných center pro léčbu roztroušené sklerózy. Andrea Skalická, Radiožurnál.
11: Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava vyhráli v Táboře 5-0, celkově baráž ovládli 8-0 a zůstávají tak v šancelize. Pokračuje záložník Ostravanů Jiří Boula, který vyzdvihl i početnou podporu fanoušků na výjezdě.
12: Zachránili jsme ligu v globálu, samozřejmě ta sezóna vypadá špatně, ale momentálně šťastný jsem, že se nám to povedlo zachránit. Je to důležitý pro lidi v klubu, pro region, pro celou Ostravu. Ta podpora je důležitá, tak to jsme viděli, vlastně když o něco jde, tak opravdu se ukazují ve velkém počtu. To jenom jako dokazuje to, jak moc důležitý to pro tu Ostravu je.
11: Fotbalisté Arsenalu vedou ve finále Ligy mistrů nad Paris Saint-Germain 1-0. Jediný gól dal německý útočník Havertz a za chviličku začne druhý poločas. Pro londýnský tým by to bylo první vítězství v soutěži.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda v Židlochovicích a komplikace v Českých Budějovicích. Na brněnskou Židlochovicích je teď neprůjezdná silnice 416 a hlavní průtah Židlochovicemi. Poblíž městského úřadu se zrazila dvě auta. Je to vážnější nehoda, na místě zasahují záchranáři. V Českých Budějovicích počítejte teď s omezeními a uzavírkami v souvislosti se sportovní akcí Matony Running Festival. Zavřené jsou podle potřeby i hlavní tahy jako Strakonická anebo ulice Na Dlouhé Louce. V Hradci Králové se stále rozjíždějí návštěvníci aviatické pouti. Čekejte silný provoz i kolony v okolí letiště. A v Praze se chvilku zdržíte v Bělohorské ulici směrem z centra. Před křižovatkou na Vypichu je omezení a kolona je tam z centra asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude zpočátku většinou polojasno, během dne potom bude od jihozápadu oblačnost přibývat a postupně se přidají i přehánky a bouřky, hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky vydatnější. Naopak na severovýchodě a východě mohou být až později. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 24 až 28 stupňů, na horách bude většinou kolem 19. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
2: Je krásný a dál bude krásný víkend, co se týká počasí, jak jste před chvílí slyšeli od Martina, no a možná, že vás to táhne sednout si na motorku a projet se, tak pokud opravdu se teď o víkendu chystáte na motorku, tak buďte opatrní. Letošní motorkářská sezona je totiž podle policejních statistik tragičtější než ta loňská. Podrobnosti od odborníků z Besipu za chvíli.
4: Víkendový radiožurnál
14: a Patricie Strouhalová.

0: Na motorkách buďte opatrní, na českých silnicích totiž podle policie do pátečního poledne zemřelo 23 motocyklistů. To je ve srovnání se stejným obdobím loni víc než dvojnásobek. To nejrizikovější období má podle BESIPu teprve začít. Je to červen a také období letních prázdnin.
1: Třeba v dubnu se na křižovatce u Dubé na Českolipsku s motocyklem srazil řidič dodávky, popisuje mluvčí policie Ivana Baláková.
2: Chtěl odbočit vlevo. Při tomto manévru, ale nedal přednost v jízdě motocyklu jedoucímu po hlavní silnici a střetl se s ním. Žena za řidítky motocyklu bohužel utrpěla zranění neslučitelné se životem.
1: Řidiči automobilů způsobí přibližně 40% nehod s úmrtím motorkáři, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
3: Tam je to jednoznačně nejčastěji kvůli nedání přednosti a to právě není úmyslné nedání přednosti, ale je to přehlédnutí toho motorkáře. Ti řidiči často pak říkají, já jsem ho zkrátka neviděl.
1: Za zbylé téměř 2/3 tragických nehod můžou sami motocyklisté. Nejčastěji havarují kvůli nepřiměřené rychlosti, nevěnování se řízení nebo přejetí do protisměru, říká mluvčí policie Violeta Seřišťová.
4: Proto apelujeme na motorkáře, aby nepřeceňovali své schopnosti, přizpůsobili rychlost a počítali s tím, že silnice nemusí odpustit ani drobnou chybu.
1: S odhadem dostatečné vzdálenosti od středové čáry by podle Tomáše Neřolda v zatáčkách motorkářům v budoucnu mohlo pomáhat elipsovité značení namalované na silnici, které se od loňského podzimu testuje v Červenohorském sedle.
3: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.
1: Na letošní větší nehodovost má podle Tomáše Neřolda velký vliv třeba počasí lákající k výjížďkám.
3: Letos i máme zatím velmi teplé až letní dny i během toho jara, takže ta motosezóna je už dlouho v plném proudu.
1: Nezvyklý vývoj má podle policie už letošní květen. Jízda na motorce byla do pátečního poledne poslední pro

Od září by měla na základních školách v Pardubicích platit jednotná pravidla pro používání mobilů. Počítají společným omezením telefonu, a to nejenom ve výuce, ale také o přestávkách. Tak další víkendová reportáž na vás čeká. Teď je tady další muzika, tak si ji užijte. Xindalixa, to tak.

0: Vědět.
1: Až 93% škol v Česku reguluje pomocí školního řádu používání mobilů. Tohle vyplývá z nedávného dotazníkového šetření ministerstva školství mezi školami. Některé zagazují mobily úplně, jiné pouze ve výuce. No a pardubický magistrát teď usiluje o sjednocení pravidel a od září chce zavést plošný zákaz telefonu, a to na všech jeho základních školách. Jedna z nich teď proto testuje zamykatelná pouzdra na mobily.
2: Takže vlastně je v tom ten mobil a potom vlastně takhle to klapnu a je to zavřený. Mám to v tašce a vlastně to během dne vůbec nevytahuju.
3: Žákyně Emma mi ukazuje obal, do kterého teď ona a další deváťáci každý den uzamykají mobil na dobu, co musí být ve škole. Je to černé neoprénové pouzdro.
2: U vchodu máme takový jako čipy, magnety, kde si to vždycky otevřem a vlastně takhle to otevřít nemůžem.
3: Pro děti ze dvou testovacích tříd 9. ročníku jde o úplnou novinku. Doteď měli povolený mobil o přestávkách. Nyní ho zkušebně používat nesmí ani tehdy.
2: Myslím si, že nám to docela prospívá.
3: A první zkušenost popisuje i žák Matouš.
4: Pro mě to byl celkem jako šok, že nám to takhle udělali. Nevím, celkem mi to jako chybí ten telefon, ale chápu, proč to škola takhle zařídila.
5: Matouši, co děláš o přestávce teď, když nemáš k dispozici mobil?
4: Zajdu za kamarádama a povídám se s nima.
3: Testování obalů na mobily potrvá ve škole 2 týdny. Pokud se osvědčí, škola je včlení do školního řádu a od září budou povinné pro všechny žáky 2. stupně, říká ředitel základní školy Spořilov Martin Fiala.
6: Abychom dokázali opravdu ty telefony nějakým způsobem regulovat, jo? Protože samozřejmě jedna věc je mít ve školním řádu napsáno, že telefony jsou zakázány jak v hodinách, tak o přestávkách. Druhá věc je vynalézavost žáků a jejich snaha se k tomu telefonu dostat a používat ho i během toho dopoledne.
3: Od září by se měly všechny pardubické základní školy řídit stejnými pravidly pro regulaci mobilů. Jestli je děti budou mít v batohu nebo ve skřínce nebo v uzamykacím pouzdru, si už jednotlivé školy stanoví sami. Ondřej Wolf, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, je přesně 19 hodin a 30 minut. Poslechněte si zprávy a Martina Bendu.
1: O zájezdy na Blízký východ skoro není zájem. Prodeje v Evropě se kvůli krizi v regionu propadly až o 95%, ukazuje to průzkum Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Naopak roste poptávka po dovolených v jižní Evropě. Zájem stoupl zhruba o pětinu. Do průzkumu se na začátku května zapojili členové asociace zastupující téměř 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdů z celé Evropy. Kandidáty na předsedu komunistické strany jsou dosavadní mluvčí Roman Roun a místopředseda KSČM Milan Krajča. Jasno bude po zítřejším druhém kole volby. Mimo parlamentní komunisty posledních 5 let vedla europoslankyně Kateřina Konečná, mandát neobhajuje. Šéfkou strany se stala v říjnu 2021, kdy se komunisti poprvé od sametové revoluce nedostali do poslanecké sněmovny. Ani v loňských volbách, kde KSČM kandidovala na listinách hnutí Stačilo, nezískala jediný mandát. Nehodu nákladního vozidla v Afghánistánu nepřežilo nejméně 22 lidí, dalších 36 lidí je zraněných. Informuje o tom agentura AP. Mezi oběťmi jsou převážně ženy a děti. Vůz vezl afgánské uprchlíky vracející se z Pákistánu a sjel ze silnice v provincii Langman na východě země. Podle místních úřadů řidič usnul za volantem. A téměř 9 kilometrů nových trailových tras si ode dneška můžou vyzkoušet cyklisti na vrchu Libín u Prachatic. Svést se můžou po 3 nenáročných stezkách. Do léta příštího roku přibude dalších 35 kilometrů. Sport.
2: Fotbalisté Paris Saint-Germain a Arsenalu hrají v finále Ligy mistrů. V 66. minutě je srovnáno na 1-1. Na gol Havertze z Arsenalu před chvílí navázal z penalty Dembélé. Hokejisté Švýcarska jsou ve finále mistrovství světa. Nory, domácí tým, porazil 6-0. Za necelou půl hodinu se rozhodne o tom, jestli Švýcaři vyzvou Kanaďani nebo Finové. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte našeho reportéra z místa.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda v Židlochovicích a v Českých Budějovicích u zavírky. Na Brněnsku v Židlochovicích je zavřená silnice 416, hlavní průtah městem. U prodejny Penny se srazila 2 auta, je to vážná nehoda. V Českých Budějovicích je teď v souvislosti se sportovní akcí Matony Running Festival omezený provoz, a to jak v centru, tak i na hlavních tazích. Teď je třeba zavřená ulice Na Dlouhé Louce, silnice číslo 3, a jede se objížďkou po Husově třídě. Jinak dálnice i další hlavní tahy jsou teď průjezdné bez větších komplikací a plynulé, provoz je slabý. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zpočátku většinou polojasno, během dne potom od jihozápadu bude oblačnost přibývat a postupně se přidají také přehánky nebo bouřky, hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky vydatnější. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 24 až 28 stupňů, na horách bude většinou kolem 19. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
0: Zdravím vás, Zlínský filmový festival, možná, že se tam na něj chystáte. Letos připomíná sté výročí narození scénáristy, spisovatele a básníka Miloše Macourka, který zemřel v roce 2002. Na programu jsou snímky natočené podle jeho scénářů, taky besedy a setkání s herci, výstavy, třeba filmových kostýmů, a my z filmového festivalu také vysíláme zítra na Radiožurnálu host po 10.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

Jeskyně na pomezí nedaleko Vápené na Jesenicku zaplnili místo návštěvníků dělníci, opravují v nich totiž elektroinstalaci. Ale proč teď v době hlavní návštěvnické sezóny? I na to vám večerní radiožurnál odpoví.

0: lidský čas.
1: Slyšeli jste někdy termín Lampenflora? No pokud ne, tak poslouchejte další minuty vysílání víkendového radiožurnálu. Až do odvolání jsou totiž zavřené oblíbené jeskyně na Pomezí, nedaleko Vápené na Jesenicku. Je to kvůli opravě elektroinstalace. No a dělníci také v podzimním labirintu připraví zázemí pro budoucí instalaci interaktivních a výukových prvků.
2: V současné chvíli tady můžeme teďka vidět na chodníku vyznačená místa, kudy vede původně elektroinstalace, ta právě bude muset být těžena ven.
3: Ukazuje mi správce jeskyní Martin Kubalák. Rekonstrukce navazuje na opravy po povodních.
2: Jsme po těch povodních dokázali ty jeskyně pouze uvést do takového stavu provizorního,
3: říká Kubalák. Hlavním cílem rekonstrukce je výměna stávající elektroinstalace, která je ve špatném stavu. Nové řešení má mimo jiné omezit i vznik takzvané lampenflory, vysvětluje Kubalák.
2: Roste kolem světel, jsou to mechy a řasy. Zlepšit by se mohlo právě to, že my dokážeme instalovat světla, která mají třeba jinou vlnovou délku, která nepřispívá tolik tomu růstu, nebo můžeme si pak měnit samozřejmě i intenzitu toho svícení. Trnová světla budou vyzařovat mnohem méně tepla.
3: Rekonstrukce musí probíhat mimo zimní období. Jeskyně jsou totiž významným zimovištěm netopírů a vrápenců. Pokračuje zoolog Jiří Šafář z Agentury ochrany přírody a krajiny.
4: Není úplně jasné, jak by ta zvířata reagovala na doprovodné efekty, které taková rekonstrukce přináší z důvodu předběžné opatrnosti. Je potřeba k tomu přistoupit tak, jakože by mohla být rušena.
3: V jeskyních zimuje téměř 20 druhů netopíru, dodává Šafář.
4: Máme tady zjištěný výskyt 18 druhů ze 27, které žijí v České republice.
3: Podle Šafáře by se změna v souvislosti s rekonstrukcí zvířat neměla nijak dotknout. Práce zároveň nenaruší ani jeskyní prostředí, dodává Kubalák.
2: My se snažíme to prostředí zachovat co nejvíce.
3: Rekonstrukce mimo jiné vytvoří také zázemí pro budoucí instalaci edukativních a interaktivních prvků pro návštěvníky. Hotovo by mělo být do podzimu. Z jeskyní na Pomezí Sabina Millerová, Radio

Právě v těchto minutách se může rozhodnout o vítězi fotbalové ligy mistrů, aktuality a možná, že už i konečný výsledek nabídneme ve večerním radiožurnálu za moment.

0: No je to pravda, fanoušci fotbalu mají dnes večer o zábavu postaráno. V příjemném čase ještě za světla sledují finále Ligy mistrů mezi Arsenálem a Paris Saint-Germain. Jak se zápas na konci druhého poločasu vyvíjí, tak to už řekne Adam Weidenthal z naší sportovní redakce, který je se mnou ve studiu. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Arsenal hraje s Paris Saint-Germain 1-1 a to konkrétně v 85. minutě. Vedení si Londýňané vzali už v 6. minutě, kdy skóroval německý útočník Havertz tvrdou střelu z ostrého úhlu. Poslal míč nad brankáře Paříže Safonova, jenže po změně strance soupeř zlepšil, vytěžil z toho penaltu a tu proměnil v gól majitel zlatého míče za sezonu 2024-25 Dembele. Pak ještě jeho spoluhráč Kvaratskhelia trefil tyčku, ale gól z toho nepadl, takže stále skóre 1-1. Arsenal je tak stále ještě relativně blízko prvnímu celkovému prvenství v Lize mistrů, když to bylo blízko i v roce 2006, tehdy ale prohrál finále s Barcelonou. Paříž ta, připomenu, zvítězila loni, a to když deklasovala ve finále 5-0 Inter Milan. Takže suma sumárum, stále se ještě hraje 86. minuta a Paris Saint-Germain Arsenal v Budapešti 1-1.
0: Tak zatím děkujeme, Adam Weidenthal z naší sportovní redakce. My už teď jsme ale v Paříži, kde finále Ligy mistrů sledují tisíce lidí. Někteří jsou přímo u stadionu PSG, stejně jako náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha. Martine, tak popište, jak to tam teď vypadá.
2: Hezký večer, já už jsem se tedy přesunul, už jsem na pařížském bulváru Champs-Élysées, který před chviličkou, Adam to popisoval, propukl velký jásot, a to bylo v tu chvíli, kdy Usman Dembele srovnal ten stav na 1-1. Přál bych vám to vidět všichni tady na bulváru Champs-Élysées, jak sedí a dívají se do telefonu, teď je to chvilku nervy drásající, zápas 1-1, ale před chviličkou opravdu všichni vylítli z těch ubrubníků podél bulváru Champs-Élysées, vylítli, začali zpívat, zapalovali červené dýmo a skutečně propukli jásot, když Usman Dembele srovnal. Teď už zase všichni sedí na těch obrubnicích naspátek, dívají se do těch telefonů, protože tady nejsou žádné velkoplošné obrazovky, takže všichni, jsou tady tisícovky lidí, všichni se dívají na ty telefony, a co tady je možná ještě víc než těch fanoušků, tak to jsou policisté. Zrovna teď tady prochází zásahové oddíly s těmi plastovými štíty, s helmami, a hned vedle nich další zajímavý obraz. Pařížský bulvár Champs-Élysées, restaurace, obchody, to všechno je zavřené, a nejenom zavřené, ale i zabedněné. Řemeslníci tady ještě do poslední chvíle, ještě teď tady řezají fošny na ty obchody drahé, luxusní, s vitrínami, tak aby je potom výtržníci radikálové nemohli vybít, takže zbývá jim možná nějakých 10, už možná ne podle nastavení času, minut těm řemeslníkům. Podle toho, i jestli se zvítězí nebo nezvítězí pařížský celek, tak se dá očekávat, že tady možná bude dlouhá noc plná nepokojů, výtržností, ale ono by to možná nastalo, i kdyby pařížský celek zvítězil. Takže ještě nervy drásající poslední chvilky tady na bulváru Champs-Élysées. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Bylo 20 hodin. Zprávy a Martin Benda.
1: Změny ve vládě premiér a šéf ANO Andrej Babiš zatím nechystá. Aviatickou pouť v Hradci Králové komplikoval vítr. Policie pátrala po ztracených parašutistech. Dva muži se zranili. Hokejisté Kanady a Finska hrají o finále mistrovství světa a zítra bude zpočátku většinou polojasno, postupně s přeháňkami a bouřkami. Teploty 24 až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Premiér a šéf ANO Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečněte by se podle něj mohly případně až po ročním zhodnocení práce ministrů hnutí ANO, SPD a motoristů. Spekulace o výměně ministrů jsou podle Babiše nesmysl.
3: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program. A uvidíme, jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí. Takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukci, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
1: Ministři Babišovy vlády nastoupili do funkcí loni v prosinci. Obyvatelé Malty v předčasných volbách vybírají novou vládu. Podle předvolebních průzkumů jsou favoritem lejbristé, kteří zemi vládnou už od roku 2013. Na druhém místě by podle sociologů měla skončit opoziční nacionalistická strana. Lejbristický premiér Robert Abela vyhlásil volby rok před řádným termínem. Zdůvodnil to mezinárodní situací a výzvami, kterým země čelí. Maltská ekonomika patří mezi ty nejvýkonnější v Evropské unii. V zemi například prakticky neexistuje nezaměstnanost a inflace se drží nízko. Malta je ale závislá na cestovním ruchu, který může být ohrožený růstem cen leteckého paliva. Záchranáři i policisti dnes zasahovali na aviatické pouti v Hradci Králové. Silný vítr narušil seskok desítky armádních parašutistů. Po několika z nich musela policie pátrat, jak řekla mluvčí Andrea Muzikantová. Všichni přistáli v okolí letiště. Do areálu vyjelo 7 posádek záchranářů i vrtulník. Lékařskou pomoc potřebovali dva muži, jak říká mluvčí Královéhradeckých záchranářů Lucie Hanušová.
4: Jeden muž s poraněním ramene byl převezen pozemní posádkou do fakultní nemocnice v Hradci Králové, druhý muž byl ošetřen a ponechán na místě, protože jeho zdravotní stav nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení.
1: Předsedou komunistické strany je Roman Roun, doteď působil jako mluvčí komunistů. Ve druhém kole volby porazil místopředsedu mimoparlamentní KSČM Milana Krajču. Vedení Roun po 5 letech přebírá od europoslankyně Kateřiny Konečné. Ta mandát neobhajovala. Šéfkou strany se stala v říjnu 2021, kdy se komunisti poprvé od sametové revoluce nedostali do poslanecké sněmovny. Ani v loňských volbách, kde KSČM kandidovala na listinách hnutí Stačilo, nezískala jediný mandát.
5: Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain a Arsenalu hrají o vítězství v Lize mistrů. Krátce před začátkem nastaveného času ve druhém poločase byl stav 1-1. Hokejisté Švýcarska jsou finalisty světového šampionátu. Na domácím ledě v Curychu porazili Nory 6-0. Teď hrají reprezentace Kanady a Finska a úvodní minuty vidí František Kuna.
6: Odehrány 3 minuty, velkou šanci a největší teď měli Finové, ale prázdná branka a tahle kanadská chyba, to zůstalo nepotrestané, pálil i Crosby nebo Tavares, ale teď už ve 4. minutě stav semifinále Kanada, Finsko dál 0-0. Z Curychu František Kuna, Radiožurnál.
5: A beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák prošli na turnaji Pro Tour Elite v Ostravě do semifinále. Francouze Dubase a Ajeho porazili ve dvou setech a zítra je čekají zápasy o medaile.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážky na D6 u Karlových Varů a nehoda na silnici 8 na Teplicku. Na dálnici D6 z Chebů do Karlových Varů za sjezdem na Loket jsou hlášené nebezpečné překážky. Kilometr 124, dejte pozor, v pruzích kusy dřeva. Na D3 z Benešovská do Českých Budějovic zůstalo značení po odstaveném autě. Za sjezdem na Třeboň 116. kilometru na krajnici Šipka a Kužely. Na silnici 8 z Teplic do Lovosic havarovala motorka. Nehoda je Urtyně nad Bílinou. Čekejte omezení, vyjeli tam záchranáři. V Českých Budějovicích jsou kvůli sportovní akci neprůjezdné hlavní tahy Strakonická ulice a taky ulice Na Dlouhé Louce. Ta omezení by měla každou chvíli skončit. A na staré silnici z Ostravy do Havířova je po nehodě olej. Pozor, dejte na průjezdu přes Radvanice Bártovice v Těšínské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zpočátku většinou polojasno, během dne bude od jihozápadu oblačnost přibývat a postupně se přidají také přehánky a bouřky. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky vydatnější. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 24 až 28 stupňů, na horách bude většinou kolem 19. Tolik zprávy. A teď už začíná Oroma Vakeren, moderuje Kamila Šusterová.
0: Dobrý večer u pořadu Oroma Vakeren. Tento týden jsme byli na festivalu Camoro, kde jsme navštívili i storytelling s romskou hudbou. Vydali jsme se také do Vídně na předávání cen Social Marie, které se věnují inovacím v sociální oblasti ve střední a východní Evropě. Sledujeme také přesun části agendy z úřadu vlády na ministerstva, který i druhý týden vyvolává silné emoce. Přejeme vám příjemný poslech.
2: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Jednání o plánovaném přesunu části odborných agend z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva nadále vyvolává ostré reakce. Středeční schůzky s premiérem Andrejem Babišem, vedoucí úřadu vlády Tunde Barta a několika ministry se zúčastnili také zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací i členové vládních rad.
1: Část účastníků jednání označila za nedůstojné a předčasně odešla. Jiní naopak uvedli, že schůzka umožnila pojmenovat obavy a předložit konkrétní návrhy na zachování lidskoprávní agendy na úřadu vlády. Po jednání navíc došlo i k některým úpravám původního návrhu. Romská agenda měla být podle návrhu převedena pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokračuje Michal Miko, člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.
2: Myslím si, že současná situace kolem úřadu vlády není jen technickou debatou o přesouvání kompetencí mezi institucemi. Ve skutečnosti jde o mnohem hlubší otázku, jakou váhu mají v České republice lidská práva, romská participace a hlas občanské společnosti. Romská agenda nikdy nebyla jen sociální otázkou jednoho ministerstva. Týká se vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, boje proti diskriminaci i důvěry lidí ve stát. Proto bylo důležité, že tyto oblasti byly dlouhodobě koordinovány při úřadu vlády, který v místě, které má schopnost spojovat jednotlivé rezorty a nést politickou odpovědnost.
1: Jak dále Miko uvedl, panují velké obavy, že pokud se oslabí nadrezortní role, zůstane romská integrace pouze na úrovni deklarací.
2: Zároveň ale vnímám jako důležité, že po silné reakci občanské společnosti vznikl prostor pro dialog. Oceňuji, že proběhlo jednání s premiérem a že byly předloženy konkrétní návrhy na zachování silné lidskoprávní sekce při úřadu vlády. Teď bude klíčové, zda stát dokáže obnovit důvěru a ukázat, že participace Romů a ochrana lidských práv nejsou jen formální součástí strategií, ale skutečnou prioritou demokratického státu.
1: Za vládu se jednání zúčastnila také vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková.
3: Pořád pokračuji ve vyjednávání, aby pozice vládní zmocněnky pro záležitosti romské menšiny zůstala ukotvená na úřadě vlády. Je to důležité nejen z praktického, ale i symbolického hlediska.
1: Dodává vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Čtyři ministři spolu s vedoucí úřadu vlády Tunde Bartou nyní pracují na protokolech o předání přesouvaných odborů a oddělení, včetně lidí, projektů a financí. Na jejich dokončení mají čas do 5. června. Do 1. července pak mají ministři předložit i návrhy změn ve struktuře svých rezortů po převzetí nové agendy. Iveta Demeterová, Radiožurnál.

0: Začátkem května se ve Vídni předávaly ceny Social Marie za inovace v sociální oblasti v 6 zemích střední a východní Evropy. Porota každoročně vybírá 15 výjimečných projektů, které přinášejí nová a v praxi ověřená řešení společenských problémů. Mezi oceněnými byly letos také dva české projekty. A ten, který se jmenuje Moderní sebeobrana, získal druhou hlavní cenu.
1: Druhé místo získává Moderní sebeobrana. Velká gratulace.
2: Už 11 let vyučují instruktoři moderní sebeobrany, jak si hájit vlastní hranice, slovně i fyzicky. A jak říká jeden z nich, Pavel Houdek, projekt navíc spolupracuje s celou řadou neziskových organizací a uskupení, které se zabývají prací s různými ohroženými skupinami.
3: Tam je toho opravdu hodně moc, to můžou být třeba uprchlíci a uprchlice nejenom z Ukrajiny. Jsou to lidi s nejrůznějším zdravotním postižením, zrakovým, sluchovým, pohybovým, lidi třeba i s nějakou formou duševního onemocnění.
2: Nechybí ani kurzy pro Romy.
3: Romové a Romky jsou jedna ze zranitelných skupin, na který se zaměřujeme, z jednoduchého důvodu, protože z logiky věci, když přijde někdo z romského etnika někam na nějaký tradiční kurz sebeobrany, tak se prostě nejspíš nebude cítit vítán. A to tvoří obrovskou bariéru, přitom my víme z práce, že samozřejmě stejně jako ostatní se setkávají nejenom jako s násilím, ale i s ústrkama v běžném životě, s nějakým překračováním hranic a tak dále. A pokud má sebeobrana být hodná toho slova, tak tu prostě musí být pro zranitelný skupiny.
2: Náplň kurzu je poněkud překvapující.
3: Když se řekne sebeobrana, tak každý člověk si představí hmaty a chvaty. Ale to ve skutečnosti není odpověď na drtivou většinu situací nepříjemných, kdy vám někdo překračuje hranice, ve který se ocitnete. Vy jste zaměřený na romský etnikum, tak tam si to můžeme představit úplně jasně. Prostě když přijde Rom, Romka někde, a to je jedno, do školy a bude tam čelit rasistickým urážkám, tak ta reakce samozřejmě není jako, že toho člověka chytná a dá mu pěstí, že? Ale spočívá v něčem jiným. Spočívá ve schopnosti nějakým inteligentním způsobem se ohradit, nenechat si to líbit, ale udělat to slušně, ale asertivně a ty hranice si vymezit. A to platí pro všechny lidi, protože drtivá většina situací, kdy vám někdo bude překračovat vaše hranice, nejsou fyzický a tudíž nástroj není prostě pěst v obličeji.
2: Ale hmaty a chmaty se na kurzu vyučují také.
3: Učíme to, protože lidi musí vědět, jak se bránit, když ta slovní, verbální, psychická sebeobrana nezafunguje, protože samozřejmě ona často zafunguje, v drtivý většině případů zafunguje, ale někdy ne. Někdy ten člověk řekne, no a co, nebo to může eskalovat to násilí. A v ten moment člověk potřebuje vědět, jak se bránit fyzicky, protože potom je i ta jeho slovní obrana silnější a uvěřitelnější, protože ví, OK, když ty šáhneš k násilí, já vím, co mám dělat, nebojím se toho, ale nechci to. Nechci to a tady mám celou řadu nástrojů, kterou mě moderní sebeobrana naučila, aby to k tomu násilí nedošlo.
2: Moderní sebeobranu najdeme v různých regionech.
3: Máme pobočky asi v 12 lokalitách. Naši pobočku najdete, ale nejlepší je se podívat na web.

0: Pokud by nějaká skupina, například z řad národnostních menšin, měla o kurz zájem, může proto udělat následující.
1: Nejlepší je nám napsat, protože takovýhle věci řešíme individuálně. My jsme fakt hodně otevření spolupracím i s neziskovým sektorem.
0: A jaké měl Pavel Houdek pocity bezprostředně po udělení ceny Sociál Marie?
1: Já si myslím, že my si tu cenu zasloužíme, jo? Protože fakt makáme dlouhý roky na tom, aby jsme něco změnili a nejenom, že měníme a sociálně inovujeme, ale fakt i disruptujeme ten obor sebeobrany. Hodně ho popularizujeme a hlavně ho děláme přístupný pro ty zranitelné skupiny, což nikdy předtím nebylo, takže já jsem šťastný.
0: Co porotu na projektu Moderní sebeobrana zaujalo, vysvětluje zakladatelka ceny Vanda Moser-Heindlová.
2: Skvělé na tom je, že neučí jen sebeobranu. Takových kurzů už je hodně, ale především se učí krok po kroku, jak říci ne. To se mi na tom líbí, že nemusíte jenom udeřit, pokud se něco stane, ale že už dřív zcela mírně a jasně můžete důrazně říci ne.
0: Cenu Sociál Marie uděluje rakouská nadace Unruhe Privat Stiftung, ale to se do ní přihlásilo 369 projektů. Jana Šustová, Radiožurnál.

0: Na Svietovém romském festivalu Camoro ožila prastará romská tradice vyprávění Vakeriben, kdy se romské rodiny po večerech scházely, vyprávěly si a sdílely životní příběhy. Tradici připomněly členky klubu romských spisovatelů Paramisara, muzikanti z projektu Gilora a houslista Vojtěch Lavička. Večer propojil příběhy, hudbu i emotivní helgáta. Táhle romské písně s doprovodem houslí nebo kytary.
1: Dnes proběhl mimo jiné také storytelling, což je vlastně vyprávění. Je to večer plný příběhu a také muziky a ten dnešek byl věnovaný tématu helgáta, neboli teskným písním a představili se také spisovatelky klubu Paramisára, Květa Podhradská, Ilona Ferková a Stáňa Miková, které vyprávěly právě příhody ze svého života a také tady zahráli kamarádi, kluci, muzikanti, které určitě znáte, Miguel Horvát a jeho maminka Agnesa Horvátová, Vláďa Žabák Demeter, ale také tady zaspíval Olašský Rom, za což jsem teda moc rád, Roland Biháry, kterého objevila vlastně nezisková organizace Gilora, která hledá vlastně neznámé, ale talentované muzikanty, tak to byl pro mě určitě zážitek. Takže já si myslím, že ta akce byla pěkná a navazuje vlastně na dlouhou romskou tradici vlastně příběhu a vyprávění doma u stolu při oslavách nebo při nějakých jiných akcích.
2: Prozrazuje o helgátech mluvčí festivalu Vojtěch Lavička. Romský hudební žánr, který vznikl v 19. století v Maďarsku a dodnes žije také na Slovensku a v Česku, zazněl během storytellingového večera Gilora v rámci festivalu Camoro.
1: Ty písně se vážou většinou k smutným událostem, k úmrtí, rozchodům, k úmrtí někoho blízkého, takže většinou člověk musí k ním dozrát, aby v nich vlastně našel nějaký zalíbení, třeba pro děti nebo pro mladé. Asi tahle muzika úplně není a ty mají radši veselou a živější, ale helgátá jsou opravdu o tom se vyspívat třeba ze svýho žalu, když vám umře tatínek nebo někdo jiný blízký.
2: Teskné helgáto vznikaly nejen v domácím prostředí, ale také v koncentračních táborech. Právě jejich historická i kulturní hodnota dnes stojí za snahou o zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
1: Třeba Auschwitz a Hinkenbáro, tak to je vlastně píseň durová, která má jakoby takovou krásnou, durovou, veselou melodii, ale ten text je neuvěřitelně silnej, takže samozřejmě i z těch písní, stejně tak Čajory Romani vznikla v koncentračním táboře, takže těch písní Oda Kálo Čiriklóro, těch písní je víc, které vznikly v koncentračních táborech a to je odkaz, který si musíme chovat a byl bych rád, kdyby vznikaly i nové verze těch písní a nahrávaly se, protože je odkaz údobí, který jiný národy nezažili, ale my jo.

0: Jan Hron sám muzikant vnímá tento specifický hudební žánr jako důležitou součást romské identity.
1: No a právě miluju to, že to zaznívá nějak tak všude, že to se dá použít vlastně jak na nějakých jako smutných událostech, tak právě když je oslava a přijde takový ten moment, kdy prostě jsou všichni emotivní a je to taková ta hezká emoce, kdy třeba padají slzy, brečí se, ale je to takový to hezký, že se zapojí halgata, to je to naše romství, to já mám hrozně rád.
0: Pro Radiožurnál Rena Horvátová.
2: A to už je závěr dnešního pořadu o Romava Keren. Za okamžik vám na Radiožurnálu přineseme nejnovější zprávy. Děkujeme, že jste byli s námi a přejeme vám klidný večer. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Kamila Šusterová.

0: Už v neděli 7. června bude Kolotoč v Letenských sadech v Praze opět vozit děti zdarma. Pro dobrou věc. Nadační fond Nina dlouhodobě podporuje výzkum a léčbu rakoviny mozku u dětských pacientů a podporuje jejich rodiny. Chcete-li úsilí nadace také podpořit, přijďte s dětmi na Letnou. Nebo přispějte na aktivity fondu a popožeňte vybraného koně z historického kolotoče do cíle virtuálního závodu. Více informací najdete na www.nadace-nina.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Právě Radiožurnálu a Martin Benda.
2: Na silnicích v Česku zemřelo od začátku roku 23 motorkářů. To je ve srovnání se stejným obdobím minulého roku více než dvojnásobek. Vyplývá to z předběžných statistik policie. Mezi nejčastějšími příčinami nehod je nepřizpůsobení rychlosti, nedání přednosti v jízdě nebo vjetí do protisměru. Ukradená lebka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jablonném v Podještědí. Dnes byla vystavená na hlavním oltáři a dohlíželi na ni policisté. Církev ji při svatozdislavské pouti dnes vystavila naposledy. Nechce už riskovat její další krádež po tom, co ji před 18 dny ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Po dnešku by měla být uložena v hrobce. Asi 5000 lidí přišlo protestovat na dálnici v Brennerském průsmyku proti nadměrnému provozu, hluku a znečištění ovzduší. Podle agentury APA blokáda nezpůsobila žádné komplikace. Rakouská policie i regionální úřady totiž o protestu důkladně předem informovali. Brennerská dálnice je považována za hlavní dopravní tah přes Alpy, který spojuje střední Evropu a Itálii. Loni po ní projelo skoro 11 milionů osobních aut a asi 2,5 milionu nákladních vozidel. A Gruzie plánuje aukci přibližně 40 tisíc lahví exkluzivních gruzínských a francouzských vín, které byly součástí sbírky sovětského diktátora Josefa Stalina. Zástupci gruzínské vlády otevřeli sklep se Stalinovou sbírkou tento týden. Z výnosu z aukce chtějí financovat školu, píše o tom agentura Reuters.
3: Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain a Arsenalu hrají o vítězství v Lize mistrů. V prodloužení, konkrétně ve 109. minutě, je stále stav vyrovnaný 1-1. A hokejisté Kanady nebo Finska doplní Švýcary ve finále světového šampionátu. Stav a čas zná František Kuna.
4: 19. minuta zápasu, Kanada po otočce a gólu Holloway vede nad Finskem 2-1 a teď si k tomu Kanaďané ještě zahrají přesilovou hru. 2-1 pro Kanadu, z Curychu František Kuna, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D46 na Vyškovsku a kolona na Pražském okruhu. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce v omezení u Drysic na 9. kilometru. Nepřehlédněte odstavené auto.
7: Tam musí trochu pihnout, ale je to až tak jakoby na horizontu, že to auto nemusí jít úplně na první dobrou vidět.
6: Na Pražském okruhu směr Ruzině za sjezdem na Barrandov. Údržba zavřela pravý pruh, kilometry 17 až 18, kolona před omezením má teď zhruba kilometr, zdržíte se 10 minut. Průjezd omezují následky nehod několika motorek. Jedna na osmičce z Teplic do Lovosic, Urtyně nad Bílinou, další na silnici 112 z Pelhřimová do Červené Řečice, kousek za odbočkou na Čakovice. A nehoda motorky vás může zdržet na silnici 437 ze Vsetína do Bystřice pod Hostýnem poblíž odbočky na Zlín. U všech nehod zasahují záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude zpočátku většinou polojasno, během dne potom od jihozápadu bude oblačnost přibývat a postupně se přidají také přehánky a bouřky. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky vydatnější. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Michálou van Erne.
1: A z hudby se k nám přidají zanedlouho třeba Lenny Kravitz a už teď určitě dobře poznáváte, je tu pro vás Anna K. Hezký večer a stejně tak příjemný poslech.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Ve vysílání radiožurnálu vás poinformujeme také o úspěchu archeologů na Opavsku. Ve Stěbořicích objevili pod podlahou kostela románské kněžiště ze 13. století. Vydáme se tam v reportáži za chvíli, abychom vás o tuto zmínku neochudili.

0: Píseň Lenyho Krevice, s vámi je Radiožurnál. Kostel ve Stěbořicích na Opavsku odkryl zhruba 800 let staré tajemství. Pozůstatky původního románského kněžiště z poloviny 13. století přímo pod podlahou současného kostela. Je to výjimečný objev, protože v Moravskoslezském kraji je doložených románských staveb velmi málo.
1: Prošli jsme románským portálem. Zde vidíme severní obvodovou zeď románského presbytáře.
2: To, co tady z původního kněžiště z presbytáře zbylo, je teď vidět všude kolem pod střechou kostela Narození Panny Marie. Čísla kolem nás na zemi jsou podle Michala Zezuly, šéfa Ostravského národního památkového ústavu, odkryté vrstvy 800 let zpátky do minulosti.
1: A podařilo se odkryt velmi dobře zachovalý románský pravouhlý závěr toho středověkého kostela, nebo i mladší barokní hrobky a hrobové komory.
2: Jak cenný je to objev tady toto?
1: Objev je to určitě důležitý, protože na území Moravskoslezského kraje máme jen velmi málo románských památek. Můžeme hovořit o spolehlivě doložených 4 stavbách.
2: Stěbořice byly navíc ve středověku centrem místní správy statků Velehradského kláštera. I to je vidět na podobě kostela.
1: Nejbližší analogii pro stěbořický kostel, tak jak jsme ho nyní poznali, tak představuje kostel v Kostelci u Kyjova, kde cisterciáci měli také jednu z center správy svých statků.
2: Ani se tomu nechce věřit, že tady na vesnici je kostel, oltář a všechno celou dobu stále na stejném místě, reagoval na nález archeologů nezávislý starosta obce Roman Falhar.
3: Lidi mají taky ten prostor na stejném místě, takže opravdu tady se bavíme o těch 800letích pravděpodobně nepřetržitého slavení mší.
2: Památkáři vyrobí i trojrozměrný model středověkého kostela. Jeho současnou podobu teď čeká částečná rekonstrukce. Ze Stěbořic u Opavy Martin Knittl, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

Jonas Brothers z hudby víkendového radiožurnálu. Před námi jedna sportovní zastávka. Hokejisté Švýcarska čekají na soupeře pro finále mistrovství světa. Domácí výběr porazil Norsko 6-0 a zahraje si proti lepšímu z dvojice Kanada-Finsko. Do Curychu se pro aktuality vydáme zanedlouho.

0: Kapela Unique Two, i tak zní Radiožurnál o víkendu večer. Hokejisté Švýcarska, jak už jsme se zmínili, porazili Norsko 6-0 a postoupili do finále mistrovství světa. O postup bojují v dalším semifinále také Kanada a Finsko. Přímý přenos komentuje na Radiožurnálu Sport František Kuna.
1: Čekáme na začátek druhé třetiny. Poté první vede Kanada nad Finskem 2-1. Po průběhu, který tomu aktuálnímu stavu ale vůbec neodpovídal, protože Finové z první rány na branku, byť přišla až v polovině čtvrté minuty, dali gól na 1-0. Byla to chyba Kanaděnů na útočné modré, Villardy přišel o kotouč při dlouhé kličce, Helenius pak o pravý mantinel přihrál směrem k útočnému pásmu pro Puistolu. Ten přijel modrou, udělal na pravé straně kličku na střed a ve chvíli, kdy se mezi něj a golmana postavil kanadský obránce, tak pálil kolem jeho bruslí nad rameno golmana Grace a otevřel skóre. Jenže vedení Finům nevydrželo ani 5 minut po chybě obránce Vankanainena, který rozehrával zbytečně do míst, kde měli Kanaďané na pravé straně zavřený mantinel, tak potom přišla přihrávka na modrou čáru Rána, která trefila Holloway někam ke klíční kosti a puk se pak odrazil z pravé tyče, odkud Thomas vyrovnal na 1-1. Pak se ukázal, jak geniální je kanadský kapitán McLean Celebrini, kde z obraného pásma backendem přihrával zhruba na 15 metrů na Holloway, jenže vzduchem. Byl to takový krátký fotbalový centr mezi čtveřici Finů. Holloway pak vyjel do pásma a mírně zleva od prostředku hřiště vypálil na bližší tyč. 2-1 tedy vede Kanada nad Finskem po první třetině, ta druhá začne i v přímém přenosu digitálního Radiožurnálu Sport, tedy za malou chvíli v závěru první třetiny měli ještě Kanaďané k dispozici přesilovku Helenius na trestné levici ještě, ale už tam bude pouhých 5 sekund na začátku druhé třetiny, která každou chvíli začne. Po první třetině, tedy druhého semifinále, vede Kanada nad Finskem 2-1. Ve finále už čekají Švýcaři, kteří porazili odpoledne Norsko 6-0. Z Curychu František Kuna, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, 9 hodin večer. Zprávy pro vás má Martin Benda.
3: Vláda pro změnu financování České televize a rozhlasu nevyužije návrh ministra Klempíře. Lékaři Bílého domu podle nejnovější zdravotní zprávy doporučují Trumpovi zhubnout a cvičit. Finálový zápas fotbalové ligy mistrů rozhodují penalty a zítra bude zpočátku většinou polojasno, postupně s přeháňkami a bouřkami, teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Převodu financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vláda plánuje využít stávající zákon. Nebude už se tak zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích. Ten připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy sobě. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že se k návrhu sešlo okolo 400 připomínek. Obě veřejnoprávní média změnu dlouhodobě kritizují. Česká televize podle mluvčího Michala Pleskota zatím nebude nový návrh komentovat.
4: I nadále platí, že trváme na současném funkčním systému financování a stávající výši rozpočtu. Pouze stabilní, předvídatelný a udržitelný rozpočet umožňuje České televizi naplňovat veřejnou službu a přinášet širokou a kvalitní nabídku služeb našim divákům.
3: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral ke změně řekl, že odmítá všechny úpravy, které ruší současný stav a mění výši rozpočtu. Ohledně změn se má vedení obou médií sejít s Babišem 9. června. Finálový zápas fotbalové ligy mistrů vyhrál PSG. V Paříži zápas sledují tisíce fanoušků. Na bulváru Champs-Élysées je náš zpravodaj Martin Balucha.
5: Bulvár Champs-Élysées propukl ve velký jásot, tisícovky lidí v momentě, kdy padla poslední penalta, se rozeběhly, teď tady křičí, tady je Paříž, někteří lidé zapalují dýmovnice, slyšíte, házejí petardy, ale samozřejmě tohle je ta sportovní stránka, ale pak je tady ta bezpečnostní stránka, zapojují se už zásahové oddíly policie, kteří rozhánějí právě ty fanoušky z hlavní centrální části bulváru Champs-Élysées. Tady na bulváru Champs-Élysées jsou samozřejmě zásahová vozidla. Počítá se s tím, že pařížský celek by měl zítra slavit pod Eiffelovou věží. Z pařížského bulváru Champs-Élysées Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Bílý dům zveřejnil výsledky zdravotní prohlídky Donalda Trumpa v pátek večer hodinu před půlnocí, dva dny po samotném vyšetření. Téměř 80-letý prezident podle ní váží 108 kg a lékař ho prohlásil za zdravého. Zároveň mu doporučil zhubnout a víc cvičit. Některé Trumpovy zdravotní projevy ale zpráva nevysvětluje.
6: Trumpův lékař Sean Barbabella ho prohlásil za plně způsobilého vykonávat funkci prezidenta. V testu na detekci příznaků demence prý dosáhl nejlepšího skóre. Bývalý lékař Bílého domu Jonathan Reiner ale zprávě vytýká, že některé projevy Trumpova zdraví nevysvětluje nebo je rovnou zamlčuje. Lékař zmiňuje otoky kotníků, opakované usínání prezidenta přes den nebo nález na kůži jeho krku, o kterém Bílý dům dříve uvedl, že si jej prezident léčí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů. V budapešském finále hráli s Arsenalem 1-1 a následně vyhráli v penaltovém rozstřelu 4-3. Hokejisté Kanady a Finska hrají o postup do finále mistrovství světa. Kdo doplní Švýcarsko, zjistíme od reportéra Františka Kuny.
8: Je vyrovnáno 2-2, Finové vedli, Kanada otočila a Finové vyrovnali na stávajících 2-2. Granlund to udělal výborně, před brankou stal zády golmanovi, rozhýbal ho a Barkov zakončoval do prázdné branky. 2-2 je průběžné skóre ve 27. minutě. Z Curychu František Kuna, Radiožurnál.
7: Fotbalisté Baníku Ostrava v odvetě barážového dvojzápasu zvítězili 5-0 na hřišti Táborska a udrželi se v první lize. Slezané navázali na úvodní domácí výhru 3-0. Zítra se bude hrát odveta mezi Slováckem a Artisem Brno. Prvoligový tým na úvod zvítězil 4-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody v Brně a na Pelhřimovsku. Na pražském okruhu směr Hruzině za sjezdem na Barrandov čekejte hustý provoz mezi kilometry 17 až 18. Údržba zavřela pravý pruh zdržení, aktuálně velmi krátké. V Brně u parku Lužánky se srazilo osobní auto s autobusem. Nehoda zpomaluje provoz na křížení ulic Sportovní Drobného. Na silnici 112 z Pelhřimova do Červené Řečice se za odbočkou na Čakovice objíždí následky nehody motorky. Aktuálně Kyvadlově jedním jízdním pruhem. Na Rakovnicku se na trase Třtice Mšec srazila motorka s osobním autem a na místo vyjela policie. Zatím u zavírku místa nehlásí. A na Frýdecku Místecku na výjezdu z Kozlovic do Měrkovic čekejte omezení i možnou uzavírku. K nehodě osobního auta vzlétl vrtulník. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude zpočátku většinou polojasno, během dne bude od jihozápadu oblačnost přibývat a postupně se přidají také přehánky a bouřky. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky vydatnější. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy. A teď už začínají příběhy 20. století.
0: Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
10: Konec druhé světové války a německé okupace nepřinesl obyvatelům českých zemí jenom svobodu, ale mnoha z nich také utrpení a novou vlnu násilí. K temným událostem té doby patří například pochod 20 tisíc Němců, vyhnaných koncem května 1945 z Brna a vedených pak ozbrojeným doprovodem za velmi krutých podmínek pěšky do Pohořelic a dál k rakouským hranicím. V pochodu se vedle německých civilistů, starých lidí, žen a dětí ocitli také Češi označení za Němce, Židé, lidé ze smíšených rodin. Ti, kteří nedošli až k hranicím, byli pak drženi v krutých podmínkách v různých internačních táborech. Pochod nepřežilo 1700 lidí. K jeho účastníkům patřila také tehdy desetiletá Jiřina Borecká, rozená Hrdličková, která na válečné a poválečné osudy své rodiny vzpomíná v dnešních příbězích 20. století. Její líčení doplňují vzpomínky o 3 roky mladší Marie Pekařové. Pořad připravil a provází vás Adam Drda. Za spolupráci patří poděkování Lence Zahradníkové a Luci Hostačné z Paměti národa. Jiřina Borecká se narodila 13. února 1935 v Brně, jak už řečeno, jako Jiřina Hrdličková. Její otec František Hrdlička byl vyučený řezník a pocházel z Pohořelic. Měl německé předky a byl obratný obchodník, živnostník. Neživil se bouráním masa, ale měl nákladní auto, jímž jezdil kupovat zeleninu a tu potom rozprodával trhovcům. Jiřinina matka Marie Hrdličková byla Češka a zůstávala v domácnosti. Osud Jiřiny Borecké Hrdličkové a celé její rodiny byl ovlivněn tím, že její babička z otcovy strany měla za svoboda syna s židovským mužem, kterého si nikdy nevzala. Její manžel, později onoho chlapce, jmenoval se Karl, přijal za vlastního. Když nacisté zavedli norimberské rasové zákony, byl chlapec, tehdy už mladý muž, podle nich definován jako židovský míšenec. Babička zřejmě ze strachu o syna a vůbec z toho, že se na osudech její rodiny odrazí pronásledování židů, začala naléhat na svou snachu, tedy Jiřininu matku, aby se rodina přihlásila k němectví, aby deklarovala německou národnost a dala děti do německé školy. Doufala zřejmě, že synův částečný židovský původ, o němž se veřejně nevědělo, se tak snáze ztratí. Rodiče Hrdličkovi nakonec babičině naléhání vyhověli a tak Jiřina a její starší sestra Zdena nastoupili do německé školy pod jmény Georgína Hrdlicka a Sidonie Hrdlicka. Okupace zbytků Československa v březnu 1939 patří k prvním Jiřininým vzpomínkám.
11: V kterém roce to začalo? 39, no já jsem 35. A já si to, počkejte, teď si to pamatuju. To si pamatuju, to je zajímavý, ten výraz si pamatuju, že maminka mě říká, jako že přišli Němci a že se chce jít podívat a já jsem měla osýpky. A povídám, musíš tady být hodná, teď mě tak vzala z té postýlky a ukázala mě do zrcadla a já jsem byla celá podobaná a to si pamatuju, tady ten výraz, jak jsem v tom zrcadle vypadala. A to se ona šla dívat, jako že přišli ti Němci tehdy, jako jo. Já to nemám hezky, této dětství, protože aby řekla pravdu, my jsme museli do té německé školy a moje matka byla Češka, čili my jsme s tím měli dost velký problém, ale moje babička, ta si to přála, aby jsme měli německé školy, protože ona měla první dítě se Židem a zřejmě měla o něho strach, tak nás prostě do toho chtěla dostat a taky dostala. Ale sama na to doplatila nejvíc, protože ztratila dva vnuky a syna, že? Bylo to hodně těžké teda, když najednou, my jsme doma mluvili, můj otec uměl česky i německy a on byl z Pohořelic a tam se mluvilo německy, většinou jako jo, ale my doma jsme mluvili česky, protože moje maminka byla Češka. Tak jsme do té německé školy teda šli a bylo to trápení teda, dost velký. To jako si pamatuju, že no na Bratislavské byla německá škola, no. Já jsem teda začala od první třídy, ale má sestra měla už o 4 roky víc, čili ona už chodila do těch vyšší třídy a to s tím měla hodně velký trápení, no. Ale musím říct, my jsme chodili a nechodili, protože všude ve škole se topilo v takových těch velkých kamnech, jo. To tam školník dal prostě topení a topilo se. A ono nebylo najednou ani koks, ani to, tak se prostě nešlo do školy. Nebo se bombardovalo, že každou chvíli.
10: Pobyt ve škole mezi německými dětmi byl pro Jiřinu Hrdličkovou těžký a pro její sestru Zdenu prý ještě horší, protože ta přestoupila z vyššího ročníku a mezi děti nezapadla. Roku 1941 musel Franz Hrdlička rodinu opustit, protože jako Němec narukoval do Wehrmachtu, poslali ho do Francie. Poprvé se tehdy ukázalo, že babička neměla dobrý odhad. Otec nicméně s rodinou udržoval korespondenci a posílal domů balíky s nedostatkovým zbožím. A matka, která žila sama se třemi dětmi, protože dva roky před koncem války se narodil ještě syn František, prodávala věci od otce a platila tak za služby a za lékaře. Jiřina Borecká vzpomíná, že porodník, který pomáhal bratrovi Františkovi na svět, dostal lahev francouzského koňaku z otcova balíku.
11: On když byl v té Francii, jako jo, tak tam všechno bylo k dostání a tady nebylo nic. Tady se nedostala látko, nedostala záclony a on nám všechno posílal. Ale matka mu vždycky posílala peníze a on nám všechno posílal. A máti to prodávala, my jsme z toho tady krásně žili. Jenomže my jsme bydleli v domě, tam bylo 150 partají na tom cejlu, to byl takhle areál, jako jo, a někdo to udal. Někdo to udal, že je u nás pořád pošťák s balíkama, jako. A tak to jako německý voják taky nesměl, že jo. Přišli Němci a všechno vzali.

0: října a 20. listopadu 1944. A často se uvádí, že to byl jediný kobercový nálet na město v tehdejším protektorátu. V listopadu 1944 bombardovalo Brno ve třech vlnách 149 letadel, která svrhla cirka 2,5 tisíce pům. Zahynulo tehdy přes 500 lidí. 6 tisíc lidí přišlo o střechu nad hlavou. Pak následovalo období relativního klidu. V 45. však začaly další, tentokrát sovětské nálety.
1: Můj otec, on byl ve válce do konce války a byl tam 4 roky. A matka teda s těma 3 dětma pořád někde musela lítat a s tím bombardováním, nebo jsme letěli na Vranovsko, tam je takový ohromný vinej sklep a takový sud ohromný, tam jsme seděli skovaní, já nevím, kdyby to tam prasklo, tak jsem se už tehdy utopila ve víně. A myslím si, že si vám můžu vykládat takový ten první moment, co to bylo bez houkání, že nás neupozornili, že bude nálet. Jako, jo? A to můj tatínek přijel na dovolenou na pár dní a tak chtěl by s tou matkou chvíli sám, tak maminka požádala sousedku, ať mě vezme ven s tím malým. Já jsem měla bratřička, neměla ani 2 roky. Tak mě ho nevzala do kočáru, šli jsme na ten Radlas, na tu procházku a teďka najednou, tam totiž jezdili vlaky dřív, teď tam nejezdí už nic, ale dřív tam jezdili vlaky a najednou jsme zjistili, že bez houkání začalo se po nás střílet, jo, a oni vlastně ostřelovali ty koleje, aby ti Němci nemohli nic vozit, víte, ona vzala toho kluka z toho kočárku a takhle na něj lehla u vody, ležela na něm a ten kočár prostě tím tlakem mě ujel úplně na ty koleje. A já jsem byla vedle ní, no a když to přešlo, tak jsme hned dali kluka do kočáru a letěli jsme dom. A po cestě jsem viděla paní, to jsem jako děcko viděla, celý plíce venku a na tom kabelku byla mrtvá samozřejmě, že jo. Tak to byl první nálet, kdy oni nás vůbec neupozorňovali, že oni sem letí. A moje kamarádka, která bydlela ve stejném domě jak já, tak byla, to byla neděle právě. A ona byla, je tam v tom kině rádio, kupovala si lístky a její život tam skončil, tu neděli. Byla tak stará jak já, no. A nebo ty strašné chvíle, když to bylo v noci a teď matka musela všechny ty 3 děcka, ona byla sama, že tak nás musela vždycky honem vyrychtovat do toho sklepa. Za chvíli přelítli a třeba nebylo nic a šli jsme zpátky v noci, jo. Takže ten život byl takový hodně drsnej tehdy, no.
0: Jiřinina matka Marie Hrdličková na začátku roku 45 usoudila, že své 3 děti nejlépe ochrání mimo město a odstěhovala se ke své rodině na Vysočinu. Nenašla tam ale takové zázemí, v jaké doufala. Její švagrová nově příchozí nevítala, ať už to bylo z toho důvodu, že se přihlásili k německé národnosti, anebo proto, že šlo o strávníky navíc. Marie Hrdličková si tehdy našla ve vsi pod nájem, kde s dětmi přebývala až do května roku 45. V městysu Vladislav bylo sice klidněji než v Brně, ale i tam se válka tehdy projevovala.
1: Prostě máti naznala, že takhle to nepůjde a rozhodla se, že půjde k otci s náma. A do toho konce války, že tam zůstaneme. Ale tak jsme byli ve Vladislaví, to je u Třebiče. Tam byl její otec, měl už taky skoro 90 a bydlel se svým synem a s jeho rodinou a my jsme tam teda přišli k ním. Pamatuju si, že to byla taková větší dědina, měli tam velkou školu a raněni vojáky vozili tady do té školy. My jsme se tam chodili na ně dívat, že když to dovezli. A potom si vzpomínám, že jako takový ty partizáni a to, jak oni to tahali z toho lesa, tak bylo hrozný, no. A my jsme jednou taky předtím utekli, jo, tam byl ten můj dědeček, bydlel přímo zase u trati a tam byl takový vysoký most. A oni to zase odstřelovali a tak jsme utekli do lesa a tam jsme přečkali celou noc a ráno jsme šli potom domů, no. Takže i tam, ale tam to přece jenom bylo lepší, ale slyšeli jsme, jak opravdu to Brno často tady bombardovali, to jsme tam slyšeli, to bylo slyšet, jako, jo? Přestože to je teda 50 kilometrů.

0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: V květnu 1945, krátce po osvobození, se Marie Hrdličková s dcerami Jiřinou a Zdenou a synem Františkem vrátila z Vladislavy do Brna. Tehdy desetiletá Jiřina Borecká na konec války jako takový v rozhovoru pro Paměť národa nevzpomíná, ale z kontextu vyplývá, že konec války prožila ještě ve Vladislavi. O Brno se dlouho a usilovně bojovalo a osvobozeno bylo 26. dubna. Jiřina Borecká vzpomínala, že po návratu do města matka zjistila, že jejich byt na Cejlu je obsazený, zřejmě zabraný lidmi postiženými bombardováním a posledními boji.
2: A jeli jsme domů a přijeli jsme a náš byt byl obsazený. Tak jsme je prosili aspoň, ať nám dají kočár pro toho chlapce. Ten nám teda dali a šli jsme k její kamarádce na Starý Brno a ona, že nás tam nechá přespat a že druhý den teda to bude matka nějak řešit, že půjde na policajty nebo co jako. No a měli jsme velkou smůlu, protože zrovna ten den sbírali Němce. A my jsme zrovna tady byli. Máma se teďka bála, protože sama měla 4 děti, tak večer, když už jsme byli v posteli, tak najednou s tím přišlo, že sbírají ty Němce, takže musíme jít. No. Tak jsme šli a šli jsme na Mendlovo náměstí. Tady jsem si koupila takovou knižku a tady je o tom psaný, já vám tam kousek potom dám přečíst. Tak bylo to na tom Mendláku a jestli víte, jak je ta Eliška, ta vinárna, tak je tak jako zatím, tam je veliký prostranství a je to vybetonovaný a tam jsme prostě na těch kufrech a tak seděli do rána, ono naštěstí jenom drobně poprchávalo. No a bylo 4:30, tak už nás začali řadit a ze všech koutů prostě tam chodili ti Němci a udělal se velikánský průvod.
1: V Brně bylo po osvobození asi 25 tisíc Němců. Začali být pronásledováni bez ohledu na to, jestli se během okupace provinili či nikoli. Podle pamětníků v tom hrál roli také již zmíněný nedostatek bytů. Město bylo přetížené vojáky, uprchlíky. Čím dál častěji a hlasitěji se prý ozývaly návrhy, že Němci mají být jednoduše vyhnáni. Návrhy přicházely od počátku května a podporovali je také komunističtí, národně socialističtí a další politici. Do Brna přijel například ministr vnitra Václav Nosek, který se nechal slyšet, že otázku Němců si má lid vyřešit sám, anebo generál Ludvík Svoboda, který prohlásil, že vnitřní bezpečnost republiky vyžaduje, abychom se zbavili Němců a Maďarů. Velitel Národní bezpečnostní stráže, komunistický zločinec Bedřich Pokorný, vydal 11. května rozkaz k několika dennímu zadržení všech Němců starších 12 let. Týžden přijal do Brna prezident Edvard Beneš a v projevu z balkónu radnice mimo jiné prohlásil: nyní se dáme do práce a budeme dělat pořádek mezi námi, zejména také i zde v městě Brně s Němci a všemi ostatními. Můj program je, já to netajím, že otázku německou musíme v republice vylikvidovat. V této práci budeme potřebovat sil všech vás. Konec citátu. Května 1945 vydal Zemský národní výbor nařízení, podle něhož měli být Němci vyvedeni s výjimkou nemocných, invalidů, těhotných žen, antifašistů a lidí ze smíšených manželství. A také mužů ve věku 14 až 65 let, ti měli být využiti při veřejných pracích. 30. května nařízení odsouhlasil Národní výbor města Brna a ještě týžden začali především zaměstnanci brněnské zbrojovky, kteří po celou válku pracovali pro německý válečný průmysl a v květnu vytvořili nechvalně proslulé revoluční gardy, shromažďovat tisíce brněnských Němců. Ti se pak museli bez jakýchkoliv pomocných prostředků, bez jídla a bez pití vydat směrem k Pohořelicím. To bylo asi 30 kilometrů. A dál k rakouským hranicím. Z Brna šli převážně starší lidé, ženy a děti. A navzdory vyhlašovaným humánním kritériím, to bylo v úvozovkách, také nemocní. Podle pamětníků panovaly během vyhnání velice kruté podmínky a o život přišlo asi 1700 lidí. Některé odhady mrtvých a lidí, kteří zemřeli na následky pochodu, jsou ještě vyšší. V pochodu byla Marie Hrdličková s dětmi a její dcera Jiřina Borecká vzpomínala.
2: Tím to začalo. Tak jsme se dali na tu cestu a bylo to hrozný. Oni to totiž zorganizovali ti zbrojováci. Ti s náma šli a měli flinty a šli s náma. Tehdy zase ten den bylo strašný vedro. Celý den jsme šli, celý den, to je 27 kilometrů do Pohořelic. A tak jsme šli celý den, no ovšem to, co byste viděla, co všechno tam bylo odhozené kolem té silnice, protože oni si lidi nabrali věci a nebyli schopni to unést, jo. A staří lidi, co už ne, už tak prostě tam lehla, bylo jedno, co jsme udělali a toho. Tam šli jenom matky s dětima, staří lidi. Nikdo jiný, to, a o tatínkovi jsme taky nevěděli. A byl už konec a nevěděli jsme o něm, no a a teďka matka měla i se třema dětskama někam pryč. No tak bylo to hrozné.
1: V pochodu Němců z Brna byla také Maria Pekařová, ročník 1938. Narodila se v Brně do německé rodiny Františka a Marie Pekařových. Rodiče pocházeli ze smíšených manželství a u Pekařových se tedy mluvilo německy i česky. Matka se vyučila švadlenou, otec pracoval jako průvodčí tramvaje a protože byl nemocný, nesloužil v německé armádě. Po osvobození podle dětských vzpomínek paní Pekařové zatkli jejího otce Rusové. Později ho propustili, ale mezitím musela matka s malou Marií, 13-letým Karlem, českou babičkou a svou sestrou Magdalenou nastoupit do pochodu.
3: Bylo hrozný, že bylo horko, měli jsme hroznou žízeň a nebylo žádný pití. A když jsme přišli do Hrajhradu, to bylo už druhý den, a my jsme volali tam na nějakou paní, která byla před zahrádce a dívala se, aby nám dala vodu. A ona vzala kýbl a donesla kýbl z voda a postavila ho na ty kraj té silnice. My už jsme si chystali hrničky, my jsme mývali takový plecháčky, abychom se mohli nabrat. A přišel ten kluk a řekl, to není pro Němce. A kopl a převrátil ten kýbl. To bylo hrozný, já nevím, to kdo to nezná, když někdo má žízeň a nemůže se napít. Pak začalo pršet, já jsem ty kapky slizovala z ruky, jak jsem měla hroznou žízeň. Já už pamatuju si někdy až moc. No právě takový ty speciální věci, to teda si pamatuju, protože to byly takové věci, co se nedají zapomenout. No třeba to zabití těch dvě vraždy jsem viděla, no.
4: Během toho pochodu?
3: Ano. To ostatní, to, že někdy někdo ležel nebo tak, tak to nevím, ale přímo tu vraždu, vlastně já tomu říkám, že to bylo vraždu. Jedno stará paní, dobře, jsme totiž nesměli si odpočnout. My jsme museli jít a jít a jít. No a když tam byly staré babky kolem 80 let, to museli jít. A když si něco nesli, no nemohli už to nést, tak to položili na kraj a museli jít dál. Nesměli zůstat stát a odpočnout si. Takže jedna paní stará spadla, byla naprostřed silnice, spadla a ten na ňu přišel a řval na ňu a jde dál a ona prosila ho skliča se sepnutýma rukama, ať ju nechá chvíli odpočnout. A on vzal pušku a tou pažbou ju celou silou praštil po hlavě. Ten ju určitě zabil.
1: Vzpomínala Maria Pekařová. Pokud vás příběhy 20. století zaujaly, pak prosím neodcházejte od rády a musíme teď v pořadu udělat obvyklou přestávku na zprávy. Po ní budeme pokračovat.
5: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
6: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
7: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
8: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice, ale je to nebezpečný.
5: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
9: Po silnici první třídy jede vozíčkář na 400 jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
7: Poslouchejte Na cestách Zelenou vlnu radiožurnálu.
5: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
7: Volejte 800 553 553.
5: Zelená vlna radiožurnálu.
7: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
7: Vinohradská 12.
5: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
7: Vinohradská 12. Už od 6 hodin ráno na webu Radiožurnálu,
5: i rozhlasu,
7: aplikací Můj rozhlas
5: a dalších podcastových aplikacích.
7: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi. To je čas zpráv a Martina Bendy.
10: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí od zítřejšího poledne do půlnoci. Týká se severozápadních, středních a jižních Čech a také znojemská části Vysočiny. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu. Hlavně v zastavěných oblastech hrozí zaplavení podchodů a podjezdů i lokální rozvodnění menších toků. V Česku končí dlouhé období sucha, bouřky by tak měly krajinu zavlažit. Počet lidí s podezřením na nákazu ebolou v Kongu překonal hranici 1 000. Počet nově potvrzených případů nákazy je o 100 vyšší než předchozí den. Situace je podle ředitele Světové zdravotnické organizace velmi složitá, ale lze ji vyřešit. Epidemie eboly propukla v polovině května na východě Konga. Mezinárodní festival ohňostrojů Ignis Brunensis začíná dnes v Brně. V areálu Hněvkovského odpálí v 10:30 v noci ohněstrůjci první show s názvem Bella Ciao. Brněnský dopravní podnik kvůli tomu večer posiluje několik linek městské hromadné dopravy. Dopravní podnik doporučuje, aby cestující ve směru z areálu do centra využili tramvajovou linku číslo 12.
7: Sport.
10: Fotbalisté Paris Saint-Germain vyhráli po druhé za sebou Ligu mistrů. To se předtím v novodobé éře této soutěže podařilo jen Realu Madrid. Arsenal porazili po remíze 1-1 na penalty. Hokejisté Kanady a Finska hrají o postup do finále mistrovství světa, kde už po výhře 6-0 nad Nory čekají Švýcaři. Vyrovnaný zápas vidí v Curychu František Kuna.
11: Finové otočili skóre a vedou 4-2 po dvou třetinách. Nejprve Barkov po dobré práci Granlunda na brankovišti srovnal hned v úvodu druhé třetiny. Heleniusův únik a zasunutí pod golmanem potvrdilo video. Puk byl za čarou a Rety pak dorážel. Po dvou třetinách semifinále vede Finsko nad Kanadou 4-2. Z Curychu František Kuna, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nebezpečí na D7 u Chomutova a neprůjezdná dálnici D1 na Vysočině. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova pozorně za sjezdem na Hrušovany. Na kilometru 72 se po dálnici pohybují lidé, zřejmě chodci. Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice neprůjezdná. Na 80. kilometru se srazilo několik aut v koloně. Nezapomeňte na záchranářskou uličku. Osobním autem se dá uzavírka Oběd z exitu 75 přes Senožaty a Miletín, pak exit 81. Na silnici 57 z Nového Jičína do Opavy havarovalo osobní auto. Nehoda je u Fulneků v zatáčkách. Na místo vjeli záchranáři, opět čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zítra bude zpočátku většinou polojasno, během dne potom od jihozápadu bude oblačnost přibývat a postupně se přidají také přehánky a bouřky. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky vydatnější. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračují příběhy 20. století.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte příběhy věnované především tématu poválečných osudů brněnských Němců a především pochodu z Brna do Pohořelic a pak dál do Rakouska. Zemřelo při něm 1700 lidí. Do pohořelického tábora došli němečtí civilisté vedení ozbrojenou stráží ve večerních hodinách. Pak byli ubytováni v dřevěných barácích. Podmínky byly tristní, vše bylo vytvořeno improvizovaně, v táboře bylo zcela nedostatečné hygienické zázemí a nedostatek léků. Asi 10 tisíc lidí pokračovalo z Pohořelic v pochodu na rakouské hranice. Tisíce jich v lágru zůstaly. Zmatek a nesmyslnou krutost pochodu dokládá skutečnost, že 31. května se z Pohořelic vracely české ženy ze smíšeného manželství, židé a antifašisté. 3. června pak táboroví dozorci poslali zpátky do Brna další 2500 lidí a 15. června další 2000. Matka Marie Pekařové se v Pohořelicích rozhodla, že zachrání děti tím, že je dá k adopci své švagrové Marie Popelkové, přezdívané Mimi. Pokračuje Maria Pekařová.
3: Já jsem chytla úplavicu a já už bych to byla nepřežila. To byly hrozný podmínky, to těžko se líčí. Ta teta nám řekla, že teda se o nás postará, takže naša maminka napsala ten dopis v těch Pohořelicích. Maminka podepsala, že se nás jakoby zříká, že nás posílá k té tetě a že ona nás může vychovávat v českým duchu. Milá miminko, nezlobte se, že vám děti posílám, ale na národním výboře řekli, že když děti adoptujete a v tom smyslu vychováte, mohou u vás být. Utrapy této cesty do Pohořelic děti velmi unavily. Malá pořád plakala, abyste si už brzy pro ně přišla. Ještě malá, na tak dlouhou cestu a utrapí, mohla by z toho mít smrt. Tak tohleto s náma poslala.
4: A to vás vlastně zachránilo?
3: No tak ona se nás zvykla. Ona říkala potom, že když přišla na tu hranici, že tam bylo cedula, že už se nikdy nesmí vrátit. A když si uvědomí člověk, že tam nechá svý děcka, který miluje, a když je nikdy snad neuvidí, no to bylo hrozný.
1: Děti Pekařovy se dostaly k tetě Mimi a protože atmosféra byla silně protiněmecká, chtěla je uchránit před nenávistí. Zakázala jim proto mluvit německy, nechodili pak ani na žádné kroužky, ani s ostatními dětmi ven. Jejich otec František, kterého Rusové odvezli do Rumunska, se vrátil podle Mariiných vzpomínek za několik měsíců. Matka Marie byla v Rakousku a v Německu 2 roky. Roku 1948 zařídil její návrat do Brna s velkými obtížemi manžel tety Mimi, právník Evžen Popelka. Vraťme se teď ke vzpomínkám Jiřiny Borecké, rozené Hrdličkové. S pochodem brněnských Němců došla s matkou a sestrou do lágru v Pohořelicích, kde zemřely stovky lidí v důsledku nemoci. Napili se z infikované studny a nakazili se úplavicí.
2: Večeru jsme došli do těch Pohořelic a oni nás tam zavedli do nějaké takové, já nevím, co to bylo, jestli to byla stodola nebo co, taky jsme leželi na zemi a byli jsme tak unaveni, že nám to bylo úplně jedno, jo. Jenomže přišel tam nějaký Rus a má sestra měla 14 a on, že na ňu, že musí jít škrbat brambory ještě. Ale on chtěl zřejmě něco jiného. A nějaký pánu zachránil, ten nějaký pánu tam zachránil. No, řvala hrozně, no a teď jsme hledali tu přízeň, protože otec byl odsud, že? Tak my jsme tam všeli nějaký známý měli za tetou a teta vařila pro všechny ty Ruse, co tam byli. A ta sestra moje poznala toho Rusa, co ju tahal na ty brambory, taky to řekla. No a ona teda na něho vejce přísně, že jeda ti a takhle na něho, jinak nedostaneš nic jíst, tak jako na něho křičela. No a takže prostě pak už nic, no. Ale aspoň domluvila to, že oni ti Rusi nás svezli zpátky do Brna. Až ten konec války, to oni vlaky nejezdili, víte. A tak oni na nákladňák a svezli nás zpátky do Brna. Já si vzpomínám, že ještě po cestě nám utrhli celou větev, už byly třešně. Celou větev třešní a hodili nám to tam dozadu, ať si to berem, jako a... No a teď jsme přijeli do Brna, co teďka dělat, že neměli jsme kam jít, tak matka šla na policii, co jako by se mělo dělat. No a oni nás zavedli do těch maloměřic do toho tábora.
1: Jak už zaznělo, v průběhu června 1945 se smělo vrátit do Brna několik tisíc lidí, neboť se zjistilo, že jsou to Češi a Češky ze smíšených manželství, jejich děti, němečtí antifašisté a německy mluvící Židé. Kdo byl v úvozovkách pouze Němec a nemohl se vykázat protinacistickou činností nebo doložit, že byl perzekuován, na toho se ohledy nebrali. Hrdličkovi se dostali do dalšího internačního tábora pro Němce, do Maloměřic. V Maloměřicích byl sběrný lágr pro celou brněnskou oblast. Podle zprávy ze září 1945 se stával tábor z 8 dřevěných baráků. Všechny, a teď cituji, jsou majetkem československé zbrojovky v Brně. V táboře je elektrické osvětlení, vodovod, kanalizace, umývárny, sprchy, prádelny, stravování je z vlastní kuchyně. O zdravotní dohled a péči starají se 3 němečtí lékaři zde internovaní pod dozorem místního lékaře a dohledem úředního policejního lékaře. Počet zajištěných osob je 2295. Internované osoby jsou zaměstnány na odklizovacích pracích ve městě Brně a zemědělských pracích na venkově. Pro sebe výdělečně činí nejsou. Tábor je soběstačný. Udržovací a provozní náklady jsou hrazeny z výdělku zadržených osob. Tábor je střežen 23 členů stráží. Jiřina Borecká-Hrdličková vzpomíná na život v maloměřickém lágru takto.
2: Tak strašný hlad. Dostali jsme ráno takový skrojek dortové chleba, černý kafe, v poledne skrojek takové chleba, zelená polívka, někdy nic dalšího a večer to tež, skrojek a černý kafe. No tak hlad hrozný, ale já nevím, my jsme měli štěstí vlastně, že jsme měli toho malého kluka, protože oni tam někteří lidi byli dlouho, ale my jsme tam byli jenom do listopadu. To bylo červen, červen, srpen, září, říjen. V listopadě už jsme šli pryč, takže půl roku jsme tam byli. Jo? No ale ten hlad se nedal vydržet a naše matka to asi prostě myslela, co děcku, tomu se nemůže nic stát, tak vymyslela, že prostě ráno s něma půjdu jako na práci, buď to se ženama nebo s mužama. Oni chodili už před 6 hodinou, chodili oklepávat, jak to bylo všechno rozbombardované, tak ty cihle, ten starý cement a to jako oklepávali, že se z toho bude někdy znovu stavět. To byla jejich práce a celý den tam byli na té práci. A já jsem šla s nimi a oni prostě chodili z těch Maloměřic po Cejlu a já jsem byla z Cejlu, že jo. Tak já jsem prostě, jak jsem došla k tomu našemu domu, tak jsem se odpojila a chodila jsem tam za jednou paní, která mě tam nechala dospat a trochu jídla mě dala. Boty mě musela koupit, protože už jsem neměla v čem chodit. A tenkrát se dělali hodně, to vy vůbec nemůžete vědět, dřeváky, jo. Tak mě takový dřeváky koupila.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Jiřina byla v té době 10letá a poválečné útrapy prožívala velice silně.
2: No ale něco vám řeknu, co matku asi mrzelo. Když jsme tam jako přišli do toho tábora, tak jsme stáli v řadě a v takové velké místnosti a on furt říkal, všechno tady bude vzát, všechny náušnice, hodinky, všechno sem dáte na stůl, jo. A řekl, a stejně se odsud nedostanete živý. Já jsem se tak podívala na maminku a říkám, nenávidím tatínka. A to je strašně mrzelo. No, to si vzpomínám, že mě to vždycky připomínala tady toto. Že jsem říkala, nenávidím tatínka. No, bož, děcko, strach jsem měla, že? A oni vás, vám řekla, že už přijdete odsud živý, že? Tak to bylo fakt jako hrozný. A to spaní tam, no to bylo šílený, to byl jenom postele nad sebou, jo. Teďka prostě, to bylo koncem května, myslím, že jsme se tam dostali. Tak pak zašly ty horka, to byly ty dřevěné baráky zamřížované, jo. No a teď si představte, a v zimě, pak už v zimě, úplně v zimě jsme tam nebyli, myslím, v říjnu už jsme šli do toho kláštera. Ale tam se nic netopilo, nic, prostě tam nebylo nic.
1: V lágru pro Němce v Maloměřicích se navíc sestry Jiřina a Zdena Hrdličkovi staly svědkem krutého zacházení s internovanými. Jiřina poprvé viděla trápení lidí, špatně to snášela, stejně jako ostatní okolnosti táborového života.
2: My jsme teda měli jako samostatně barák, kde byly ženy s dětma. Pak tam byly ženy zvlášť a chlapi zvlášť, jako tři ty dřevěné baráky tam byly. A byl tam ohromný bazén a ten ředitel toho tábora si tam vždycky pozval nějaký ženský a teď se tam koupali a my za těma mřížama koukali jenom na nějak se koupou, jo, horko. Tam jsme vůbec nesměli k tomu bazénu. Tam byla velitelka toho našeho tábora, tady je taky napsaná Bublová, se jmenovala, byla to cirkusačka, taková od huby ženská a měla tam nějakou paní, která už byla dost nemocná, ona normálně vyhodila strožek a tu paní nechala umírat venku na tom strožoku. Tak to jsem taky jako těžko, jako děcko prostě. A co tam bylo úplně strašné, že tam byly blechy a byly tam ty šatní vši. To nemáte zdání, jak to strašně žere, ty šatní vši tady na tom šití. A to jednou za čas jsme dostali nějaký prádlo, jo, a tak to jsme vždycky vyslečeni a furt jsme honili ty vši, no, tak tam bylo všechno možné, že jo, protože žádná hygiena, jednou za čas nás pustili pod sprchu a já jsem tam měla kamarádku a ta se jmenovala Malča Braunová, to byste si možná mohla napsat, třeba by se dohledala, protože my jsme se potom jednou potkali, když už jsme byli ženský, jako jo, a poznali jsme se a taky byla dohola ostříhaná a když jsme se chtěli jít pod sprchy vykoupat, tak řekli, kluci sem nesmíjou, že jo. Volo, neví, tak nás tam nechtěli pustit, no a...
1: Marie Hrdličková neměla tušení, co se stalo s jejím mužem a tím méně něco věděli její dcery Jiřina a Zdena. Jestli se z války vrátil, jestli žije. Malá Jiřina chodila s pracovními komandy do Brna na Cejl a tam se s Francem Hrdličkou náhodně setkala.
2: Otec ten byl v Kounisových kolejích. To jsme se teda nedověděli, až opak od něho. A on byl vyučený řezník. A oni zřejmě vždycky si, když potřebovali nějakou pracovní sílu, tak si šli tam a tam si prostě vybrali, koho chtěli a vzali si ho. A oni potřebovali řezníka, tak on se přihlásil a dostal se do Rybeny. A v té Rybeně prostě tam jako všechno zpracoval, tam nebylo jenom ryby, ale i maso, jo, to zpracovával on a jezdil s vozejkem právě na Cejl, já si tě nemůžu vzpomenout, jak se ten velký řezník tam jmenoval, k němu jezdil, protože se taky chtěl něco dozvědět, tak na ten Cejl prostě se snažil vždycky a my jsme se tam jednou potkali. Strašně plakal, když viděl, jak to zubožená, protože já vám ukážu, já jsem měla hrozně kudrnatý vlasy, jo, a oni prostě ho stříhat. Mně to bylo jedno, mě bylo 10, že jo. Ale sestra ta se strašně naplakala. Holí ho tak zmlátil, že musí, to byla taková schválnost, musí, že to tak strašně nechtěla, pak taky ho stříhali, no. Tak jsme byli do hola, teď jsem byla do hola, vyhubla, tak prostě viděl, co se stalo, že? Tak mu to bylo hrozně líto, ale už jsem prostě měla prostě takovou záchranu, protože já jsem s nima chodila do práce a utekla jsem do té rybiny za ním. Tam jsem se najedla, nebo jsem tam s těma ženskýma škrabala brambory na oběd. On mě tam nechal dospat, on tam byl stále, i přes noc, jo? Byl tam pořád. A někdy mě i nějaký jídlo dal sebou a pamatuju si, že mě jednou dal kousek uzeniu a říká mě, no ale uvařený to není. Já jsem to teda donesla a zase maminka si myslela, děcku se nic nestane, tak já jsem si tam dala dva kameně a tu konzervu jsem dala na to s tím masem a topila jsem dokladama. Tam byly takový hromady dokladů. Jenomže jsem najednou viděla, že šel ten velitel, on šel, chodíval jako na takovou prohlídku. To jsem dostala ohromně strach a prostě jsem od toho utekla. No a on to tam viděl, nedělal s tou žádnou vědu a šel a kopl do toho, to maso se vykutálo samozřejmě na zem. To no a tak už nic, už jsem měla strach k tomu a jít, protože jsem si říkala, jestli třeba nejlídá, kdo si pro to půjde, že?
1: V listopadu 1945 se Marie Hrdličková a její tři děti opět stěhovaly, protože nejmladšímu Františkovi byly teprve 2 roky, museli se přemístit do další internace do kláštera v Jundrově. Tam byly životní podmínky příznivější, řádové sestry se k internovaným chovaly dobře. V Jundrově ale znovu propukly nemoce, tyfus a černý kašel. Následující vzpomínky Jiřiny Hrdličkové Borecké jsou ale ještě z Maloměřic.
2: Já si vzpomínám, že jsme si tam tak hráli na takovém dvoře a tam v neděli lidi chodili jako na procházku takovou cestičkou nahoru na kopec a šli kolem toho dvora a ta paní jedna povídá, to jsou myslím německé děcka. A ta druhá říká, proč to nezabijou? No tak moc jsem tomu nerozuměl, ale nebo si vzpomínám, že jednou v noci v tom táboře, to byl takový hrozný křik a oni si tam přijeli Rusy na koních pro žensky. Tomu jsem taky nerozuměla tehdy ještě, že jo. No tak to všechno se tam dělo tady toto. Nás to vysvobodilo, že jsme se dostali tam do toho kláštera. No. Nový nařízení přišlo, že tam teda nebudou matky s tak malýma dětma, až ten můj brácha neměl ještě ani 2 roky. Ten se tak nařval v noci v tom kočáku, protože tam skutečně to byla sama blicha a všechno prostě hrozný, bo ještě lidí tam bylo moc a hygiena žádná, že jo. No a oni teda jakože nás dají do kláštera do Jundrova. A tam už to bylo teda lepší, ty sestřičky přece jenom vařili a dali nějaký to jídlo. Já si vzpomínám, že v neděli vždycky byl guláš, hovězí a nočky a že jsem se vždycky na tu nedělu strašně těšila. No.
1: Matka Jiřiny Hrdličkové Borecké pracovala v klášteře v prádelně. Na neštěstí se tehdy nakazila tyfem a musela zůstat v oddělení pro nemocné. Péče o malého Františka tak shodou okolností zůstala na 10leté Jiřině. Bylo jí prý tehdy zle a vzpomíná, že přemýšlela nad tím, že si vezme život.
2: Já jsem tam s tím malým klukem zůstala sama, nikdo se o mě nestará, bylo mě 10 let. A on se mě vlastně počurával. Pak tam byla jedna paní, která měla taky tak malé dítě a ona ho vždycky zmlátila. A to jsem těžko nesla. Teda mnou zmlátila, že jsem vlastně počural. Tak on mě nezbudil, že jako 10letý děcko. No. No a tak se stalo, že prostě jsem měla už jako děcko všelijaké myšlenky a jako by ta sestřička to na mě poznala, viděla mě, že tam stojím na balkoně a přišla za mnou a říká mě, no tak mamince už se daří líp, už je z toho nejhoršího venku. A ona se skutečně vrátila, uzdravila se, no že vždycky na mě ukazovala, tam se sejdeme, běž tam jako s tím malým, abych tam přišla a on to od ní dostal, ten tyfus. Černý kašel dostal a bylo za chvíli po něm. No a ta paní, co mě ho mlátila, tak ona byla mladší a ona musela chodit dělat a naša matka potom jí ho hlídala A najednou on dostal černý kašel, ten chlapec, a my jsme, já s ní, jsme ho vezli v tramvaji do nemocnice a on, ani jsme tam nedojeli a bylo po něm. Tak strašně silný ten černý kašel měl, no. Takže to si pamatuju, že těch dětí tam zemřelo teda moc. Pak tam byla nějaká Hanelore Čaunerová, ta taky vůbec neuměla česky, ta paní. A to bylo tak krásné dítě, takový dlouhý vlásky, kudrnatý taky, a zemřela taky. No, moc těch dětí tam umřelo, moc.
1: V průběhu roku 1946 byla Marie Hrdličková s dcerami propuštěna z internace. Na svobodu se z Kaunicových kolejí záhy dostal také František, neboli Franz Hrdlička. Rodina si musela zažádat o uznání češství, Jiřinina starší sestra Zdena nastoupila na práci do hospodské kuchyně v Králově Poli. Hrdličkovi se tehdy rozhodovali, zda zůstanou v Brně nebo zvolí vystěhování do Německa.
2: Potom teda se to muselo řešit, protože tam byly matky s dětima, tak buď to, někteří se rozhodli, že teda půjdou z Československa pryč, no a my, že tam jako zůstaneme, a ti, co tam zůstanou, musí si zažádat o češství a musí o děti chodit do školy, že? No tak to máti tak udělala, no tak pak jsem šla do české školy a byla jsem spokojená. A sestra taky, no ale sestra už měla 14 let, v tom 45. a ona musela hned z těch Maloměřic jako jít něco dělat, pracovat, a ona se hlásila, tehdy tam chtěli do besedního domu, do Králova Pole, do té hospody tam, tak ona tam byla, vyvažovala tam utěrky, no a chystala brambory a takový ty práce a žila tam. Takže ona taky se dostala jako k jídlu, akorát já s tou maminkou jsme prostě zažili hroznýho hladu. Ale tak to opravdu všechno bylo, víte, ale bylo to vlastně opravdu kvůli té babičce, že my jsme to takhle nemuseli mít, že jo, nemuseli, no. My jsme bydleli tam na tom cejlu a oni tam vyčlenili jeden takový podzemní, to nebyl ani byt, prostě dvě místnosti, a dali tam tři německé rodiny. My jsme tam byli s něma. Jako, jo? A byly to okna takhle nízko, že jste mohla oknem ven, potkání tam byly, já nevím co. No ale každý se staral, aby se někam dostal, a my jsme tam nakonec zůstali teda sami v tom bytě. Oni se někam jako tam potráceli a my jsme tam byli jako sami. No a takže potom otec, pak už ho taky pustili a šel normálně někde na Křenově, natíral nějaké věci, ale my jsme dříve, on byl sice vyučený řezník, ale nedělal tu práci, a my jsme měli nákladní auta a on jezdil na Jižní Moravu vždycky brzy ráno pro ovoce, pro zeleninu, pro všechno, dovezl to na trh a těm trhovcům to rozprodával. To bylo jeho zaměstnání, nešel do války. Jenom, že on použil asi z té války, já nevím, pak měl žaludeční vředy a operaci a bylo mu 62 a umřel. No. Jeho maminka potom ale utekla do Vídně, kde měla dceru, takže kdybychom tam možná došli, jako jo, jenomže já si vzpomínám, že po té válce oni tam měli taky strašnou bídu v tom Rakousku, strašnou bídu.
1: Jiřina Borecká, tehdy Hrdličková, pracovala krátce také v kuchyni. Potom nastoupila do výzkumného ústavu textilního a záhy přešla do brněnského podniku Projekta, kde se vyučila kresličkou. Ještě v roce 1953 byla kvůli původu a celkově špatnému kádrovému profilu vyhozena ze zaměstnání. Vdala se, ale její muž byl v 50. letech z politických důvodů odsouzen ve vykonstruovaném procesu. Jiřina Borecká se vedle běžného zaměstnání věnovala krasobruslení, bruslila v Lední revii. Na samém konci komunistického režimu pracovně vycestovala do Sýrie. Od manželovy smrti v roce 2007 žila sama, měla však početnou rodinu. Její strýc z otcovy strany, o němž jsme mluvili v první části pořadu, ten strýc, který se jmenoval Karl a měl částečný židovský původ, válku nepřežil. Nepřišlo se na to, že je takzvaný židovský míšenec podle norimberských zákonů, ale musel do Wehrmachtu a v posledních dnech padl. Uvádí se, že v roce 1944 žilo v Brně 58 tisíc Němců, což bylo asi 20% z celkového počtu obyvatel. V dubnu 45 jejich počet poklesl na 25 tisíc. Většina byla z města vyhnána, jako ostatně z celých českých zemí. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Za pozornost vám děkuje a loučí se s vámi Adam Drda.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
5: Radioservis představuje
7: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
5: Radiožurnál, 10 hodin večer. Zprávy a Martin Benda.
10: V Česku zatím letos zemřelo dvakrát víc motorkářů než loni. Polsko získalo první část peněz z unijní půjčky na obranu. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů. A zítra bude zpočátku většinou polojasno, postupně s přehánkami a bouřkami, teploty až 28 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Na českých silnicích letos dosud zemřelo 23 motorkářů. Oproti stejnému období loni je to více než dvojnásobek. Vyplývá to z předběžných policejních statistik za období od ledna do 28. května. Mezi nejčastější příčiny patří nepřizpůsobení rychlosti, stavu vozovky, nedání přednosti nebo přejetí do protisměru, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
13: Proto apelujeme na motorkáře, aby nepřeceňovali své schopnosti, přizpůsobili rychlost a počítali s tím, že silnice nemusí odpustit ani drobnou chybu. A na řidiče ostatních vozidel apelujeme, aby při odbočování, předjíždění nebo výjíždění na hlavní silnici opravdu pečlivě sledovali provoz kolem sebe.
10: Pěstitelé konzumních a sadbových brambor v Česku letos zmenšují svá pole. V porovnání s loňským rokem asi o 10% uvádí to Bramborářský svaz, podle kterého se tak dá počítat i s poklesem produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka jde o záměr. Pěstitelé totiž reagují na přebytek brambor na trhu a nízkou poptávku.
14: My jsme tady teď měli v minulých letech trošičku nárůst ploch, který vyrovnal tu předchozí ztrátu, nicméně předpokládáme teda v letošním roce, že se to opět srovná do těch původních kolejí a že o ty hektary, za které jsme byli rádi a byli navíc, tak o ně vlastně letos zase přijdeme.
10: Polsko získalo první zálohu z unijní obranné půjčky SAFE v přepočtu 160 miliard korun má jít na rozvoj obranného průmyslu a obranných kapacit. Varšava celkem požádala skoro o bilion korun, z programu je získá po částech.
15: Polsko je největším příjemcem financí z unijního úvěrového programu na obranu. Téměř 44 miliard eur chce využít na 139 různých projektů. Mezi ně patří například rozšíření domácí výroby munice a obrněné techniky nebo vybavení východního pohraničního opevnění systémem protidronové obrany. Polsko chce navíc investovat zejména do svého zbrojního průmyslu. Přes 80% prostředků ze SAFE získají polské firmy. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
10: Tento víkend můžou lidé v hlavním městě navštívit profesionální i amatérská vinařství. Koná se osmý ročník akce Pražské vinice. Organizátoři připravili komentované prohlídky, ochutnávky vín a další doprovodný program. Zapojilo se 19 vinic napříč metropolí, říká národní someliérka Klára Kulárová.
16: To je skvělá příležitost pro ty, kteří vlastně víno moc často nedegustují, že to propojí právě s tím pohybem, že se vlastně podívají na místa, která jsou tady v Praze, ale málo kdo je viděl.
7: Sport.
10: Fotbalisté Paris Saint-Germain vyhráli Ligu mistrů po druhé za sebou. Po loňském vítězství nad Interem Milan, tentokrát šampioni francouzské ligy, porazili anglický Arsenal na penalty. V základní hrací době i prodloužení utkání skončilo 1-1. Hokejisté Kanady a Finska bojují o finále světového šampionátu. Třetí třetinu sleduje v Curychu reportér František Kuna.
11: Vyprodaná hala vidí 10 minut před koncem třetí třetiny. Finské vedení 4-2, Finové ve druhé třetině třemi góly otočili a jsou o trochu lepší i teď, aktuálně v 51. minutě. Z Curychu František Kuna, Radiožurnál.
10: Pravidelné vstupy z hokejového semifinále nabízí Radiožurnál Sport. Ve finále už čekají Švýcaři po vítězství 6-0 nad Norskem.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehody na D1 na Vysočině a silnici 57 na Novojičínsku. Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice. Už průjezdná, zatím omezeně na 80. kilometru se ještě objíždí následky srážky několika aut. Vše už by mělo být na krajnici. Kolona před nehodou měla zhruba 3 kilometry. Rychle se rozjíždí nebo už celá rozjela. Stála i dálnice D1 v Ostravě mezi sjezdy do centra a na Porubu kilometry 361 až 355 projížděl nadměrný náklad. Je to úsek s jedním pruhem v obou směrech. Náklad je za omezením a míří ke Klinkovickému tunelu. Na silnici 57 z Nového Jičína do Opavy čekejte následky nehody u Fulneků v zatáčkách. Havarovalo osobní auto a zasahovali tam záchranáři. A ve Slezské Ostravě je neprůjezdná ulice u staré elektrárny. Omezení je kvůli policejnímu zásahu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zítra bude zpočátku většinou polojasno, během dne potom od jihozápadu bude oblačnost přibývat a postupně se přidají také přehánky a bouřky, hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky vydatnější. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 24 až 28 stupňů, na horách bude většinou kolem 19. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Michaelou van Erne.
17: Za to děkuji a navážu na sportovní část zpráv. Jak jste slyšeli, pařížský fotbalový klub PSG obhájil titul v Lize mistrů, když porazil britský Arsenal v napínavém penaltovém rozstřelu. Za chvíli vás vezmeme do centra Paříže, kde titul slaví tisíce fanoušků. A na cestu si dopřejeme tuto píseň Marka Antonyho.
7: Víkendový Radiožurnál
5: a Michaela van Ernet.

0: Pařížané slaví, fotbalový klub PSG obhájil titul v Lize mistrů. Ve finálovém zápase v penaltovém rozstřelu porazil britský Arsenal. Oslavy na pařížském bulváru Champs-Élysées sleduje náš zpravodaj Martin Balucha. Martine, dobrý večer. Slyšíme se, Martine, dobrý večer. Tak zdá se, že spojení kdesi selhalo, nedá se nic dělat, oslavy jsou zřejmě mohutné. My si tedy dopřejeme další píseň a v jejím průběhu se pokusíme s Martinem Baluchou spojit ještě jednou.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Tereza Kindlová, František Černý, posloucháte víkendový radiožurnál. Na podruhé se ocitáme v Paříži na oslavách titulu šampiona Ligy mistrů klubu PSG. Na Champs-Élysées je zpravodaj Martin Balucha. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, slyšíme se?
0: Slyšíme se dobře. Martine, dopoledne jsme spolu o této situaci mluvili jako o potenciální, teď se tedy uskutečňuje. Jak se slaví v centru Paříže?
1: No, jsou to skutečně bujaré oslavy, na to, co se teď dívám, to jsou davy lidí v té centrální části bulváru Champs-Élysées, tedy na té vozovce přímo teď jsou tady tisícovky lidí, zapálili červené dýbovnice, tady je zkrátka, už je tady vlastně skoro tma, takže ty červené dýbovnice září na celý bulvár Champs-Élysées. Pak samozřejmě taky skandují, zpívají, že jsme mistři Pařížané, ale samozřejmě to je jenom jedna část těch oslav. Velmi dojemné to bylo vlastně ještě v průběhu toho utkání, toho penaltového rozstřelu, protože tady na bulváru Champs-Élysées nebylo žádné velkoplošné obrazovky, takže lidé se dívali na ten záznam nebo na to utkání vlastně na svých mobilních telefonech a

0: obavy z nepokojů. Naplnili se, musí zasahovat policisté?
1: Ano, naplnili se, to je ta druhá část, ta druhá stránka těch oslav. Ty střety tady jsou s policisty, vlastně sotva po tento utkání skončilo, tak lidé vytáhli pyrotechniku, i když tady jsou velmi přísná bezpečnostní opatření. Dostat se sem není jen tak, musí lidé projít šacováním, ale přesto přinesli pyrotechniku, petardy, dělobuchy, začaly házet taky lahve na zásahové oddíly a jenom že potom policisté zasahovali. Před chviličkou hodili slzný plyn, je to velmi nepříjemné, lidé slzí, kašlají, takže to je ta druhá část těch oslav, nepokoje, střety. Před chviličkou jsem se vlastně prošel do té spodní části bulváru Champs-Élysées, viděl jsem, jak policisté drželi asi 4 těžko oděnci jednoho mladíka, drželi, odváděli asi výtržníka, kousek dál dalšího mladíka, trošku v brákotách pomáhal mu policista, záchranář a tady zase nedaleko vysklená, kompletně vysklená autobusová zastávka, takže i to je součást těch oslav, ty nepokoje, to, co se vlastně předpovídalo, tak se teď odehrává v centru Paříže a nejenom tady, ale i u fotbalového klubu Paris Saint-Germain, u toho Parku Princů, tam jsou taky hlášené nepokoje.
0: Víme o tom zásluhou Martina Baluchy. Děkuji a hezký večer.
1: Naslyšenou, hezký večer.

0: Metallica, posloucháte Radiožurnál. Hokejisté Švýcarska jsou po třetí za sebou ve finále světového šampionátu. Domácí reprezentace porazila v Curychu Nory 6-0. Soupeřem budou buď Finové nebo Kanaďané. Zatím je skóre ve vzájemném utkání 4-2 pro Finsko. Hraje se tedy třetí třetina. Další sportovní zprávy má v přehledu Adam Procházka. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Sport. Fotbalisté ostravského Baníku vyhráli i druhý barážový zápas a

0: budou součástí šance ligy i v příštím ročníku. Vítězstvím 5-0 na hřišti Táborska spečetili úspěch 3-0 z úvodního zápasu. Trenér Jihočechů Radek Kronďák považuje rozdíl mezi první a druhou ligou za propastný.
1: Vypadá, že se rozhoduje možná v lednu, jestli posílíte, neposílíte, abyste na ten zápas v květnu byl připravený. A my jsme to neudělali z nějakých důvodů a k tomu se nám zranil Hora Kateřiňák a tím jsme byli slabší, ale přesto si myslím, že jsme odehráli solidní utkání, když říká to po výsledku 0-5 je špatný a rozhodují výsledky.
0: O posledním účastníkovi první ligy pro příští sezonu se rozhodne zítra. Ve 13 hodin nastoupí Slovácko proti Artisu Brno v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Mužstvo z Uherského Hradiště má z úvodního zápasu náskok 4-1. Kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu svůj premiérový závod světového poháru vodních slalomářů. Nastupních vítězů byla ve slalomu podruhé v kariéře. Předtím se jí to povedlo před skoro 6 lety a o tom mluvila ve vysílání Radiožurnálu Sport.
2: Bylo to hodně dlouhé. Já se přiznám, že tu první medaili nepočítám zas tak moc, protože opravdu ta konkurence nebyla hodně jiná. Jezdila jsem ještě hodně jinak a celkově to byl trochu odlišný závod, takže já jsem za tenhle výsledek strašně vděčná, protože ta cesta, co jsem udělala, podle mě byla hodně dlouhá a nebyla lehká, takže jsem ráda, že ta práce, co jsme odvedli s trenérem, tak jde vidět.
0: Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák postoupili do semifinále ostravského turnaje Pro Tour kategorie Elite. Už v osmifinále vyřadili Davida Schweinera s Tadeášem Trousilem ve dvou setech. Pro Perušiče se Schweinerem to byla první konfrontace od konce úspěšné spolupráce páru. V roce 2023 spolu vyhráli titul mistrů světa. Dánský cyklista Jonas Vingegaard vítězstvím v předposlední 20. etapě potvrdil svůj celkový triumf na Giro d'Italia. Stane se osmým mužem historie, který vyhraje všechny tři Grand Tours. 109. ročník Gira vyvrcholí v neděli rovinatou etapou na okruzích v Římě. Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny Itálie z první řady. V kvalifikaci třídy Moto2 zajel druhý čas. A desetibojař Tomas Järvinen je po prvním dni prestižního mítingu v rakouském Getzisu na sedmé příčce. Juniorský mistr světa z roku 2024 má závod velmi dobře rozjetý, když si vylepšil osobní rekordy v bězích na 100 a 400 metrů. Toho ale moc nepřekvapilo.
3: Čekal hlavně z tréninku teď na soustředění, kde mi to vlastně i běhalo na dlouhých i na krátkých tratích, takže jsem to víceméně všechno čekal, ale bohužel třeba ta dálka se nevyvedla až tolik, jako jsem očekával.
0: Po prvním dnu vede Švýcar Ehammer, který se blízkl nejkvalitnějším dálkařským výkonem historie mezi deseti bojaři 851 cm.

0: 22 hodiny 30 minut. Zprávy má Eliška Zábrocká.
1: Vláda už se nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích. K převodu financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet využije současný zákon. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že se k návrhu sešlo okolo 400 připomínek. Zákon připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy sobě. Obě média změnu dlouhodobě kritizují. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že i nadále odmítá všechny úpravy, které ruší současný stav a upravují výši rozpočtu. Předsedou komunistické strany je Roman Roun. Doteď působil jako mluvčí komunistů. Ve druhém kole volby porazil místopředsedu mimo parlamentníka SČM Milona Krajču. Vedení Roun po 5 letech přebírá od europoslankyně Kateřiny Konečné, ta mandát neobhajovala. Vietnam začátkem června propouští téměř 10 000 vězňů, mezi nimi i 63 cizinců. O amnestii rozhodla tamní vláda. Podle agentury AFP to udělala u příležitosti úspěšného sjezdu komunistické strany a voleb do Národního shromáždění. Vietnamský režim oznamuje amnestie při různých příležitostech často. Minulý rok se z vězení dostalo rekordních víc než 22 000 vězňů. A v bruntálské nemocnici ode dneška funguje nová zubní pohotovost. Ordinaci vybudovala a provozuje krnovská nemocnice. Dosud se na pohotovostech pro celý okres střídaly soukromé ambulance. Pacienty s akutními problémy tam stomatologové ošetří o víkendech a o svátcích. Sport. Fotbalisté Ostravy budou hrát první ligu i v příští sezóně. Táborsko celkově v baráži porazili 8-0, když odvetné utkání vyhrál Baník venku 5-0. A hokejisté Finska si se Švýcarskem zahrají finále mistrovství světa. Zatímco pořadatelská reprezentace v Curychu porazila Norsko 6-0, Severani vyhráli nad Kanadou 4-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 na Benešovsku a na Vysočině. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice srazilo osobní auto zvěř. Kilometr 72,5. Podle kamer je vše na krajnici. Místo nehody označené. Na D1 opět z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice stojí auta po nehodě. Na 80. kilometru v odstavném pruhu čeká se na odtahovky, místo je teď plynulé průjezdné. Na silnici 58 z Mošnova do Kopřivnice se srazila dvě osobní auta. Nehoda je u odbočky na Příbor poblíž kruhového objezdu. Obešla se bez zranění. A na silnici 57 z Nového Jičína do Opavy u Fulneku čekejte omezení. Po nehodě je to za odbočkou na Fulnek v zatáčkách. Opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. A po nich pokračuje víkendový večerní radiožurnál s Michálou van Erne.
0: A jestli nemůžete nebo nechcete usnout, pak vám budeme dělat společnost, jak dlouho si budete přát. A to nejen informačně, ale také hudebně. V souladu s námi budou třeba zpěvačka Zas zanedlouho, anebo teď James Blunt. Hezký večer.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Německý malíř Georg Baselitz, který zemřel letos v dubnu ve věku 88 let, patřil k nejvýznamnějším světovým výtvarníkům. Jedno jeho plátno v hodnotě několika milionů eur si teď na pár dní našlo cestu do venkovského kostelíku na samém okraji Německa. Podívat se tam na něj přišly tisíce lidí a my se k ním přidáme za chvíli.

0: Smash Mouth, posloucháte víkendový radiožurnál. Na poloostrově Dars na severu Německa stojí nenápadný kostelík. Říká se mu námořnický, protože dřív místo majáku ukazoval lodím cestu do přístavu. Evangelickému kostelu postavenému za švédské nadvlády je letos 300 let. A oslavy jeho kulatého výročí doprovázelo minulý víkend také rozloučení s jednou osobností světa výtvarného umění. Byl u toho i náš zpravodaj.
1: Ja, wir haben uns das Bild von Georg Baselitz angeschaut. Ja, beeindruckend.
2: Podívat se na originál Georga Baselice v kostele, to bylo působivé, něco takového prý člověk často nevidí, říká Sven z Magdeburku. Ale ne, že by vážil cestu na sever do obce Prérov jen proto, aby se podíval na obraz slavného umělce. Jsou letnice a na Baltu tráví volno spousta Němců.
1: Ja, ja, wir waren gestern im Wasser. 12 bis 13 grad, wurde gesagt.
3: Ano, včera jsem byl ve vodě. 12 nebo 13 stupňů říkali, že má. Ale bylo vedro, takže to bylo příjemné. Žádný zázrak, ale šlo to.
2: Na prázdniny a moře v Prérově měl vzpomínky i Georg Baselitz, světoznámý malíř, který na konci dubna zemřel ve věku 88 let. Jezdil jsem s rodiči pod stan.
4: In den 90er Jahren, also 1996, hat er seine Familie malerisch aufgearbeitet.
5: Když potom v 90. letech maloval rodinu a všechny její členy, tak si jako předlohu pro obraz svého otce vybral fotografii, která vznikla právě tady na pláži v Prérově.
4: Seines Vaters genommen am Strand in Prero.
2: Říká Susan Knolová, předsedkyně spolku na podporu kostela. Výsledný Baselicův obraz je v něm teď vystavený na 3 dny. Idea spolku byla půjčit si ke 300. výročí kostela plátno a k tomu pozvat i jeho renomovaného autora.
4: Und ließ mir ausrichten, dass das aus gesundheitlichen Gründen nicht ermöglichen kann.
5: Baselitz nakonec vzkázal, že to ze zdravotních důvodů nepůjde, ale vím, že se o projekt zajímal. Den před smrtí se ptal svého spolupracovníka, který je tady, jestli má v plánu jet. Tak to pak uvidíte, jak je tam krásně, říkal mu.
4: Und dann hat Baselitz zu ihm gesagt, Sie werden feststellen, wie schön es dort ist.
2: Na obraz Georga Baselice se přišli do námořnického kostela v Prérově nakonec podívat tisíce lidí. Koho na plátně uviděli kromě otce slavného malíře a jak můžou procházky na pláži pomoct pochopit Baselicovi převrácené obrazy, to si poslechněte v neděli po 9:00 v zápisníku zahraničních zpravodajů. Z Prérova Tomáš Havlín, Radiožurnál.

Couvání, jízda slalomem z kůželu nebo zastavení na přesnost. Zní to jednoduše, ale když si to představíte v provedení s traktorem a ještě k tomu s vlekem, je to jiný stupeň náročnosti. Právě tak soutěžili tento týden studenti v celostátním kole v Tišnově. Byli jsme u toho, reportáž uslyšíte za chvilku. Ještě předtím je tu pro vás z hudby Patrick Swayze.

0: Posloucháte Radiožurnál. Z hudbitu pro vás před 23. hodinou bude třeba ještě kapela Roxette. Jejíž zpěvačka Marie Fredriksson by dnes byla bývala, měla narozeniny. Můžete jí věnovat tichou vzpomínku. My teď budeme podrobní na předeslané téma. Studenti zemědělských škol tento týden soutěžili v celorepublikovém kole jízdy zručnosti traktorem s vlekem. Závody organizovali zástupci střední a základní školy Tišnov, která si loni odnesla mistrovský titul. O ten se tentokrát ucházelo 25 chlapců a 8 dívek. Zvládnout museli úzké prostory, zastavení na přesnost nebo třeba vyhýbání se kuželům.
1: Uvidíme, teďka se dostal na klapačku, jestli zůstane stát červená, ano, zůstala, takže úkol splněn.
2: Komentuje učitel odborného výcviku a v tuto chvíli i rozhodčí Luboš Jílek. Soutěžícím se čas počítá od doby, co stisknou tlačítko a rozjedou se, až do té doby, kdy s traktorem zastaví přesně v cíli, vystoupí a znovu zmáčknou červené tlačítko.
1: Podsouvne a objede klapačku a výjíždí do osmičky. Osmička je něco podobného jako slalom, akorát má z jedné strany kruhu vjezd, musí se projet křížem a vrací se zpátky do úvozu.
2: Do jízd v republikovém kole se letos znovu dostal i Jan Grigar, právě z třetího ročníku tišnovské školy, který loni získal mistrovský titul.
3: Tak jelo se mě vcelku dobře, párkrát jsme tady trénovali, takže jsem si zvykl. Nejvíc mě asi zarazilo to couvání. Traktor řídím de facto od malička, bráme doma zemědělství.
4: Myslíte, že obhájíte vlastně to vítězství?
3: Tak zatím to vypadá, že jo, ale uvidíme, ještě přede mnou spousta soutěžících.
2: O vítězi rozhoduje celkový čas, rozhodčí, ale dávají i trestné body, říká za organizátory zástupce ředitele pro odborný výcvik Roman Přikryl ze střední a základní školy Tišnov.
5: Nejdůležitější bezpečná jízda.
6: Vidíte, že v podstatě rozdíl mezi tyčkou, která má spadnout a nemá spadnout, je zhruba 5 cm. To znamená velmi citlivý ovládání. Když se podíváte na couvání do garáže po 90 stupňima, zase je to o přesnosti. Je to prostě o přesnosti, o ovládání toho stroje.
2: A teď už můžeme říct, že titul se loňskému vítězi Janu Grigarovi z tišnovské školy na domácí půdě podařilo obhájit. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 23 hodiny. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Aviatickou pouť v Hradci Králové komplikoval vítr. Policie pátrala po ztracených parašutistech. Americký útok na loď v Tichém oceánu nepřežili 3 lidé. Do finále hokejového mistrovství světa postoupili Švýcaři a Finové. A zítra bude polojasno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Záchranáři a policisté dnes zasahovali na aviatické pouti v Hradci Králové. Silný vítr narušil seskok desítky armádních parašutistů. Po několika z nich musela policie pátrat, jak řekla jejich mluvčí Andrea Muzikantová. Všichni přistáli. Pěstitelé brambor letos v Česku zmenšují svá pole. Podle Bramborářského svazu se plocha oproti loňsku sníží asi o 10%. Dá se proto očekávat i nižší produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka farmáři reagují na přebytek brambor na trhu a slabší poptávku. Americká armáda zabila při útoku na loď ve východním Pacifiku 3 lidi. Washington to uvedl na sociální síti X. Plavidlo bylo podle armády zapojené do obchodu s drogami. Spojené státy na lodě v Tichém oceánu a Karibiku útočí od loňského září a zabili tak přes 200 lidí. Bílý dům to označuje za boj s narkoteroristy. Důkazy pro svá tvrzení ale neposkytuje. Lidskoprávní organizace, včetně Amnesty International, to označují za mimosoudní popravy, které odporují mezinárodní národnímu právu. Přibližně 25 tisíc Čechů se léčí podle dat pacientského registru REMUS s roztroušenou sklerózou. Chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému se obvykle objevuje po 30 a častěji napadá ženy. Projevit se může například brněním nebo zakopáváním. Upozorňují na to neurologové u příležitosti Světového dne této nemoci.
3: Naučila jsem se tu kamarádku RS-ku poslouchat, řekne odpočin si, tak si odpočinu. Dá se s tím žít.
4: Hodnotí život s roztroušenou sklerózou Jana Špičková. S nemocí se léčí 25 let a užívá biologickou léčbu. K vysoce účinným lékům se dnes dostávají nově diagnostikovaní pacienti stále rychleji. Potvrzuje ředitel pacientského registru REMUS Jiří Drahota.
5: Od prvních příznaků, kdy pacient pocítí například nějaké brnění, do zahájení biologické léčby nebo chorobu modifikující terapie, se cesta zkrátila o měsíc. Dneska už jsme na nějakých 6 měsících.
4: V Česku je 15 specializovaných center pro léčbu roztroušené sklerózy. Andrea Skalická, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Hokejisté Finska postoupili do finále hokejového mistrovství světa. V semifinále v Curychu porazili Kanadu 4-2. V zítřejším souboji o titul se utkají s domácími Švýcary, kteří zvítězili nad Norskem 6-0. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. A kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Nastupních vítězů byl po návratu do reprezentace i druhý Václav Chaloupka. V cíli mluvil i o tom, jak mu pomáhá nová role otce.
6: Je to krásný to rodičovství a já tady nechci znít, že jsem za 2 měsíce, co jsem táta, získal všechnu moudrost světa, ale některé věci to určitě změnilo a určitě nějaký klid, ale taky to, že chci se prezentovat jako odvážně, protože jednou bych syna chtěl vychovávat taky, ať prostě jako se nebojí riskovat a tak, takže si to tak jako kdyby zkouším, že prostě mu se snažím mít příkladem, tak z toho mám radost.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D8 u sjezdu na Slaný a nebezpečí na D1 na Vysočině. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Slaný srazilo osobní auto zvěř. Kilometry 19 až 20, je to mimo kamery, kolona se tam teď netvoří. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín stojí auto kilometr 126,5.
8: Na krajnici stojí neosvětlený osobní vůz. Před ním je člověk, který má jenom nějakou malou vestu a mává tam mobilem s rozsvícenou baterkou.
7: Na dálnici D1 z Prahy do Brna následky dvou nehod. Za sjezdem na Čechtice 72. kilometru srazilo osobní auto zvěř, vše je na krajnici. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice odklízí následky srážky několika aut. Na 80. kilometru je zavřený odstavný pruh, čeká se na odtahovky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude jasná až polojasná, na severovýchodě přechodně až oblačná, teploty klesnou většinou k 8 stupňům. Zítra pak čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. A po nich začíná repríza víkendového hosta Radiožurnálu.
9: Hostem Radiožurnálu je dnes herečka Petra Bučková. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Setkáváme se na 66. ročníku Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. Vy jste v nedávném rozhovoru prohlásila, že si uděláte malý mediální sabatikl. Tak děkuji, že jste se předtím uvolila k tomuto povídání. Co vás letos přivedlo do Zlína?
10: Já bych do Zlína jela nejradši každý rok. Loni mi to nevyšlo, ale jinak to je můj nejoblíbenější festival, opravdu.
9: No a vy tu docela často i pracujete, takže máte k Zlínu vztah, ne?
10: Tak seriál Sex O'Clock, to je zlínská líheň, tím myslím celý tým, který ho vytvářel, ale všichni herci, kteří jsme sem jezdili, tak my jsme si to tady zamilovali a Zlínci, troufám si říct, trochu zamiloval nás, takže se všichni na ulicích poznáváme.
9: No a letos tady máte tady nějaký úkol?
10: Tak úkol, můj hlavní úkol je být teta. Jo. Mám tady Emičku a Matýska, kteří teď i odbavují náš rozhovor ve vedlejší místnosti.
9: Jsou režii a dej jim to a mávají.
10: Dej jim to, ano. Takže tetuju na plný úvazek a samozřejmě budu mít dneska talk show s Filipem Tellerem v 7 hodin. Aha. Srdečně zvu, přijďte se něco zeptat a prostě projít celý Zlín a jsem tam nějaký to focení a tak.
9: Ten výraz tetuju, to zní dobře, ale myslel jsem si, že to má trošku jiný význam. Ono je to možná, když to nejsou tady s proměnutím vaše děti, ale jste v uvozovkách jenom teta, když pro ně důležitá, tak je to možná svobodnější, ne, než mít je na plný úvazek.
10: Jasně, to vždycky mi trošku rodiče, jako v uvozovkách rodiče dětí vyčítají, že no jo, ty jim dáš těch zážitků v tom jednom dni a oni to pak budou chtít po nás. No oni to pak samozřejmě musí odedřít tu denní rutinu. Ale,
9: rodiče,
10: ale teta, tak ta může se trošku rozšoupnout s nima vždycky.
9: A vy si to užíváte?
10: Jo, jo, já je mám moc ráda.
9: No a to zdejší prostředí festivalové ve Zlíně, jak oni děti to prožívají?
10: No tak včera nám, my jsme teprve začali. Mm-hmm. My jsme proběhli ten Červený koberec.
9: A společně?
10: Společně, samozřejmě. A potom jsme se podepisovali na takovou tu tabuli tam. A Emička i Matýsek dostali fixy a Emička se rozjela, začala tam všude malovat srdíčka a tak. Takže ona by tam byla ještě doteď, jo, je velmi tvůrčí. Takže užíváme. No a potom jsme vyrazili do centra, do parku, že projdeme všechno, ale stihli jsme jenom jednu pohádku a už zavírali, takže dneska to musíme napravit. Všechno projdeme.
9: Petra Bučková je naším dnešním hostem.
11: Host Radiožurnálu.

0: Herečka Petra Bučková je hostem Radiožurnálu. Povídáme si ve zlínském studiu Českého rozhlasu. Teď během písničky jste přišli hodně, protože tady tančila ve studiu, aby zabavila Emičku a Matěje jako teta. Takže vy vždycky se snažíte najít nějaké rozptýlení. Takže asi je to vděčné pro děcka, že užívají si to.
1: Užívají. Jediný, co teda mi chybí do toho čtyřlístku, co nabízím, nebo v pětilístku, já jsem ještě nehrála v žádné pohádce.
0: Aha.
1: To je, to možné?
0: Ale vy máte takový námět.
1: Jo, mám námět, ano, o tom jsme si povídali.
0: Mořská spolu. Pana.
1: Ano. Já si umím navlíct ocas mořský pany.
0: No to je dovednost, která se cení.
1: Ze silikonu nebo z nějakého prostě z takové látky, jo. Má to tam ten ocas. A umím se zanořit, ale klidně i do 4-5 metrů, podle toho, jak bolí uši. A prostě vlnit se tím způsobem, pohybovat se jako pod vodou, jako mořská pana, a umím otevřít oči pod vodou. Já si říkám, máme přece v našich legendách vodnice, že jo, vodníky a nějaký takový ruselky. To jako musíme takovou pohádku natočit.
0: Takže natočit pohádku pod vodou.
1: Která se částečně odehrává pod vodou. Že?
0: No, ono to souvisí s tím, že vy se potápíte i s přístrojem, ne?
1: Ano,
0: že máte
1: ano.
0: Licenci. Ano. Co vás k tomu přivedlo?
1: Já jsem vždycky chtěla nějak, mě to zajímalo.
0: Dobrodružství.
1: Jo, no, nechtěla. Tak to už vůbec ne, to mám v práci. Mm-hmm. To jsem zjistila, že já už jsem tak nudná v civilu, že opravdu asi v klídeček, jo. Ale v té práci tyhle výzvy mě baví, ale potápění to jsem chtěla od jak živa, od malička. Vždycky jsem plavala třeba v Jordánu, v Táboře, v Rybníku a naši nevěděli, jestli se vynořím, takže mě dali do akvabel a takový, no, že prostě pod vodou. Já jako plavu, ale pod vodou líp.
0: No to přístroje potápění je samozřejmě dobrodružství, ale větší výzva je potápění na rátech. To taky praktikujete?
1: To ne, ale to je vlastně to, co dělám od malička, že se prostě zanořím a já vždycky.
0: Jak dlouho vydržíte pod vodou?
1: No to teďka dechu. Nemám změřený. Já to počítám podle bazénu, že já si dám jako výzvu v každém bazénu, jestli ho přeplavu. Chvíli mi to nejde, pak se nějak roztrénuju a přeplavu ho. A pak zkouším, že ho přeplavu pod vodou a ještě do půlky zpátky třeba, jo. A takhle jako se trošku štengruju sama sebe.
0: Přečetl jsem si, že jste herečka s divokým naturelem. Souvisí to s vašimi maďarsko-slovenskými geny?
1: Jo, řekla bych, že jo.
0: A jak se to projevuje?
1: Že právě v té práci nejvíc. Že do toho umím dát jako všechno, ale potom velmi ráda, tak to souvisí i s věkem, že jo. To vypnu a čtu si knížku, opravdu lehnu si, jdu do sauny, najím se. Úplně obyčejné věci v civilu.
0: No a to, že vlastně jste maďarsko-slovenských kořenů, tak souvisí to nějak s tím, že váš přítel je Rakušan, že se pohybuje někde na pomezí.
1: Jo, vidíte, to mě nenapadlo, ale zas kdo v Rakousku nemá český nebo maďarský předky. Ve Vídni jsou samá česká příjmení, v Innsbrucku, kde občas bývám, tak taky to vidím. Tak

0: teď byla nebo ještě stále jsem třeba 6x týdně v hlavním téměř vysílacím čase, v jiné roli vždycky, ale to je asi jako moc, no, takže on, když se potom do vás trošku pustí bulvár a tak a začnou něco vymýšlet, tak se nestačíte divit, tak si říkám, jo, v létě si dám trošku voraz.
1: A ten vypadá jak? To budete někde na rakouských loukách, horách?
0: Ano, tentokrát přejedu za Tomasem, teď jezdil spíš on za mnou, protože jsem točila hodně, v létě zase budu spíš je u něho a vypadá to tak, že krásný dlouhý rána, starání se o kocoura, myslím tím teda o kocoura i o Tomase, o kouzelníka.
1: Škoda, že neslyší, jak o něm hezky mluvíte. No. Rozumí česky po 13 letech
0: díky stavu. Bohu moc ne. Ale prostě jezdit na kole, chodit po horách, koupačky a úplně obyčejný dny, no takový.
1: Petra Bučková je hostem Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Herečka Petra Bučková je hostem Radiožurnálu. Povídáme si ve Zlíně, kde už je v plném proudu 66. ročník v Zlín Film Festu. Teď jste mi prozradila během písničky, že se chystáte s dětmi, tedy s neteří a synovcem, na casting. Vy byste jim to přála, aby případně některý z nich se stal hercem, herečkou?
1: Ne! Ne, já chci, aby si to vyzkoušeli a myslím, že by vůbec
0: ten
1: všem...
0: Ten
1: proces castingu, ale já bych i lidem přála, aby si někdy vyzkoušeli proces natáčení. Že, jako myslím to v nejlepším slova smyslu, že jsou vždycky překvapení. Není to tak jako jednoduchý, jak se to zdá. A myslím, že by to byl taky jako dobrý projekt, že třeba herec by si šel sednout do Lidlu, pípat, nebo do někam, to je jedno, vlastně do čehokoliv, do prostě za kasu, nebo do nemocnice jako sanitárka a potom, a ten den by zažil člověk, který pracuje třeba v nemocnici, jak by zažil natáčecí 12-hodinový až 15-hodinový den směnu a pak by si ty lidi líp rozuměli.
0: No ale já myslím, že si nestěžujete, že vás
1: ne,
0: to baví, ne?
1: Ne, baví mě to, no.
0: Tomu, že ta práce není tak lehká, jak
1: ale
0: si možná...
1: dětem bych to asi nepřála, ne. Je to takový nejistý povolání. Takže bych chtěla, aby si to vyzkoušeli a trošku, ono je dobrý někdy včas přijít o ty iluze a říct si, jo, to je hezký koníček, ale třeba budu dělat něco jiného.
0: Ono to sebou nese i třeba takovou zkušenost, kterou máte teď čerstvě s tím, jak jste řekla, že vlastně skoro lidově řečeno neslezete z obrazovky momentálně, že si vás až překvapuje mnoho lidí, stotožňuje jako osobu s těmi postavami. Což možná je paradoxní, že to vypadá, že jste schizofrenik.
1: Jo, vypadá, no, ale já jenom bych chtěla všechny ujistit, že ty všechny postavy jenom opravdu hraju. A že já jako herec dostanu scénář a musím to nějak naplnit, to, co je tam napsané. Takže já s těmi postavami můžu jako člověk třeba nesouhlasit, ale jako herečka je musím obhájit a musím je porozumět, proč to dělají. A potom je díky tomu autenticky zahraju. Díky tomu je zahraju dobře, že jim porozumím. Takže já se musím snažit obhájit a ne je soudit. Tak jenom vlastně to připomínám i lidem, no, že my nejsme ty postavy, které hrajeme.
0: A jak se to projevuje, když je někdo na ulici, má pocit, že jste třeba ta mrcha s prominutím?
1: Tak teď se mi to stalo předevčírem, jsem jedla v takovém bufetu a bylo tam hodně plno a nějaká paní si tam chtěla sednout, tak já jsem jí řekla, já vás tady pustím, já už jsem dojedla, tak vám tady držím místo a ona... Jo, to jste hodná, děkuju. A pak začala tak dýchat, zrychleně zrudla a řekla, samozřejmě vím, kdo jste. No, to já se nebojte, já jsem vás poznala. No a pravděpodobně narážela na postavu vyšetřovatelky Petry Horké v Polabí, která je z gipsu a vyšetřuje a prostě je takový antagonista toho příběhu a dostává opravdu hodně hejtu a lidi si mě s ní stotožňujou.
0: A děje se to často?
1: Jo, jo, minimálně takhle v tom online světě, jo. Ale
0: Jo, píšou nějaké nehezké?
1: Ano, to bych ani nemohla vůbec jako v rozhodnutí hlase replikovat. Nemohla, opravdu. Aha. To bych musela jenom píp, píp, píp, ty jedna píp, zastřelit tě píp a ty, co nám to s chlapama, ty píp, píp. No prostě, opravdu si myslí, že chodím rozvracet rodiny a policejní stanice přivádím na buben a no prostě, je to...
0: A i třeba podvědomně, když potom dostanete nějakou zápornou roli, nabídku ve scénáři, uvažujete v tomhle směru, ježiš, to si to zase slíznu?
1: Ne, ale teda od téhle zkušenosti už to tak nejspíš bude, takže příští role by... Naštěstí jsem teď dotočila Dášu v projektu V muži v letu, což bude nádherný projekt, kde je to o třech kamarádech, Bolek Polívka, Mirek Donutil a Čmaňa, Pavel Zedníček a je to o nich, oni jsou to bývalí letci a je to takový nádherný hořkosladký seriál, bude snad i sranda a tam hraju Dášu, která je zase velmi, bych řekla, pozitivní postava nebo taková fajn.
0: Kdybychom ten seriál měli vidět?
1: Myslím si, že na podzim, teď jsme dotočili a...
0: Když jste teď vyprávila ty příběhy, tak jsem se bavil, protože jste hrála. Úplně jsem viděl třeba tu paní
1: v
0: tom bufetu. Hrajete v soukromí někdy, taky v civilním životě?
1: S děckama děláme hodně srandu, jo, že prostě, to, ale to je spíš taková klauniáda, jo, že teta Pípa dělá blbiny. Oni vždycky říkají od malička mi teta Pípa, protože neuměli ještě vyslovit Petra, takže já už asi do smrti budu teta Pípa. A ne, nikoli Pípa, ale Pípa. A teta Pípa dělá blbiny, ale to jsou spíš klauniády, jinak v civilu já jsem opravdu, povolím ten obličej, takže vypadám tak jako nerudně, protože každý, když uvolní obličej, tak vypadá trochu jako, že je naštvaný a prostě jsem fakt obyč.
0: No ale vy máte i zkušenost třeba z profese zdravotního klauna, ano. Když už jste mluvila o té klauniádě, ale to bychom mohli probrat v další části našeho rozhovoru, budete-li souhlasit. Teď se blíží zprávy, takže po písnice a po zprávách budeme v rozhovoru s Petrou Bučkovou pokračovat.

0: Radiožurnál 11:30. Posloucháte zprávy. Nehodu nákladního vozidla v Afghánistánu nepřežilo nejméně 22 lidí, dalších 630 lidí je zraněných. Informuje o tom agentura AP. Mezi oběťmi jsou převážně ženy a děti. Vůz vezl afgánské uprchlíky vracející se z Pákistánu a sjel ze silnice v provincii Lankmán na východě země. Podle místních úřadů řidič usnul za volantem. Pákistán zahájil v roce 2023 kampaň proti afgánským uprchlíkům a jejich rodinám. Jsou nuceni k odchodu, případně jim hrozí deportace. Navrátilci často využívají nákladních vozů, protože tak mohou převést i svůj majetek. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí od zítřejšího poledne do půlnoci. Týká se severozápadních, středních a jižních Čech a taky Znojemska a části Vysočiny. Detaily přidáme v hlavních zprávách už za půl hodiny. O zájezdy na Blízký východ skoro není zájem. Prodeje v Evropě se kvůli krizi v regionu propadly až o 95%. Ukazuje to průzkum Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Naopak roste poptávka po dovolených v jižní Evropě, zájem stoupl zhruba o pětinu. Do průzkumu se na začátku května zapojili členové asociace zastupující přibližně 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdů z celé Evropy. Nejen dobový mobiliář, ale taky výstavu pivoněk si můžou i zítra prohlédnout návštěvníci státního hradu Šternberg. Květinami jsou tam vyzdobené komnaty prohlídkového okruhu s názvem Knížecí sídlo. Sport. Hokejisté domácího Švýcarska a Finska se v zítřejším finále mistrovství světa utkají o titul. Švýcaři porazili v semifinále Norsko vysoko 6-0. Finsko zvítězilo 4-2 nad Kanadou, která se tak o bronz utká s Norskem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D3 u sjezdu na Chotoviny a nehoda na Táborsku. Na dálnici D3 z Benešovska do Tábora pozorněji za sjezdem na Chotoviny. Mezi kilometry 72 až 73 je na vozovce hlášená lesní zvěř. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se za sjezdem na Měřín objíždí odstavené osobní auto. Kilometr 126,5 vpravo místo označili silničáři šipkou. Brandýs nad Labem, Stará Boleslav a nehoda v Pražské ulici. U Masarykova náměstí čekejte omezení, srazilo se tam osobní auto s autobusem. A na silnici 409 z Chýnova do Turovce je po nehodě osobní auto v příkopu. Nehoda je za křižovatkou se silnicí 19 do Tábora a Pelhřimova a omezuje průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. A po nich pokračuje repríza víkendového hosta Radiožurnálu. Slovo má znovu Vladimír Kroc.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.
4: Hostem je herečka Petra Bučková. Povídáme si na Zlínském filmovém festivalu. Jakou zkušeností pro vás byla ta profese zdravotního klauna? A jak jste se k tomu dostala?
5: Já bych řekla, že mě to dodělalo, utvořilo jako člověka. No, že mi to dalo takovou pokoru, nadhled a ten humor nebo ten nos mi zůstal někde tak jako nad hlavou, z nosu se přemýštěl někde takhle jako nad hlavu nebo do zátylku a kdykoliv se beru moc vážně, tak on se tam jako rozsvítí.
4: A ten červený klaunský nos je důležitý, protože se svým způsobem za něj člověk schová?
5: Je to taková, teď použiju možná překvapivě biologický výraz, ale to si jediný snad pamatuju z biologie. Semipermeabilní membrána, to je pro mě prostě výběrově polopropustná membrána. Je to prostě nejmenší maska na světě. A ona pouští emoce a vjemy k vám a z vás, ale filtruje je a ten klaunský nos vás ochrání, je to prostě taková maska, abyste zůstal v té postavě toho klauna a zároveň vnímal jako člověk, co se na tom pokoji nemocničním děje, jaký je tam dítě, jestli jsou mu 3 nebo 10 nebo 15. Nebo 78 a můžete se na ně naladit.
4: No a jak jste se k tomu dostala?
5: Na casting v Ostravě, když jsem byla ve svém prvním angažmá v divadle Petra Bezruče, tak tam v srpnu takhle visel plakát a byl tam casting na zdravotního klauna, takže jsem šla na casting.
4: No a jak se z těch mnohdy velmi smutných příběhů jste se dokázala otřepat?
5: Mně ta profese chybí v tom, že oni vydáváte, ale dostáváte okamžitě zpátky. V herectví dáváte a nevíte, to tam někam zahučí a nevíte, komu jste ovlivnil.
4: Teď mluvíte o filmu nebo televizní ano. Herectví. V divadle ano. Je to jinak, ne?
5: V divadle taky záleží. Určitě, tak tam je ten potlesk, ale nesetkáváte se tolik s diváky možná jako dřív. Ale v tom zdravotním klaunovi hned víte, jestli jste takzvaně uspěl, jestli se podařilo změnit atmosféru na pokoji, jestli se někdo zasmál, nebo naopak jen tak uvolnil, nebo i třeba na geriatrích některé paní se tak jako rozčilili, co myslím, lezete v těch hadrech, vy šašci, strčte si to do a vy jako klaun to vezmete, tu emoci a řeknete kolegovi, vidíš, já jsem ti to říkala, že se to paní Dvořáčkovi nebude líbit, otočíte toho kolegu a snažíte se mu ten jeho kostým narvat do zadní části a paní se zasměje a dala průchod té agresi. Takže i takový jsou ty momenty, nemusí to být jako velká řachanda.
4: Říká Petra Pučková, náš dnešní host.

0: Život je takovej, tak se jmenuje talk show o životních zvratech, výzvách i cestách, které nebývají vždy jednoduché. A dneska bude hostem tady ve Zlíně, kde si povídáme pro radiožurnál herečka Petra Bučková. Na co vy si můžete stěžovat? Vy máte přece krásný život, nebo ne?
1: Mám. Já dokonce si říkám, že cokoliv se v tom životě stalo, že by člověk řekl, že to bylo náročný, nebo těžký, nebo i snad tragický, tak já jsem to vždycky vzala do hry, že to je moje takový jako moto vzít to do hry. Chvilku si to protrpět, jasně, obrečet si může člověk, ale potom to vzít do hry a prostě to zakomponovat do toho života.
0: No a co bylo třeba takovým zvratem ve vašem životě, co vás někam posunulo dál?
1: Je, těch bylo určitě, no určitě, tak myslím, že každý jsme to zažili nějaký, jako od, já nevím, rozchodu rodičů, nebo potkáte i nějaký v dospívání, třeba jsem potkala nějaký i násilníky, takový jako zážitky, který člověk jako zapomene, nebo rád zapomene, nebo různý úrazy, nebo prostě nějaký životní rozchody, zklamání. Já myslím, že to máme každý, no.
0: Každý. A už si sumírujete, o čem budete v podvečer mluvit?
1: Ne, vůbec nevím.
0: Čekáte na moderátora, na co se bude
1: no,
0: ptát?
1: No, myslím si, že Filip totiž, když já jsem dělala zdravotního klauna, tak on přišel ke zdravotním klaunům. Nevím, jestli je ještě dělá, myslím si, že ano, to vlastně nevím. Takže podle mě navážeme na tu klaunskou notu a obávám se, že jestli se tam potkají dva klauni v nás, tak to bude pořádná jízda.
0: Tak myslím, že to je dobrá pozvánka na dnešní večer na talk show, ale když jsme mluvili právě o vaší práci zdravotního klauna na začátku kariéry, proč jste absolvovala kurz dobrovolné sestry Českého červeného kříže?
1: No, mě tyhle věci zajímají. Já jsem i absolvovala nedávno z kaskadéry kurz první pomoci, takový to, jakože když se vytahují lidi od nehody nebo po střelbě. Prostě tohle nějak v sobě mám, tuhle tu věc. Já si třeba umím sama odebrat krev, nebo takhle to...
0: Dělala jste to někdy jako, jako prakticky, že jste to potřebovala? Dělala,
1: no ne, to ne, ale mě to jako
0: kdyby,
1: zajímalo. Takže moje jako... hrála jsem si na doktory a tu sestru jsem si udělala, že by se to jako mohlo hodit. Asi kdybych nebyla herečka, tak možná bych pracovala trošku i v tomhle sektoru nebo odvětví. Taky mám masérský kurz, rekvalifikační a jsem docela dobrá masérka, ale to jste blbý říct, že to tajím, když jsem to takhle řekla, ale většinou masíruju jenom svoje blízké a to ještě teda jako, prostě já to sama potřebuju, jo, ty masáže, takže nevěnuju se té profesi, ale mám docela šikovný naladění a ty ruce na to.
0: A zároveň jistotu, že kdyby náhodou nebyla práce, tak se máte jako živit, ale váš případ to není. Odmítáte teď role?
1: Já teď ani oni jako já trošku podezřívám moji agentku, že mi jako nedává, že mi řekla na půl roku jako, ale to řekla už před půl rokem, jo, stop, protože se mi opravdu ty tři natáčení prolnuly do sebe a to už pak je takový jako moc, jak se tomu říká workaholicky, už prostě potřebujete i to volno. A to už teď nastává, léto bude úplně volný a potom se uvidím, co přijde, jsem prostě otevřená. Uvidím teda, jestli přijde nějaký jako role psychopata nebo nějaká hodně, hodně negativní postava, tak si to jako trošku budu muset promyslet. Ale mě to prostě baví, mě to baví.
0: A co divadlo? Vy jste byla v angažmá mimo jiné tedy divadle na Zábradlí. Teď jste na volné noze?
1: Teď jsem na volné noze. Ono to s tím natáčením moc nejde skloubit a je potřeba uvolnit pro ty produkce. Uvolnit jim ruce, aby mohli plánovat a divadelní režim je velmi časově náročný. Zkoušení, mnoho týdnů, hraní a nemůže se jako na vás čekat, kdy budete mít čas zkoušet. Takže teď jsem si ruce uvolnila, ale postupně už mi to divadlo bude chybět, ale myslím, že to bude spíš formou, nevím, Shakespeareovek nebo nějaké letní scény, něčeho, co se hraje v bloku, nebo nějaký monodrama, nevím, nějaká show, uvidím.
0: Jak důležitá je pro vás, nebo důležitá audiotvorba?
1: Miluju to. Bože můj, to jako, ale teď jsem taky musela kvůli tomu, jak se říká, zasekanému rozvrhu, odmítnout dokonce jako velmi pěkný dvě knihy. A to mě moc mrzí, ale prostě věděla jsem, že by to bylo doslova na krev. A snažím se už jako nechodit úplně na krev. Ale odmítla jsem je v plzeňském rozhlasu a pak ještě jednu v pražském. A takže uvidím, ale teď zrovna včera mi přišla jedna taková hororová nabídka v rozhlase, tak doufám, že to klapne, na to se moc těším.
0: No, ta práce s hlasem je úplně zase jiná forma herectví přeci, než divadelní, potažmo televizní.
1: Pro mě to je nejvyšší jako forma, nejvyšší, protože nemůžete to uhrát na vzhled, na to, kdo jste, co jste, víte, kdo já jsem, blablá. Ne, prostě ten mikrofon vám nic nedaruje, musí to být technicky připravený, mít to zvládnutý a poslat tu svoji fantazii do těch svých hlasivek a do mozku a musí to být chytré a rozmyslet ten text a zároveň to být autentický a prostě, aby to přešlo až k posluchačům přes ten mikrofon a to je pro mě jako nejvyšší umění, jako audiotvorba.
0: A čím to, že vás prý lidé poznávají spíš po hlase, než podle tváře?
1: No to ne, no, opravdu, oni si mě prostě nespojí s tou postavou a když mám nějakou kšiltovku nebo prostě jsem normálně jdu v teplákách nebo v riflích někde, tak mě třeba nepoznají, ale jakmile promluvím v tom obchodě nebo si objednám, tak se jako někdy otočí a pak jim to jako docvakne, takže nějak ten hlas je nějaký jako silný DNA, silnější než ten vzhled. No.
0: Nakolik vás teď pracovní závazky svazují v tom smyslu, že nemůžete měnit vzhled?
1: No, to mě trochu mrzí. Tím, že jsem i v jednom dlouhoběžícím seriálu, tak tam máte opravdu ve smlouvě, že nesmíte změnit téměř nic na svém vzhledu. A to mě teda teď dost blokuje. Je to, uvidím. Jako můžete, ale musíte to nahlásit půl roku dopředu, tu změnu, jo, aby oni to zakomponovali třeba do scénářů a tak. Ale já bych se tak měnila, abych třeba šla na krátko, na černý vlasy, na bílý, do hola, na fialovo, cokoliv, jo, prostě, nebo velká, malá, jako, no, velká radši ne, to se hůř hubne v mým věku, ale prostě ráda se měním pro ty role. Tak teď musím jenom zevnitř.
0: Petra Bučková je hostem Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Posloucháte Radiožurnál, my si povídáme s Petrou Bučkovou, herečkou na Zlínském filmovém festivalu přímo ve Zlíně, ve studiu. Vy se teď obracíte, jak to vypadá z Neteří a se synovcem. Možná odsud nebudu ani chtít odejít, protože myslím, že jste tady pro ně našla ve studiu Českého zhlasu tu nejlepší zábavu.
1: Já moc děkuju do režie, že takhle oni nás odbavují takzvaně, jo. Prostě dělají, mávají čudlíkama, mají sluchátka, takže pro ně je to další obrovský zážitek na tom festivalu, který teda já za to moc děkuju, za to pozvání, že to máme takhle s bonusem.
0: Že jste to mohli spojit. No tak vypadá to, že se nenudí. Doufám, že vy se taky nebudete nudit, ale ani naši posluchači se nenudí při poslechu, ale chtěl jsem, když jste mluvila o zážitcích, se zeptat na vaše zkušenost z Kamerunu. Co vás přivedlo na misi s Lékaři bez hranic?
1: Zdravotní klaun? Nejenže mi odkryl ty vnitřní moje světy a, jak jsem říkala, takovou nějakou pokoru a humor, ale vznikla taková sekce, kdy klauni z různých zemí Evropy se vždycky vybrali, pospojovali a vyjeli na misi s Lékařema bez hranic, ať už třeba do nějaké polní nemocnice nebo k nějaké katastrofě, tak vždycky se potom, když jsou ty děti v těch táborech nebo právě v těch polních nemocnicích, tak potřebujou, jsou to pořád jenom děti, stejně jako v našich nemocnicích, a potřebujou ulehčit od té situace, ve které jsou a jsou někde stlačení. Takže Lékaři bez hranic tam jezdí samozřejmě jako lékaři, ale měli sebou v tomto případě třeba tři klauny. Ze Slovenska, z Čech a z Rakouska, a já jsem byla jedním z nich, takže jsme tam v polní nemocnici obveselovali při převazování ran. Obveselovali jsme samozřejmě i dospělé, ale spíš jen tak jsme se snažili odvést pozornost od té bolesti, ona pak nebyla tak velká.
0: Proč jste zvolila zrovna Kamerun?
1: To bylo zadání, kam jela ta belgická sekce Lékařů bez hranic, a taky mi pomohlo to, že mluvím francouzsky, a to byla zrovna část Kamerunu, kde se mluví francouzsky.
0: Když už jsme teď tady vyjmenovali všechno, čemu se věnujete, nebo jste se věnovala, zůstává něco, co jste nevyzkoušela, ráda byste?
1: Já vždycky to beru tak, jak to přichází, že když prostě přijde. Mluvili jsme o tom, kdyby přišlo zpívání, tak se zaměřím na zpívání, kdyby přišel tanec, tak začnu prostě trénovat. Zjistila jsem, že opravdu člověk nemůže dělat všechno pořád a ve všem být dokonalý. Takže já si vždycky i podle toho, co dělám, tak si i ubírám v životopise ty jazyky, že když tam mám pokročilý, tak když dlouho nemluvím německy nebo francouzsky, já si to stáhnu na mírně pokročilý, abych byla prostě fér. Ale já když do toho pak vpadnu, tak se vždycky jako rozmluvím. Ale chci prostě říct, že opravdu nedělám všechno, ale umím se jako velmi zakoncentrovat na to, co mě čeká, na to se potom naučit takzvaně.
0: Vy jste hodně aktivní, jak to, že vám vyhovuje vlastně pasivní role interpretky? Neměla jste ambici si něco napsat, zrežírovat?
1: Ne, já ráda vítám dobře napsaný scénáře, ráda čtu knihy dobře napsaný. Prostě tohle je něco, co umí, když jsme u toho, ve Zlíně se točil Sex O'Clock a skvělý scénárista Matěj Randár, který je místní rodák a patriot, tak on to tak dobře napsal, že opravdu se, když to máte dobře napsaný, tak si vy se do toho jenom nějak jako podoříte a jste v tom a nemusíte takzvaně nic hrát. Takže já radši, a když to někdo napíše, já to interpretuju. Taky už jsem režírovala třeba divadelní představení v jedné valdorfské škole, Krysaře. Děti na to jako doteď vzpomínají, občas mi jednou za čas napíšou, ale pro mě je to moc stres být v pozici toho režiséra. Nechtěla bych být ani producent, produkční, já to ráda přenechám těm, kteří to umí. Mě by to moc stresovalo a jsem ráda jako pod někým a dám ty svoje znalosti a to, co umím, aby to někdo řídil.
0: No a kdy jste zjistila, že vaší profesí bude herectví?
1: No to doteďka na to koukám jak blázen, prostě, že to má takovýhle, co všechno to jako skýtá to herectví, co všechno se k tomu nabaluje. Mě prostě od malička bavily kostýmy, hrát si s peřinou okolo pasu, mluvit s neexistujícím. No, jako tak ona tvoří takovou tu rokokovou sukni. Aha. Když si to šňurou od županu zavážete, tak máte prostě rokokovou sukni. A,
0: mě to někde náklo.
1: No vidíte, to ale je výborný. No, musí se to v tom pase hodně utáhnout. A potom teda třeba polštář byl kůň a když jsem potřebovala být utopená, tak jsem se postříkala vodou, co byla na kytky, bylo v ní hnojivo, si pamatuju. No nic, ale prostě, takže jsem jezdila na koních a mluvila s neexistujícíma postavama, prostě ta hra mě bavila. Ale že to je povolání, který má teda různý facety, to jsem netušila.
0: A ta hravost ve vás pořád zůstává?
1: Jo, to jo. Když se to jako sejde, že jsou dobrý lidi, dobrý scénář, nebo prostě taková jako souhra, tak se to úplně rozvine, že to musím až jako krotit. Když ne, tak je to trochu nadřeň, ale jako tak je to vydřený a je to prostě práce. Někdy je ta moje profese, bych řekla v úvozovkách, práce a někdy je to prostě radost s přesahem a všechny kombinace.
0: Čtvrtstoletí jste členkou čtenářského divadelního projektu Listování. Jak důležitá je ve vašem životě literatura?
1: Dlouho jsem si jako vyčítala, že jezdíme s listováním a já už skoro nečtu. Spíš jsem poslouchala audio a tak. A teď jsem se před asi 2 lety zase vrátila ke knížkám a prostě já opravdu mám vyzkoušený, že když si to pouštím jako audio, tak je to fajn, můžete u toho něco dělat, ale když čtete, tak něco se v tom mozku děje jinýho. A potom jsem začala mít jiný sny v noci. Opravdu to je navázaný na to, když si třeba jako večer čtu. Něco v tom mozku probíhá jiná akce, reakce a nějak se to tam jinak řetězí, ta fantazie, něco prostě se děje. Takže písmenka číst, znovu se koncentrovat, to je teď pro mě důležitý.
0: Herečka Petra Bučková byla hostem Radiožurnálu. Užijte si festivalu ve Zlíně i s Emičkou a Matějem, kteří tady byli jako váš doprovod. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Já vám moc děkuju za pozvání. Hezký den.
0: Příjemný poslední dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Vláda se už nebude zabývat návrhem nového mediálního zákona ministra kultury. Vítězství Paris Saint-Germain ve finále fotbalové ligy mistrů spustilo v Paříži divoké oslavy. Hokejisté Finska a Švýcarska postoupili do finále mistrovství světa. A dnes bude polojasno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, nejvyšší teploty do 29 stupňů. Je neděle 31. května, začínají hlavní zprávy s Eliškou Zábrockou.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Novým mediálním zákonem ministra kultury o ty klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. K tomu podle něj stačí změna existujícího zákona.
3: Na klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
4: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat.
3: Opoziční zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
5: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
3: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Severozápad Čech, Vysočinu a Znojemsko dnes zasáhnou silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Jeho výstraha platí od nedělního poledne až do půlnoci. Meteorologové neočekávají povodně ani přívaly vody z polí. Vrcholí totiž období sucha a voda by se tak měla vsáknout. Problémy hrozí jen tam, kde bude bouřit déle nebo opakovaně, a taky v obydlených oblastech. Tam může déšť zaplavit podjezdy a podchody. Může se taky stát, že množství vody nepojme kanalizace, jak vysvětluje meteorolog Vojtěch Umlauf.
6: Bouřky by mohly přinést intenzivní déšť s úhrny kolem 30 mm, také menší kroupy a možná, že i nárazy větru budou vyšší, dosáhnou 55 až 70 km v hodině.
1: Lebka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jablonném v Podještědí. Vrátili ji tam policisté z restaurátory poté, co ji v polovině května ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Včera byla lebka k vidění naposledy. Církev ji večer ukryla, aby neriskovala další krádež.
7: Kdybychom tam tu lebku bez dalšího vrátili, celkem bych se i vsadil, že bychom oni přišli po druhé, a to je hazard.
8: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl slavnostně převzal lebku při mši na poutě v Jablonném. Vyprostit lebku světice trvalo přes 16 hodin, říká restaurátorka Blanka Valchařová.
9: Byl to jako strašný adrenalin, protože jako restaurátoři vlastně pracujeme spíš pomalu. A tady to vůbec nešlo, museli jsme strašně rychle postupovat, aby ten beton definitivně nezatvořil.
8: Po pouti bude lebka uložená do trezoru, kde bude potom pohřbená, rozhodnou restaurátoři. Z Jablonného v Podještědí Johana Tománková, Radiožurnál.
1: Pařížský klub PSG obhájil titul ve fotbalové lize mistrů. Ve finálovém zápase porazil v penaltovém rozstřelu britský Arsenal. Oslavy v Paříži doprovázejí nepokoje. V centru je náš zpravodaj Martin Balucha.
10: Policie zadržela v Paříži přes 130 lidí, zásahové oddíly pomocí slzného plynu pomalu vyklízejí bulvár Champs-Élysées. Lidé stále v centru Paříže házejí petardy, dělobuchy, místy zapalují sdílená kola. Deník Le Figaro informoval o výtržnostech na policejní komisařství v 8. obvodu. Nepokoje jsou hlášené i v dalších městech, v Le Havru, v Dijonu nebo Montpellier. Teď se ty oslavy v Paříži přesouvají na silnici. Já jsem pod Eiffelovou věží, řidiči tu troubí, spolujezdci vylézají z těch okýnek, někteří dokonce vidím, že stojí přímo na autech. Oslavy tady budou pokračovat i v následujících hodinách. Pařížané chtějí druhý titul svého klubu oslavit odpoledne právě pod Eiffelovkou, která teď svítí v modro-červených barvách, tedy barvách PSG. Organizátoři odpoledne na tomto místě, tedy pod Eiffelovkou, očekávají až 100 000 lidí. Prezident Emmanuel Macron přijme vítězné fotbalisty večer v Elizejském paláci. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Bílý dům zveřejnil výsledky zdravotní prohlídky Donalda Trumpa v pátek večer hodinu před půlnocí, dva dny po samotném vyšetření. Téměř 80-letý prezident podle ní váží 108 kilogramů a lékař ho prohlásil za zdravého. Zároveň mu doporučil zhubnout a více cvičit. Některé Trumpovy zdravotní projevy ale zpráva nevysvětluje.
11: Trumpův lékař Sean Barbabella ho prohlásil za plně způsobilého vykonávat funkci prezidenta. V testu na detekci příznaků demence prý dosáhl nejlepšího skóre. Bývalý lékař Bílého domu Jonathan Reiner ale zprávě vytýká, že některé projevy Trumpova zdraví nevysvětluje nebo je rovnou zamlčuje. Lékař zmiňuje otoky kotníků, opakované usínání prezidenta přes den nebo nález na kůži jeho krku, o kterém Bílý dům dříve uvedl, že si jej prezident léčí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Na letišti v Hradci Králové dnes bude pokračovat aviatická pouť. Návštěvníci uvidí desítky historických i moderních letadel, vrtulníky nebo pozemní vojenskou techniku. Areál letiště bude otevřený od 9 hodin, letový program začne v poledne. Nejzajímavější letecká vystoupení popisuje jeden z pořadatelů, Pavel Eichler.
12: Vystoupení německé letky Eurofighter, Martian Schonky, vystoupení Flying Bulls Aerobatics Team. Kdo chce vidět úplně všechno, tak tady musí být opravdu včas, protože ve 12 hodin prolítávají Gripeny a letos lítají jenom jednou.
1: Po 29. se budou na Zlín Film Festivalu dražit umělecky stvárněné klapky. Výtěžek podpoří projekty mladých filmařů. Na festival už včera přijel irský herec Aidan Gillen, představitel kultovního malíčka v seriálu Hra o trůny. Říká dramaturgyně festivalu Jaroslava Hinštová.
13: V tomto seriálu bylo spoustu postav, ale myslím si, že postava malíčka byla nezapomenutelná. Nebo hraje ve filmu, který uvádíme v mezinárodní premiéře, je to soutěžní film Thread, což je zkrátka pro tradition a vypráví vlastně příběh dívky, která se zmítá mezi tradicí a současným světem.
1: Nedělní program zakončí večer koncert Davida Kollera na náměstí Míru. A diváci Českotěšínského divadla se dnes poprvé podívají na novou scénu. Komorní kulturní prostor vznikl na střeše budovy. Umělci budou vystupovat na terase, ale i v nově opravené hvězdárenské kupoli.
14: Kupole se dá otevřít, je to pořád ještě ten mechanismus tam je jakoby zachován.
15: Podle vedoucí Těšínského divadelního a kulturního centra Petry Slováček-Rypěnové je kapacita sedaček v prostoru hvězdárny 38 míst. Je tady malé pódium i projekční plátno. Program bude různorodý, říká ředitel divadla Petr Kracík.
16: Přednášky astronomické spolu s projekcem a hudební kousky a zejména téma literatura nebo čtení pod hvězdami.
15: Vůbec první večer na střešní terase věnovalo divadlo poezii a hudbě. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Ve finále hokejového mistrovství světa se utkají Švýcarsko a Finsko. Domácí reprezentace zvítězila v semifinále v Curychu nad Norskem 6-0, Finsko přehrálo Kanadu 4-2. Fotbalisté Paris Saint-Germain vyhráli znovu po roce Ligu mistrů. Ve finále v Budapešti porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. Tým z Paříže dovedl k trofeji znovu trenér Luis Enrique. Španělský kouč v rozhovoru pro CBS vysvětlil, co je na úspěchu Paříže nejdůležitější.
17: Musíte se tím prostě bavit. Jsou potřeba kvalitní a techničtí hráči, ale ta nejdůležitější věc. Když poslouchám naše fanoušky a vlastně i fanoušky soupeře a slyším, že je náš fotbal baví, že je baví dívat se na naše zápasy. To je na tom to nejlepší.
1: Fotbalisté Baníku Ostrava se udrželi v šancelize. V odvetě baráže zvítězili na hřišti Táborska 5-0 a navázali na úvodní domácí výhru 3-0. O posledním účastníkovi nejvyšší soutěže se rozhodne dnes. Ve 13 hodin začne druhý souboj Slovácka s Artisem Brno. Domácí budou hájit vedení z prvního duelu 4-1. A kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu poprvé závod světového poháru vodních slalomářů. Václav Chaloupka byl mezi muži druhý.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Na dálnicích a také v Praze odstavená auta. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem k Olympii stojí porouchané auto. Kilometry 9 až 10 na krajnici. Je to kousek před opravovaným úsekem a místo je volně průjezdné. Na D1 z Brna do Prahy se za sjezdem na Měřín stále objíždí odstavené osobní auto. Kilometr 126,5 stojí vpravo, označené šipkou. V Praze v ulici k Barandovu překáží odstavené nákladní auto. ve směru z okruhu k Barandovskému mostu u odbočky na ulici k Holini a do Slivence. Dejte pozor, blokuje pravý pruh. Je tam šipka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti postupně s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů. Tolik zprávy. A po nich začíná repríza polední publicistiky, moderuje Tomáš Pavlíček.
19: Do baziliky v Jablonném v Podještědí se vrátila lebka svaté Zdislavy. Proč už ji nebude církev veřejně vystavovat? Co vede místní lidi k demonstracím a uzavření brennenského průsmyku? A komunisté mění vedení, jaká je budoucnost strany? Za nebývalého zájmu veřejnosti a přísných bezpečnostních opatření se dnes do baziliky v Jablonném v Podještědí vrátila ukradená lebka svaté Zdislavy. Na hlavní bohoslužbu dorazilo několik set lidí. Právě dnes se v Jablonném koná pouť k uctění památky světice. Její vystavenou lebku v půlce května ukradl zloděj, který ji zalil do betonu a chtěl ji pohřbít na dně řeky. Tomu ale na poslední chvíli zabránili policisté a lebku dnes předali zpět do rukou Stanislava Přibyla, arcibiskupa pražského. Dnes je to naposled, kdy lidé lebku Zdislavy vidí na vlastní oči, protože se církev rozhodla ji pochovat v kryptě pod kostelem spolu s ostatky těla. My jsme ve spojení s církevním historikem z Katolické teologické fakulty Petrem Kubínem. Dobrý den, pane profesore.
20: Dobrý den.
19: Arcibiskup Stanislav Přibyl nám řekl, že to původní vystavení lebky bylo spojeno s blahořečením Zdislavy. To se tehdy dělo běžně, že při takové příležitosti byly ostatky vystavovány?
20: Ano, to byl docela běžný úzus, nejenom tehdy, ale i dříve, ale teď konkrétně teda v tomhle tom případě, že se ta nejdůležitější část těch ostatků, to je tedy ta lebka, tak se vlastně vystavila nahoře na oltáři a od té doby byla takhle oddělena. Jinak to oddělení těch ostatků na různé části je docela běžné.
19: No ale proč tam vlastně zůstala tak dlouho těch 120 let? Nebylo to vystavování v souvislosti s blahořečením jenom takový jednorázový akt třeba několik týdnů a pak se vraceli třeba do krypty?
20: To záleželo na místě a na rozhodnutí těch, kdo o to pečovali, tak tam byli dominikáni. Já přesně neznám tu historii, jak to bylo za komunismu, ale zřejmě tedy si mysleli, že vlastně nic nehrozí, prostě podcenili tu možnost té krádeže a dopadlo to, jak to dopadlo.
19: No a mě by zajímalo, ono se vždycky mluvilo o tom, a i vy jste to říkal v našem vysílání, že vlastně ten vztah k relikvím býval třeba ve středověku velmi silný, že je brali prostě jako takové přímluvce tam nahoře, ale jak silný byl ten vztah Čechů k relikvím v tom roce 1907 v době toho blahořečení? Nevyprchalo to už trochu v té době?
20: Ne, to jsme ještě za starého Rakouska, vlastně za katolické monarchie, za papeže Pia X. Tam rozhodně to takhle nebylo a navíc je to doba vlastně, kdy se jakoby křísí nebo obnovují ty kulty starých českých svědců, to není jenom Zdislava, ale to je zrovna doba Anežky, blahoslavení Anežky, Hroznaty na západě Čech. Takže to vůbec ne. V té době naopak prostě ta Zdislava byla na vzestupu.
19: No a co v tom roce 1996, kdy byla svatořečena?
20: Ano, tak to je vlastně doba takového porevolučního nadšení, nadšení i pro církev a pro křesťanství, které tady dlouhých 40 let bylo pronásledováno. Obrovská popularita papeže Jana Pavla II., který vlastně tehdy přijel na druhou návštěvu a svatořečil spolu se Zdislavou i na Moravě Jana Sarkandra. A takže tehdy to prostě rezonovalo. Bylo to krátce po tom, co byla kanonizována Anežka, tedy taková hlavní křesťanská představitelka naší sametové revoluce No a ta Zdislava, to byla taková, řekli bychom, skoro jí souputnice. Ne, že by se znali ty dvě ženy, ale žili ve stejné době a byly ovlivněny stejným ideálem.
19: Tak všechno to bylo za unikátních okolností. Teď je to také unikátní okolnost, ta krádež a to, co všechno se kolem ní dělo. Ale mě by zajímalo to hlavní, co se teď změnilo, že tedy církevní představitelé nejdřív tvrdili, že pokud se lebka najde, tak bude vystavená na stejném místě jenom za zvýšených bezpečnostních podmínek a opatření. Rozumíte tomu, že změnili názor?
20: Ano, naprosto. Já si myslím, že

0: Bratislavy. A jinak tedy těm ostatkům bude lépe, když budou spolu se zbytkem těla v hrobě.
1: No ale přece jenom nebude těm věřícím, kteří se chodili dívat vlastně po celé generace, jejich dědové, pradědové, babičky, prababičky, to brali jako takovou kulturní a zvykovou záležitost zrovna v případě té Zdislavy, tak nebude jim ten přímý kontakt chybět?
0: Já myslím, že ne, že to není. Ten přímý kontakt tam může být jednoduše navázán, že vlastně v bazilice je díra v podlaze, což je současně strop krypty, takže z té baziliky je vidět přímo na hrob svaté Zdislavy, takže i ten, kdo se vlastně nedostane do té krypty k tomu hrobu, tak je v jeho blízkosti. A to, jestli se už jako dívá přímo na lebku nebo ne, není důležité. Konec konců bych připomněl třeba svatého Václava, což je tedy vlastně ještě mnohem zásnější lebka, tak ta lebka se ukazuje na svátek svatého Václava, jinak ne, jinak je prostě zavřená ve svatovickém pokladu a nikdo ji vidět nemůže.
1: No ale přece jenom se vystavuje v určitých slavnostních příležitostech během té poutě do Staré Boleslavy a tak dále. Čili pokud bychom to měli brát jako celek, tak to vystavování relikví, že už se dnes bere spíš jako anachronismus, tak není v podstatě na čase uložit je všechny nastálo, včetně lebky svatého Václava.
0: To by bylo dost těžko proveditelné, protože naše kostely jsou plné ostatků. Pro ty ostatky vznikly vzácné, často nádherné relikviáře a to vlastně, to máte jako třeba relikviář svatého Maura, který všichni známe, nebo prostě relikviáře karštinské či svatovícké, prostě bychom tím přerušili takový tu kontinuitu, která tady je od minulosti, vlastně pro ty relikvie vznikaly i velké stavby, to prostě už myslím si, že by mohlo zůstat tak, jak to je, ale ty relikvie je potřeba uložit prostě nějak pětně, dneska tady ve střední Evropě si myslím lidé ani katolíci nežádají, aby ty relikvie byly nějak jako viditelně a tak, aby každý se mohl kdykoliv podívat na lebku, to myslím, že opravdu není potřeba.
1: Tak to byl církevní historik z Katolické teologické fakulty, profesor Petr Kubín. Já vám děkuji za váš čas i za odpovědi. Naslyšenou.
0: Děkuji, naschledanou.
1: Brennerský průsmyk, nepostradatelná dopravní tepna mezi severní a jižní Evropou, je dnes bez aut. Dopravu blokují demonstranti, brennerská dálnice A13 je od 9 hodin neprůjezdná pro nákladní auta a od 11 hodin i pro ta osobní. Protest proti nadměrnému dopravního zatížení má trvat až do večera. Stojí za ním zhruba 5000 obyvatel údolí Vyptal, kteří trpí hlukem a znečištěním kvůli častým dopravním kolonám na všech trasách. Uzavřené jsou i souběžné silnice. Naším hostem je Jan Sůra, šéfredaktor a zakladatel webu Zdopravy.cz. Dobrý den.
2: Hezké poledne.
1: Je ten problém dlouhodobý, anebo se tam průjezdnost nějak výrazně zhoršila v poslední době?
2: Ten problém je dlouhodobý, ale současně došlo už v loňském roce k výraznému zhoršení, protože probíhá rekonstrukce nejdelšího mostu na rakouské straně celé té dálnice mezi Rakouskem a Itálií, která přináší výrazná omezení, podstatně větší tvorbu kolon a podobně. A s tím, jak celkově roste automobilová doprava v celé Evropě, tak je to patrné i zde na brněnském průsmyku. A samozřejmě tím, jak jsou ty kolony, tak roste i ta hluková zátěž, protože ta auta se musí rozjíždět a zastavovat a podobně a to přináší podstatně větší hluk.
1: Jenom abychom si to dokázali představit, jak moc v té oblasti doprava zhoustla, kolik třeba aut tam denně projede?
2: Aktuálně jsme na nějakých číslech kolem 40 až 50 tisíc aut denně, samozřejmě záleží, jestli jde o víkend nebo všední den. Velká část, zhruba třetina, až v některých dnech až polovina tvoří nákladní auta, protože jde v podstatě o jednu ze tří hlavních tras přes Alpy, která je celoročně sjízdná a proto by se dalo říct, že velká část tranzitu mezi jihem a severem Evropy směřuje právě, pokud jede po silnici, tak směřuje právě přes Brenner.
1: No, těch kamionů, které projedou Brennerem, jsou týdně 10 000. Jaká omezení pro ně už teď platí?
2: Rakousko i v reakci na celou tu situaci a i v souvislosti s těmi opravami zavedlo několik takzvaných blokačních opatření, kdy zakazují v některé dny tranzitní dopravu některých druhů přeprav, například dřeva nebo stavebních materiálů a podobně.

0: vlastně tím, že ty přepravci si mají zajistit v podstatě dopravu po železnici nebo jiným způsobem, nebo přes jiný průsmyk a podobně, dochází také k omezování vjezdu na celý ten brněnský průsmyk, kdy se v podstatě dochází k přesouvání těch kolon už hlouběji do vnitrozemí a to samozřejmě působí řadu problémů i mimo brněnskou dálnici, ale i dál třeba v Rakousku, v Innsbrucku nebo ve směru do Itálie, dál až Bolzánu a podobně.
1: No a existuje nějaký návrh nebo návrhy, jak tu situaci řešit? Dá se ten průjezd rozšířit nebo postavit nějaká alternativní trasa?
0: Ten průjezd se bohužel rozšířit nedá. Řešením by měl být nový brněnský železniční tunel, který se v této době staví už poměrně dlouhou dobu a ještě se chvíli stavit bude, kam by mělo pak dojít přesunu velké části právě toho zboží na železnici podzem a to by mělo té dopravě ulevit. Jde v podstatě o stejný model, jako si zkusili Švýcaři, kteří vlastně postavili pod Gotthardským tunelem silnicím, tak postavili ještě delší úpatní tunel pro železnici. Tam se jim ten přesun částečně povedl, ale samozřejmě k tomu musí následovat i ta opatření, jak zamezit vjezdu silničních aut například výrazně vyšším spoplatněním, aby se těm dopravcům vyplatilo přesunout ten kamion na vlak a putovat s ním podzemní vlakem.
1: No to všechno může samozřejmě trvat dlouho, než se postaví nějaká náhradní cesta, tak co se dá dělat do té doby, než to bude hotové pro ty místní lidi? Já nevím, postavit nějaké další protihlukové stěny a podobně?
0: Do té doby to se obávám asi nemá příliš mnoho řešení, proto jsou tady myslím i ty protesty, protože místní by samozřejmě asi, a nelze se jim divit, nejradši, kdyby se ta doprava ještě více omezila. Na druhou stranu ta trasa má tak výrazný nadregionální význam, nebo dalo by se říct celoevropský význam, že asi Rakousko sotva přistoupí ještě na větší tlak k tomu omezení, protože už není ta omezení vyvolávají řadu soudních sporů, zejména ze strany Itálie. A nedokážu si v této chvíli představit, že by se ta doprava dala ještě více omezit.
1: No právě, tím se dostáváme k mé další otázce. Itálie podala stížnost proti Rakousku ohledně transitních omezení v průsmyku. Můžeme si rozvést, o co přesně jde a jak se ten spor vyvíjí?
0: Ten spor ještě není rozhodnut a myslím si, že celý svět dopravní, nebo celá dopravní Evropa čeká na to, jak soud rozhodne, protože to může být poměrně klíčový precedens. Když to řeknu jednoduše, tak jde o to, že Itálii se nelíbí ta opatření, která zavádí rakouská strana v podobě omezení, protože samozřejmě velká část exportu italského právě směřuje po této dálnici a mají obavy, že to zboží nebo například potraviny nebo ovoce, zelenina z Itálie se nedostane včas do těch zemí na sever od Brenneru a napadají vlastně tato opatření a požadují hladší průjezd, ale ten hladší průjezd se během té rekonstrukce stěží dá zařídit, ale může dojít například k nějakému snížení omezení jízdy přes noc a podobně, ale dlouhodobě je opravdu tím jediným řešením asi ten železniční tunel a přesun velké části dopravy na železnici.
1: Tak tolik je Jan Sůra, šéfredaktor a zakladatel webu z dopravy.cz. My vám moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání. Hezký den.
1: Komunistická strana Čech a Moravy si volí nové vedení téměř 5 let potom, co zůstala za branami poslanecké sněmovny. Návrat do vysoké politiky se jí nepodařil ani v loňských volbách, kdy komunisté kandidovali v rámci uskupení Stačilo. Předsednický post neobhajuje dosavadní šéfka strany europoslankyně Kateřina Konečná. Na její místo se hlásí 5 kandidátů, mimo jiné dosavadní místopředseda strany Milan Krajča, současný mluvčí KSČM a lídr hnutí Stačilo i ve volbách do sněmovny v Pardubickém kraji Roman Rov. Anebo šéfka pražských komunistů Petra Prokšanová. My jsme ve spojení s politickým analytikem Lukášem Jelínkem. Dobrý den.
2: Pěkné poledne.
1: Tak v jakém stavu je KSČM po těch necelých 5 letech s Kateřinou Konečnou v čele? Ona se chlubí tím, že se jí podařilo, se stačilo v evropských volbách získat 10%, obsadit 12 ze 14 krajů. Proč se jí to nepodařilo třeba ve sněmovních volbách, kde si taky myslela třeba až na 10%?
2: Kateřina Konečná je sice výrazná politička a dávala do značné míry tvář komunistické straně a to, že dokázala uspět třeba výrazně ve volbách do Evropského parlamentu, podle mě souvisí s tím, že k těm volbám chodí názorově vyhranění voliči a samozřejmě, že ten, řekněme, protievropský elektorát KSČM se v těch volbách poměrně výrazně zmobilizoval, ale jinak na té krajské nebo komunální úrovni sledujeme postupný ústup komunistů ze scény, který souvisí jednak s tím, že to je strana, která přeci jenom do značné míry je stranou minulosti, ale ještě víc podle mě s tím souvisí a ještě víc to souvisí s tím neúspěchem ve volbách do poslanecké sněmovny v loňském roce, že se politická scéna výrazně proměnila. Komunisté se pokusili vsadit nejenom na svůj, řekněme, radikálně sociální program, ale i na program radikálně národovecký. Mysleli si, že tady tímto způsobem osedlají vlastně ten současný trend. Ovšem ve skutečnosti se stalo to, že komunisté a další radikálně levicové subjekty do značné míry legitimizovali program a ideologii krajní pravice, která je v tom nacionalismu přeci jenom mnohem údernější a úspěšnější. Takže zatímco komunisté a hnutí Stačilo zůstali mimo poslaneckou sněmovnu, tak o to více se dařilo SPD, která zintegrovala strany na krajní pravici. To si myslím, že je vlastně trend, který nejspíš do budoucna pokračovat.
1: No, Kateřina Konečná je momentálně, jak jsme řekli, nejviditelnější osobností strany, má jediná, dá se říct, ústavní mandát. A třeba jeden z bývalých politiků KSČM Jiří Dolejš tvrdí, že se lidé ke Konečné hlásili jako k nekriticky uctívané ikoně, že to byla skoro taková sekta. Tak jak teď bez ní budou fungovat? Je tam nějaká osobnost, která by ji mohla nahradit?
2: Budou bez ní fungovat velmi obtížně, ona tedy politiku neopouští, zůstává europoslankyní a ještě samozřejmě své může v politice říct, její tuším nějakých 45 let, ale zároveň informovala o tom, že se stahuje kvůli rodinným problémům nebo zdravotním problémům. Ona sama hovořila veřejně o tom, že trpí nemocí, která ji do jisté míry omezuje v politickém působení. Takže nemyslím si, že by ztratila vliv na komunistickou stranu, ale nahradit bude pro komunisty velmi obtížné. Z těch dvou kandidátů, z těch kandidátů pěti, které jste jmenoval, tak dva jsou z Prahy, což není příliš příznivá půda pro komunistickou stranu. Pan Roun jako mluvčí KSČM, nevím, jestli zrovna mluvčí má takovou důvěru, aby dokázal přesedlat na post předsedy strany, nebo další výrazná tvář, pan bývalý poslanec Luzar z Ostravska, který se tváří jako ten umírněnější komunista, který nedávno zaujal třeba tím, že kandidoval na ombudsmana v divadelní fakulty Akademie muzických umění a nedostal žádný hlas tady v tomhletom prostředí, které je podle mě tradičně výrazně antikomunistické, tak to všechno ukazuje, že komunistům skutečně chybějí osobnosti a proto asi není náhoda, že se i uvnitř KSČM hovoří o tom, že ať už z tohoto sjezdu vzejde jakýkoliv předseda, tak to zdaleka nemusí být člověk, který komunisty povede do příštích sněmovních voleb a že ještě se k té personální nabídce nejspíš na nějakém z dalších sjezdů nejbližších vrátí.
1: No a jaká bude budoucnost spolupráce KSČM v rámci Stačilo? Protože pokud vím, tak ti uchazeči o předsednický post, jak si v tom chtějí, pokud vím, tak pokračovat, přestože ve volbách získali celkově nějakých 4,3%.
2: Většina těch komunistických předáků hovoří o tom, že chtějí integrovat tu radikální levici nebo levici obecně, ale zároveň chtějí, aby to bylo pod vlajkou Komunistické strany Čech a Moravy, což nevím, jestli není příliš velká ambice. Komunisté sice ještě pořád těží z toho, že jsou poměrně početnou stranou, druhou nejpočetnější u nás po lidovcích, i když už to zdaleka nejsou 100 000 členů, ale jenom desítky tisíc, a že ještě mají i majetky v jednotlivých městech napříč republikou, ale ten jejich vliv upadá. Zároveň ale hnutí Stačilo v tuto chvíli je bez předsedy, má kolektivní vedení, je otázka, jestli bude a v jaké podobě bude fungovat dál, takže tam si myslím, že vzniká velký prostor ještě pro dohadování těch radikálně levicových subjektů, kdo a jakým způsobem zaštítí ty jejich příští kampaně, ale myslím si, že platí, že s krajní pravicí Tomia Okamurou budou mít těžké, můžou sázet leda na to, že se nepodaří plnit některé sociální a ekonomické záměry současné Babišovy vlády.
1: Tak tolik politický analytik Lukáš Jelínek. Děkuji, naslyšenou.
2: Nemáte zač, přeju hezkou sobotu.
1: No a to už je konec publicistiky s datem 30. května. Jsme rádi, že jste si na ní našli čas.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.
4: Brněnská jedenáctka.
3: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
4: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
3: Brněnská jedenáctka.
4: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
3: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
4: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
5: A v půl jedné už jsou připravené v nočním radiožurnálu krátké zprávy. A ve studiu Aneška Zábrocká.
6: Záporožskou jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny zasáhl dron. Píše o tom Mezinárodní agentura pro atomovou energii, které incident nahlásila Ruskem kontrolovaná správa elektrárny. Dron údajně zasáhl budovu s turbínou a poškodil zeď. Agentura pro atomovou energii na síti X napsala, že požádala o přístup do zasažené budovy k její kontrole. Dronový útok na Záporoží by podle ní byl první od dubna 2024. Záchranáři i policisté zasahovali na aviatické pouti v Hradci Králové. Silný vítr narušil seskok desítky armádních parašutistů. Po několika z nich musela policie pátrat, jak řekla jejich mluvčí Andrea Mozikantová. Všichni přistáli v okolí letiště. Do areálu vyjelo 7 posádek záchranářů i vrtulník. Lékařskou pomoc potřebovali 2 muži. A téměř 9 kilometrů nových trailových tras si můžou vyzkoušet cyklisté na vrchu Libín u Prachatic. Svést se můžou po 3 nenáročných stezkách. Do léta příštího roku přibude dalších 35 kilometrů. Sport. Dánský cyklista Jonas Vingegaard ovládl Giro d'Italia. Prvenství stvrdil vítězstvím v předposlední 20. etapě. Vingegaard se stane 8. mužem historie, který vyhraje všechny 3 etapové závody Grand Tour. 109. ročník Gira skončí dnešní rovinatou etapou na okruzích v Římě.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D52 u Pohořelic a další v Plzni. Na dálnici D52 ve směru z Mikulova do Brna za Pohořelicemi srazilo osobní auto zvěř. Na 18. kilometru na místo vyjeli hasiči, z auta vytekly provozní kapaliny. V Plzni, vnitřním městě u Palackého náměstí, se srazila 2 osobní auta. Nehoda bez zranění je v ulici Sady 35. Šetří policie. Na Písecku opatrně na silnici mezi obcemi Březí a Kovářov. Na trase havaroval cyklista a je to nehoda se zraněním. A na silnici 422 z Kyjova do Uherského Hradiště je hlášené odstavené auto s vlekem. Překáží, tedy zasahuje do jízdního pruhu v Ježově na výjezdu z Ježova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. A po nich už začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Od září by měla na základních školách v Pardubicích platit jednotná pravidla pro používání mobilů. Počítají s plošným omezením telefonu nejenom ve výuce, ale také o přestávkách. Více se dozvíte v první reportáži dnešního nočního radiožurnálu už za chvíli.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Až 93% škol v Česku reguluje pomocí školního řádu používání mobilů. Vyplývá to z nedávného dotazníkového šetření ministerstva školství mezi školami. Některé zakazují mobily úplně, jiné pouze ve výuce. Pardubický magistrát teď usiluje o sjednocení pravidel a od září chce zavést plošný zákaz telefonů na všech základních školách. Jedna z nich teď proto testuje zamykatelná pouzdra na mobily.
1: Takhle vlastně je v tom ten mobil a potom vlastně takhle to klapnu a je to zavřený. Mám to v tašce a vlastně to během dne vůbec nevytahuju.
2: Žákyně Emami ukazuje obal, do kterého teď ona a další deváťáci každý den uzamykají mobil na dobu, co musí být ve škole. Je to černé neoprénové pouzdro.
1: U vchodu máme takové jako čipy, magnety, kde si to vždycky otevřem a vlastně takhle to otevřít nemůžem.
2: Pro děti ze dvou testovacích tříd 9. ročníku jde o úplnou novinku. Doteď měli povolený mobil o přestávkách, nyní ho zkušebně používat nesmí ani tehdy.
1: Myslím si, že nám to docela prospívá.
2: A první zkušenost popisuje i žák Matouš.
3: Pro mě to byl celkem jako šok, že nám to takhle udělali. Nevím, celkem mi to jako chybí ten telefon, ale nechápu, proč to škola takhle zařídila.
4: Matouši, co děláš o přestávce teď, když nemáš k dispozici mobil?
3: Zajdu za kamarádama a povídám se s nima.
2: Testování obalů na mobily potrvá ve škole 2 týdny. Pokud se osvědčí, škola je včlení do školního řádu a od září budou povinné pro všechny žáky 2. stupně, říká ředitel základní školy Spořilov Martin Fiala.
5: Abychom dokázali opravdu ty telefony nějakým způsobem regulovat, jo? Protože samozřejmě jedna věc je mít ve školním řádu napsáno, že telefony jsou zakázány jak v hodinách, tak o přestávkách. Druhá věc je vynalézavost žáků a jejich snaha se k tomu telefonu dostat a používat ho i během toho dopoledne.
2: V září by se měly všechny pardubické základní školy řídit stejnými pravidly pro regulaci mobilů. Jestli je děti budou mít v batohu nebo ve skřínce nebo v uzamykacím pouzdru, si už jednotlivé školy stanoví sami. Ondřej Wolf.

0: Ochránci přírody potvrdili na Třeboňsku téměř po půl století opět výskyt kriticky ohroženého líkovce vonného. Tento keř objevili u Suhdola nad Lužnicí, kde vymizel v 80. letech kvůli těžbě štěrkopísku. A k jeho úbytku v přírodě přispěli i zahrádkáři, kteří si jej z přírody přenášeli na své zahrady. Agentura ochrany přírody a krajiny pro tento stále zelený keřík připravuje záchranný program.
1: Tamhle vzadu pod těmi borovicemi a tou jednou břízou, tak už je rostlina krásně nápadná svými růžovými květy.
2: Na lokalitu, kde kvete vzácný líkovec voný, právě přicházím s botanikem agentury ochrany přírody a krajiny Josefem Navrátilem.
1: Je to sice keřík, ale dosahuje většinou těch 20-25 cm, ale teď, když nám tady takhle tak kvete, tak je vidět opravdu z dálky.
2: Kvítky připomínají trochu kvítky šeříků.
1: Jsou růžové a jsou krásně lesklé, na rozdíl od kvítků, které jsou v květenstvích šeříků.
2: Tohle je jediná lokalita v Jihočeském kraji, kde líkovec voný roste, a v celé České republice jejich minimum, říká Josef Navrátil.
1: Druh je ohrožen vyhynutím. Na území České republiky máme zhruba 20 lokalit, nejvíc je jich na jižní Moravě, kromě toho se vyskytuje ještě ve středních Čechách a s jedinou lokalitou tady v jižních Čechách.
2: Líkovec voný se zařadil mezi kriticky ohrožené keře, protože se změnila jeho stanoviště.
1: Druh je konkurenčně velmi slabý a velkým problémem pro tady tuto rostlinu je především zapojování bylinného patra, které neumožňuje optimální rozvoj jednotlivých keříků. Dalším problémem, který může souviset s mizením tohoto druhu, tak je jeho atraktivnost, tak je oblíbený u zahradníků, takže v minulosti byl velmi často přenášen z přírody do zahrad, což se zásadně projevilo na úbytku jak jedinců, tak lokalit.
2: V přírodě na líkovce voného asi stěží narazíte. Můžete ho ale vidět v botanické zahradě hlavního města Prahy. Střeboně Jitka Cibulová Vokatá, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.

0: Radiožurnál 1 hodina. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Změny ve vládě premiér Babiš zatím nechystá. Americký prezident Trump jednal s poradci o mírové dohodě s Iránem, výsledky ale nejsou známé. Fotbalisté Paris Saint-Germain vyhráli podruhé v řadě Ligu mistrů. A bude polojasno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, nejvyšší teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Premiér a šéf ANO Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něj mohly případně až po ročním zhodnocení práce ministrů hnutí ANO, SPD a motoristů. Spekulace o výměně ministrů jsou podle Babiše nesmysl.
3: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program a uvidíme, jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí, takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukci, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
1: Ministři Babišovy vlády jsou ve funkcích od prosince. Předsedou komunistické strany je Roman Roun. Doteď působil jako mluvčí komunistů. Ve druhém kole volby porazil místopředsedu mimo parlamentníka SČM Milana Krajču. Vedení Roun po 5 letech přebírá od europoslankyně Kateřiny Konečné. Ta mandát neobhajovala. Šéfkou strany se stala v říjnu 2021, kdy se komunisti poprvé od sametové revoluce nedostali do poslanecké sněmovny. Ani v loňských volbách, kde KSČM kandidovala na listinách hnutí Stačilo, nezískala jediný mandát. Americký prezident Donald Trump jednal s poradci o mírové dohodě s Iránem. Výsledky ale doteď nejsou jasné. Podle zdrojů z administrativy prezident odešel z jednání bez rozhodnutí. Trump před schůzkou avizoval, že na ní stanoví další postup vůči Iránu, a to včetně možného obnovení útoků. Ministr financí Scott Bessent mezitím prohlásil, že Spojené státy tlačí na Irán i ekonomicky. Zabavili mu miliardové hodnoty v kryptoměně. We have seized about $1 billion
4: of their crypto. Spojené státy podle Bessenta zabavily iránské kryptoměny za přibližně miliardu dolarů, tedy víc než 20 miliard korun. Irán říká, že výměna zpráv s Washingtonem pokračuje, ale žádná finální dohoda uzavřená nebyla. Iránský hlavní vyjednavač vzkázal, že Teherán neudělá žádný krok, dokud Amerika nezačne jako první. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Podle jednoho z poradců nejvyššího duchovního vůdce je pokračující americká blokáda iránských přístavů s radou diplomatických snah o jednání. Spojené státy podle něj mají ve vyjednávání přemrštěné požadavky. Taky zítra můžou lidé v hlavním městě navštívit profesionální i amatérská vinařství. Koná se osmý ročník akce Pražské vinice. Organizátoři připravili komentované prohlídky, ochutnávky vín a další doprovodný program. Zapojilo se 19 vinic napříč metropolí, říká národní someliérka Klára Kolárová.
5: To je skvělá příležitost pro ty, kteří vlastně víno moc často nedegustují, že to propojí právě s tím pohybem, že se vlastně podívají na místa, která jsou tady v Praze, ale málo kdo je viděl.
1: Sport. Ligu mistrů ovládli podruhé za sebou fotbalisté Paris Saint-Germain. Ve finále v Budapešti porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu.
6: Obránce Arsenalu Gabriel na konci páté série penalt přestřelil bránu a v tu chvíli vypukly velké oslavy Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, Champions League winners in 2026. Arsenal se přitom už v 6. minutě dostal do vedení 1-0 po tvrdé ráně Haverce pod břevno. V 65. minutě ale srovnal z penalty Dembele. Navzdory herní převaze týmu z Paříže už další branka nepadla a poprvé po 11 letech rozhodli finále Ligy mistrů penalty. Paris Saint-Germain se stal prvním francouzským klubem v historii, který nejprestižnější klubovou trofej vyhrál dvakrát. Adam Procházka, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D8 u Ústí a dálnici D52 mezi sjezdy na Pohořelice a Hrušovany. Na dálnici D8 u Ústí nad Labem směr Praha srazilo osobní auto Zvěř. Nehoda je za sjezdem na Bukov mezi kilometry 73 až 72 a provoz nezdržuje. Na dálnici D52 ve směru z Mikulova do Brna další střet auta se zvěří za sjezdem na Pohořelice, 18. kilometru. Auto stojí na krajnici, projíždějte pozorně, na cestu vytekly provozní kapaliny a na místo vyjeli hasiči. V Opavě Kateřinkách v Rolnické ulici policie šetří nehodu. U obchodu Byla havarovalo osobní auto. Nehoda se obešla bez zranění, místo je teď průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přehánkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte Noční radiožurnál a taky Petra Zajíčka.
0: A už za pár okamžiků budeme mít informace především a nejenom ale pro motorkáře. Neboť letošní motorkářská sezóna je podle policejních statistik zatím tragičtější než ta loňská. Takže více o tom budeme hovořit v Nočním radiožurnálu po písničce.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Tak pokud se dnes přes den chystáte na svoji motorku, tak buďte opravdu opatrní. Letošní sezóna je zatím tragičtější než ta loňská. Na českých silnicích podle policie do pátečního poledne zemřelo 23 motocyklistů, a to je ve srovnání se stejným obdobím loni více než dvojnásobek. A to nejrizikovější období má přitom podle BESIPu teprve začít. Nejtragičtější je totiž každoročně červen a také období letních prázdnin. Pozor by si ovšem měli dávat i řidiči automobilů.
1: Třeba v dubnu se na křižovatce u Dubé na Českolipsku s motocyklem srazil řidič dodávky, popisuje mluvčí policie Ivana Baláková.
2: Chtěl odbočit vlevo. Při tomto manévru ale nedal přednost v jízdě motocyklu jedoucímu po hlavní silnici a střetl se s ním. Žena za řidítky motocyklu bohužel utrpěla zranění neslučitelné se životem.
1: Řidiči automobilů způsobí přibližně 40% nehod s úmrtím motorkáři, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
3: Tam je to jednoznačně nejčastěji kvůli nedání přednosti. A to právě není úmyslné nedání přednosti, ale je to přehlédnutí toho motorkáře. Ti řidiči často pak říkají, já jsem ho zkrátka neviděl.
1: Za zbylé téměř 2/3 tragických nehod můžou sami motocyklisté. Nejčastěji havarují kvůli nepřiměřené rychlosti, nevěnování se řízení nebo přejetí do protisměru, říká mluvčí policie Violeta Seřišťová.
4: Proto apelujeme na motorkáře, aby nepřeceňovali své schopnosti, přizpůsobili rychlost a počítali s tím, že silnice nemusí odpustit ani drobnou chybu.
1: S odhadem dostatečné vzdálenosti od středové čáry by podle Tomáše Neřolda v zatáčkách motorkářům v budoucnu mohlo pomáhat elipsovité značení namalované na silnici, které se od loňského podzimu testuje v Červenohorském Sedle.
3: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.
1: Na letošní větší nehodovost má podle Tomáše Neřolda velký vliv třeba počasí lákající k výjížďkám.
3: Letos i máme zatím velmi teplé až letní dny i během toho jara, takže ta motosezóna je už dlouho v plném proudu.
1: Nezvyklý vývoj má podle policie už letošní květen. Jízda na motorce byla do pátečního poledne poslední pro 11 motorkářů. Loni přitom za celý měsíc zemřeli 4. K vyššímu počtu nehod ale přispívá i rostoucí počet registrovaných motocyklů. Sára Adamcová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi slzy. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Já jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: A teď už se budeme v Nočním radiožurnálu věnovat včelaření. To má u nás opravdu velkou tradici a i v evropském kontextu jsme v tomto směru, dá se říci, premianti. A není to jenom okrajový koníček několika málo lidí a také vlastně nejde jenom o produkci medu. Skrze pozorování včel se totiž můžeme naučit spoustu užitečných věcí pro život.
2: Odpradávna včely nebyly vnímány pouze jako užitečný hmyz, ale jako bytosti obestřené posvátným tajemstvím. V mýtech starého Egypta byly považované za slzy boha Ré, v jiných kulturách zase za posly bohů či duchů zemřelých. Tato fascinace přetrvává dodnes a pro mnohé, kteří se včelaření věnují, se stává cestou k hlubšímu pochopení řádu světa i vlastní spirituality. Propojení duchovního života s chovem včel má hluboké kořeny, zejména v klášterní tradici. A známé benediktinské heslo modli se a pracuj zdůrazňuje harmonii mezi intelektuálním úsilím a potřebou fyzické práce rukama. To potvrzuje i farářka církve Československé husitské Sandra Silná, sama aktivní včelařka.
3: Oni to prostě brali tak, že tohle je takový klíč, řekněme, k nějakému spokojenému, šťastnému životu. Což jsou věci, které my dneska že řešíme. Well-being a cesty, jak najít nějaký balans, jak být šťastný, spokojení. No a už tehdy se ukazuje, že vlastně v prostředí klášterů ty znalosti byly.
2: Zajímavým aspektem je také etický rozměr včelaření, který se v poslední době posouvá od čistě ekonomického vytěžování k takzvanému opilaření. Cílem není primárně zisk z prodeje medu, ale pomoc ekosystému a podpora biodiverzity. Tento přístup koresponduje i s výzvami k odpovědné péči o stvoření, které ve svých encyklikách zdůrazňoval i papež František.
3: Vy tam vlastně ty včely chcete mít, protože chcete přírodě pomoct. Že? Chcete pomoct, aby prostě byly opilované květy, aby byly opilované stromy, abyste měl potom nějakou úrodu ovoce. A zároveň člověk se v takové chvíli prostě může učit, jak ta včela je uspůsobená na to všechno dokonale v tom úlu zvládnout. Jo?
2: Určitě se dá říct, že včelaření v sobě nese potenciál pro hlubokou duchovní obrodu. Nenabízí jen produkty jako med či propolis,

0: ale především vhled do nesobecké služby a propojenosti všeho živého. Terezie Bečková, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy Aleška Zábrocká.
1: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí od dnešního poledne do půlnoci. Týká se severozápadních, středních a jižních Čech a taky Znojemska a části Vysočiny. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu. Hlavně v zastavěných oblastech hrozí zaplavení podchodů a podjezdů i lokální rozvodnění menších toků. V Česku končí dlouhé období sucha. Bouřky by tak měly krajinu zavlažit. Desetitisíce lidí v ulicích Ankary podpořili tureckého opozičního lídra Ezgira Ezela. Soud ho nedávno zbavil funkce předsedy Lidové republikánské strany, když zrušil výsledky vnitrostranických voleb z roku 2023. Justice poukázala na údajné nesrovnalosti. Ezel ke svým příznivcům promluvil a pak se postavil do čela pochodu. Podle Reuters shromáždění ukázalo, že má stále silnou podporu. Vietnam začátkem června propustí téměř 10 tisíc vězňů, mezi nimi i 63 cizinců. O amnestii rozhodla tamní vláda, podle agentury AFP to udělala u příležitosti úspěšného sjezdu komunistické strany a voleb do Národního shromáždění. Vietnamský režim oznamuje amnestie při různých příležitostech často. Minulý rok se z vězení dostalo rekordních víc než 22 tisíc vězňů. A v bruntálské nemocnici nově funguje zubní pohotovost. Ordinace vybudovala a provozuje krnovská nemocnice. Dosud se na pohotovostech pro celý okres střídaly soukromé ambulance. Pacienty s akutními problémy tam stomatologové ošetří o víkendech a o svátcích.
2: Sport.
1: Hokejisté Finska porazili v Curychu Kanadu 4-2 a postoupili do finále mistrovství světa. V něm se dnes večer utkají s domácím Švýcarskem, které přehrálo Norsko 6-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Možné nebezpečí na D4 na Příbramsku a nehoda na dálnici D8 kolem Ústí nad Labem. Na dálnici D4 s Příbrami do Strakonice pohybují lidé. Naposledy na exitu 49 na nájezdu na dálnici z Milína. Na dálnicích se objíždí srážky se zvěří, na D8 u Ústí nad Labem směr Praha, nehoda je za sjezdem na Bukov, kilometry 73 až 72. Následky střetů se zvěří čekejte taky na dálnici D52 ve směru z Mikulova do Brna, za sjezdem na Pohořelice, 18. kilometru auto po nehodě, stojí na krajnici. A na trase Brno-Šlapanice se pohybuje chodec bez reflexních prvků. Pozorně projíždějte za Slatinou a mostem přes dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme polojasno, během dne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, postupně s přeháňkami a bouřkami. Hlavně v jihozápadní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů, na horách kolem 19. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Estonsko je považované za lídra v digitalizaci, ale také schopnosti reagovat na kybernetické hrozby. Je něco, v čem ho Česká republika předhání, tak i to řešila konference SciCon v Tallinnu, na které vystoupil i prezident Petr Pavel. Podrobnosti už za chvíli.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Estonsko jako evropský lídr v digitalizaci, Česko naopak jako premiant v ochraně utajovaných informací. Přestože obě země od sebe leží asi 1000 kilometrů, spojuje stejná výzva bránit své obyvatele i instituce před hybridními hrozbami, včetně těch v digitálním prostoru. I tomu se věnovala konference SciCon v Tallinnu.
1: Estonsko začalo digitální infrastrukturu budovat počátkem nového tisíciletí s povinnou elektronickou státní identitou, která začala platit v roce 2002.
2: Říká Erika Prýmec ze společnosti e-Estonia s tím, že proces nebyl ani levným, ani populárním politickým programem. Estonci jsou dnes plně digitální společností. Všechny administrativní služby jsou dostupné online. To sebou ale nese specifické hrozby.
1: Jsme vysoce digitální společností, ale digitální neznamená, že jsme stoprocentně v bezpečí, protože technologie mohou kdykoliv selhat. Co proti tomu dělat? Musíme vytvořit zabezpečení na několika úrovních, abychom minimalizovali dopad hrozeb. Ale hrozby tu budou vždy.
3: We must continue strengthening our ability to identify.
2: Právě o digitalizaci a hrozbách v digitálním prostoru mluvil na konferenci SciCon v Tallinnu prezident Petr Pavel. Řekl například, že spojenecké státy musí pokračovat v posilování schopností rozpoznávání, identifikace a eliminace sofistikovaných kyberútoků. Vyžaduje to podle něj spolupráci nejen na úrovni vlád, ale také akademických institucí, průmyslových a technologických společností.
4: S našimi estonskými protějšky spolupracujeme dlouhodobě. Ta spolupráce je velmi intenzivní, dlouhodobá.
2: Říká ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Lukáš Kintr.
4: Máme se vzájemně v čem mnohé učit v některých oblastech, například digitalizaci Estonsko bezesporu výrazně dál. Umožňuje jim to například více systematický přístup k zajišťování kybernetické bezpečnosti.
2: O způsobech zajištění bezpečnosti digitálního prostředí už mluví Erika Pírmec z e-Estonia.
1: Máme například velmi dobrý 3D monitoring našeho kybernetického prostoru. Na co jsme také velmi hrdí, je robustní stavba naší digitální infrastruktury. Náš systém navíc prošel mnoha zátěžovými testy. Ten první jsme prožili v roce 2007.
2: Estonsko útoky připisuje Rusku. I Česká republika má ale Estonsku co nabídnout.
4: Troufnu si říct, že máme velmi přátelský vztah, který pomáhá v otevřenosti, pokud jde o sdílení třeba i citlivějších informací, kde naopak Česká republika má mírný náskok a proto jsme zase naopak velmi cennými partnery pro estonskou stranu.
2: Dodává Lukáš Kintr. I po téměř 20 letech od masivních kybernetických útoků na estonské systémy zůstává Rusko největší bezpečnostní hrozbou pro kybernetický prostor nejen Estonska, ale také České republiky a dalších evropských států. Stalinu a Tartu, Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Jeskyně na pomezí nedaleko Vápené na Jesenicku zaplnili místo návštěvníků dělníci. Opravují v nich elektroinstalaci. Proč právě v době hlavní návštěvnické sezony, i to uslyšíte už za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Až do odvolání jsou uzavřené oblíbené jeskyně na pomezí nedaleko Vápené na Jesenicku. Je to kvůli opravě elektroinstalace. Dělníci také v podzemním labirintu připraví zázemí pro budoucí instalaci interaktivních a výukových prvků.
1: V současné chvíli tady můžeme teďka vidět na chodníku vyznačená místa, kudy vede původně elektroinstalace, ta právě bude muset být těžena ven.
2: Ukazuje mi správce jeskyní Martin Kubalák. Rekonstrukce navazuje na opravy po povodních.
1: Jsme po těch povodních dokázali ty jeskyně pouze uvést do takového stavu provizorního.
2: Říká Kubalák. Hlavním cílem rekonstrukce je výměna stávající elektroinstalace, která je ve špatném stavu. Nové řešení má mimo jiné omezit i vznik takzvané lampenflóry, vysvětluje Kubalák.
1: Roste kolem světel, jsou to mechy. Řasy. Zlepšit by se mohlo právě to, že my dokážeme instalovat světla, která mají třeba jinou vlnovou délku, která nepřispívá tolik tomu růstu, nebo můžeme si pak měnit samozřejmě i intenzitu toho svícení. Trnová světla budou vyzařovat mnohem méně tepla.
2: Rekonstrukce musí probíhat mimo zimní období. Jeskyně jsou totiž významným zimovištěm netopíru a vrápenců. Pokračuje zoolog Jiří Šafář z Agentury ochrany přírody a krajiny.
3: Není úplně jasné, jak by ta zvířata reagovala na doprovod. Efekty, které taková rekonstrukce přináší z důvodu předběžné opatrnosti, je potřeba k tomu přistoupit tak, jako že by mohla být rušena.
2: V jeskyních zimuje téměř 20 druhů netopíru, dodává Šafář.
3: Máme tady zjištěný výskyt 18 druhů ze 27, které žijí v České republice.
2: Podle Šafáře by se změna v souvislosti s rekonstrukcí zvířat neměla nijak dotknout. Práce zároveň nenaruší ani jeskyní prostředí, dodává Kubalák.
1: My se snažíme to prostředí zachovat co nejvíce.
2: Rekonstrukce mimo jiné vytvoří také zázemí pro budoucí instalaci edukativních a interaktivních prvků pro návštěvníky. Hotovo by mělo být do podzimu. Z jeskyní na pomezí Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: Tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
1: Roland Garros na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: A máme 2 hodiny. Zprávy a Eliška Zábrocká.
3: Opozice dál odmítá převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Rusko tvrdí, že záporožskou jadernou elektrárnu zasáhl dron. Beach volejbalisté Perušič a Sedlák jsou na turnaji v Ostravě v semifinále. A dnes bude polojasno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, nejvyšší teploty do 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Opoziční politici chtějí dál bránit vládě převést financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Dnešní oznámení premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, že k tomu kabinet využije změnu stávajícího zákona, na tom nic nemění. Podle bývalého ministra kultury Martina Baxy z ODS je ale dobře, že návrh jeho nástupce Oty Klempíře se dál projednávat nebude.
4: Zákon o médiích veřejné služby byl naprosto nepřijatelný. To slovo paskvil ukázalo, že jsme dobře odhadli jeho nulové kvality, ale náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
3: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral v reakci uvedl, že i nadále platí, že odmítá jakoukoliv úpravu současného stavu. Očekává, že detaily návrhu se dozví na schůzce svolané premiérem v úterý 9. června. Na českých silnicích zatím letos zemřelo 23 motocyklistů. Oproti stejnému období loni to je víc než dvojnásobek. Vyplývá to z předběžných